Posloucháte Rádio 7. Pokojný čas vám přeje Broňa Procházková. Máme za sebou druhou hodinu a před sebou máme relaci čtení na pokračování. Za 15 minut otevře Vladimír Hauser knihu povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Uslyšíme závěr povídky Kočičák.

0: jsi odpouštěl. A já to nevnímal.
1: Čtení na pokračování patří knize Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. V podání Vladimíra Hausera uslyšíme závěr povídky Kočičák. Na pozadí tajemna vypráví autor příběh, do kterého vstupuje dávná křivda. Bohoušovi se v Mariáši neustále vrací stejná karta – Kočičák. Manželka Líba ho poslala ke kartářce. Prognóza zněla problémy, nebezpečí, smrt. Líba věří, že podivné události souvisejí s Bohoušovou nečekanou cestou do Rožmitálu. Přesvědčila ho, aby se tam znovu vydali. V Rožmitále našli sympatického průvodčího Miloše Kaválka, který Bohoušovi předtím pomohl penězi. Miloš je pozval k sobě domů na koláč. Když ale přišli do jeho domu, zjistili, že je odemčeno. Atmosféra se rychle mění v nebezpečné drama. Uvnitř na ně čeká ozbrojený muž Jiří Čepelka. Tvrdí, že si přišel vyřídit staré účty spojené s Milošovým otcem, bývalým vězeňským dozorcem.

0: Před 29 lety, červen 1963. Zazvonil zvonek. Mami, táta se vrátil, teď už bude pořád s náma. 9letý Jirka se šťastně rozběhl ke dveřím a chystal se skočit tátovi do náručí. Nikdy předtím to udělat nemohl, protože tátu znal jen spoza mříží, ale nespočetněkrát si představoval, že to takhle udělá, bude to poprvé a nebylo nic, na co by se víc těšil. Otevřel dveře a úsměv mu zmizel z tváře. Na prahu stál starší člověk, který se tátovi ani trochu nepodobal. Byl vysoký, příšerně vyhublý a všechno na něm podivně viselo. Jakoby ten oděv patřil někomu jinému. Navíc sako i kalhoty museli vyjít z módy dávno předtím, než se Jirka narodil. A čepice, kterou měl na hlavě, Jirkovi připomněla fotku z učebnice, pod kterou stálo Vítězný únor, dělnická třída přebírá moc. Jirka na něj civěl a vůbec se nesnažil skrýt zklamání, že to není táta. Mezitím se mu za zády objevila máma. Co si přejete? Muž se zhluboka nadechl. Tohle nebude snadné, to ale věděl, už když se rozhodl jet do Rožmitálu a zazvonit u těchhle dveří. Můžu dál, prosím? Paní Čepelková ustoupila a po ní i Jirka. Muž vstoupil do předsíně. V pokoji se posadil na gauč a sundal si čepici. Neměl moc vlasů a ty, které mu zbývaly, byly ostříhané na delšího ježka. Máma odešla do kuchyně a po chvíli se vrátila s čajem a talířem jablkových buchet. Mlčky to položila před hosta a sedla si na židli naproti němu. Jirka, který stále zpracovával svoje zklamání, zůstal stát a z úctivé vzdálenosti si ostražitě prohlížel toho chlápka. Muž se chvilku ošíval a díval se na podlahu. Vašeho manžela měli příští týden propustit. Ten minulý čas zněl zlověstně. Jirka to nepostřehl, ale máma hned věděla, která bije. Vlastně to tušila, už když toho člověka spatřila ve dveřích. Oči se jí zaplavily slzami. Muž se na ní nedokázal podívat. Zrak měl stále upřený na imitaci perského koberce a usilovně studoval barevné vzory. Víte, Vlasta byl můj kamarád. Nejlepší chlap, co jsem znal. Konečně našel odvahu na paní Čepelkovou pohlédnout. Promiňte, nepředstavil jsem se. Pavel Hubený. Jirka si pomyslel, že přiléhavější příjmení si tenhle člověk vybrat nemohl. Pan Hubený zvedl ze stolu šálek a s neskrývaným potěšením si přivonil. Teprve chvilku na to se napil a z talířku si vzal buchtu. Po prvním soustě zvedl oči ke stropu a slastně pronesl. To je rozkoš. Něco takového jsem neměl více jak 12 let. A vrátil se k tématu. Poslední 2 roky jsme s Vlastou byli na stejné celé a za tu dobu jsme se skamarádili. Nikdy jsem nepoznal lepšího přítele. A on mi kladl na srdce, Pajko, kdyby se se mnou něco stalo, tak to musíš říct mojí ženě a Jiříkovi. Tak jsem tady. Kdyby panu Hubenému ještě zbyly nějaké slzy, tak by se byl rozplakal. Jenomže on už žádné neměl. Vlasta je mrtvej. Chápete? Příští týden měl jít domů, ale nepůjde. Ten sráč. To jméno si zapamatujte. Kaválek. Jindřich Kaválek, tak se ta svině jmenuje. Teprve teď našel pan Hubený tolik slz, aby mu mohli vytrysknout z očí. Paní Čepelková vstala a celá roztřesená přistoupila k panu Hubenému, položila mu ruku na rameno. Chvilku počkala, až se sklidní natolik, aby mohl mluvit. Na podlahu kapaly její slzy. Pan Hubený se trochu vzpamatoval a pokračoval. Před 2 týdnama nás nahnali bourat starou halu v jedné fabrice. Byla to dřina, ale aspoň jsme po dlouhé době byli na čerstvém vzduchu. Vlastovi se ta práce líbila a mě taky. Na sucho polkl a pak si svlažil hrdlo čajem. K večeru jsme už měli hotovo a šli jsme si sednout na zítku, než nás zase odvedou zpátky do kriminálu. A v tu chvíli ten bachař zařval na Vlastu, kde máš lopatu, nechal si tam ty hovado, mazej pro ní. Vlasta stál jak opařenej. Do té budovy už nemohl, ta měla každou chvíli spadnout. Dělej, Nemo! Kaválek vytáhl pistoli a divně se přitom usmíval. Tenhle úsměv jsme znali, vždycky to znamenalo průšvih. Jestli tam nepůjdeš, tak seš jinde, než máš bejt a to je jako bys utek a já můžu střílet. Vyloženě se těšil, že to bude moct zmáčknout. Vlasta na něj nevěřícně koukal, ale když viděl, že to Kaválek myslí vážně, tak šel. Nemůžete ho tam teď poslat, pane veliteli, kvůli nějaký blbý lopatě, teď to na něj spadne, zavolal jsem na Kaválka. Drž hubu, zařval Kaválek a namířil pistoli na mě. Vlasta zmizel v té zřícenině a pár vteřin na to se ozval strašlivý rachot. Vlastovo tělo jsme našli až druhý den. Pan Hubený zvedl šálek se zbytkem čaje, ale ruka se mu tak třásla, že musel chvilku počkat, než se mohl napít. Celý roky jsme to tam s Vlastíkem přežili. A pak, těsně předtím, než měl jít domů, pan Hubený se znovu roztřásl. Ten sráč, zapamatujte si to jméno, Kaválek. Může se vám to hodit. Snad někdy přijde čas na spravedlnost.
1: Jirka, který celou dobu stál jak opařený, si to jméno vril do paměti. Kaválek, bachař na Borech. To nezapomene.

Středa po obědě po druhé. Kaválek, Bachas na Borech. Ten večer jsem si to v posteli opakoval snad 100krát, abych to nikdy nezapomněl. Dovyprávěl Čepelka bezmála 30 let starou tragédii. Miloš vyskočil z gauče. Ale to je... Držte hubu, zavelel Čepelka. A sednout. Celou tu dobu měl ruku s pistolí položenou na stehně a mířil na Miloše. Teď ji zvedl. Miloš čekal hlasitou ránu a zásah, nejspíš někde v oblasti prsou. Nic z toho ale nepřišlo a on pocítil úlevu. Raději poslechl a posadil se. Ale to je nesmysl, výsměšně dokončil za Miloše Čepelka. Tohle jste chtěl říct? Miloš se neodvážil odpovědět. Čepelka pokýval hlavou. Ne, pane Kaválek, to není nesmysl. Váš otec, ten hodnej a férovej bachař, mi zabil tátu. A já jsem si tenkrát slíbil, že mu to neprojde. Že mu to spočítám za tátu i za všechny ty další chudáky, které jim strpčoval život. Někdo to přece udělat musí. Vy, paní, obrátil se Čepelka na Líbu, natočila byste mi, prosím, vodu? Nějak mi vyschlo. Neobtěžoval bych vás, ale jistě vidíte, že sám si teď pro ně dojít nemůžu. Líba vstala. Jděte pomalu a neudělejte nějakou hloupost. Mrzelo by mě, kdyby se vám něco stalo. Vždyť víte, že ten bachař je mrtvej. Tak co tady po panu průvočím chcete? Zkusila Líba, když Čepelkovi nesla sklenici vody. Ke mně se nepřibližujte, upozornil jí Čepelka. Položte to tady na kraj stolu a jděte si zase sednout. Napil se a udiveně se zeptal. Vy to pořád nechápete? Ten hajzl mi zabil tátu. Dluhy je potřeba platit. On už zaplatit nemůže, ale dluh pořád trvá. Líba věděla, že by ho neměla dráždit, ale nemohla si pomoct. Dyť, mlčte prosím, ještě jsem neskončil, přerušil jí Čepelka a pohlédl na Miloše. Možná vás, pane Kaválek, zajímá, proč mi to trvalo tak dlouho. Vždyť jsem si vašeho otce mohl najít už dávno. Ne, nemohl. V 73., to mi bylo 19, mě odvedli na vojnu. A já jsem se rozhodl, že státu, který dovolí sviním, aby zabíjeli nevinný lidi, sloužit nebudu. Zmizel jsem za hranice, ale slíbil jsem si, že se jednou vrátím, jenže to jsem mohl až před 2 lety, kdy už nehrozilo, že mě tady zavřou a skončím jako táta. Od té chvíle jsem pátral po tom Kaválkovi, bachaři na Borech. Tak jsem tady. Trochu pozdě, ale ne úplně. Našel jsem aspoň vás. Přišel čas splatit dluh. Čepelka pozvedl pistoli. Vy dva si radši odsedněte, vyzval Bohouše a Líbu. Bude lepší, když se budete od pana Kaválka držet dál. Všem bylo jasné, že to přichází a nemůžou proti tomu nic dělat. Čepelka řekl, co potřeboval a teď se chystá Miloše odstřelit jako králíka. V takové chvíli tělo člověka neposlouchá. Bohouš s Líbou cítili, že by se měli uklidit do bezpečné vzdálenosti od Miloše, ale nemohli se pohnout. No tak honem, popohnal je Čepelka. Najednou Líba, která seděla mezi Bohoušem a Milošem, udělala něco, co nikdo nečekal. Ani ona, jen jí to problesklo hlavou, neměla čas nad tím nápadem přemýšlet. Vstala tak rychle, jak jí to věk dovolil a postavila se před Miloše. Bohouš se jí pokusil strhnout zpátky, jeho reakce ale nebyla dost rychlá. Když se nahnul a natáhl ruku, Líba už byla mimo dosah. Co blbneš, vykřikl.
Současně s ním zařval čepel. Kazmiste, nebo to schytáte! Spoušť ale nestiskl. Líbě bušilo srdce jako o závod a dech se jí zrychlil tak, že nemohla mluvit souvisle. Nemůžete ho zabít. Nic vám neudělal. To není ten bachař, ten vrah. On je průvodčí. Nemůže za to, co udělal jeho otec. Copak to nechápete? Chcete zabít nevinného člověka? Čepelka mezitím seskočil ze stolu. Ženská, uměte, nehrajte si na hrdinu, teď na to není ten správný čas. V tom se Bohouš zpamatoval. Vstal a pokusil se celou svou váhou odrazit Líbu stranou, ona ale stála příliš pevně. Čepelkova pistole už nemířila na sedícího Miloše, ale na stojící trojici. Vpředu Bohouš a Líba, za nimi Miloš, který se také postavil a snažil se ty dva odstrčit a dostat se před ně. Neblbněte, uhněte, on chce mě, přece se nenecháte zastřelit. Líba, která nespouštěla oči z čepelky, Miloše okřikla. Nepleťte se do toho, když stojíme před váma, tak nevystřelí. Snažila se, aby to znělo přesvědčivě, ani ne tak pro Miloše jako pro čepelku. Jistá si ale nebyla ani trochu, celé tělo se jí třáslo, nemohla se tomu ubránit. Ještě chvilku pomyslela si a podlomí se mi nohy. Bohouš usilovně lovil v paměti věty z televizních kriminálek, kdy se policejní psycholog snaží sklidnit únosce, který se chystá zabít rukojmí. Odejděte, pane čepelko, řekl pomalu, hlasem tak klidným, jak v téhle vypjaté chvíli dokázal. Prožil jste hrozné věci a my naprosto chápeme, že si ten zločin zaslouží trest, jenže vrah vašeho otce tady není. Nemáte koho potrestat. Odejděte a já vám slibuju, že policii nezavoláme. Jděte, prosím. Milošovi se na okamžik podařilo odstrčit Líbu a prodrat se do popředí. Čepelka byl z té nepřehledné situace vystresovaný zrovna tak, jako trojice před ním. Kromě něj si v tu chvíli nikdo neuvědomil, že to suché prásknutí je výstřel. Přišel tak nenadále, že ho jejich mozky prostě odmítali přijmout. Zasípal čepelka, spustil ruku se zbraní a kvapně vyběhl ze dveří.

0: Ti tři chvíli nehybně stáli, než jim došlo, že jsou v místnosti sami. První se pohnul Bohouš. Předklonil se a chtěl si sednout. Na gauč se ale netrefil a sesunul se na podlahu. Oběma rukama si držel levý bok a pod prsty se mu objevila mokrá, rudá skvrna, která se zvětšovala. To ne, vykřikl Miloš. Otočil se na Líbu. Postarej se o něj, běžím do budky zavolat záchranku. Teprve teď Líbě došlo, co se stalo, a sklonila se k Bohoušovi. Zmocnila se jí panika.
1: Bohouši, Bohoušku, prosím tě, to nemůžeš.
0: Bohouš se udiveně podíval na zakrvácené ruce a zvedl zrak k Líbě.
2: Vidíš, Libuš, ta čarodějnice měla pravdu. Kočičák, neštěstí a smrt. A víš, že to není tak hrozný? Ani to pořádně nebolí. Jenom to blbě vypadá.
0: Vypravil ze sebe s námahou a pokusil se o úsměv. Líba mu křečovitě objímala hlavu.
2: Neblbni, Libuš, teď mě udusíš. Neboj, mě udělali za první republiky, já mám tuhej kořínek.
0: Líba se celá třásla a nedokázala Bohouše pustit. Teprve po chvíli si svlékla kabát a svetr a sedla si vedle něj. Svetr mu přimáčkla na ránu, aby zmírnila krvácení.
1: Bohoušku, já jsem tak blbá, celý jsem to podělala a kvůli takové svini.
0: Bohouš se na ně nechápavě podíval.
2: Svini?
0: Líba se k němu přitulila a pevně ho tiskla.
1: Jo, teprve teď mi došlo, kdo to je. Kaválek, bachař na Borech. Pamatuješ? Můj táta. Zavřeli ho, aby mu mohli ukrást statek. A seděl kde? Na Borech. Když ho propustili, tak mi něco málo řekl. On o tom moc nechtěl mluvit, asi to bylo hodně zlý. Zmínil se ale o Kaválkovi. Sadista, který mu pouštěl do celý vězně, ne politický, ale zločince, a oni mu pokaždý dali pořádnou nakládačku. A ten Kaválek se na to s potěšením díval.
2: Jo, pamatuju. A...
1: No přece, my jsme tady zachránili Miloše Kaválka, jeho syna. A spískala jsem to já, který jeho fotr zabil tátu. Dyť můj táta z kriminálu vylezl jako úplná troska a krátce po propuštění umřel. Měla jsem ho nechat chcípnout hajzla, toho Miloše. Ten chlap Čepelka měl pravdu. Dluhy se musí platit.
0: Bohouš unavenýma očima pohlédl na Líbu a s námahou ji pohladil zakrvácenou rukou.
2: Libuš, neblbni, udělala jsi to dobře. Neříkala jsi před chvilkou, že Miloš není ten vrah? Nemůže za to, co udělal jeho fotr. Je to průvočí, férovej chlap, půjčil mi 50 korun.
0: Bohoušovi se zatmělo před očima a hlava mu spadla na prsa. Líba seděla na podlaze vedle Bohouše, stále ho pevně objímala a po tvářích jí stékaly slzy. Po nekonečné 3/4 hodině zaslechla houkání sanitky, které se přibližovalo.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

Už po třetí v pořadu Večer pod lampou pozveme k poslechu čtení z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Závěrečnou kapitolu zhrnující život a dílo Petra Figula Jablonského, včetně dobové korespondence, uslyšíte za pár minut se třetí hodinou.

0: Krátce po třetí hodině ve čtvrteční noci 4. června vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Život velkého vzdělance, kazatele, lingvisty a zároveň velice skromného a poctivého muže mapuje kniha Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, ve které mnozí asi teprve objevujeme Petra Figula Jablonského. Jak uslyšíte v pořadu, možná by Komenský nebyl tím, kým dnes pro nás je, kdyby nebylo právě Petra Figula. Závěrečnou část opět načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 7. Duchovním jednoty bratrské. Vstaň a sejdi do domu Hrnčířova a tam způsobím to, abys slyšel slova má. Bible Kralická, proroctví Jeremiáše 18.2. Jednota bratrská vznikla jako společenství věřících, které si přálo vést hlubší křesťanský život založený na Bibli a navázat na dílo Jana Husa a Petra Chelčického. Oba patřili mezi takzvané reformátory, kteří usilovali o nápravu církve, jež se v průběhu času stále více odcizovala svému původnímu záměru. K odkazu Jana Husa se hlásila také většinová, zákonem povolená utrakvistická církev. Zakladatelé jednoty bratrské se však vzdálili jejím kompromisním stanoviskům natolik, až vzniklo někdy mezi lety 1457 až 8 ve východočeském Kunvaldu společenství nové. V roce 1467 si po předchozím půstu a modlitbách zvolili a vysvětili vlastní kněží. Tím se definitivně ocitli mimo zákon a hrozil jim trest smrti. V průběhu času jednota bratrská rostla navzdory tomu, že většinu své existence trávila v ilegalitě nebo dokonce čelila přímému pronásledování. Pokud se někdo rozhodl, že se chce stát bratrským knězem, musel to myslet skutečně vážně. Petr Figulus Jablonský se pro duchovenskou službu připravoval už od svého dětství. Na kněze pak byl vysvěcen 30. září 1649 v Lešně. Za svým rozhodnutím pro kněžské povolání si pevně stál, ačkoliv mu tehdy nestačilo na uživení rodiny a musel si navíc ještě přivydělávat. V této době kázal v Lešně a také se snažil pomoci s výstavbou nové církevní budovy ve městě Skoky. V roce 1654 se na jednotu bratrskou obrátila vévodkyně Sibylla Margareta z Denhofu, která sídlila poblíž polského města Gdaňsk. V dopise žádala, aby jí církev zprostředkovala vhodného nástupce na pozici dvorního kazatele. Byl jí doporučen Petr Figulus Jablonský. U vévodkyně působil až do jejího pohřbu, který vysloužil 11. července 1657. Poté přijal nabídku svého nového patrona, pana Gerharda Préna, a stal se dne 13. srpna 1657 kazatelem v obci Nazenhubn. Kvůli válečným nepokojům a napřání pana Préna nesídlil přímo v místě, ale v nedalekém Gdaňsku. Do svého sboru dojížděl jednou za 14 dní na nedělní bohoslužbu. Po týdnu se totiž pravidelně střídal s knězem luterské církve. Mezi oběma duchovními panoval vřelý vztah. V jednom z dopisů Petr Figulus napsal: měl jsem v něm přítele a žili jsme spolu jako bratří. Asi půl roku také vypomáhal v Gdaňsku, kde dva místní kněží zemřeli na mor. V roce 1658 odtud musel Petr Figulus utéct, protože zde zavládly pogromistické nálady. Svůj odchod vnímal pouze jako nouzovou a dočasnou záležitost. Nedlouho po svém odjezdu napsal: rozhodl jsem se vrátit zpět do Pruska, do svého sboru, protože je tam vše zničené velkou vodou. Setrvám, dokud nebudou moci pokojně dlít na svých statcích a neobnoví své domovy. Neopustil jsem totiž tamní sbor, jen jsem se na nějaký čas vzdálil. Všechny své tužby nyní předkládám svému dobrému Bohu, jeho prozřetelnosti a k jeho potěše. Budu mu sloužit kdekoliv, jakkoliv mohu, jakkoliv si bude přát. Jsem připraven vyslyšet jeho volání a udělat, co bude v mých silách, jen když uvidím, že to může sloužit jeho slávě a pro dobro jeho církve. Později se ale dozvěděl. Ten sbor nedaleko Gdaňsku, kde jsem byl kazatelem, je nyní kompletně zničen a i s kostelem vypálen. Mezitím se Petr Figulus i s rodinou uchýlil k Janu Amosi Komenskému do Amsterodamu. Zdejší pobyt se nakonec protáhl na 2 roky. Poté se vrátil zpět do Gdaňsku a pokračoval ve službě, která mu byla svěřena. Duchovní jednoty bratrské věnovaly největší pozornost kázání, poněvadž slovo Boží jest nejpřednější služebnost Kristova. Petr Figulus byl zvyklý kázat česky, polsky i německy. Když v roce 1658 žádal svého přítele Samuela Hartlíba o publikace od dobrých anglických autorů, měl zájem zejména o praktické komentáře k biblickým knihám Starého a Nového zákona. Jeden z následujících dopisů nám přibližuje způsob, jakým si Petr Figulus připravoval kázání. Prosím vás, abyste si kvůli mně nedělal starosti se shromažďováním kázání a zejména, abyste si ušetřil námahu a náklady spojené s jejich přepisováním. Uznávám, že v nich mohou být zajímavé postřehy, ale někdy je pro člověka složitější je tam najít, než se k ním dopracovat vlastním rozjímáním. V roce 1661 byli posledními žijícími biskupy Staré jednoty bratrské pouze Jan Bittner a Jan Amos Komenský, oba již v pokročilém věku. Jan Bittner proto chtěl ustanovit nástupce pro případ svého úmrtí a téměř 70-letý Jan Amos Komenský si přál, aby byl zastoupen i hned. Proto měli být vybráni muži stateční, bohabojní, pravdomluvní, kteříž v nenávisti mají lakomství, aby přijali břímě biskupského úřadu za soudobého obtížného stavu věcí. Už v předběžném písemném hlasování získal Petr Figulus nejvíce hlasů. Samotná volba se však kvůli moru, vojenským vpádům a smrti některých kandidátů uskutečnila až o rok později, kdy se v Milencině sešli představitelé jednoty bratrské. Dne 5. listopadu 1662 zvolili Petra Figula Jablonského biskupem a toho dne byl i vysvěcen. V roce 1666 Petr Figulus přijal pozvání do východopruského Memelu, aby sem jako kazatel přesídlil. Jen nerad opouštěl církevní obce v Gdaňsku a Nazenhubn, kterému během několikaleté služby přirostly k srdci. V obavě o jejich další budoucnost žádal za svého nástupce muže moudrého, zbožného, snaživého. Na začátku nového roku 1667 během mrazivého počasí dorazila rodina Figulových do Memelu. Už mnoho let, od té doby, co odtud odešel farář Vendelius, tu neměli reformovaného duchovního. Stejně jako v Nazenhubn, i zde působil kazatel luterský. Zdá se však, že tentokrát si Petr Figulus jeho sympatie nezískal. Petr Figulus měl v plánu založit v Memelu školu. V roce 1668 Jan Amos Komenský napsal, že Petr snažně žádá, aby mu byl poslán někdo, kdo by důstojně položil první kámen k založení školy v tom městě a zároveň mu ulevil v jeho břemenech tím, že by někdy převzal svatá kázání. Jeho 3letá služba i slibně započaté působení však bylo náhle ukončeno. Petr Figulus Jablonský zemřel 12. ledna 1670 ve věku asi 50 let, zřejmě na zápal plic. Jan Amos Komenský přišel v životě o mnohé. Jako 12-letý osiřel, ztratil vlast, pochoval své děti z prvního manželství. Dvakrát ovdověl, Majetek i část spisů mu zhořela v Lešně. Jako nemocný stařec se nakonec musel vyrovnat i se smrtí svého milovaného zetě, spolupracovníka a nástupce ve vedení církve. Ani tehdy však nepozbyl živou naději. Avšak nezoufejme, nejmilejší, ještě milosrdenství Hospodinovo trvá, kteréž jest věčné. Může on na Lazara, jehož miluje, nejen nemoc dopustiti, ale i smrť, i hrob, i smrad rušícího se již. A může přece zase zavolati: Lazaře, pojď ven. A tím nestihlou moc svou ukázati světu pro slávu svou.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Elbingu 28. února 1646.
1: Můj nejpřívětivější a velectěný pane ochránče. Před několika dny jsem se vrátil z cesty, na níž jsem se vydal na začátku tohoto roku. Velmi jsem pospíchal, abych byl brzy u pana Komenského. Nicméně jsem pozdravil pány seniory naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jejich záměrem bylo pověřit mě péčí o věci církevní v Polsku a Němcích a dát mi příležitost pocvičit se co nejčastěji v češtině pro potřebu naší vlasti, neboť máme velkou naději, dá-li milosrdný Bůh, přivést tam zakrátko naše vyhnance a zavést tam ryzí neposkvrněnou bohoslužbu. Jestli tomu tak bude, Vinice Páně bude velmi potřebovat dělníky. Ať se stane cokoliv, být připraven na všechno nebude na škodu. Skutečně se v tyto dny připravuje velká sklizeň prosýpky nebeské také v Polsku samém, kvůli nezměrnému množství exulantů ze všech stran, jak Čechů, tak Němců a jiných. Poláci jsou rovněž ve značném počtu, ale kvůli bídě lidu a novým úkladům římského kléru, pod záminkou dřívějšího založení papeženci zabírá chrámy, se vyskytují nesnáze s udržením pastorů, jejichž příjmy jim byly odebrány spolu s kostely. Ať je tomu jakkoliv, dílu Páně nebudou chybět věrné ruce. Ale protože mi nejvyšší dobrotivý Bůh umožnil nalézt milost ve vašich očích, přidám ještě slovo. Ve městě Skoky, kde moji rodiče pobývali v exilu nějakých 15 let a které je hlavním sídlem vyhnanců z Čech a Němec a v celém dolním Polsku až po Lešno, papeženci zabrali před 8 měsíci kostel, neboť byl jimi založený, s úmyslem zabránit službám božím pro veřejnost. Pán tohoto místa, jisa náboženství reformovaného, dal svolení věřícím stejného vyznání Polákům, Čechům a velkému množství Němců postavit novou budovu k stejnému účelu a slíbil poskytnout stavební materiál, budou-li mít čím zaplatit zedníky a další pracovníky. Ubozí exulanti nikdy nedokáží dojít naplnění své touhy a uskutečnit toto dílo bez pomoci nějakého patrona, ochránce Boží církve. Proto to vše je třeba asi 500 rýnských. Nepřátelé se jim vysmívají, myslí si, že jejich úsilí bude bez výsledku a celá církev bez veřejné budovy. Pane, Boží sláva by byla tímto dobrým skutkem nesmírně povznesena, stejně tak pro přátele, pro jejich útěchu, posílení a radost, i pro nepřátele, k jejich velkému zklamání a údivu, by se naše církev stala mnohem proslulejší a početnější, neboť by se připojili luteráni, kteří jsou tam velmi početní, a bylo by možno kázat tam ve třech jazycích, polsky, česky i německy, jak tomu bylo kdysi. Reformovaná církev by tam hlouběji zakořenila a rozšířila by se v okolí do blízkých měst pro nesmrtelnou paměť a blahoslavení takového dobrodince. Pokud se to podaří, mám v úmyslu, dá-li milostivý Bůh, se tam usadit, abych řídil tuto záležitost a abych tam pak kázal ve všech třech jazycích. Senioři mi pomohou a velmi rádi budou účastní. To všechno proběhne bez nesnází, pokud nás dobrotivý Bůh obdaří penězi. Chrám bude moci být postaven za jeden rok. Dal bych jej vystavět na způsob toho, který je v La Rochelle nebo v Keví u Rouenu. Kdož ví, jestli tato velká podsta a tento slavný památník nejsou předurčeny vám a vašim potomkům. Všichni se podiví a budou vás velebit a vaše pověst se rozšíří po celé Sarmatii. Můj Bůh a celá nebesa nech tě zasáhnou vaše srdce plné dobrých úmyslů a pohnou je k uskutečnění díla tak božského, tak oslavujícího Boha i vás, tak užitečného pro dobro jeho církve. Zajisté stejně jako věhlas vašeho jména zasáhl dosud celý západ, nyní vaším skutkem začíná pronikat jako hlas trubky k uším našeho jihu i východu. Jsem přesvědčen a přesvědčil jsem všechny ve Skoky, že vy zajisté učiníte vše, co vám všemohoucí a nanejvýš dobrotivý vloží do srdce. Nakonec vás, pane, se vší pokorou poníženě prosím o prominutí, že jsem zneužil čas vámi mně poskytnutý. To vaše nepřestajná dobrota mě učinila tak troufalým a moje poslání snažit se pracovat pro slávu Boží, stavbu jeho církve a příležitost získat pro vás ještě více Božího požehnání. Nechť zůstane vaše jméno nesmrtelným, nechť jsou vaše dny naplněny blažeností v tomto životě, nechť je vám poté dáno blaho života věčného. Nechť nám Bůh dopřeje milosti, aby utiskovaná církev ve Skoky došla radosti a byla vaším prostřednictvím pozvednuta a její protivníci zmateni. Nechť vám Bůh požehná z výše své svatosti. Já pak se svěřuji s touto záležitostí vaší blahovůli a nepřestálé přízni. Zůstávám před tváří Kristovou váš nejpokornější a nejposlušnější služebník. Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Janu Bittnerovi v Amsterdamu 5. července 1661.
1: Kdo bude mým nástupcem? A právem mne jí má ta starost a právem mi máš ty pomoci svou radou, poněvadž dílo, o něž jde, je společné. Aby pak mě byl náhradně určen nástupce, toho jest třeba tím více dbáti, poněvadž já jednak jsa silami i věkem zlomený stařec. Jednak jsa svým působištěm vzdálen, nemohu být i klidné mysli, dokud břímě, jež mi je již nesnesitelné, nesložím na cizí bedra. Učinil jsem, co si spřál, k bližšímu vymezení vašich záměrů. Učiň i ty stejně, prosím. A pomoz mi blíže vymezit mé záměry, jež před tebou nezatajím, abys po úvaze všeho rovněž obhlédl, co provésti by se zdálo nejlepší. Já mám jen jediného konseniora, asistenta biskupa Jana Felina. Kdyby však byla volba z většího počtu, připojil bych, aby byla čtveřice kandidátů Augustína Mita, Daniele Vetra a Petra Figula. Ale pokud jde o první dva z těchto tří, jaká naděje by mohla z nich vzejíti pro mou úlevu i pro nástupnictví, když jsou oba obtíženi věkem, jeden i nemocemi. Zbývají tedy Felinus a Figulus. Oba věkem dosud svěží, úsudkem zdatní, v svém postavení činí, avšak jeden z nich je ve vyřizování liknavec, jak víš. Je poznamenán jistým kazem, přivoděným ze zvyku, jak je ti rovněž známo, a na co je rovněž třeba vzíti zřetel. Žije pod cizím dohledem, jemuž jsme ho tam podřídili. Zdá se tedy, že nezbývá nežli Petr Figulus. Jemuž s ostychem odevzdávám svůj hlas v obavě, aby se nezdálo, že jednám v soukromém zájmu nebo že jsem zaslepen svým citovým vztahem k němu. Ale ohled k němu jakožto soukromé osobě budiš mne zcela vzdálen. Naučil jsem se již dávno, milostí boží, že neznám nikoho podle těla. Jsem-li komu důvěrně znám, naprosto mne nezatíží takovým podezřením. Přinejmenším jsem po této stránce tak znám svému bohu, že se neostýchám dovolávat se jeho jako svědka. Pozoruji pak já na tomto muži svém, ale ne jako svém, dary boží, ke kterým je vůbec třeba přihlížeti. Za prvé světlo teologické, vydatně čerpané ze zvlášť spolehlivých teologů anglických. Za druhé zbožnost, pokud se dá poznat lidskýma očima nelíčenou. Za třetí ochotnost sloužit jiným, o níž jsem se mnohokrát přesvědčil. Za čtvrté obratnost ve vyřizování záležitostí. Cokoliv se mu svěří nebo co praxe vyžaduje, vyřídí s jakousi jedinečnou dovedností. V ní se vycvičil a uspůsobil, jak se Bohu zlíbilo, za více než 7 let v průvodu Duryeově a tak dál. Za páté jeho horlivost ve věcech slávy boží a řádu církve dostatečně znám. Bude neochvějným sloupem, bude-li mu rozkázáno státi mezi sloupy. Za šesté, Již nyní v tomto věku a na tomto místě se těší oblibě u mnohých, což může mnoho znamenat pro uchování pouta jednoty. Za sedmé, je pohotový stylista i v několika rozličných jazycích. Proto má-li jednota pokračovat i ve stycích se zahraničními církvemi, není nikdo k tomu v přítomné době vhodnější a nikdo nebude moci po této stránce být vydatnějším pomocníkem tobě i mně, pokud budu živ. A až my budeme věcem odňati, dopřeje-li mu Bůh, aby nás přežil, bude moci styky od předků dobře začaté, ale nepřízní doby uvolněné obnoviti s pomocí jiných a především Boží. Hle, jak otevřeně jsem ti odhalil všechny své úvahy. Učiň stejně. Zapřísahám tě a odkryj mi podobně své. Zda myslíš se mnou shodně, či myslíš, že trpím mámením a že bys mne mohl poučit i o lepším. Jenom mějme jediný společný cíl. Zanechati potomstvu společnou stavbu a pevné dílo. Jestliže se zlíbí Bohu přáti našemu podnikání svým požehnáním. Doufám, že položíme-li si tento cíl pevně před oči a budeme plameně vzývati Boha. Shodneme se i v prostředcích a přijdeme ke stejným závěrům. To učiníš pro své milosrdenství Bůh náš, kterýž je Bohem míru a řádu. Amen. Jan Amos Komenský.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Janu Bittnerovi v Memelu 24. února 1667.
1: Nejctěnější pane, otče v pánu nejváženější. Ačkoliv list od vaší milosti zastihl mne s jistým zpožděním, přec však způsobil mi velké potěšení, ještě jsem se z něho o stavu vašich věcí ujistil a zvláště o milém a mnou velice vytouženém zdraví vaší milosti a některých dalších věcech zprávy zvěděl. Vroucně prosím pána Boha, aby vaši milost s domácností, jakož i celým sborem, při dlouhotrvajícím pevném zdraví, pokoji a štěstí z milosrdenství svého laskavě zachovati ráčil. Já jsem s novým rokem v té ukrutné zimě přec jen šťastně, když Bůh milostivě obzvláště maličké ochránil, do Memelu dorazil, jak jsem již vaší milosti na vědomí znáti dal. Osada je zde krásná, lid velmi poddajný a dobrý a luteráni s výjimkou kněze jsou nám přátelští. Zcela se tedy pověřuji Bohu a již částečně vidím, že zde jako doposud kdekoliv jinde budu moci svůj úřad svědomitě spravovati. Samotných skotských rodin a měšťanů je zde 13, kupecké mládence nepočítaje. Jsou zde také Němci, Holanďané a tak dále. Poláků zde není. Za myšlenky o nástupci na mé místo do Nassenhuben jsem vaší milosti převelice vděčen. Rád bych dobrého člověka, jenž by horlivě naukou zdravou a ctnostně životem pobožným věrným prospíval a co já jsem za oněch 9 let vybudoval, ve stavu svém udržoval. Jest tam třeba člověka moudrého, zbožného, horlivého. Souť tam rolníci, avšak neledajací. K tomu promísení luteráni i reformovaní a s luterským kolegou třeba žíti. Leč já tam měl v něm přítele a žili jsme jako bratří. Nebylo pro mne ničím ustoupiti v menších věcech zpráva svého prosoulad a mír. A žili jsme tedy spolu ku prospěchu lidu a ve vzájemné lásce. A jistě bych byl toho místa neopustil, kdyby to povolání nebylo zvláštním a nečekaným způsobem na mne nepřipadlo a kdybych nevěděl, že zde již déle než 20 let od doby, kdy zesnulý kněz Wendelinus byl odsud do královce povolán, sluhy božího nebylo. Pročež porozuměl jsem, že pro tento sbor bude to velkým přínosem a z okolních měst Samožicka, Kuronska a Litvy, ještě se sebou blízce hraničí, schromáždí se zde, dálí Bůh, mnoho reformovaných, ještě až do královce musí zajížděti. Snažně prosím, aby si vaše milost vyhlédla kohosi z bratří, třeba z mladých. Já vsadil bych na Jiřího Vetera. Na moje místo ho prosazovala, a který to je, napsati mi ráčila, a já mu poskytnu důkladné informace o všem, co mu věděti třeba. Milostivý pán patron musí se však o takového poddaného písemně ucházet. Již se mu v té věci napsal. A neli, nechť vezme, koho chce. Balíky s biblemi uložil jsem před svým odjezdem z Gdaňska uváženého pana Jana Schwarzwalda, radního v Kamenici, velmi příhodně. Nemohli by býti uloženy lépe. Co se v Polsku děje, nevím. Znám ti jen to, co se mezi lidmi povídá, a to různé věci jsou. Bože, chraň nás od Turků, Tatarů a jiných barbarů. Jeho prozřetelnosti se poručím a vaši milost, jakož i celou domácnost od nás všech mile pozdravuji. A jejich milostivému pánu hluboce se klaním. V Memelu dne 24. února 1667. Milostivému pánu vždy věrný a ke službě připravený služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského v Amsterodamu 10. února 1670.
1: Bratři v pánu milí, knězi Mikuláši, Lukáši, Samuelové oba a Jene Tobiáne. Aby vám s novým rokem nová boží milost se zaskvěla, toho všechněm vám celým srdcem žádám. O sobě pak oznamuji, že se Bohu líbilo s novým rokem novými hořkostmi naplňovat duši mou. I nejen, že loňské rány ode mne ještě neodjímá. Dlouhé a tesklivé nemoci já již přes 20 neděl z lůžka nemohu. Ale mi také zevnitřní potěšení má, přáteli milé, odjímá. Zde pana Kočeja a pana Serária, v Anglii pana hrabě Pembroka, kníže Cordelia a jiné, v Prusích pak přemilého pána, knížete Radivíla, kterýž mne minulého podzimku psaním vlastní ruky navštívil a pěkně potěšoval. Teď pak mne a sbory polské a litevské, sám k Bohu zvolá nejsa, opustil. O čemž, zeď můj, bratr Petr Figulus, v tým dni potom zvěda, ztrátu tak velikého patrona k srdci tak připustil, že i sám po některém dni, ač prvé již z nastydnutí v nemoc upadna, život dokonal jmenovitě 12. ledna. Kteráž rána mi na týné těžší, protože vdova, dcera, s paterými dětmi do klína mého a na mou starost se vrací, an já, bídný stařec, pod vlastními břemeny klesám. Ale i to by mi snesitelnější bylo, jakožto privátní bolest. Více trápí, že mi břeménka starosti o ostatky jednoty odemřel proti mému dávnému vinši, abych já ten nešťastný poslední senior dvě jednoty po sobě zavírající nebyl. Víte, jak jsem od desíti již a více let prosil, aby jiné podpory postaveny byly. A naposledy jsem obdržel, že hlasy dávány padající na dvě F, Felina a Figule. Z nichž však první ani ordinací nedočkav odešel, druhý pobyv 8 let a 2 měsíce pomocníkem mým též také mne opustil. A tudy péče o rozptýlené v Polště a Prusích zase na ramena má padá. Známá vám stará ruka, Jan Amos Komenský.

Nejen tím vším byl Petr Figulus Jablonský. Nevíme sice, jak Petr Figulus Jablonský vypadal, protože se nedochovala žádná jeho podobizna. Máme však k dispozici cenné střípky, které o jeho životě a charakteru vypovídají daleko lépe než portrét odvěhlasného mistra. Během putování po stopách Petra Figula jsme spolu nahlédli do jeho soukromého i profesního života. Došli jsme až na hranu toho, co nám dochované texty dovolily. Vše ostatní zůstává tajemstvím, které si historie ponechala jako své vlastnictví. Petr Figulus Jablonský byl mnohostrannou osobností. Vše, čím se v životě zabýval, však mělo společného jmenovatele. Bylo jím slovo v různé podobě. Ovládal několik jazyků, Komenskému pomáhal s vydáváním textů, psaný i mluvený projev používal při diplomacii a jako duchovní kázal slovo Boží. Stejně jako nadání je důležitý i charakter člověka. Jen vzácně se velký talent vyskytuje v kombinaci s ušlechtilou povahou, jakou jsem vypozorovala u Petra Figula Jablonského. Asi nejlépe vystihl jeho osobnost Sebastian Macer, jeden z jeho nejbližších přátel. Hovořil o něm jako o křehké hliněné nádobě, která je tvarovaná hrnčířským kruhem zmatků a válek, ale je v nejhlubším nitru vybavena zdravým jádrem skálopevné povahy. Hrdinství a romantika, jak je známe z hollywoodských filmů, jsou z velké části fikcí. Většina velkých bitev se totiž odehrává v běžných životech nás všech. Denně čelíme sami sobě, vyhráváme i prohráváme. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský jsou dodnes inspirativními postavami, protože v těchto bitvách vítězit uměli. Proč si to myslím? Jen člověk vnitřně stabilní dokáže se ctí ustát velice obtížné okolnosti vlastního života a zároveň jít vstříc výzvám své doby.

Na Rádiu 7 končí Večer pod lampou. Poslouchali jsme závěrečnou kapitolu z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, kterou načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák. K poslechu čtení inspirativních knih vás zveme opět příště v premiéře v pátek v 21 hodin. To otevřeme knihu Jana Vopaleckého. Směr je jasný. Číst z ní bude Petr Stoj.

Posloucháte Rádio 7, které ve 4.15 přinese průsečíky o úloze AI v dezinformacích. V 5 hodin je tu 3D talk o tom, jak dobře odejít jako vedoucí a o 17:30 základy s otázkou, kdo je Bůh? Osoba nebo něco?

Čtvrtá hodina za námi, vysíláním Rádia 7 s datem čtvrtek 4. června provází Broňa Procházková. Někdy je náročné na internetu vnímat, co je skutečné a co je realita. Dnešní modely umělé inteligence dokáží vytvářet celkem dokonalé obrazy skutečného světa a záleží na tvůrci, jak je dovede rozšířit do světa a s jakým záměrem. Do světa dezinformací a AI nás zavedou za 15 minut průsečíky.

Další písnička nás už přenese ke 16:45, kdy nás čekají průsečíky. Tentokrát o úloze AI v dezinformacích.

Odchody mohou být náročné, zvláště pokud se jedná o místo do určité míry spojené se svým životem, ale i přesto je někdy vhodné odejít. U otázky, jak dobře odejít jako vedoucí, se zastavuje Vojta Barot s Petrem Rausem, emeritním místopředsedou Rady církve bratrské. Poslouchejte 3D Talk, který začíná v 5 hodin.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne. Znělka připomíná, že minula pátá. Máme čtvrtek 4. června. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Hodina před námi nabídne nejprve pořad 3D Talk o tom, jak dobře odejít jako vedoucí, a o 17:30 základy. Kdo je Bůh? Osoba nebo něco? Na tuto otázku se zaměří učitelka a pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. Přeji příjemné poslouchání Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7 a emeritní místopředseda Rady Církve Bratrské. Dnes už v zaslouženém důchodě, dobře odejítý do důchodu, sportem téměř nedotčem a původním povoláním entomolog a zemědělec. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Díky.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak může vedoucí dobře odejít ze své funkce, z vedení. Zdá se mi, že tobě se to podařilo. Jak se ti to podařilo? Nebo jaký z toho máš pocit ty?
3: Tady ještě jde trochu o to, o jakém odchodu se bavíme. Protože jedna věc je odchod do důchodu, kdy člověk uzavírá svoji profesní kariéru, a něco jiného je, když odchází na jinou pozici, a ještě něco jiného je, když odchází na jinou, ale nižší pozici. A všechno se může stát a nic z toho nemusí být katastrofou, záleží na přístupu, jaký k tomu člověk má. Mně se stalo, když jsem byl ředitelem rádia, nebo když jsem nastupoval jako ředitel rádia, tak jsme se hned na začátku domluvili, že to bude dočasné, že se budeme po určité době střídat. Nakonec se ta doba protáhla proti tomu původnímu plánu, ale k tomu střídání došlo. Bylo to předem domluvené, pokládal jsem to za správné a nečinilo mi to vůbec žádný problém. Protože to bylo od začátku tak jasné a tak domluvené. Je pravda, že u některých politiků vidíme, že je to jasné a z ústavy předem domluvené, a teď myslím i na zahraniční prostředí. A oni se tam potom houževnatě snaží udržet a ústavu mění a dělají všechno pro to, aby mohli zůstat. To jsou nešťastníci, takoví lidé. Stalo se mi také, že jsem bez nějaké domluvy odcházel z pozice vedoucího na pozici řadového pracovníka. Byla to dohoda, výměna byla v rámci toho našeho kolegiálního týmu. Stalo se mi to třeba v České televizi, kdy jsem po určitou dobu byl vedoucí tvorčí skupiny a pak už jsem nebyl vedoucí tvorčí skupiny, ale protože jsme byli jeden tým, společně jsme pracovali, tak mě to nečinilo vůbec žádné potíže, stejně tak jako v tom rádiu, kde to bylo předem jasné. Myslím si, že záleží na tom, do jaké míry člověk založí svoji hodnotu na té pozici vedoucího. A zase myslím si, že člověk, který si na tom zakládá, který má za to, že tím, že je vedoucí, tak je lepším člověkem, tak to je nešťastný přístup, protože tím vedoucím určitě jednou přestane být. A bude potom horší, když už není vedoucí. Já myslím, že tady je potřeba ty věci zásadně oddělovat od toho vědomí vlastní hodnoty. Já mám svoji hodnotu odvozenou od boží milosti, od božího vztahu, ne od toho, co dělám. To jsou úplně jiné věci. No a pokud odcházím do důchodu, tak tam mě pomohlo, a myslím obecně pomáhá, uvědomit si, že svět, ve kterém člověk na prahu důchodu a později žije, už není reálný. Že ten skutečný svět už je někde jinde, kam já se za ním nikdy nedostanu. A proto je potřeba předat věci mladším lidem, kteří se na svět dívají jinak, vnímají ho jinak a opravdu žijí v jiném světě, než ve kterém jsem zůstal já a musím zůstat, není jiné cesty. Takže tam je dobře, když se člověk rozloučí, a je dobře, když se rozloučí včas, protože pak přijdou roky, kdy už mu začnou dělat všechny změny potíže a kdy se bude svého místa houževnatě držet a všichni ostatní se budou snažit ho vyhodit a bude to těžko. Toho bych se nechtěl dožít.
2: To se tak říká o kazatelích, o vedoucích v církvi. Jaký je rozdíl mezi mladým kazatelem a starým kazatelem, tak ten mladý neví, jak začít, ten starý neví, jak skončit.
3: Ano, ano, tak to s námi lidmi bývá.
2: Jak tedy rozpoznat ten dobrý čas? Ať je to včas, ať to není příliš brzy a zároveň příliš pozdě.
3: To je těžká věc. Máme určité milníky, které nám pomohou. Důchodový věk je takový docela výrazný impuls, když člověk dosáhne důchodového věku. A je dobře ho brát vážně. Ano, dá se nějakou dobu přisluhovat, ale tady by člověk už neměl pracovat s pocity nebo stát na pocitech, rozhodovat se podle toho, že se mu zdá, že na to ještě stačí. To je ošidné. Spíš dát na radu jiných, potíž je v tom, že ti druzí nám to mají málo kdy odvahu říct, že už teda by toho bylo dost. Takže tady potřebujeme buď velmi dobré přátele, anebo dost velkou míru soudnosti, abychom opravdu si řekli, prostě na ty mladé už nemám a nemohu mít. Že jo? To, že si říkám, že to všechno zvládám, je moje iluze. Někdy nastane vhodný čas ke změně vedení, k přepřahání z věcných důvodů. Změní se náplň práce, je někdo, kdo to umí líp, to nové. Já jsem uměl to staré, teď hold to bude jinak. To zase je věc úvahy a soudného zvážení, ale za rozhodující pokládám právě tu vazbu pozice a vědomí vlastní hodnoty. To je to, co člověku nejvíc brání a změně, nebo aby přistoupil na tu změnu a nutí ho to držet se té své zavedené pozice.
2: Co když člověk už chce odejít, ale není někdo, kdo by ho nahradil?
3: To je smutné a stává se to. Stává se to. A teď jde o to, jestli je to v sekulárním prostředí nebo v církvi. V tom sekulárním prostředí, tam bych víc položil důraz na to, že to může být iluze. Sice říká se, že lidí je dnes všude plno, ale těch použitelných čím dál méně. To je pravda. Někdy je to ale jenom tím, že nejsme úplně schopní rozpoznat schopnosti těch nových. Protože oni to dělají jinak, a my přes tu jinakost nevidíme, že to dělají lépe, než jsme to dělali my. A ono to tak často bývá, že to dělají lépe. Tady to chce hodně velkou míru i odvahy. Ale v tom sekulárním prostředí bych řekl, někdy je potřeba prostě odejít natvrdo. A když už je zle, tak se ve většině případů ten někdo vhodný najde. V církvi je to komplikovanější ještě o to, co chce Pán Bůh. Protože on nás tam někdy může ještě chtít. On si někdy povolává lidi ve velmi nevhodném věku. Mojžíše si zavolal v 80. Tak jsem rád, že nejsem Mojžíš.
2: Ale ještě nevíš? Kdo ví, co tě čeká?
3: To je pravda. Je to náročnější potom v tom vyšším věku. Ale tam je potřeba se modlit. Opravdu modlit a hledat. Ale vím o konkrétních lidech, kteří se modlí už dlouho a Pán Bůh pořád nic neříká. To je ta potíž, že Pán Bůh často nic neřekne předem a pak někoho pošle. Ale v církvi bych neměl úplně tu odvahu odejít, aniž bych měl od Pána Boha nějaký impuls. I když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že Pán Bůh se v církvi postará ještě spíš než v tom sekulárním prostředí, že možná bychom měli mít tu odvahu všechno složit a říct, Pane Bože, tak si to zařiď, já už na to nemám. Jenom nepřeslechnout tu chvíli, kdy Pán Bůh nás tam ještě chce nějakou dobu podržet. Ale tady zase, a to je to stejné, jak jsme o tom mluvili minule, při tom povolávání, nedat jenom na vlastní pocity. Ty jsou ošidné. My jsme si to kolikrát ověřili v radě církve, že jsme poslali do kazatelské služby někoho, kdo byl velmi přesvědčený o tom, že ho Pán Bůh posílá do kazatelské služby a ukázalo se, že to byl klam. Vždycky tam musí být ještě to vocatio externa, to potvrzení církví, že i druzí lidé to vidí, že by ten starý vedoucí tam ještě opravdu měl zůstat. A teď tady máme těžkou situaci, protože ani jedna ta metoda není spolehlivá. Protože jsou jiné situace, kdy ten člověk cítí, že by měl odejít, ale ti kolem si pořád myslí, že není nikdo, kdo by ho nahradil a že by teda měl zůstat. A míří se ti kolem, už by opravdu odejít měl. Tady bych doporučil, aby ten externí hlas nebyl jenom od těch nejbližších spolupracovníků, ale aby zazněl od někoho, kdo není s tou pozicí tak silně spojen, kdo se na to dívá opravdu zvenku. Ti moji kolegové, co jsou vedle mě, ti jsou vlastně na stejné pozici jako ten můj vnitřní hlas. To je pořád hlas z jednoho směru. Ten druhý, který potřebujeme, musí zaznít od někoho, kdo má větší odstup.
2: Znám příběhy vedoucích, kteří chtějí odejít a dokonce je tam i někdo, kdo by je mohl nahradit, ale cítí od Boha a dává jim to dost někdy jasně najevo, že tam mají ještě zůstat. Co bys poradil těmto možná už vyčerpaným vedoucím?
3: Když Pán Bůh dává takovýhle pokyn, tak v dnešní době, kdy už není čas starozákonních proroků, ho vždycky řekne ještě i někomu dalšímu. Tam bych opravdu hledal někoho, kdo tu práci zná, ale dívá se na ní z většího odstupu, jak co Pán Bůh řekl jemu k té mé pozici. A podle toho bych se rozhodoval. Podle toho vlastního, jenom podle vlastního pocitu ne.
2: A pokud je to potvrzené i od někoho druhého, dalšího?
3: Tak bych prosil Pána Boha o sílu vydržet.
2: Stalo se něco takového tobě, nebo ty jsi měl to štěstí, že jsi dokázal rozpoznat ten čas a Bůh ti ho dal?
3: Já jsem to měl snadné, protože mě Pán Bůh vždycky vedl tak, jak co se týká nástupů, tak co se týká odchodů, že to vždycky byla situace, která tomu byla příznivá, nikdy jsem nic nemusel lámat. Já jsem třeba nikdy v životě nepodával žádost o zaměstnání, nikdy jsem se nikam nehlásil, vždycky to přišlo zvenku, že jsem byl požádán. A když jsem odcházel, tak zase to bylo tak, že vypršelo funkční období, nastal čas, tak jsem jenom se nehlásil do dalšího, řekněme, výběrového řízení nebo nechtěl jsem už být volen. Ale prostě bylo to v době, kdy to bylo tak přirozené.
2: Co dělat v pozici, kdy ten vedoucí tam je, má tam být, chce tam být? Možná členové sboru církve ho tam chtějí, ale členové toho užšího vedení, v našem případě v naší církvi staršostva, to nechtějí.
3: To je obtížná situace, protože pracovat s lidmi, s tím nejužším týmem, který mě nechce, to dost dobře nejde. Takže tady bych sboru předložil potřebu změny. Buď změny kazatele, nebo změny staršostva.
2: Co když nic takového nenastane? Chtějí to nechat ve statutu quo, prostě tak, jak to je, ale ty dva týmy v úzovkách, respektive jednotlivec a tým, spolu nedokáží dobře vycházet.
3: Pokud se nejsou schopni domluvit, tak se musí rozejít. Ale pro tu domluvu musí udělat maximum. To já bych si troufl říct, že téměř vždycky je možné se domluvit. Ale ne všichni si to myslí, anebo to ne všichni dovedou. Ale potom je třeba se rozejít. To, aby to odnášel kazatel nebo starší na svém zdraví, že opravdu je to na ně extrémní, nebo vzniká tady extrémní tlak na jejich psychiku, to ne. To Pán Bůh tak určitě nechce.
2: Představme si tu situaci, kdy člověk ve vedení rozpozná ten správný čas, je mu to potvrzeno, Bůh to vidí stejně, on odejde. Co to znamená pro toho člověka? Znamená to, že zvlášť třeba, když už jde do důchodu, končí tím jeho služba jako vedoucího?
3: Člověk by se asi neměl tady na zemi a tedy ve svém životě, v tom, co zrovna prožívá, příliš zabydlet. Izraelský národ to byli poutníci a Pán Bůh to tak chtěl. A když se usadili v té zaslíbené zemi, jakkoliv on jim ji dal, tak se mu nelíbilo, že se zabydleli moc, že ztratili ten charakter poutníku. Ten bychom si měli držet i my. Udržet si pořád tu otevřenost pro Boží oslovení. Protože Pán Bůh po nás opravdu ještě může něco chtít, něco nečekaného, něco nepříjemného, aspoň na začátku se nám to tak může zdát, něco, do čeho se nám už ale vůbec nechce. Ale když Pán Bůh zavolá, tak je třeba jít. Takže neusadit se, nikdy se neusadit a pořád být připravený, že všechno ještě může být jinak.
2: Jsi ty takhle připraven?
3: To nevím, to by musel říct jiní, ale chtěl bych být.
2: Blížíme se k závěru. Co bys poradil vedoucím, kteří třeba odejdou z té vedoucí funkce, třeba kazatelům nebo i starším, ale zůstávají v tom sboru na důchod?
3: To je těžká věc. V římské církvi donedávna platilo takové ustanovení a bývalo dodržované, že farář, který skončil ve farnosti, už do smrti nesměl překročit její práh. Vyrůstalo to ze zkušeností. A my lidi jsme taková ošidná čelátka. Myslím si, že zůstat na tom stejném sboru je těžké. Znám kazatele, kteří to zvládli. Stanislav Hečko úžasně to zvládl. Ale znám takové, kteří to nezvládli. V zásadě nemluvit do vedení, nekomentovat, ale já bych to položil ještě dál. Nepřemýšlet o tom, nemyslet si, že to ti noví dělají špatně, protože ve chvíli, kdy si to myslím, tak to dám najevo, i když nechci. To lidé poznají. Já si to prostě nesmím myslet. A je to věc spolupráce s Pánem Bohem. Modliteb, otevřenosti vůči Božímu duchu. On nám pomůže. Skutečně to pustit úplně z rukou a nechat to na těch nových a na Pánu Bohu. On si to umí skočírovat.
2: Díky moc, Petře. Možná na závěr tak popřeju všem posluchačům, abychom tak dokázali rozpoznávat to správné načasování, abychom měli sílu zůstat a i sílu odejít. A od mikrofonu se loučí Vojta.

K poslechu dalšího vydání 3D Talku zveme na úterý na 8:30 dopoledne, nebo ráno pro někoho. Vojta Barot se příště zaměří na to, jak vést mladé lidi.

Pozvání na cestu hledání a objevování nabízí nový seriál Úvah. Nad základními tématy a otázkami křesťanské víry se v následujících 16 týdnech bude zamýšlet pastorační asistentka a učitelka evangelikálního teologického semináře v Praze Štěpánka Paluchníková. Její odpověď na otázku, kdo je Bůh, zda osoba nebo něco, zazní za okamžik.

0: Naše první zamyšlení začíná základní a přesto nikdy ne zcela vyčerpatelnou otázkou. Kdo je Bůh? Jak ho chápeme? Jak si ho představujeme a jak se k němu vlastně vztahujeme? V církvi vnímám určitý paradox spojený s vírou. Kdy se zdůrazňuje vztah k Kristu, až se někdy může stát, že Bůh zůstává v pozadí. Nevíme si s ním rady a jako bychom nevědomky říkali, Kristus ano, ale Bůh ne. Přitom právě Bible začíná jasně a jednoduše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Možná je tedy dobré vrátit se na začátek. Nejen symbolicky, ale skutečně znovu otevřít otázku. Jak se nám Bůh představuje v písmu? Jedno z nejsilnějších míst tohoto božího sebeodhalení nacházíme ve druhé knize Mojžíšově. V příběhu o hořícím keři. Mojžíš se ptá na boží jméno a dostává odpověď, která je tajemná, ale i hluboká. Jsem, který jsem. Bůh se zde nepředstavuje jako někdo, koho lze jednoduše definovat a popsat. Ukazuje se jako ten, který je přítomný, živý a tak, jak on chce. Později se toto boží představení rozšiřuje o další rozměr. Jsem ten, který vás vyvedl z egyptského otroctví. Bůh se tedy neidentifikuje jen svou existencí, ale i svým jednáním. Je to Bůh, který vstupuje do dějin, jedná, vysvobozuje a vede. Izraelité si tato slova připomínali jako vyznání víry, jako pravdu, která utvářela jejich identitu. A právě to je pro nás důležité. Bůh se zjevuje v příbězích. Není abstraktní ideou někde nad světem. Není ani nehybným hybatelem, který svět stvořil a pak ho nechal běžet bez zájmu. Bible nám ukazuje Boha, který je konkrétní, osobní a aktivní. Boha, který vstupuje do lidských dějin i do lidských životů. Když čteme písmo, vidíme Boha, který miluje, který se raduje, ale také lituje, pláče, smilovává se. Vidíme Boha, který není lhostejný, není apatický vůči světu, vůči utrpení, ani vůči člověku. Není vzdálený ani chladný. Naopak. Je to Bůh, který se nechává zasáhnout. Vrcholným vyjádřením tohoto božího charakteru je kříž. Tam se nejzřetelněji ukazuje, jaký Bůh je. Ne jako někdo, kdo stojí stranou, ale jako ten, kdo vstupuje do bolesti, nese utrpení a dává sám sebe. Kříž není jen událost, ale zjevení božího srdce. Kdo je tedy Bůh? Není to otázka, na kterou bychom jednou provždy našli jednoduchou odpověď. Je to spíše pozvání na cestu. Cestu poznávání vztahu a důvěry. Bůh, který je, se totiž stále dává poznávat.
1: Základy. Zkoumáním osoby Ježíše Krista bude Štěpánka Paluchníková pokračovat v příštím dílu, který vysíláme v úterý o 9:30 dopoledne.

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Evangelium podle Jana, 8. kapitola, 51. verš.

Čtvrteční ráno se blíží pomalonku k 6. hodině. Za mikrofonem Rádia 7 dojde ke střídání. Pro tuto chvíli se loučí Broňa Procházková. Přeji vám dobré ráno a příjemný poslech dalšího vysílání.

Příjemné ráno ve čtvrtek 4. června vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kol. Píseň, která dozněla, byla o dobrém pastýři, o Ježíši, který provází naše životy, dává nám sílu a ukazuje nám, kam jít. O něm na Rádiu 7 hovoříme, můžete se přidat k tomu naslouchání, přemýšlení o tom, jaký je, jak působí v našich životech. Za chviličku přehled pořadu a teď je tu Jan Knížek, píseň Uctívaný nejvyšší pán.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije, přináší spásu.

jaké pořady nás čekají v těch následujících chvílích vysílání Rádia 7. Do tichého času vstoupíme v 6.15 s modlitbou a biblickým textem. Král Herodes je dalším, kdo se musel vypořádat s otázkou, kdo je Ježíš. S pohledem do politického spektra a výzvou k přímluvám za ty, které Bible nazývá v moci postavení, přichází Martin Moldán o 6:45. Kromě pozvánky na blížící se festival přinese magazín v 7 hodin další zprávy ze světa pro následované církve. Jak vytvořit dětem bezpečné prostředí, uslyšíme v ranním telefonátu v 7:30. V Bible Guideu pokračujeme ve studiu knihy proroka Jeremiáše. Další kapitola klade důraz na poslušnost Boha. Více poslouchejte od 8. hodiny. V den letnic se zrodila církev. Pohled na tuto událost zprostředkuje v relaci nejen chlebem kazatel Jaroslav Pokorný. Jeho úvaha bude mít své vyhrazené místo ve vysílání od 8:30. Nedávný sjezd sudetských Němců v Brně vyvolal u některých lidí docela bouřlivé emoce. Zazněl výrazný souhlas i rozhořčený protest. Jak podobné situace řeší biblický text, připomíná glosa Petra Rause. Naleďte si v 9:30. Slovo pěstoun zná každý, ale málo kdo tuší, co obnáší každodenní realita. Jaké jsou ty nejtěžší chvíle, kde pěstoni berou sílu a co jim přináší největší radost? V pořadu Rozmarína si bude otevřeně povídat moderátorka Libuše Pavelková se zkušenou sociální pracovnicí Šarkou Tótovou, která pěstounské rodiny doprovází už řadu let. Co si nevyzkoušíš, to neumíš, říká oddílový vedoucí kazatel a psychoterapeut David Kubíček. V rozhovoru s Pepou Kosteleckým sdílí své osobní zkušenosti s učením prostřednictvím zážitkového programu. Štafetu zachytíte v 11:15. Čtení na pokračování přinese další knížku povídku Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře. Úspěšný, ale vyčerpaný konzultant se vydá na pouť do Santiaga, aby našel ztracený klid. Jen neputuje španělskou, ale českou krajinou, kde kilometry zkracují bufety a restaurace. Najde tak to, co hledá, i tak? Vladimír Hauser čte od 11:45. Po jedné hodině se vypravíme na Travnou s řekou života. Mapujeme místa, kde se budují společenství a další pořady si ještě představíme. Teď jsou tu křesťané z Ostravy a za chvíli tichý čas.

Před námi je žalm 25. v podání skupiny Tehillim a poté otevřeme první list Petrův.

Vstupujeme do tichého času, kdy na Rádiu 7 otevíráme Bibli a provázíme do nového dne s modlitbou. A tak otevírám první list Petrův, 3. kapitolu a čtu od 9. verše. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov, ať neodvrátí od zlého a činí dobré, ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj, neboť Pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář je proti těm, kdo činí zlo. Bible varuje a mluví celkem často o našem jazyku, o našich slovech, které mají moc bořit, anebo budovat. Můžeme urážet, anebo žehnat. Dnešní doba je plná rozbrojů, roztrže, kdy tak hledíme na druhé s nějakým pohrdáním, nebo vidíme kolem sebe to zlo, které jenom slovně přichází a rozděluje lidi, rodiny, přátelství a tak vráží klín mezi nás, mezi naše vztahy. Nebuďme takoví, ale jak nás Bible vybízí, žehnejme. Přejme druhým dobré, dělejme jim prostor pro jejich růst, pomáhejme jich v jejich růstu. Ať každý se může zapojit do toho, co dělá, ať může tak přinášet požehnání, ať může přinášet život do míst, kde je. Protože to je něco, co dělá Bůh a co po nás Bůh chce. Ježíši, já děkuju za to, že přinášíš požehnání, přinášíš život, že ty jsi dárce života a snažíš se lidi stmelit, lidi spojovat, ne rozhádat, ne rozdělit. A když už je rozděluješ, tak na to, na ty spravedlivé, na ty, kteří volají po pravdě, kteří ctí hodnoty a na ty, kteří jsou určeni k záhubě a míří do zahynutí. A tak prosím, Pane, ať jsme těmi, kteří míří k životu, kteří sledují tvoje kroky, snaží se je napodobit, kteří ctí tvé slovo. A prosím za ty druhé, aby si k ním promlouval, aby viděli, jaký jsi, ať můžou také začít jít a budovat život, radost, pokoj. Amen.

Bůh nás drží ve svých rukách. V něm, u něho jsme v bezpečí i na těch rozbouřených vodách. Znělo od Joshua Aruna a pokračuje Filip Mana s Ježíšem jako naším zachráncem.

Někdy si možná připadáme sami. Jsme strápení, znavení, ale i v těchto chvílích můžeme své duši promlouvat, že on, Bůh, je tady a nejsme sami. On nás provází. Skupina Casting Crowns, která se snaží promlouvat ke své duši právě tímto způsobem.

Nejsme jsme sami, i když si tak někdy možná připadáme. Jsme jen lidé se svými chybami, bolestmi, starostmi. Zpívá skupina Azimut.

Pomalu se blížíme ke 7:15 a to bude prostor pro Martina Moldana a jeho zamyšlení nad tématem Kdo to jen je? Jak vnímal Ježíš a Herodes Ježíše a Ježíš politiku? To bude čas už za chvíli.

Píseň od skupiny Silence and Joy, Like a Tree, jako strom, inspirováno žalmem, pokračují Ray a píseň Tvář.

Přeji vám dobrý den a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. V posledních dvou pořadech jsme se zamýšleli nad biblickým výrokem Kdo to jen je, který vyslovili různí lidé v různých situacích jako reakci na Ježíšovo působení. Ježíš byl zcela jiný než rabíni tehdejší doby a mnohé svým jednáním provokoval. Lidé si oprávněně kladli otázku, kdo to jenom je. Evangelista Lukáš zaznamenal čtyři takové typické momenty, v nichž tato otázka zazněla. Ježíš je bez pochyby postavou, která nejpronikavěji ovlivnila dějiny. Díky křesťanskému myšlení se zrušilo otroctví, pozdvihlo se postavení ženy ve společnosti, vyrostly systémy sociální péče, funguje demokracie. I dnešní člověk musí být konfrontován s tím, kdo je to Ježíš. Tím spíše, že křesťanské hodnoty jsou stále více vytlačovány na okraj společnosti. Dnešní úvaha nás zavede až do královského paláce, kde vládl Herodes, řečený tetrarcha. Budeme nyní číst Lukášovo evangelium, 9. kapitola, verše 7 až 9. Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dělo, ale nevěděl, co si má myslit. Poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých, jiní, že se zjevil Eliáš, a jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků. Herodes řekl, Jana jsem přeci dal stít, kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci? A přál si ho vidět. Těchto několik veršů představuje typický přehled názoru na to, kým je Ježíš. Pokaždé, když se objevila na scéně nějaká významná a vlivná postava, otázkou okolí bylo, kdo jsi? Podobně se Židé ptali Jana Křtitele krátce poté, co započal své působení. Tehdejší náboženský svět potřeboval zasadit veškeré dění do nějakého smysluplného rámce. Lidé uvažovali v kontextu Božího slova a své mnohaleté tradice. Vzniká tedy otázka, kým Ježíš je, a není překvapivé, že existovala řada odpovědí. K podobné situaci došlo později, když se sám Ježíš ptá svých učedníků, za koho mne považují lidé. Odpověď učedníků zahrnuje podobné hodnocení, jaké slyšíme z Herodových úst. Hned v zápětí se Ježíš zeptal, a za koho mne považujete vy? Tehdy odpověděl jako první Petr, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Je tedy důležité vědět, kým Ježíš je. Každý člověk si na to musí učinit názor, nevyhnul se tomu ani Herodes. Ačkoliv jej biblický text líčí jako člověka nejistého a vnitřně rozpolceného, s touto otázkou se musel vyrovnat. Kdo byl tento Herodes? Z historie je známo, že Herodes Veliký, židovský král edomského původu, proslulý vražděním malých chlapců v souvislosti s Ježíšovým narozením, své království rozdělil později třem svým synům, z nichž jeden je náš Herodes zvaný tetrarcha. Evangelia zmiňují několik momentů, v nichž tento Herodes figuroval. Za prvé je znám jako člověk, který dal uvěznit a později i popravit Jana Křtitele. Důvodem jeho popravy byla kritika krále za jeho nelegální manželství, které uzavřel s manželkou svého nevlastního bratra Filipa. Herodes byl člověk zmítaný pochybnostmi a nejednoznačný ve svých myšlenkách a úsudcích. Pravděpodobně díky tomu si asi ani jeho současníci nedokázali vysvětlit jeho jednání. Tak například evangelista Matouš jej líčí jako někoho, kdo se chtěl Jana Křtitele od samého počátku zbavit a neučinil tak pouze proto, že se bál vzpoury davů. Na rozdíl od něj evangelista Marek zdůrazňuje, že Herodes se Jana bál, protože věděl, že je spravedlivý a proto jej chránil. Když neprozřetelným slibem slíbil své adoptivní dceři splnit jakékoliv přání, ta na intervenci své matky, současné Herodovy manželky, si vyžádala hlavu Jana Křtitele. Herodes byl zarmoucen, ale pro přísahu musel Jana popravit. Nepochybuji o tom, že obě hodnocení Herodových pohnutek jsou pravdivá. Záleží na úhlu pohledu a preferencích autora.
vše jen dokládá nejistý a nejednoznačný králův charakter. Byl mužem, který se pravděpodobně nevyznal ani sám v sobě a jednal na základě nátlaku z různých stran, ať to byly v tomto případě zástupy Židů nebo neoprávněně přijatá manželka Herodias. To, co muselo být obětováno, je Herodovo vlastní svědomí. Bible jej líčí jako člověka bezcharakterního a slabožského, otevřeného jak pravdě, tak i intrikám, jež nakonec skončí v pasti vlastních prohlášení jako vrah. Pro doplnění tohoto smutného obrazu dodávám, že je to tentýž Herodes, kterého Ježíš nazval liškou. Je to tentýž Herodes, který se s Ježíšem krátce setkává a pak jej s pohrdáním posílá zpět Pilátovi. Je to člověk, ve kterém jakoby na chvíli probleskly ušlechtilé touhy, ale v zápětí byly uhašeny zvráceným charakterem, podněcovaným nátlakovými skupinami, jejichž vlivu král podléhal. Každopádně je člověkem, který, alespoň v této chvíli, se touží setkat s Ježíšem. Ať už jsou Herodovy motivy jakékoliv, vezměme tu

o jejich bezpečí. I oni jsou vystaveni vlivu různých nátlakových skupin či lobbystů nejrůznějšího ražení. A samozřejmě i oni mají svůj charakter, někdy lepší, jindy horší. Herodes to neměl jednoduché. Historický komentář říká, že na dvoře jeho otce bylo lepší být prasetem nežli synem. Herodes tetrarcha měl to štěstí, že na rozdíl od některých svých bratří přežil. Přežil fyzicky, charakteruje nikoli. Sám byl výsledkem intrik, strachu a nejrůznějších podlostí, jichž byl svědkem během svého dospívání. Jeho charakter způsobil, že Jan Křtitel byl popraven a za nějaké 2 až 3 roky při setkání s Ježíšem opět projevuje svou zkaženost. Když mu Ježíš na požádání nepředvedl žádný zázrak, a my si říkáme, jak si vůbec mohl něco takového myslet, posílá jej potupeného a poníženého zpět Pilátovi. Otázka, kterou si musíme položit v tuto chvíli my, zní, co tento příběh znamená pro nás. Máme zde obrázek mocnáře, který jedná impulzivně, tak, aby se zavděčil svému okolí. Obrázek muže, který se zajímá o dění okolo sebe, ale je odkázán na své poradce a sám neumí jevy ve společnosti zhodnotit. Nicméně obrázek člověka, který řekl, kdo to je ten Ježíš. Obraťme nyní list a podívejme se krátce na život první církve. První křesťané se vždy chápali jako lid oddělený, jež neměl nic společného s vládnoucími strukturami. K propojení trůnu a oltáře došlo mnohem později. Nicméně církev si uvědomovala důležitost vlád a nabádala k tomu, aby byly respektovány. Apoštol Pavel ve svém listu do Říma nabádá církev, aby se podřizovala vládní moci, neboť je zřízena od Boha. Protože však nebyl naivní a věděl, jak to v životě chodí, nabádal věřící, aby se za ty, kteří jsou u moci, pravidelně modlili. Ve svém prvním listu Timoteovi doslova píše: na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Text Pavlova listu je jasný a výmluvný. Přímluvné modlitby mají moc ovlivnit dění na nejvyšších místech. Abychom nebyli na pochybách ohledně modliteb, Pavel užívá 4 výrazy spojené s modlitbou. Prosba, modlitba, přímluva a díkůvzdání. Nemusíme rozebírat vzájemné odlišnosti těchto jednotlivých termínů, stačí, když tuto výzvu vezmeme jako církev i jako jednotlivci vážně. Ještě jeden důležitý moment z Pavlova života nám ukazuje vztah první církve k vládnoucí moci. Je to Pavlova cesta v poutech do Říma. Pavel byl zatčen a přestože na něm nenalezli nic, zač by měl být potrestán, odvolal se k samotnému císaři. Důvodem bylo jediné. Císař musí slyšet evangelium. Vy, kdo jste obeznámeni s novozákonními dějinami, tak víte, že Pavlova cesta v poutech do samého centra římského impéria nebyla omylem ani prohrou, nýbrž cílevědomým skutkem. Ačkoliv apoštol věděl, co jej očekává, tak tuto cestu volil. A jenom proto, aby se zvěst o spasení v Ježíši Kristu dostala do nejvyšších míst. Tyto reálie nám pomohou pochopit Herodův příběh ve zcela jiném světle. Ačkoliv je král líčen ne moc lichotivě, i on musí slyšet zvěst o spáse. Navzdory jeho nevyspytatelnému charakteru si i on klade otázku, kdo je to ten Ježíš. Církev nesmí stát v roli soudců, nýbrž v roli prostředníků. Svou přímluvnou modlitbou i osobním angažmá má napomáhat tomu, aby i ti z nejvyšších pater společnosti mohli být seznámeni s Kristem. Musíme si být vědomi toho, jaké nelehké zápasy tito lidé svádí,
s různými nátlakovými skupinami,

s vlastní rodinou, s různými jedinci, kteří se chtějí přiživit na jejich postavení či prosazovat své vlastní zájmy, anebo, a to je nejsmutnější, se svými charakterovými slabostmi. Milí posluchači, kéž vás příběh o Herodovi inspiruje ke zdravě vyváženému postoji vůči těm, kteří stojí v moci. Buďme lidmi modlitby a pomoci, nikoli lidmi kritiky a odsouzení. Ten, kdo soudí, je Bůh.

0: S Martinem Moldanem budeme o Ježíši a jeho působení přemýšlet ještě zítra v 6 hodin 45 minut. Blížíme se k 7 hodině, to bude prostor pro magazín.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Sedmá hodina raní ve vysílání Rádia 7 je taková informačně vzdělávací a vydáme se s magazínem na Malý Práter a také za pronásledovanou církví nebo do vězeňského prostředí. U mikrofonu Rádia 7 je s vámi Pavel Kol. Následující minuty budou patřit duchovně kulturnímu zastavení v centru Brna a přidáme aktuální zprávy ze světa pronásledované církve. Začíná magazín, vítejte u poslechu. Druhý ročník hudebního minifestivalu Malý Prátr, který bude propojením bohoslužby a hudebních vystoupení, proběhne dnes od 18 hodin v zahradě Betlémského kostela v Brně na Pelikově ulici. Za organizací stojí první sbor Českobratrské církve evangelické v Brně. Farář a statutár tohoto sboru Ondřej Macek odhaluje v úvodu, co stojí za samotným názvem akce.
1: Takový odkaz na to, že v místě našeho kostela nebo respektive naší fary stávala výletní restaurace, která se jmenovala Kleiner Prátr a měla evokovat Velký Prátr, který byl ve Vídni. Byla asi docela oblíbená, byla hnedka pod Špilberkem a lidi do ní rádi chodili. Ale na konci 90. let 19. století už krachovala a vznikající evangelický sbor v Brně si poměrně výhodně koupil a pak na její místě postavil faru a vedle kostel. Takže my se tady tím názvem snažíme vrátit k tomu, že původně zde stála hospoda nebo restaurace a jak si říkám, že Pán Ježíš možná někdy chodil raději mezi lidi než do chrámu, tak k tomu trochu odkazujeme tím názvem.
2: Festivalu a minifestivalu probíhá už jen v Brně celá řada. Co vás vedlo vlastně k uspořádání toho vašeho festivalu? Jakým záměrem jste do toho šli?
1: Náš kostel je vlastně za železným velkým plotem. Sice se někdy vrátka otevírají, protože během týdne na naší faře se schází skauti brněnské středisko 70, takže ten areál není úplně uzavřený, ale zároveň evangelické kostely mají tu nevýhodu, že se v nich bohoslužby konají většinou jenom jednou týdně a není možné se do nich moc dostat. Takže ten festival je takovým pokusem tu bránu na hluku otevřít a do toho areálu pustit lidi z okolí, kteří chodí kolem na Špilberk a nějak ukázat, že ani evangelíci nejsou pořád zavřený jenom za plotem. Tak to byl jeden impuls. Samozřejmě jsme si říkali, jestli je to jako v dnešní době vhodné se radovat a pořádat festival, ale rádi bychom, aby to byla taková chvíle, kdy se lidi potkají, kdy jim je chvilku dobře, můžou si spolu povídat a myslím, že i takhle se nějak dá evangelium komunikovat v dnešní době. To byl ten důvod, proč jsme ten festival začali dělat. On je to formálně druhý ročník, ale my jsme si to vyzkoušeli na nečisto, takže byl nultý ročník, takže vlastně už jsme pořadí třetí rok to zkoušíme a nějak se nám to vlastně osvědčilo, že to jsou příjemný strávený chvíle.
2: A mohli jste prosím podrobněji tedy představit náplň toho druhého ročníku Malého Práteru. Zmínili jsme v úvodu, že se jedná o mix bohoslužby a dvou hudebních vystoupení.
1: Nejdřív začneme právě v tom Betlémském kostele, což je mimo jiný vlastně docela zajímavá stavba. Trochu to připomíná nádraží náš kostel, protože architekt stavil taky nádraží nebo lázeňské kolonády a byla to vlastně první stavba ve vnitřním Brně, která měla pouze český nápis. Nad vstupem do kostela je nápis My kážeme Krista a byl to asi ve vnitřním Brně jediný nápis, který nebyl dvojazyčný. Nikdy nebyl i německý překlad a bylo to místo, kde se začaly scházet brněnští evangelíci. Tak ten kostel je pro nás poměrně důležitý a proto začínáme bohoslužbami v něm. Snažíme se ten festival konat přibližně v době, kdy je výročí toho kostela, tak letos už je to 131 let. A po něm následují dva koncerty. První z nich je dívčí duo Betsaida, ve kterém zpívá Alžběta Slámová a Adéla Lukajová. Hrají autorské písně, šanzony, folkové skladby, různě vystupují právě na sousedských festivalech, ale taky na Jemramovském otevřenu. Zpívají takový různý i kritický písně k době, myslím, že moc zajímavý uskupení. To druhé je skupina 6 muzikantů Tingle Tangle, kteří hrají repertoár divadla Semafor, nestárnoucí hity Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, který vlastně znějí už půl století.
2: Byli byste rádi, kdyby nezůstalo jen u 2 nebo u těch 3 ročníků? Minifestival se stal něčím pravidelným nebo tímto směrem vůbec neuvažujete?
1: Tím, že už je to právě 2. respektive 3. ročník, tak bychom byli rádi, kdybychom v takovémhle formátu mohli pokračovat i v dalších letech. Letos i loni nás podpořil Jihomoravský kraj, ale samozřejmě většinu těch nákladů neseme my jako sbor a snažíme se to dělat jako službu nejenom brněnským evangelíkům, ale právě i lidem, kteří třeba jdou kolem a na chvilku vejdou, poslouchají hudbu, dají si pivo, potkají známé, což v Brně je vlastně moc pěkný, že všude někoho potkáte, koho znáte, takže chceme určitě pokračovat.
2: Pojďme ještě k vašemu společenství, tedy k prvnímu sboru Českobratrské církve evangelické Brno. Čím vlastně v těchto aktuálních dnech nebo týdnech žijete? A co případně je před vámi?
1: My jsme takový normální evangelický společenství. Scházíme se ve 3 kostelích. Jeden z nich je právě ten betlemský na Parkově, kdy míváme bohoslužby od 8:30 ráno. Tam samozřejmě spíš přichází starší lidé, kteří už nemohou dospat a jsou na ten kostel zvyklí, a hlavní bohoslužby nebo takové výraznější shromáždění máme v červeném kostele od 10 hodin a pak máme ještě bohoslužby v Rychmanově, což je součást újezda. Tak stejně jako se zkoušíme otevírat i ten betlemský kostel, kde se taky schází církev bratrská, královopolská, tak se snažíme otevírat i červený kostel. V Brně panuje takový jako mýtus, že červený kostel je pořád zavřený a nic se v něm neděje, tak proti tomu se snažíme bojovat a třeba v létě jsme zapojení do akce Brno a jeho chrámy. To znamená, že od 15. června do 15. září je ten kostel skoro každý den otevřený. Momentálně v něm kromě jiného probíhá výstava brněnského malíře Libora Veselého a Michala Broučka. Libor Veselý tam má velké plátna, ta výstava se jmenuje Hory, ale potkáte tam třeba moc hezký zobrazení Golgoty. A jinak samozřejmě žijeme takovým jako běžným sborovým životem, který teďka přerušou právě různé výlety, pobyty sboru v našem středisku na Blažkově. A tak jako závěrem toho školního roku s každou skupinou mám pocit, že grillujeme s dětmi, s maminkami, mládeží, s dorostem, se staršostem. Vlastně pořád opíkáme špekáčky a povídáme si.
0: Dává nahlédnout do života společenství prvního sboru Českobratrské církve evangelické v Brně jeho farář a statutár Ondřej Macek. Bohoslužba v betlémském kostele, která bude prvním bodem programu minifestivalu Malý Prátr, začíná dnes v 18 hodin.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Nigérie. Při útoku na Květnou neděli bylo zabito přes 30 křesťanů. Více než 30 křesťanů bylo na Květnou neděli zabito radikálními islamisty. 29. března 2026 kolem 19.45 byla skupina džihadistických teroristů na motocyklech na přeplněný venkovní trh křesťanské čtvrti města Jos v Nigérii. Skupina křičela Aláhu Akbar a začala střílet na neozbrojené lidi. Lidé na tržišti se snažili schovat, ale islamisté zabili asi 30 lidí a ještě více jich zranili. Tato oblast je křesťanská komunita, řekl pracovník Hlasu mučedníků. V současné době platí v celém regionu zákaz vycházení. V Josu a jeho okolí panuje vážné napětí a lidé se obávají dalšího smrtícího útoku teroristů. Pracovník Hlasu mučedníků prosí o modlitby za rodiny obětí, za zraněné a za nigerijské křesťany, aby i přes tyto útoky ukazovali svým nepřátelům Kristovo světlo. Nigérie je téměř rovnoměrně rozdělena mezi muslimy, kteří převládají na severu, a křesťany, kteří dominují na jihu. V nejlidnatější africké zemi žije více než 80 milionů křesťanů, kteří se hlásí k evangeliu. Je to výsledek průkopnické misijní práce a také díky osvobozeným otrokům, kteří se na kontinent vrátili z Evropy po zrušení otroctví v Anglii v roce 1833. Zahraniční misijní činnost na severu země od roku 2008 výrazně poklesla v důsledku vzniku islámské militantní skupiny Boko Haram. Boko Haram sídlí na severu a je napojeno na Al-Kaidu a spojilo se také se samozvaným islámským státem ISIS. Přestože Boko Haram na severovýchodě země poněkud oslabilo, stále provádí ničivé útoky v křesťanských komunitách a na armádní jednotky v regionu. Boko Haram údajně podporuje také pokračující útoky na křesťanské vesnice ze strany militantních muslimů z kmene Fulbu, kteří své útoky soustředili do centrální oblasti Nigérie. Teroristické skupiny a další muslimové na severu země chtějí křesťany z regionu vyhnat a pokračovat v úsilí o vytvoření samostatného státu, který by se řídil islámským právem. Navzdory sílícímu nelidskému pronásledování křesťanů v severní Nigérii jsou někteří křesťané ochotní šířit radostnou zvěst evangelia i s příslušníky Boko Haram. Díky jejich odvážné misijní práci se již několik členů Boko Haram odvrátilo od svých zlých skutků a stali se následovníky Krista. Maledivy. Rodina nalezla víru díky strategické evangelizační práci. Jeden muž a jeho rodina nalezli Krista díky strategické evangelizační práci křesťanů na Maledivách. Aby se v této zemi s přísným omezením vyhnuli pro následování ze strany muslimských fundamentalistických skupin, musí křesťanští pracovníci pečlivě zvažovat, jak a s kým sdílejí evangelium a při vyučování nových následovníků Krista využívat kreativní přístupy. Hamko a jeho rodina patří k těm, kteří díky jedné takové iniciativě nalezli víru v Krista. Modlete se, aby se prohlubovala jejich víra a poznání Krista. Modlete se také za to, aby všichni křesťané na Maledivách rostli ve víře, stáli za Kristem tváří v tvář muslimskému odporu a byli vyzbrojeni Duchem Svatým k šíření evangelia v této ostrovní zemi. Maledivy jsou jednou ze zemí s největším útlakem na světě. Žije zde méně než 30 křesťanů z původních obyvatel. Každý Maledivan, který následuje Krista, musí zůstat v utajení, jinak mu hrozí vězení nebo vyhoštění ze země. Maledivská vláda se snaží eliminovat a výrazně minimalizovat vnější vlivy, které by mohly ovlivnit kulturní identitu jejich občanů, k nimž patří i naprostá oddanost islámu. Přestože mnoho Maledivanů má jen malé znalosti o islámské víře, všichni Maledivané musí být oficiálně sunnickými muslimy a vláda toto pravidlo bez výjimky prosazuje. Hlavním pronásledovatelem je vláda a maledivská společnost se ztotožňuje s jejím úsilím zajistit, aby každý Maledivan zůstal muslimem. Kromě pronásledování ze strany vlády čelí hledající a nově obrácení obrovskému tlaku ze strany svých rodin a komunit. Represivní protikřesťanská vláda a kultura této země zničí jednu z nejnáročnějších oblastí na světě pro křesťanskou práci. Hledající a nově obrácení lidé zažívají extrémní společenský tlak. Malé, semknuté ostrovní komunity umožňují vládě udržovat přísnou kontrolu nad obyvatelstvem. Křesťanští konvertité byli uvězněni ve snaze přimět je, aby se zřekli Krista a vrátili se k islámu a obvykle jsou nuceni opustit své domovy a někdy i zemi. Dovoz Biblií je nelegální, ale někteří Maledivané mají přístup k písmu prostřednictvím internetu. Probíhá překlad Bible do Dihevi, hlavního jazyka Malediv, ale práce je obtížná a pomalá kvůli malému počtu křesťanských konvertitů, kteří jsou schopni a ochotni s překladem pomoci. Střední Asie. Pastor odsouzen k 8 letům vězení. Mladý pastor byl zatčen a odsouzen k 8 letům vězení kvůli své pastorační činnosti. Krátce poté, co tento pastor založil v Střední Asii církev, ho místní a tajná policie zatkla pouze za to, že vykonával svou křesťanskou službu, což mnozí muslimové v této oblasti považují za urážlivé a dokonce nelegální. Mladý pastor má manželku a malé děti, řekl pracovník Hlasu mučedníků. Prosím, modlete se, aby byli povzbuzeni a aby víra a svědectví tohoto evangelizačního pracovníka byly ve vězení silné. Od té doby, co pastor nastoupil výkon trestu, prožívá jeho rodina těžkosti bez stálého zdroje příjmu. Pracovník Hlasu mučedníků v dané oblasti se s pomocí od křesťanů z celého světa snaží zajistit, aby bylo o pastorovu manželku a děti postaráno. Modlete se, aby v této době zůstali silní a aby byl trest zkrácen, dodal náš spolupracovník. Otče, modlíme se za naše bratry a sestry v Nigérii. Prosíme, uzdrav ty, kteří trpí zraněními po tomto incidentu. Ty vidíš bolest, kterou prožívají přeživší tohoto útoku, i ti, kteří přišli o své blízké. Prosíme, naplně svým pokojem a nadějí. Dej, ať mohou pocítit tvou přítomnost. Ať křesťané dokážou prokazovat lásku svým nepřátelům a být světlem uprostřed této temnoty. Děkujeme za Hamka a celou jeho rodinu. Děkujeme, že jsi je přivedl k sobě v zemi, kde je tak těžké slyšet evangelium a odevzdat svůj život Kristu. Prosíme, ať rostou v poznání Krista a jejich víra sílí každým dnem. Modlíme se také za ty, kteří sdílejí evangelium. Dej jim moudrost a nové kreativní a bezpečné způsoby, jak oslovovat veřejnost. Svěřujeme ti mladého pastora ze Střední Asie. Použij si ho ve vězení, aby životy vězňů mohly být proměněny a jeho svědectví použito ke tvé slávě. Naplňuj pokojem jeho rodinu uprostřed nejistoty příjmu a budoucnosti. Ať jsi ty jejich jedinou jistotou. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Středeční magazín dospěl k svému závěru. Dnes odpoledne vás bude čekat červnové vydání magazínu Židé a my s ředitelem české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Radkem Hejretem. Naslyšenou.

Emma Neeson a píseň Hear Him, naslouchejte mu, slyšme ho. Ten jeho hlas může být tichý i hluboký. Snažme se Boha poznávat celým srdcem a duší. Další píseň od skupiny Ovca se jmenuje Ezechiel.

0: Ještě je tu Jan Knížek a poté se zaměříme na andělský kemp. Co tvoří, co přináší, jak pomáhá? Poslouchejte v ranním telefonátu už za okamžik.
1: Což pak nevíš, což pak si neslyšíš?

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7.
4: Vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které se nedobrovolně ocitly v roli dětí vězňů. Prostředí, kde mohou být sami sebou a nikdo je nesoudí. To je andělský kemp, který každoročně pořádá spolek Mezinárodní vězeňské společenství. O tom, jak bude letošní týdenní setkání vypadat, si budeme povídat spolu s Žanetou Dvořáčkovou, zástupkyní ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Žaneto, vítejte, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Kde a kdy se zrodila myšlenka pořádat andělský kemp?
5: Tak pořádat andělský kemp jsme začali vlastně už před 10 lety, takže letos to bude už 10. ročník. A ta myšlenka se vlastně zrodila z takové potřeby, kdy jsme byli v kontaktu s rodinami a s dětmi, které mají právě někoho ve výkonu trestu, a slyšeli jsme, co všechno vlastně děti prožívají, jak je to pro ně složité a těžké, jak vlastně nejenom to, že mají a jsou odloučené od rodiče, který je ve výkonu trestu, ale mnoho z těch rodin se propadá i finančně a vlastně si děti nemohou, nebo ty rodiny si nemohou dovolit žádné letní aktivity, dovolené nebo tábory. A když jsme třeba slyšeli i to, že některé děti si potom v září, když se vrací do školy, a vymýšlí nějaké zážitky z prázdnin, protože se stydí přiznat, že třeba celé prázdniny byly doma, tak nás napadlo zkusit pořádat právě andělský kemp, kde by mohly být tyhle děti, které vlastně by jinak třeba ty prázdniny proseděly doma.
4: V úvodu jsme zmínili, že kemp má sloužit jako bezpečné prostředí. Dá se říct, že je pro děti takovým úkrytem před obavami, strachem, kterým běžně čelí?
5: Určitě jsou to právě tyhle věci, které nám děti a nebo i jejich potom pečující osoby říkají, že jsou pro ně důležité. A kromě toho, že vlastně na tom kempu je nikdo nesoudí, přistupujeme tam k ním vlastně s takovým postojem, že jim chceme předat, že jsou vzácné, že mají obrovskou hodnotu, že mají různá nadání, že mají před sebou budoucnost a ta budoucnost může být dobrá, nehledě na to, co se děje v jejich rodině, nebo nehledě na to, že mají rodiče ve výkonu trestu a čím vším teď procházejí. Tak vlastně další takovou věcí, která je pro ně hodně důležitá, je i to, že se mohou potkat s ostatními dětmi, které mají vlastně podobnou zkušenost, a pro většinu z těchto dětí je to poprvé v životě, kdy vlastně si tak nějak mohou oddychnout a mohou říct, tady jsme na tom všichni stejně, nikdo ani z vedoucích, ani z dětí mě nebude soudit, a naopak a vlastně děti si třeba sdílejí ty své příběhy a vzájemně se pozbuzují v tom to překonat a vlastně jsou si i takovou oporou sami sobě, nejenom vlastně vedoucí, kteří na tom kempu jsou. Takže kromě toho, že se snažíme vytvořit takové to bezpečné prostředí, kde vlastně jim je dobře, tak zároveň to bezpečí vlastně přichází i z toho poznání, že jsou ostatní děti, že prožívají něco podobného, a vlastně i to sdílení, které mezi sebou mají, a i to, že si vlastně mezi sebou sdílí to, jak to zvládají, nebo jak to zvládly třeba děti, které už to prožívají nějakou dobu, anebo třeba už se jim i rodič výkonu trestu vrátí.
4: Jedna věc je vytvořit to bezpečné prostředí, ale co dalšího mohou děti zakoušet na andělském kempu v rámci toho společenství, které mají jako děti?
5: Tak některá kromě toho bezpečí a bezpečného místa se snažíme vytvořit na tom kempu takový prostor, aby si vlastně děti mohly vyzkoušet věci, které třeba běžně neskouší. Takže ten tábor je vlastně nabitý různými workshopy, to znamená třeba různými výtvarnými věcmi, sportovními, kreativními, ale i třeba hudebními. A vlastně děti si mohou vyzkoušet spoustu věcí, jako je třeba malování, nebo zpívání, nebo právě nějaký sport, nebo vyrábění různýma zajímavýma technikama. A vlastně i v tomhle procesu se objevují vlastně talenty těch dětí, které třeba doposavat ani nevěděli, že je mají. A vlastně pokud vidíme, že některé dítě má opravdu na nějakou tu věc talent a chtělo by se tomu věnovat a dělá mu to radost, tak se snažíme tu rodinu i po kempu podpořit, aby tenhle talent se mohl rozvíjet.
4: Mluvíme tu o dětech, které si prošly náročnými životními situacemi, nebo možná ještě prochází. Práce s nimi vyžaduje citlivý přístup. Je součástí kempu třeba také odborná pomoc?
5: Ten kemp vlastně není úplně stavěný jako terapeutický kemp, takže nejsme schopni třeba poskytovat nějakou úplně hlubší odbornou pomoc, ale na druhou stranu vlastně na ten náš kemp jezdí proškolení dobrovolníci a pracovníci, kteří už vlastně na ty kempy jezdí docela dlouhou dobu, většina z nich. A tak si troufám říct, že jsme se tak trochu stali vlastně takovými odborníky na tuhle problematiku a na práci s dětmi. Takže do určité míry ano, my vlastně víme, jak k dětem přistupovat, víme, jak vlastně pomoct třeba v nějaké emocionální krizi, nebo víme, jak děti utěšit, víme, jak je povzbudit, ale pokud u dětí vlastně uvidíme nějaké hlubší potíže, které by vyžadovaly třeba nějakou terapeutickou práci nebo psychiatrickou, nebo třeba nějaké potíže, které by bylo potřeba řešit v pedagogicko-psychologické poradně, tak potom dále vlastně se snažíme motivovat a nasměrovat rodiny, aby to řešili po kempu a my se v tom snažíme provázet a podporovat. Takhle se nám třeba stalo to, že nám přijel na kemp chlapeček, který vlastně podle nás měl nějaké rysy autistického spektra a to působilo problémy v jeho vztazích a i se nám svěřoval, že vlastně ve škole má taky docela velké problémy a když jsme po kempu pak dali právě schůzku s pečující osobou, to byla babička a bavili jsme se s ní o tom, tak vlastně ona říkala, že si myslela jenom, že je prostě takový zlobivý, že to má těžký, ale že jí nenapadlo, že by třeba mohlo být ještě nějaký jiný problém a my jsme jí tedy pomohli nějak se setkat s odborníky a výsledkem potom byla právě nějaká diagnostika, ale hlavně vlastně nějaká opatření ve škole a porozumění té situaci a vlastně ta situace a život toho chlapečka se pak výrazně zlepšil.
4: Můžete sdílet, vybavíte si nějaké další příběhy dětí, které kempem prošly? Vnímáte třeba tu proměnu toho, než přijedou a poté, co odjíždí?
5: Řekla bych, že ano, že vnímáme nějakou proměnu, nebo spíš vnímáme to, jak rozkvetou na tom kempu, když dostávají právě to bezpečí, když dostávají to přijetí, když se jim někdo věnuje, když mohou odhodit si své běžné starosti a mohou být zase na chvíli dětmi, tak vidíme opravdu takové to rozkvetení a radost v jejich očích a to, že si užívají to, že nemusí mít nějaké vlastně další starosti, které běžně přináší to uvěznění rodiče do jejich života. Asi těch příběhů je strašně moc, protože každé to dítě vlastně přichází s nějakým příběhem a každý ten příběh je nějakým způsobem těžký. Ale co my asi vnímáme a je pro nás takové hezké nebo něco, co se nás dotýká, je, že se velmi často stává, že na konci toho kempu, když se s dětmi loučíme nebo už den předtím, tak Děti jsou smutné, začínají třeba plakat a říkají, že by si přáli, aby ten kemp byl mnohem delší, že jim je tam dobře, že se jim úplně nechce se vrátit do toho jejich běžného života. Tak to je pro nás takovou známkou toho, že jim tam opravdu bylo dobře, že to pro ně bylo přínosné a že jsme se tak jako trefili do toho, co potřebují. A zároveň i další taková věc je, že mnohé z těch dětí, které odrůstají už z toho dětského věku, tak touží s námi být nějak dál v kontaktu a proto s námi jezdí jako praktikanti a někteří třeba i jako vedoucí. Takže i to, že vlastně říkají, že to, co sami dostali a bylo to pro ně cenné, tak chtějí teďka pomoct vlastně a nechat prožít další děti, tak i v tom vidíme to, že to má obrovský smysl a že to dětem prostě pomáhá.
4: Jako mezinárodní vězeňské společenství nepořádáte jen andělské kempy. Čemu dalšímu se věnujete, co plánujete a co možná potřebujete, co tak vnímáte jako nějakou svoji potřebu?
5: Tak my děláme spoustu dalších projektů vlastně i pro dospělé, pro odsouzené ve věznicích, propuštěné. Dále se věnujeme i vlastně rodinám, pracujeme s pečujícíma osobama. Ale co se týče i těch dětí, tak vlastně po těch táborech jsme vnímali to, že je to dobrý čas, který tam můžou prožít, že je pro ně významný, ale že je to jenom jeden týden v roce. A proto vlastně v roce 2020 vznikl andělský klub, který se postupně rozšířil vlastně do 3 měst a je to už každotýdenní setkávání právě dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu s vedoucími. A ten klub je vlastně zaměřen, je to taková volnočasová aktivita, ale zároveň vlastně jsou to všechno taky proškolení vedoucí mentoři, kteří se těm dětem věnují i individuálně, pomáhají třeba s přípravou do školy, s doučováním, s nějakou motivací a hledání vlastně budoucnosti a toho, aby děti třeba pokračovali dál na nějakou střední školu a snažíme se jim být oporou a takovým průvodcem v tom jejich náročném světě dětství a potom i dospívání. Takže to jsou vlastně další věci, které jsme tak z té potřeby právě dětí dál začali dělat. A co potřebujeme, my bychom moc potřebovali další vlastně ochotné lidi, kteří by byli rádi nebo měli by to srdce sloužit vlastně těmhle dětem. To znamená, ať prostě na těch klubíkách nebo na těch táborech nebo i vlastně doučovat nebo jakékoliv jiné věci, které děti potřebují. Takže to je jedna z takových našich velkých prozeb vlastně mít další lidi, kteří budou ochotní se dětem věnovat. A druhá věc je rozhodně i taky moc důležitá a to je finanční podpora vlastně všech těch našich aktivit, protože bez ní bychom vlastně nemohli tyhle věci dělat.
4: Děkujeme za nahlédnutí do života andělského kempu a obecně mezinárodního vězeňského společenství. Hostem ranního telefonátu byla Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky mezinárodního vězeňského společenství. Děkujeme a ať se kemp i ty další činnosti vydaří a spoustu spokojených a proměněných životů.
5: Děkuju a naslyšenou.

Blížíme se k 8. hodině, to bude prostor pro Bible Guide. Teď je tu ještě například Jeremy Kemp. Vím, že tvé svázané srdce je připoutané k tvé zlomenosti. Jizvy jsou ošlehané větrem, ale právě tady začíná vykoupení.

0: Urob moje srdce tvoj, Pane, a tvoja vôľa nech sa mojo stane.
1: Osmou hodinou ranní ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a tato hodinka bude patřit Bibli. Začneme s pořadem Jiřího Zdráhla Bible Guide, který nás bere za prorokem Jeremiášem. Dobrý poslech.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Jeremiáš, 43. kapitola. Izraelci, kteří zůstali v Judsku, se po smrti judského správce Gedaliáše rozhodli uprchnout ze země a vydat se do Egypta. Na své cestě se ale rozhodli ptát Boha na radu. Požádali tedy Jeremiáše, aby se ptal Boha, zda mají do Egypta odejít. Jeremiáš je vyslyšel a Boha požádal o jeho názor. Ten judským oznámil, ať do Egypta neodcházejí. Bůh měl v plánu začít s nimi obnovu Izraele. Tito lidé ale nebyli těmi pravými. Dokonce ani svou žádost nemysleli upřímně. Když jim Bůh řekl něco jiného, než oni sami chtěli, jeho slova odmítli. Jeremiáš vyřídil Izraelcům Boží radu. To Jochanana a ostatní Izraelce rozuřilo. Čteme. Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina jejich Boha, všechno to, s čím je Hospodin za nimi poslal. Azariáš, Jochanan a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli. Lžeš, Hospodin náš Bůh tě neposlal říci, nechoďte bydlet do Egypta. To tě proti nám poštval Baruch, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlékli do Babylonu. Jeruzalém byl zničen, království bylo zničeno. Všechna dřívější Jeremiášova proroctví se naplnila. Oni ale byli stále stejní. Opět křičeli na Božího posla Jeremiáše. Obviňovali ho ze lži a dokonce snahy je zabít. Bez pokání ovšem nemůže nastat obnova. Izraelci nejprve mluvili jako ti nejpokornější, ale ukázalo se, že to jsou stále ti stejní vzpůrní judští obyvatelé. Tito jen shodou okolností přežili zánik Jeruzaléma. S těmito lidmi Bůh nemohl začít obnovu Izraele. Oni nechtěli. Bůh hledá lidi, kteří se ho rozhodnou poslouchat. Tak to řekl kdysi proroku Samuelovi při výběru krále Davida. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Náš Bůh je hledající Bůh. On hledá lidi, tak jako ovčák hledá ztracenou ovci, nebo člověk ztracenou minci. Poslechněme si Ježíše. Vyprávěl jim tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Kdyby nějaká žena měla 10 mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Bůh je také volající Bůh. V knize Přísloví Bůh vystupuje jako moudrost. Tam čteme. Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam na vás, o lidé, na vás, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Ale náš Bůh také očekává reakci. Náš Bůh je čekající Bůh. Opět Ježíšova slova. A tak vstal, ten ztracený syn, a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Někdy Bůh najde srdce ochotné věřit i tam, kde bychom to nečekali. Třeba v nitru Kananejky Rachab v Jerichu. Jindy naopak nenajde tam, kde by čekal. Znovu Ježíš. Ježíš jim odpověděl, prorok není beze cti, jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě. A nemohl tam vykonat žádný zázrak. Překvapen jejich nevírou, pak obcházel okolní vesnice a učil. Když nalezne dostatek ochotných srdcí, tehdy přijde správná chvíle na Boží působení. O tom čteme. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. Tak i pro nás se někdy naplnil čas. Bůh našel naše srdce ochotné se pokořit a uposlechnout jeho volání. Vykročili jsme k němu a on nám šel naproti. Objal nás a zasypal polibky. Stali jsme se jeho dětmi. Zbylí Izraelci, vedení Jochananem, tedy Boží radu, neuposlechli. Odešli do Egypta. Sebou vzali všechny Izraelce, které nalezli, a také Jeremiáše a písaře Bárucha. Bůh ale Jeremiáše neopustil a v Egyptě mu ukázal, že babylonský král Nabukadnezar porazí i Egypt, kam uprchli neposlušní Židé. Boží vůle se naplní. Nikdo tomu nemůže zabránit. Každý dostane to, co si zvolil. Budoucnost člověka je výsledkem jeho rozhodnutí.

pořadem Bible Guide Jiřího Zdráhala se můžete setkávat každý všední den v 8 a 18 hodin v našem vysílání anebo kdykoliv na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Budeme zítra pokračovat s prorokem Jeremiášem 43. kapitolou.

Jdeme za Bohem. Skupina Spotlight nás pouzbudila v cestě za ním a Bůh sází do našeho života semínka. Semínka Božího království. O nich zpívá Jesus Cabello v následujících písních.

Jaký byl život prvotní církve? Čím se v praxi vyznačovalo společenství těchto Ježíšových následovníků a v čem se liší dnes? Odpovědi hledejme společně s Jaroslavem Pokorným v pořadu Nejen chlebem. Už po písni.

Vážení posluchači, mé jméno je Jaroslav Pokorný. V současné době sloužím jako kazatel a vedoucí sboru Církve bratrské v Opavě a mám výsadu celý tento rok sdílet s vámi svá zamyšlení nad biblickými texty. Už v mnoha dílech těchto úvah byla řeč o tom, že Bohu jde o nás, o jednotlivé lidi, o jejich záchranu skrze Kristovo dílo, které přijímají vírou, a také o proměnu jejich osobního života skrze Ducha Svatého. Ale jde Bohu jen o toto? Nebo je jeho záměrem ještě něco více? Než se podíváme na jeden důležitý text z Bible, chtěl bych s vámi sdílet svědectví z mého života. Když jsem se po velkém vnitřním boji rozhodl odejít, řekněme ze spirituálně teologických důvodů, z jedné křesťanské denominace, kde jsem mnoho let žil a sloužil, nastal pro mne zvláštní čas. Na jedné straně jsem prošel těžkým a bolavým procesem, na straně druhé jsem vnímal velmi výrazně Boží blízkost a vedení. Nevěděl jsem, co bude dál, ani to, co budu dělat a čím se budu živit. Ale když se začala blížit první neděle po mém odchodu, rostla ve mně touha a potřeba být na shromáždění Božího lidu, církve. A tak přišlo období, kdy jsem navštěvoval různá společenství křesťanů v mém okolí a trochu zkoumal, jaká jsou, a hlavně se těšil, že se můžu s křesťany pravidelně potkávat. Po několika měsících jsem si však uvědomoval, že se musím posunout z pozice jakéhosi pozorovatele a hodnotitele církví k tomu, abych se stal součástí nějakého konkrétního společenství. A to bylo přesně to, co jsem potřeboval a co se opravdu díky Bohu stalo. Od té doby až dodnes jsem vždy byl a jsem součástí nějaké konkrétní církevní rodiny. Před několika týdny jsme četli z novozákonní biblické knihy Skutků apoštolů o události letnic, prvním vylití Ducha Svatého na skupinu nejbližších Ježíšových učedníků. Hned poté se tam zhromáždilo množství lidí a apoštol Petr, plný Ducha Svatého, k ním promluvil. A nyní se dozvíme, jak posluchači zareagovali na Petrovu řeč. Čteme z 2. kapitoly Skutků apoštolů, verše 37 až 41. Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky, i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo 3000 lidí. To, co tady biblický autor popisuje, je vlastně příběh nového narození mnoha jednotlivých lidí, zde konkrétně Židů, z mnoha různých míst celého tehdy známého světa. Byli Božím slovem skrze Petrovu řeč zasaženi v srdci, činili pokání, tedy se rozhodli celým srdcem obrátit k Bohu, nechali se pokřtít a vyjádřili tak, že přijímají záchranu a odpuštění svých hříchů, které jim Bůh nabídl skrze oběť Ježíše Krista, a že chtějí žít nový život ve spojení s Ježíšem z mrtvých stalým a že to veřejně a radikálně dosvědčují. Byl jim také zaslíben dar Ducha Svatého. Ale stalo se ještě něco více. Tito nově duchovně narození jednotlivci se připojují do nového celku, Duchem Svatým oživeného společenství Ježíšových učedníků. Vyprávění knihy Skutků apoštolů o prvním vylití Ducha Svatého velmi rychle přechází k vylíčení nové skutečnosti,
vzniku proměněného společenství věřících. V den letnic se zrodila církev. Hned další verše z 2. kapitoly Skutků od 42. do 47. verše pak tvoří takzvanou první souhrnnou zprávu v knize Skutků jejich několik o životě první církve. Text zní takto. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k ním pak denně přidával další zachráněné. To, o čem tady biblický autor píše, můžeme nazvat pilíři života v církvi nebo trvalými projevy společenství věřících křesťanů. Nacházíme zde vyjmenovány ve verši 42 čtyři takové pilíře, které potom v dalších verších text rozšiřuje a upřesňuje. Prvním je apoštolské učení, tedy vyučování a poslušnost Božímu slovu. Zvláštní roli v tom tehdy hráli apoštolové, lidé mající niternou znalost písma Starého zákona a zároveň reprezentující roli očitých svědků Ježíše plných Ducha Svatého, skrze které se dělo mnoho zázračných znamení. Vidíme, že Bůh v době první církve výrazně jednal skrze apoštoly. Ale i dnes Bůh buduje svou církev skrze své slovo a skrze učedníky, které vystrojuje svou autoritou. Apoštolské učení je naukou, která má uvolňovat Boží jednání. Druhým pilířem života v církvi je společenství. V originálním textu je řecké slovo koinonia, vyjadřující vzájemné vztahy, vazbu, těsné spojení. Výše zmíněný text upřesňuje, že jde o trávení času spolu, ale také o společenství majetku. A to proto, aby učedníci naplnili vzájemně své potřeby. Sdílení majetku nebylo tehdy nějakým organizačním opatřením nařízeným autoritami, ale důsledkem přijímané a prožívané Boží lásky, způsobující, že si Ježíšovi učedníci radikálně cenili více lidí než majetku. Vždyť i oni sami se vším svým jměním patřili Ježíši. Údajně takový přístup mezi křesťany přetrvával až do 2. století. Bůh budoval a stále buduje svou církev skrze lidi, kteří se navzájem sdílí a naplňují své potřeby. Třetím projevem společenství křesťanů bylo lámání chleba. Zdá se, že hlavním významem tohoto termínu v citovaném biblickém textu je společné stolování. To patřilo ve starověku ke znakům téměř všech zvláštních skupin lidí, ať u pohanů či židů. Vyjadřovalo to a budovalo vzájemnou blízkost a důvěru. Co ale bylo jiné u skupin křesťanů je, že se setkávali u jídla tak často a že ona setkání propojovali se studiem Bible, sdílením a uctíváním Boha. A v rámci toho nepochybně i lámali chléb na připomínku Ježíšovy oběti. V textu se tady zdůrazňuje radost a upřímnost. Bůh buduje svou církev i skrze mezilidské sdílení radosti. Čtvrtým fundamentem života v církvi byly a jsou modlitby. První křesťané vyhledávali Boží přítomnost, tehdy se ještě účastnili i veřejných židovských bohoslužeb. Ale především se scházeli spolu v různě velkých skupinách, aby Boha chválili, aby se přimlouvali za sebe navzájem i za šíření evangelia o Boží milosti a lásce. Bůh buduje svou církev zvláště skrze modlitby.
a vidíme, že prvotní církev nebyla rozhodně nezajímavým či uzavřeným společenstvím. Tato církev měla vliv na okolí a Bůh do jejího společenství stále přidával další lidi. Milí přátelé, pokud nejste křesťané, tak vám moc přeji, abyste narazili na společenství věřících, kterého budete chtít být součástí, protože má potenciál být jiné než všechny jiné spolky, organizace a týmy. A pokud jste křesťany, tak si připomeňme, že jsme povoláni být připojeni k Božímu lidu a propojeni navzájem. Máme být online, připojení, ne offline, odpojení. Jsme pozváni být insidři, ti jsoucí uvnitř, ne outsidři, ti, co jsou venku, mimo. Závěrem zkusme toto poselství aplikovat na sebe. Ty čtyři pilíře života v církvi můžeme chápat i jako čtyři klíčové věci pro růst učedníků Ježíše Krista. A tak se můžeme zamyslet každý sám u sebe nad tím, v čem z těch čtyř oblastí jsme docela silní a v čem potřebujeme porůst. V čem dobře sloužíme druhým, v čem druzí slouží nám, nebo v čem jsem trochu izolovaný křesťan sám pro sebe. Ještě jednou ty čtyři věci pojmenuji. Znalost a poslušnost Božímu slovu. Sdílení času a potřeb s druhými a pomoc jim. Sdílení radosti s druhými. A konečně modlitby osobní a společné.

Pořad Nejen chlebem nabízíme ve vysílání Rádia 7 v pátek ve 19.45 a za týden budeme s Jaroslavem Pokorným pokračovat tématem životem v hojnosti a zaměříme se na církev jako Kristovo tělo. The cross I carry is tearing me down.

Píseň o naší hodnotě, identitě, kterou máme v Kristu. Stojíme Bohu za to, jací jsme, i když máme chyby, i když padáme, selháváme. On nás má stále rád. Jeho jméno je nad každé jméno. On nám dává dobré věci i jméno, které nás může, nám dává tu hodnotu jako boží synové, boží dcery.

Do 9. hodiny nás doprovodí John Foreman a píseň Thanks Be to God. Díky Bohu, že nás chrání, že je s námi.

Překročili jsme 9. hodinu. Ve vysílání Rádia 7 vás provází Pavel Kol a začneme písní Dominiky Gorbalové, abychom otevřeli oči. Předpokládám, že už jsme všichni vzhůru, oči máme otevřené, ale někdy nevidíme věci, které jsou před námi. Ať už v druhých lidech, ať už se na ně díváme a vlastně nevidíme. A tak potřebujeme otevírat i ten duchovní zrak, vidět ty věci božím pohledem. Tak nech jsou naše oči otevřené do kořánu.

4. června slaví svátek Daliborové. Alespoň s pomyslnou kytkou byste dnes k ním mohli zamířit. Přeji jim vše dobré a první složku jejich jména je staroslovenský tvar dnešního příslovce dále. Druhá část vychází ze slova borba, které znamená boj. Daliborové se snaží alespoň podle jména oddalovat boje a šarvátky, což může být celkem sympatické. Je zajímavé, že v řečtině bychom nalezli jméno Telemachos, které znamená něco podobného. Tele se překládá jako daleko a maché jako boj. V Čechách toto jméno proslavil rytíř z Kozojet. Když ponecháme stranou všechny legendy a pověsti, které se o něm vyprávějí, zjistíme, že to nebyl až tak ušlechtilý rek, jak nám jej vylíčil Alois Jirásek, či jak o něm vypráví známá Smetanova opera. Dalibor vpadl roku 1496 na území Adama Ploskovského z Drahonic a zcela bez skrupulí mu zabral část jeho majetku. Napadený Adam učinil to, co mu nabízelo zemské právo. Stěžoval si přímo u českého krále Ladislava II. Jagellonského. Panovník vydal příkaz, aby byl rušitel řádu zemských Dalibor uvězněn. Protože to byl šlechtic, musel do vězení na Pražský hrad. V té době zde právě pro tyto účely vystavěli novou věž, už se čekalo jenom na prvního vězně, který jí dá jméno. Stala se tedy Daliborkou. Následoval soud a ten Dalibora odsoudil ke ztrátě statků, cti a hrdla. A tak 13. března 1498 kat Dalibora stěl. Hra na housle či ušlechtilá Milada spadají pouze do oblasti legend. Dnešek si připomínáme také jako Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese. A můžeme nahlédnout do kalendária, které nám říká, že 4. března roku 1939 u břehů Floridy se pokusila přistát královská loď St. Louis, na jejíž palubě bylo 963 židovských pasažérů. Lodi nebylo povoleno zakotvit, předtím už byla vykázána od břehů Kuby. Loď byla přinucena vydat se na cestu zpět, většina židovských cestujících později zemřela v nacistických koncentračních táborech. O 3 roky později v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu ze 27. května zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. Následná nacistická odveta za úmrtí vůdcova oblíbeného muže znamenala mimo jiné i vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. 4. června 1989 v Polsku proběhly první polosvobodné volby, do nichž se mohly zapojit i některé demokratické strany. Jasné vítězství získalo hnutí Solidarita. A ve stejném dni bylo krvavě potlačeno studentské demonstrace na pekingském náměstí Tiananmen. Pod koly tanků a střelami vojáků skončilo mnoho lidských životů. Odhady počtu obětí se liší od několika desítek, které udává komunistická strana Číny, až po několik stovek, o nichž mluví například britská stanice BBC. Připomínáme si také narození Adolfa Ulricha, biskupa jednoty bratrské a válečného veterána. Narodil se roku 1909. V roce 1936 odešel do Švýcarska, kde se rozhodl studovat bohosloví s úmyslem stát se misionářem. Začátkem druhé světové války studium přerušil a odjel do Francie, kde vstoupil do nově se tvořící československé armády. Poté odjel do Anglie a podílel se na osvobození Dunkerku. Za bojové zásluhy získal i československý válečný kříž a medaile za zásluhy. V roce 1991 byl v rámci rehabilitace vojáků západních armád povýšen na plukovníka. Po válce působil jako farář jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Holešově a v Praze. Biskupem pro jednotu bratrskou Unitas Fratrum byl ordinován v roce 1967. Dnes by mu bylo 117 let. Zemřel v červenci roku 2002.
Americký spisovatel Robert Fulghum slaví dnes své narozeniny. Nejslavnější z jeho sbírek krátkých povídek je hned první soubor nazvaný Všechno, co doopravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Pamatujete si na ona pravidla o tom, že je důležité umět se dělit, uklízet po sobě, nebrat, co člověku nepatří a nezapomínat na teplé koláčky a studené mléko? A přesuňme se k úmrtím. Český humanista a básník Matouš Kolín z Chotěřiny zemřel před 460 lety. Studoval v německém Wittenbergu. Po návratu do Čech se stal profesorem řečtiny na Pražské univerzitě. Pro své luteránské vyznání se však musel potýkat s nejrůznějšími obtížemi a problémy. Proto v roce 1548 otevírá soukromou školu, na níž se uchyluje poté, co je v roce 1558 z univerzity propuštěn. Sepsal několik latinských knih, mimo jiné i přehled českých církevních dějin. Verita narratio de statu regionis in Bohemica gente. O půl století později žil český filolog, matematik, básník, překladatel žalmů a hudebník Vavřinec Benedikt z Nudožer. Po studiích se stal učitelem v Moravských Budějovicích, později správcem bratrské školy v Uherském Brodě a po roce 1604 vyučuje na Pražské univerzitě. Zde přednáší matematiku, fyziku a klasickou filologii. V roce 1603 vydává latinsky psané dílo Gramatiky české, dvě knihy, založené na studiu soudobé podoby jazyka a nářečí na Moravě a na Slovensku. Téměř dvě století byla tato gramatika považována za nejlepší českou mluvnici. Zajímavý je také Benediktův překlad žalmů. Jde o jeden z prvních pokusů o uplatnění časomíry v češtině. K některým textům navíc složil i melodii. Zemřel 4. června 1615. A poslední, koho dnes zmíníme, je první český baptistický misionář Otakar Frič. Narodil se v květnu 1877. Od dětství se zajímal o duchovní věci. Obrácení prožil v tehdejší reformované církvi v Praze a zde byl v roce 1903 pokřtěn. Vstoupil do pražského baptistického sboru a o 4 roky později odchází na misii do afrického Kamerunu. Jeho 5leté působení zde bylo velmi požehnané. Například při svém odjezdu v roce 1912 ještě pokřtil 68 členů jednoho černošského kmene. Po návratu působil jako kazatel v Brně, později v Turnově a Bělé pod Bezdězem. Na počátku 20. let 20. století se vrátil do Brna, kde působil v husovickém baptistickém sboru jako kazatel až do roku 1951. Zemřel o 2 roky později, právě 4. června. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endicherová a Tomáš Coufal mladší.

Lucy Grimble zpívala, nebo touží ve své písni potom být, znát Boha, aby Bůh se projevoval více v tom jejím životě. Hledejme tu cestu k němu.

Nedávný sjezd sudetských Němců v Brně ukázal, že naše společnost zůstává ve vztahu k našim západním sousedům rozdělená. Co nám k takovému vztahu dvou národů řekne Bible? Věnujme se této otázce s glosou Petra Rause už po písni.

poslední třetině května proběhl v Brně sjezd sudetských Němců. Proběhl pokojně, důstojně, nicméně provázely ho protesty několika tisícovek lidí. Co si o tom myslet? Na jakou stranu se přinejmenším názorově postavit? A v neposlední řadě i standardní otázka mé glosy. Co nám k takovým událostem řekne biblický text? Nejprve ale, co bylo v Brně k vidění. Sjezdu samotného se zúčastnilo přibližně 2 až 3 tisíce lidí. Proběhl v rámci dnes už tradičního multižánrového festivalu Meeting Brno. Ten na své webové stránce o sobě samém uvádí, že jde o multižánrový festival, který vytváří prostor pro otevřený dialog a setkávání. Od svého vzniku si klade za cíl otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Jeho organizátoři věří, že pochopení minulosti je klíčem k budoucnosti. Snaží se proto otevírat rozhovor, připomínat staré příběhy i historické zkušenosti. Nabízejí nezvyklé úhly pohledu i prostor k diskusi o důležitých tématech společenského života. Proti sjezdu protestovalo rovněž několik tisíc lidí, možná 2x víc, než bylo účastníků samotného sjezdu. Na jejich demonstraci promluvil vedle předsedkyně České komunistické strany Kateřiny Konečné i ex-prezident Miloš Zeman, který podle webu Novinky.cz mimo jiné řekl, kdo zná historii, tak ví, že sudetští Němci byli integrální a fanatickou součástí nacistického hnutí. Já bych k tomu ještě dodal, kdo zná historii, ví, že to byli právě němečtí obyvatelé Sudet, kdo odpradávna, od doby, kdy je do pohraničních hor zval Přemysl Otakar I. i II. A Václav I., ale i česká šlechta či církevní instituce, významnou měrou kultivovali českou krajinu. To ale už jen na okraj. Jde mi o ten biblický pohled. O boží představu o vztazích, v jejich kořenech leží hořkost, ublíženost, závist, nenávist a další poklady lidského srdce. O boží zacházení se vztahy, které vyrůstají ze skutečných vin. V jejichž základech nacházíme opravdové škody. Nechci minulost zlehčovat, ani znevažovat bolest některých. Chci ale zásadně znevážit představu, že se z minulosti dá vypreparovat jen nějaké období a to pak petrifikovat, aby se už nikdy nemohlo nic změnit a nenávist, aby zůstala věčná. I v izraelské historii leží veliká vina jednoho sousedního národa, Moábců. Byl to národ do určité míry spřízněný, jeho jazyk byl velmi blízký izraelské hebrejštině. Podle Tóry byli Moábci potomky Abrahamova synovce Lota. Když ale izraelský národ putoval pouští z egyptského otroctví do kenánské země, Moábci mu nejen nenabídli pomoc, oni dokonce najali pohanského věštce, aby Izraelce proklel. 5. kniha Mojžíšova k tomu pak říká. Ani jejich 10. pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich. Tak Hospodin zhodnotil moábské jednání, tak rozhodl. K tomu zmíněnému 10. pokolení říká biblická kniha Nehemiášova, že to znamená nikdy. A pak člověk narazí na rovněž biblickou knihu Rút. Příběh moábské vdovy, která vyjádřila touhu zůstat se svou izraelskou, rovněž ovdovělou tchyní a přestěhovat se s ní do její domoviny, do izraelské země. Přijala za svého i Hospodina, Boha Izraele. A nejen to, dostala se i do rodokmenu Mesiáše, Ježíše Krista. Toho Krista, který učil milovat i své nepřátele a činit jim dobře, bez jakýchkoliv předchozích podmínek. A člověk zůstává v úžasu nad velikostí Božího milosrdenství. Máme se od svého Boha stále co učit. Kdo to může pochopit? Pochop.

O vině, soudu a o odpuštění uvažoval v glose Petr Raus. Ještě jednou nás jeho zamyšlení čeká v pátek v 16 hodin, anebo jej hledejte na podcastových platformách.

Někdy se o této generaci nebo o různých generacích mluví s přídavky generace X, Y, Z, Alfa a další. O generaci Z si bude povídat Kateřina Hodecová s Lukášem Stejskalem v pořadu Klíčové slovo v sobotu po 8 hodině ranní. Přidejte se, pokud vás zajímá přemýšlení o generacích, možná, anebo přemýšlíte, nevíte, jak se zorientovat v těchto pojmech těch různých generací, ve kterých jsme vyrůstali, nebo které nás následují.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás. Y'all ready?

Píseň Miracle od Taurena Velse, tedy o zázraku Bůh dělá zázraky. A Tauren Wells v písni děkoval za každý boží zázrak, který přichází, který je v našich životech. Sledujme, jak Bůh jedná a děkujme mu.

0: Život jsou vztahy.
1: Všichni už dnes slyšeli slovo pěstoun, ale co se doopravdy děje, když se dítě ocitne v cizí rodině? Jaké jsou ty nejtěžší chvíle, které prožívají pěstouni, největší radosti a co vlastně pěstouni prožívají každý den? Dnes si povídáme se zkušenou sociální pracovnicí, která doprovází pěstounské rodiny roky. Otevřeně, bez příkras a bez zbytečných frází. Poslechněte si, co se skrývá za slovem, které známe, ale detaily často neznáme vůbec. Vítám dnes Šárku Totovou z Olomouce, která pracuje a žije přes týden v Příboře, takže my dvě se spolu dobře známe. Šárko, já tě tady vítám. Ahoj.
2: Ahoj, Libuško. Dobrý den, vážení posluchači.
1: Šárko, cítíš se více Hanačka nebo Příboračka?
2: Těžká otázka. Asi podle toho, kde zrovna jsem, mi vždycky řeknou, že mluvím nějak jinak. Takže nevím, jak se cítím, ale vždycky mluvím buď příborsky nebo hanacky pro každého, kdo mě slyší.
1: Tak, to je super. Já myslím, že posluchači poznají, že jsme ze Severní Moravy, prostě máme krátké zubaky, s tím se nedá nic dělat, i když se snažíme.
2: Ale se snažíme.
1: Po pár větách jsme zase doma. Ale teď vážně, Šáry, proč jsi vlastně začala dělat práci sociální pracovnice?
2: Práci sociální pracovnice, protože jsem si vybrala obor, kdy se mi líbilo pracovat s lidmi. Už na začátku jsem chtěla mít takovou, jakože když jsme se mohli rozhodovat, jakou cílovou skupinu bychom chtěli, tak jsem vždycky uvažovala o seniorech a o práci s rodinami, konkrétně s dětmi, protože kdysi dávno jsem chtěla být učitelka v mateřské školce.
1: No tak to je docela daleko, nebo dneska možná už ne.
2: Jako už ani ne.
1: Nedávno se mi někdo říkal, že jeho dítě se hlásí na nějakou jako speciální školu, kde dělalo teda přijímačky talentové a v podstatě se byla ptát na výsledky a mluvila s tou komisí, nebo ne komisí, spíš těma pracovnicema a tam jim řekli, že vlastně v dnešní době už skoro žádné dítě, které na té škole, není bez medikace. Takže oni říkali, že takový nárůst vlastně problému, že musí zaměstnat další dva lidi na škole, kteří se budou věnovat vlastně těmto problémům jako sociální pracovníky a nějakého psychologa. Takže opravdu myslím, že učitelka mateřské školy a sociální pracovnice už není příliš daleko. Tak jak vlastně blízko vidíš do života těchto rodin, do pěstounských rodin a jejich každodenních problémů?
2: Myslím si, že hodně nakouknu pod takovou tu pokličku, jak se říká, kdy ten člověk jako opravdu doslova vleze do té domácnosti, protože se stane takovou jako součástí, že tam chodíme pravidelně, dle zákona tam musíme chodit co dva měsíce se stýkat, jak s pěstouny, tak s jejich svěřenými dětmi. A tím pádem vidíme ten život v mnohých úhlech a opravdu tam jako chodíme velmi často. Často i tak samozřejmě známe pěstouny i z různých dalších akcí, kde se s něma setkáváme, ne, kde je to takové jakože volnější. A rozhodně se je snažíme hlavně doprovázet. Takže když už jim do té domácnosti opravdu tak jako často úplně vlezeme.
1: Když říkáš co dva měsíce, to tak to třeba nevypadá moc často. Jako jste i častěji v kontaktu třeba jinak, nebo jestli
2: jsme
1: se tam
2: i častěji. Jsme i častěji v kontaktu, máme telefonické hovory, nebo se můžeme vidět v mezidobí na nějaké jiné akci, kde se setkáme, anebo různé věci spolu můžeme konzultovat, nebo e-mailová korespondence, nebo si dáváme přes WhatsApp vědět, využíváme různých sítí.
1: To vlastně se hovoří o doprovázejících pracovnících. Mohla bys popsat, co to doprovázení vlastně znamená?
2: My v rámci naší organizace se snažíme být pro pěstouny partnery, opravdu být takový ti, kteří jim pomáhají s jejich každodenním staráním se o jejich svěřené děti a být jim takovou podporou a opravdu nežijeme jejich životem, ale snažíme se je podporovat v tom, co dělají.
1: Mně taková napadla taková analogie, když o tom tak hovoříš. Ty tam od Holomouce to znáš, jak se jde z Mohelničáku, tak tam je takový kopec, taková hodně prudký, jako s prudkým svažitý je prudce. Tak mě to tak, když jsi mluvila o tom doprovázení, mě to tak trošku připomnělo. Je to nějak podobné?
2: Rozhodně je to cesta. Je to kus cesty, kterou my jdeme s těmi lidmi a jsme opravdu, stojíme tak nějak vedle nich, někdy hodně víc s nimi, někdy opravdu jenom jsme ta podpůrná práce, která je okolo toho, kdy jdeme s nimi i s těmi jejich dětmi a jak už s těmi svěřenými, tak i s těmi, které mají oni v rodině, jejich biologickými dětmi, protože samozřejmě bereme tu rodinu jako komplex. A ta cesta je rozhodně rozvětvená. A někdy, jak říká kolegyně, se jede dolů a dolů a potom nahoru a nahoru. Takže je to s různými zákoutími, tak jako v každém životě. Vždycky přichází složité věci i věci lehké, až se všemi se musí nějakým způsobem poprat.
1: Tak musí to být asi hodně zajímavá práce a taky to musí být práce, kterou máš ráda, protože asi bys ji nemohla dělat, kdyby v tom neměla srdce.
2: Rozhodně se to asi nedá dělat bez toho srdce, anebo toho, že člověk nemá rád. Jednou jsem dostala otázku, jestli mě ta práce baví a já si říkám, jako, že o tom občas nepřemýšlím, jestli mě to baví, protože bych někdy řekla, že ne. Ale rozhodně ji dělám ráda.
1: Tak to je výborné. Tak po písni si budeme povídat dále.

0: nami.
1: Dnešní Rozmarině si povídáme se Šárkou Totovou, sociální pracovnicí doprovodné organizace, a povídáme si o tom, jak to vypadá v pěstounských rodinách, jak vůbec vypadá pěstounská péče zevnitř, nejenom zvenku, jako nějaká taková, jako pěstouní, někdo je glorifikuje, někdo zatracuje, ale chceme si povídat o tom, jak skutečně vypadá pěstounská péče. Tak pojďme do praxe. Jak vypadá běžný den pěstounské rodině, kterou doprovázíš?
0: Takový běžný den, obvykle jako v každé normální rodině. Určitě dávají své děti do školy, mnozí pěstouní dochází do práce, někteří zůstávají doma a starají se o děti. Jsou pěstouní, kteří jsou sami jako jednotlivci, anebo společně jako manželský pár fungují, takže to mají různě rozdělené a různě se starají a potýkají se s různými problémy. Tak jako to přichází se školními, s předškolními dětmi, s různými starostmi. Ale samozřejmě taky řeší navíc to, že ty děti, které k ním do rodiny přišly, prožívají trauma z té svojí biologické rodiny, z které byly odebrány, protože žijí v náhradní rodinné péči, tak se musí potýkat ještě navíc s tímto.
1: Ty jsi vlastně mluvila o několika rodinách, můžeš nám prozradit, kolik rodin doprovázíš?
0: Já doprovázím 15 rodin a ještě mám kolegyni, která doprovází asi kolem, myslím, že 13 rodin. Mám jich dohromady 28, jako jsme malá organizace.
1: No tak to nevypadá zrovna, jako, musí to být jako hodně členité tolik rodin. Ty jsi zmínila, že vlastně ty děti procházejí různými těžkostmi a mluvila jsi o původní rodině. Protože ta představa jako nás je, když nemá někdo rodiče, tak se o ně někdo postará. Ale ty jsi zmiňovala, že vlastně ty děti jsou třeba, že tam selhala třeba ta rodičovská péče v těch rodinách. Takže jakou skladbu jako dětí máte? Samozřejmě je mi jasné, že nemůžeš mluvit konkrétně o dětech. Tak jaká je ta skladba? Máte děti sirotky nebo jak to prostě vypadá?
0: Máme děti vlastně od věku v podstatě 0 až 18 let, kdy je můžeme doprovázet. A jsou to děti, které v podstatě jsou i sirotci, ale taky máme mnoho dětí, má svou biologickou rodinu, kde opravdu ta péče selhala takovým způsobem, že jsou v náhradní rodinné péči a nemají kontakt se svojí biologickou rodinou, protože ta rodina nechce nebo se nezajímá.
1: A jsou i takové, kteří se třeba zajímají a nějakým způsobem dětmi jsou v kontaktu. To je možná téma, které je asi by stálo za to přímo jako možná celý pořád o tom. Ale možná, že to patří k těm jako těžkým problémům, že jako pěstouni se mají stýkat s těmi rodiči, kteří té péči selhali a nějakým způsobem s tím má fungovat. Jak to je potom v praxi?
0: Je to složité. Vždycky se hledá, aby ten kontakt byl bezpečný pro to dítě a opravdu sanoval potřeby toho dítěte, protože kontakt by neměl jednostranně sanovat potřebu těch rodičů. Opravdu by měl být užitečný pro to dítě. To dítě by se mohlo na základě toho kontaktu dozvědět něco o té svojí biologické rodině, aby si utvořilo takzvané takové pucle, kdy jim zapadnou určité dílky dohromady. Zároveň je důležité ten věk toho dítěte, v kterém období se to stane, kdy jim různé ty informace můžou vlastně jako dokreslit tu celkovou situaci.
1: To musí být opravdu asi složité to rozpoznat, protože nikdo nikomu nevidí do hlavy a neví, co se jako dělo a co se bude dít, ani nemá křišťálovou kouli. A jakým způsobem to teda jako rozpoznáváš? Jak se v tom orientuješ, jestli to je jako přínosné pro to dítě nebo ne?
0: A snažíme se vyhodnocovat situaci toho dítěte, vyhodnocujeme ji s jejich pracovnicí, která je v rámci sociální právní ochrany takzvaného OSPOD. A s tou hodnotíme, zda je to přínosné. Samozřejmě,
1: tak s tím pěstounem nebo pěstounem.
0: Společně ještě s tím pěstounem se vyhodnocuje, ale to se třeba vyhodnocuje i až třeba po tom kontaktu, když se uskuteční, kdy jako, ač to říkám nerada, je dělám takzvaný pokus na dítěti. Jo, což je jako hrozné, ale v podstatě se zkouší, jestli to dítě to zvládne, nezvládne. Samozřejmě tam jsou přípravné fáze, opravdu se jako mluví o bezpečném kontaktu, o tom, že se všechny strany musí na tom kontaktu domluvit. A aby opravdu jako s nimi všichni souhlasili a věděli, co vlastně se během toho kontaktu stane, nebo co může nastat. A taky potom kontaktu, kdy může to dítě nějak reagovat, ať už reaguje jakkoliv, aby se vědělo, jestli to bylo opravdu na ten kontakt nebo na cokoliv jiného, co ono zrovna prožívalo v tom životě během toho dne. A to všechno by se mělo vyhodnotit a zvážit další proces pokračování těch kontaktů anebo i nepokračování v těch kontaktech. Což je potom těžké řešit s tou biologickou rodinou.
1: Tak já bych se chtěla zeptat, jako co je nejtěžší teda v pěstounské péči. Já myslím, že toto jako patří a je to takový možná i strašák, který jsem od různých lidí slyšela s tím, že by nešli do pěstounské péče, protože se bojí jako prostě tady toho. Co je teda jako, jsou to jako, je to tato věc, nebo jsou to takové velké krize, nebo ty malé každodenní věci, co nejvíce ty rodiny vyčerpává?
0: Já bych řekla, že je to různé. Opravdu ty rodiny hodně vyčerpává, určitě jako ten kontakt s tou biologickou rodinou, ale na tom všem se dá pracovat, oni na tom pracují i v rámci toho našeho doprovázení, kdy my je v tom podporujeme a připravujeme ty pěstouny na to, že to dítě má právo na to se setkávat se svojí biologickou rodinou a tvoří to jeho identitu. Ale zároveň ty každodenní věci, které ti pěstouni řeší, tak jsou různým způsobem složité a všechno zasahuje do toho života. A samozřejmě jako kromě toho, že my do té rodiny docházíme, tak oni jsou povinni ještě spolupracovat s OSPODem, který vlastně na začátku přiděluje to dítě do té rodiny. Jo, ještě přes krajský úřad, který, jo, to všechno má svůj dlouhý proces. Jo, to než se vůbec pěstouni stanou pěstouni, než se k ním dostane to dítě, to všecko jako předchází té složitosti a pěstouni jsou na to připravování v rámci přípravy, takzvané.
1: Tak ať nemluvíme jenom o tom, že to je těžké, že ta příprava a tak dále. Jaké chvíle patří k těm největším radostem, které pěstounům vůbec dodávají sílu pokračovat?
0: Myslím si, že to, že mají ty děti. Jo, že ty děti jim kromě těch starostí přináší i tu radost. Jo, že vidí ten úsměv, to, že to dítě má pokrok, že se zlepšuje, nějakým způsobem je schopno potom, když vidíte ten proces až do těch 18 roků, kdy my, když máme rodinu, která je větší a je tam ještě to mladší dítě, tak máme možnost vidět ty děti i po těch 18, i po té 18, tak jsou samostatní, vdávají se, mají svoje vlastní životy. A to myslím, jako, že je pro toho pěstouna naprostý jako úspěch a takové zahřátí na srdci, že vidí, že ta jeho práce opravdu měla odezvu v tom dalším životě toho dítěte, který může pokračovat dobrou cestou.
1: Máš nějaký jeden konkrétní příklad, samozřejmě bez jmenování dítěte v nějaké rodině, kterou doprovázíš, kde nějakou tu radost by ses mohla sdílet?
0: No nedávno vlastně volala taky taková 18-letá, že by nám chtěla přijít říct, že se vdává a tak nám donese nějaké dobroty.
1: Tak to je moc
0: pěkné. Ty prostě k svatbě. Tak to bych řekla, jakože je takové, jakože i když už jsme tam tak jako chodili, protože pro mnohé se stáváme takovými trochu tetami, tak je pěkné, že prostě se s náma ty děti ještě potom dokážou bavit. Ale je to i tím, že fakt nás poznali na různých dalších akcích, v kterých jako my v rámci nějaké respitní péče, kterou vlastně ten pěstoun potřebuje nějaký oddech a má ze zákona 14 dní oddechu, tak my mu v tom taky pomáháme a jsme účastní na těch akcích a máme možnost neformálně poznat ty děti jinak a bavit se s nimi jinak a potom to může vytvářet i další vztahy, kdy nás poznají i jiným způsobem.
1: Takže někdy jsi sociální pracovnice a někdy jsi teta a někdy jsi pracovník s dětmi, jo?
0: Je to různé. A taky jsem administrativní pracovník.
1: A tak u toho je taky nějaká administrativní práce. A to myslím, že posluchače nebude tak úplně zajímat administrativa. Dnesní pořad není vysílán živě, ale budeme rádi, když nám po odvysílání pořadu napíšete svůj pohled, svoje zkušenosti, názory, případné dotazy na naši hostku, protože ty dotazy se k ní dostanou a vy na ně můžete dostat odpověď. Můžete psát na tyto kontakty.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: dnešní rozmarině si povídáme se Šárkou Toutovou, sociální pracovnicí doprovodné organizace. Povídáme si o tom, že pěstounství není jenom nějaké jako přibere dítě do rodiny a to tam prostě nějak se tak zařadí a funguje, ale že to má svoje výzvy, ale také svoje radosti. Mnoho lidí má strach, Šárko, že by na pěstounství nestačili, že nemají dost třeba lásky, že by neměli rádi takto dítě nebo trpělivosti, nebo času, nebo finanční možnosti. Co bys jim z pozice doprovázející pracovnice poradila? Nebo odpověděla?
1: Že by se měli o tu problematiku zajímat a zkusit si třeba jít k té přípravě, protože na té přípravě oni můžou z různých zkušeností i od těch ostatních, bývají tam i pěstouni, kteří už mají prožité nějaké období s dětmi a mohou získat třeba od nich nějaké zkušenosti. A tím by zjistili, že i když je práce s těmi dětmi složitá, tak je krásná.
0: Když by třeba někdo opravdu skutečně měl zájem, jo, tak co má udělat, aby se dostal třeba do té přípravy? To znamená, když do té přípravy se dostane, je to automaticky, že se stane pěstounem?
1: Ne. Nemusí to tak být. Pokud vůbec má někdo zájem o to stát se pěstounem, měl by zajít na odbor sociálních věcí, kde je OSPOD, což je sociálně právní ochrana dětí, a tam se v rámci pěstounství zajímat o to, že by se chtěl stát pěstounem. A oni mu tam poskytnou další informace. Spoustu informací jim bude muset sdělit on, takže vypíšou různé papíry. A ty papíry se potom pošlou na krajský úřad a oni si mezi tím jim dají zase vědět, že si můžou vybrat nějakou organizaci, která poskytuje vlastně jako tu přípravu. A v rámci té přípravy oni potom zjistí, co a jak dál. Samozřejmě ta příprava ještě skýtá psychologické posouzení. Ale dnešní zákon už říká, že někteří tam nemusí. Je to hodně na rozhodnutí i těch úředníků, kteří tam jsou a jak vyhodnotí tu celkovou situaci té rodiny, která žádá, že bych chtěla být pěstounem.
0: Můžou se pěstouni taky obrátit na ty doprovodné organizace? Poskytnou jim i oni informace?
1: Ano, základní informace jim poskytne každý sociální pracovník v té doprovodné organizaci, který je odkáže na ten příslušný OSPOD, který oni mají dle svého místa bydliště.
0: A já myslím, že z praxe vím, že teda je to i různé kraj od kraje, že ta praxe není jednotná.
1: Není. Zákon je sice jenom jeden, ale v tomto praxe není jednotná. Opravdu je to podle toho, jak který kraj postupuje. Ale v tomhle, jakože se musí opravdu ptát na těch konkrétních odborech sociálních věcí, to myslím, že je všude stejné.
0: Že třeba někdo z nějakého jako pomezí kraje například musí to mít v rámci toho svého kraje nebo může to i v jiném kraji třeba jako si vybrat? Je to možné?
1: No mentálně si může tu přípravu vybrat i mimo ten kraj.
0: Takže může třeba absolvovat v Praze?
1: Může.
0: Jo, protože pokud vím, tak ty přípravy některé kraje mají, že je to natáhnuto na několik jako týdnů a někde jsou ty přípravy víkendové, je to kratší doba, intenzivní. Takže si může vybrat, kde mu vyhovuje prostě třeba časově.
1: Jasně, tak. Ano. Kde ten harmonogram pro něj bude příznivý a kde mu to bude vyhovovat, určitě může. Má tu možnost, zákon to umožňuje, tím pádem by v tom neměl být problém.
0: Když třeba žena se rozhodne, že by chtěla být pěstounka a její muž ten chodí do zaměstnání, protože pokud tomu rozumím, tak pěstounství je placeno, jako kdyby to bylo zaměstnání, ano. Takže se třeba tak domluví. Musí oba dva absolvovat tu přípravu?
1: Ano, musí absolvovat přípravu oba dva v rodině. Dokonce se posuzují i děti, které v té rodině žijí. I ty jsou nějakým způsobem zahrnuty do té přípravy. Jo, že samozřejmě neabsolvují přímo, ale nějakým způsobem tam zahrnuty jsou.
0: To znamená, že třeba s nima pohovoří nějaký psycholog, který je navštíví doma nebo někde.
1: Nebo je navštíví doma, nebo ty pracovnice té přípravy se ptají různě na ty děti.
0: Protože celá rodina musí být asi připravena.
1: Ano.
0: Na to.
1: Ano.
0: To je přece jenom zásah do rodiny. Když je někdo třeba mladší, nejmladší dítě, je to Benjamínek, oni přijmou mladší, tak je to pro něj změna, že jo? Spadne z lopatky.
1: No, rozhodně. Nejenom, že spadne z lopatky, ale celkové postavení se mu změní v té rodině. Najednou to dítě je třeba, kdy bylo nejmladším, tak opravdu je prostředním dítětem a ty sourozenecké konstelace jsou různé a opravdu to ty děti prožívají. Některé na to reaguje lépe, některé hůř, ale nějakým způsobem si to musí prožít i ty děti v té rodině. Jo, a být na to připraveni, že se jim změní ta pozice.
0: Tady je opravdu strašně moc témat, jo? Ale podívejme se na to jako věřící. Jak důležitá je v životě pěstounských rodin víra a modlitba? Za co ty se modlíš za ty rodiny a děti?
1: Já věřím tomu, že Pán Bůh to má opravdu pevně ve své ruce a že ať se v té rodině děje cokoliv, tak on je nad tím vším. A to si myslím, že i ty rodiny, které máme a jsou, pokud jsou věřící, protože všechny rodiny u nás, myslím, že nejsou, tak je to pro ně velká podpora, že na to nejsou sami. Že vždycky je nad tím ta vyšší moc, jo, pro nás Bůh, že opravdu on to má pevně ve své ruce a má ty děti rád víc než my. Je to tak.
0: Modlíš se za ty rodiny?
1: Ano, modlím se za ty rodiny. Pravidelně bych řekla, že se za ně modlíme všechny v naší organizaci, protože i pro nás, když řešíme různé věci, je ta modlitba o tom, že opravdu na to nejsme sami.

0: A my jsme zpátky v pořadu Rozmarína, kde si dneska povídáme o pěstounské péči známá i neznámá s naším milým hostem Šárkou Totovou. My jsme hodně mluvili o modlitbě a že se modlí ti rodiče za děti. Co dělat, když se modlitby zdají nevyslyšené? Jo? Když to dítě stále bojuje s těžkými traumaty, vrací se k tomu, rodina je vyčerpaná a nevidí ty pokroky. Může se to stát? Jak s tím pracujete vy a jak s tím pracují ti pěstouni?
1: Snažíme se jim nabízet různou pomoc i v rámci našich lidských sil, kdy se nabízí nějaká odborná pomoc v rámci psychologie, terapie, různého odpočinutí, že kde ještě by mohli třeba jim dát, prostě snažíme se jim dát těm pěstounům prostor, aby oni sami mohli opravdu jako nabít těch sil a nestrácet tu naději a být v tom dál.
0: A co na to pěstouni?
1: Pěstouni reagují různě. Každý musí občas dorůst. I ten pěstoun musí budovat. Je to i o tom, že když v podstatě každý člověk očekává rychlou změnu. Jsme v takzvané, jak bych řekla, instantní době, kdy si zalijete horké vody s instantní kávou, která u kávy ani neležela. A prostě jenom proto, že ji máte rychle a nechcete čekat na tu správnou a dobrou chuť kávy. A tak občas se snažíme měnit ty děti nebo měnit ty pěstouny a ta změna je vždycky složitá. Tak jako když Bůh se snaží měnit nás, tak je to nejde zrovna nejlehčím způsobem a nejlehčí cestou. Každá změna má svůj proces, má svoji cestu, tak jako je pěstounská cesta složitá, ta má různé výhybky, různé zákoutí, může se různě stočit, tak i ta práce jak na nás, tak na těch pěstounech a na těch dětech je složitá, potřebuje čas, trpělivost a vytrvalost.
0: Máš nějakou praxi nebo zkušenost s tím, že se dostala i třeba do slepé uličky ta pěstounská péče a třeba pěstouni to vzdali?
1: Ano, dostali jsme se do takové situace, kdy pěstouni vraceli dítě, taky pěstouni...
0: Kam ho teda vracejí potom? Jako, kam to dítě jde, když říkáš vracejí?
1: No, podle situace. Samozřejmě ovšem rozhoduje soud, ale je to na základě podkladu toho OSPOD. Musí ho vrátit na ten OSPOD. Jo, jde sociální pracovnici, s kterou oni dlouhodobě spolupracují. Řeší se ta situace přímo s ní, že ta péče se nedá zvládnout nebo jaké jsou tam problémy. Obvykle se už o tom ví třeba i dopředu, jo, že tam ty problémy jsou, že se nějakým způsobem řešili, co všechno se pro to udělalo. Může být nařízena nějaká nebo sjednána případová konference, kde se to všechno, že se sejdou všechny ty strany, které jsou do toho zapojeny, může se tam sejít přímo i to dítě podle toho věku toho dítěte a hovoří se i s ním, co by se dalo dělat. My jsme se setkali třeba s tím, že starší dítě šlo zpátky do výchovného domova a potom se třeba vrátilo zpátky do té rodiny. Tak i to. A nebo už zůstalo v tom výchovném domově a ta rodina se vzdala práv na něj, ale zůstali spolu v kontaktu. A nebo jsou i takoví, kteří vrátili dítě a už s ním v kontaktu nebyli.
0: Takže ty situace jsou různé, ať zase neskončíme u toho negativního. Je to, v jakém poměru to je? Když třeba že máte nějakých cirka 28 rodin, takže přibližně 30, tak jak bys to řekla na procenta? Úspěšnost a neúspěšnost?
1: Já bych řekla, že ta neúspěšnost je minimální. Možná nedosahuje ani 1%.
0: Tak to je to určitě povzbudivé. Mluvili jsme hodně o víře a o hodnotách, které předávají ti pěstouni, pokud jsou věřící ve svých rodinách, ale co s dětmi, které přicházejí úplně z jiného prostředí a často jako z nevěřícího prostředí teda a jako možná, že třeba úplně odmítají to?
1: Určitě zase záleží na věku toho dítěte. kdy přijde do té pěstounské rodiny. Protože obvykle to dítě nějakým způsobem se, nevím, jestli plně jako přizpůsobí, ale stává se součástí té rodiny a těch zvyků v té rodině. A v rámci těch zvyků té rodiny je ta víra, kterou ono vidí a reaguje samozřejmě na ní. A ve vyšším věku vždycky je to potom už na rozhodnutí i na přijetí a nastavení těch pěstounů, aby byli schopni to zpracovat. Kdy oni násilně určitě nenutí ty děti k té víře, protože to ani nejde, ale oni žijí ten život s těmi pěstouny.
0: A ty jsi taky zmiňovala, že máte i rodiny, které nejsou křesťanské. Jakým způsobem oni reagují na to, že třeba se v tom vzdělávání, jakým způsobem o těchto věcech mluví?
1: Myslím si, že je to pro ně povzbuzením, že oni o tom nemluví negativně. Že když my se třeba i jich ptáme, jestli se můžeme třeba za některé ty situace modlit, nebo jim to řekneme z toho křesťanského pohledu, tak oni nejsou proti.
0: Asi záleží opět na tom přístupu, každého je to individuální.
1: Určitě.
0: Setkáváš se situacemi, jako jsou třeba lhaní, krádeže u těch dětí, agrese, odmítání autority, nebo třeba, že ty děti úplně se drží té pěstounky a nechtějí se pustit?
1: Se všemi.
0: Se všemi. Co potom? Co v takových chvílích radíš?
1: Aby byli trpěliví a že změna je proces. Potom se různě doporučují, je to probrat s odborníky. A pokud dochází to dítě třeba i na nějakou terapii, tak se to tam řeší. A děje se to i v běžných rodinách. To dítě není v tomto výjimečné, jo, když je z náhradně rodinné péče.
0: Ale ty jsi mluvila o tom, že ty děti prožívají jako...
1: Prožívají trauma. A...
0: Protože někdo by řekl, prosím tě, zlobivé děcko, dát mu na zadek. A tak se to dělalo kdysi u nás a on si srovnal hodnoty a fungoval.
1: No a tohle dítě se z toho může úplně zhroutit. Nebo zareaguje tak, jak by to prostě nikdo nečekal. Protože to dítě už nějakou ztrátu prožitou má. A tu trauma...
0: Pan tam teda z toho biologického rodiče tomu rozumí.
1: Ano, z té biologické rodiny.
0: Protože tam je vlastně, mluví se o tom, že i to, že třeba ta matka to dítě porodí. Už těhotenství, ano. A potom má vlastně ztrátu té přilnavosti, toho attachmentu. A jak se to třeba projevuje, to dítě, které má jako poruchu attachmentu?
1: Může opravdu se lepit vyloženě na tu pěstonku nebo na jakoukoliv osobu, která mu dá pozornost. Nebude vůbec třeba rozlišovat, jestli je ta osoba blízká nebo neblízká, ale dá mu nějakou pozornost a to dítě ji chce. A je rádo, že nějakou pozornost má. A to je vlastně porucha, protože správně dítě by si mělo být vědomo toho, kdo je jeho pečující osoba a která osoba je mu blízká a které by mělo přilnout. A tím by se měla ta porucha toho attachmentu vlastně zmírňovat a nastolit potom správné navázání.
0: A můžou být také třeba ty děti, že nikomu nepřilnou?
1: Také.
0: To je ten druhý extrém?
1: Ano. Mohou být i ty děti, které k nikomu nepřilnou, nebo jsou v podstatě citově ploché. Už nezískají nikdy a potom je třeba pro ně těžké jakýkoliv vztah prožívat. Jo, oni nějak prožívají, samozřejmě jsou schopní nějaké sociální interakce, ale úplně se do ní nepoloží. A je potom pro ně těžké i rozklíčovat ty pocity těch ostatních, jo, kdy oni to prožívají jinak. Jo, že jsou více třeba racionální a pěstoun je více citový a tím pádem mají spolu hrozný jako rozkol v tom, jak prožívat různé situace.
0: Zase to je něco, co bych řekla, může lidi odrazovat od pěstounské péče, protože oni neví, asi když to dítě je třeba malé, jestli to nebude takové zrovna dítě, citově ploché, dá se to rozpoznat u malých dětí?
1: I malé dítě je k vám různě jako přilné, ale Většinou to bývá na základě nějakého psychologického posouzení a to psychologické posouzení zase reaguje na to, co mu řekne ten dospělý. Je to složité.
0: Mm-hmm. A když třeba představím si, byla jsem v přípravě a teď prostě jsem hotová, prošla jsem nějakými testy, všechno je připraveno a teď mohu si třeba nějaké dítě vybrat?
1: Ano. Jistým způsobem ten pěstoun si říká, jakou představu má, aby mu to dítě zapadlo do té jeho rodiny. Ale čím větší má extrém v tom výběru, tím nižší je pravděpodobnost toho, že nějaké dítě mu napárují.
0: Třeba, že chci roční blondětou holčičku.
1: Jasně, a ještě modroukou. Tak opravdu jako může potom na takové dítě čekat, že se třeba ani nedočká. Jo, že potom bude tam opravdu dlouho. Jo, čím širší možnost v tomto jako ti pěstouni mají, tak tím by mohlo být to, že jim to dítě nějaké bude přiřazeno větší šance.
0: Máte ve pěstounských rodinách také romské děti?
1: Máme.
0: Jaká jsou specifika práce s romskými dětmi?
1: Může to být temperament toho dítěte, kdy se nemusí třeba zžít s tou rodinou, ale někdy mi přijde, že to je i v rámci rodiny, která je z majoritní společnosti a dostane z majoritní společnosti dítě a taky se nemusí povahově zžít. Ale určitě tohle mnohem jako různě se řeší, jakým způsobem ten intelekt toho dítěte tam je, anebo i co si nese z té svojí rodiny.
0: Je to těžší práce s romskými dětmi než s dětmi z většinové společnosti?
1: Mi to tak nepřijde, ale můžou na to být různé pohledy.
0: Samozřejmě asi záleží opravdu z nějaké, ten sociální status té rodiny, odkud to dítě pochází. Máš nějaký příklad jako dítěte, které bylo právě z romského etnika, které bylo úspěšné a podařila se ta pěstounská péče?
1: Ano, ta, co se zrovna vdávala.
0: Tak to je moc pěkné. Takže, Šary, co bys si řekla člověku, který teď cítí, že ho Bůh vede k pěstounství? Má velký strach, má pochybnosti. Jaký je ten úplně první krok?
1: Ať to zkusí. Ať opravdu si zajde na ty informace, se zeptat a prostě to zkusí. Jo, že se zajímá o ty věci a pokud opravdu chce, tak ať to udělá.
0: Super. A co bys řekla pěstounům, které třeba nás teď poslouchají a kteří zrovna procházejí velmi těžkým obdobím?
1: Že Bůh je s nimi a že v těch nejtěžších chvílích je on nese v náručí. Že opravdu ta víra a ta naděje a láska má smysl.
0: Moc ti děkuju a já děkuju za ta slova, která si sdílela, za všechny ty věci. Já myslím, že jsme se dotkli některých témat úplně jenom trošičku a že by zasloužila svůj vlastní pořad. Ale my ti přejeme, aby se ti dařilo v té tvé práci doprovázení, aby si viděla více těch pozitiv a té radosti než těch těžkostí. A přejeme taky, aby v těch rodinách se pěstounům dařilo ty děti doprovázet ke zdárnému konci. Takže loučím se se Šárkou Toutovou a od mikrofonu se dneska loučí Libuše Pavelková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Měnit příběhy tam, kde jiní vidí problém. Těmito slovy je uvozen rozhovor Kláry Litterové s Jitkou Opálkovou, který dostane prostor v Rozmaríně za týden. K tomu aktuálnímu dílu se můžete vrátit v reprízách v pátek ve 13 hodin a v neděli v 11 hodin.

Kuba Lofítek, průvodce následujícími hodinami. V úvodu vás seznámím s přehledem toho, co si pro nejbližší hodiny pro vás připravila naše redakce.

Co si nevyzkoušíš, to neumíš, říká oddílový vedoucí, kazatel a psychoterapeut David Kubíček. V rozhovoru s Pepou Kosteleckým sdílí své zkušenosti s učením prostřednictvím zážitkového programu. Štafetu zachytíte v 11.15. Čtení na pokračování přinese další povídku Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře. Úspěšný, ale vyčerpaný konzultant se vydá na pouť do Santiaga, aby našel ztracený klid. Jen neputuje španělskou, ale českou krajinou, kde kilometry zkracují bufety a restaurace. Najde to, co hledá i tak? Vladimír Hauser čte 11:45. Místo, kam jezdíme čerpat, které se pro nás stalo duchovním domovem. Máte také takovou svou duchovní studnu? Travná v Rychlebských horách je pro mnohé právě takovým místem, kde se zrodila jejich víra v Pána Ježíše, či nejedno přátelství a manželství. Od roku 1968 se zde konají nejen setkání mládeže. Historií i současností Travné nás provede Dana Keningová v pořadu Řeka života po 13. hodině. Mezi 2. a 3. hodinou bude prostor pro písničková přání. Věřím, že i dnes si vyberete, že vás vysílání Rádia 7 občerství na duši i na duchu a že budete s námi rádi.

Píseň Vysoko v horách kapely Good Work nás dovede k 11. hodině 15. minutě, což bude čas pro relaci Štafeta a rozhovor Pepy Kosteleckého s Davidem Kubíčkem o tom, jak učit zkušeností.

0: Náčelníku, co považuješ za největší chybu v životě, kterou můžeš vykřičet do éteru?
1: Mám pocit, že to byly vždycky věci, do kterých jsem mohl vstoupit a nevstoupil. Vzpomněl jsem si na jednu věc, kdo se mě volal, jestli bych si s nima nezahrál. Bylo to na nějakém festivalu a docela velkým a nezahrál, no, na housle. Mm-hmm. A nějak se mě úplně jako nechtělo, nějak jsem se v tom necítil úplně, jak bych jako chtěl, a tak se to stalo beze mě. A já, když jsem se potom zpětně na to ohlížel, tak jsem si říkal, a to byla škoda. Možná mohlo začít nějaké zvláštní období v nějaké zvláštní partě, kde jsem mohl být, a vlastně se to nestalo. A navždycky jsem o to přišel. Takže možná to byly v životě chyby, kdy byly dveře otevřené a já jsem do ní nevstoupil. To považuji vlastně za největší chyby.
0: Říká se, že se člověk učí chybami, tak jsem pochopil z toho, že se z toho naučil možná vstupovat do věcí, které se před tebou otevírají. Je to tak, nebo jsi se ještě naučil něco dalšího?
1: Naučil jsem se i to, že mnohé nové věci provází strach a stres a jistý druh úzkosti a to nevyhnutelně. Naučil jsem se, že je potřeba to prostě překonat. Je potřeba tomu čelit a pak se dějou věci moc pěkný a nový a je to fajn.
0: To se mnou sdílí David Kubíček, zkušený otec, manžel báječné ženy, kazatel, psychoterapeut, učitel, dlouholetý pracovník s dětmi. Vím o tobě, že máš rád dramatickou výchovu. Jak je to?
1: To je taková moje láska. Já když jsem studoval ty housle na Ostravské univerzitě, tak tam jsme měli možnost si dát nějaké volitelné předměty a tak jsem tam zahlídl právě tu dramatickou výchovu. Zároveň v té době jsem nahlídl do zase nějakým divadelním festivalu, do jedné takové hry. Jsme byli pozváni, vlastně zážitkové drama o Smolíčkovi, pohádka, kde nás bylo, já nevím, 20 dospělých a hráli jsme si tam na Smolíčka a bylo to neskutečně silné, co jsme tam prožili. A od té doby se snažím tu dramatickou výchovu, prvky dramatu a strukturovaný drama tak jako využívat ve své práci s dětmi i dospělými vlastně. A je to někdy báječný zážitek.
0: Dnešní rozhovor se nese v duchu učení zkušeností. Nejen chybami se člověk učí, moderuje Pepa Kostelecký. Jak moc se to učení se zkušeností zanedbává nebo je zanedbávané téma mezi lidmi, kteří vzdělávají a vychovávají děti? Co myslíš, Davide?
1: Já bych řekl, že obecně naše školství, ale vlastně mnohé naše oddíly a kluby jsou hodně postavené právě na tom frontálním vyučování. Jo, kde učitel řekne hodně informací zepředu, děcka to nějak jako si to zapíšeme, že jo, anebo nezapíšeme. Když jde dobře, tak za uši, když jde špatně, tak do sešitu. Ale podle mých zkušeností tam toho vlastně moc nezůstane. Pořád si kladu otázku, proč tohle tak je. No, jsou určitě informace nebo určitě témata, která vlastně si úplně nemůžeme prožít a tak potom je. Ale je spousta věcí, které vlastně si jinak než tou zkušeností se naučit nemůžeme. Často o tom mluvíme, o těch věcech mluvíme, přemítáme, diskutujeme, ale si to nevyzkoušíme. No a pak to prostě neumíme.
0: A co myslíš, že brání tomu to učit zkušenosti?
1: Já myslím, že to je náročné. Myslím si, že samozřejmě udělat jakoby dobrý zkušenostní program na nějaké téma prostě opravdu chce nějakou invenci a mnohem větší úsilí, než když si to sepíšeme na papír a vlastně to jenom odříkáme. Vstupují nám do toho ti lidé jako živě se svými reakcemi, které často jako nepředpokládáme. No, to je třeba jeden z problémů učení se zkušeností. No, najednou zjistíte, že ti lidi některé věci jsou neschopní nebo nejsou schopní a jiné věci jsou pro ně příliš jednoduché a tak je to třeba nebaví. Jo. Takže je to opravdu taková disciplína jako náročná. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč se do toho nepouštíme.
0: A co jsi se musel naučit nebo zažít nebo čím jsi musel projít, abys tohle se naučil a pak to učil ve svém oddíle?
1: Musel jsem mít tu zkušenost. to první zážitkové drama o tom Smolíčkovi, které jsem potom jako dělal s mnoha a s mnoha skupinami, no tak jsem se naučil tak, že jsem tím prošel, že jsem si to vlastně zažil. A ten zážitek byl tak hluboký, že pro mě potom bylo vlastně velmi snadné to předávat dál. Takže je potřeba si to opravdu jako zažít. Nelze jenom o tom číst nebo o tom mluvit.
0: Já jsem vedoucím jednoho klubu. Co bys mi doporučil, nebo jaký možnosti má takový vedoucí? Kde si to může vyzkoušet?
1: Tak napadá mě víc věcí. Já jsem vlastně začínal tak, že jsem si našel kurz dramatické výchovy, pokud teda se bavíme o té dramatické výchově. U Artamy, kde Jarda Provazník tehdy z DAMU vyučoval vlastně 10 jako roční kurz dramatické výchovy, takže je možno vyloženě jít až jako i do takovýchhle věcí. Jsou nejrůznější kurzy, které nabízí Dorostová unie nebo skauti, jo, Junák a tak dále. Je potřeba to najít. No. A nebo si najít někoho, kdo to hodně dělá ve svém klubu, zajet se podívat, zažít si to, jak se to tam dělá. To je taky fajn.
0: Jo, tak to jedno místo, kam vedoucí by mohl zajet, mě napadá 42. oddíl Rybka v Brně, kde teď působíš jako hlavní vedoucí.
1: Už nejsem hlavní vedoucí, už jsem to předal Daveovi, svému synovi, ale pořád vlastně jsem tam v jedné družince jako obyčejný pěšák vedoucí. Ale ano, pokud byste měli chuť a čas, tak přijďte se podívat, jak to děláme pro inspiraci třeba. Se vám to bude líbit.
0: Když jsme nakousli teda ten oddíl váš v Brně, tak jak jste s tím začali? S tím učením zkušeností? Jak to funguje v praxi?
1: Začali jsme hodně pracovat s příběhy, ale myslím si, že běžně v těch oddílech Dorostové unie nebo v Dorostech Církve bratrské se s těmi příběhy vždycky nějakým způsobem pracovalo, řekl bych zejména na táborech. To, co vlastně mi přinesla ta zkušenost z dramatické výchovy, je, že je možno ten příběh opravdu jako žít s těmi postavami. Jo, jsou nějaké techniky, kdy se vžíváme vyloženě do charakteru postavy, nebo ten charakter vytváříme, rozhodujeme se jako ta postava, vstupujeme do těch rolí, vystupujeme z těch rolí a my jsme zjistili, že vlastně to zas až tak těžký není. Protože jsme to začali dělat jak teda s dětskama ve skautském oddíle, tak taky vlastně máme tábor pro rodiny s dětmi každoročně, který vlastně navazuje na ten skautský tábor, který máme. Tak bylo zajímavé si uvědomit, že ti rodiče, kteří prošli, dejme tomu 2-3 roky, tím táborem pro rodiny s dětmi, kde jsme takovým zážitkovým způsobem dělali program, příběh, třeba Narnie, jo, no tak se ukázalo, že po těch 2-3 letech byli schopni takový program normálně vytvářet. Protože si zažili, jaké to je a jak se to dělá.
0: Naučili se to zkušeností.
1: Naučili se to zkušeností a normálně to funguje a já mám s tou obrovskou radost. Takže není to na druhou stranu zase tak těžké, že by se to jako nedalo. Když se to zažije, najednou člověk zjistí, že aha, práce s příběhem, nějaká postava, teď hrajeme scénky, anebo rovnou prostě některé postavy hrajou děti jako skupina a ta skupina rozhoduje, co budeme dělat nebo nebudeme dělat a jdeme dál nebo zůstaneme a tak dál. A vlastně to jde a je to pěkný.
0: Trochu si odpověděl na to, co jsem se chtěl zeptat, jak na to reagují rodiče nebo děti, jestli nebrblají u toho, jo, tohle ne, já bych radši poslouchal toho učitele, jak vyučuje frontálně.
1: Jo. Každý věk je prostě naprosto specifický a programy, které dobře fungují u malých dětí, tak prostě potřebují trošku jako proměnit jako bych těm dětem starším. Jo. To, co jsem ještě jako možná nezmínil, ale je taky jako vlastně velmi inspirativní zdroj informací a zkušeností, je vlastně takové hnutí po světě vytváření a žití LARPů. No, LARPy a dřevárny. To jsou role-playing hry a příběhy, ve kterých jako lidé, je tam trochu jako rozdíl mezi dramatikou a tím LARPem. Můj dojem, jo, jak to sleduju, je, že klíčový rozdíl je v tom, že v LARPu dostaneš vlastně nějaký úkol, který máš naplnit. moc se tam jako nerozhoduješ. Tvým úkolem je prostě splnit, jako naplnit ten scénář, který jsi jakoby dostal, jo, většinou. Ale zároveň je tam jako výborná práce s těmi příběhy, no a prvky těch LARPů se jako taky dobře dávají, zejména těm starším dětskám. No ostatně ty LARPy jako hrajou vlastně i dospělí lidi, jako nebo studenti, jo, na 18+, a všechny to baví. Takže se mi zdá, že i to může vlastně fungovat napříč věkem.
0: Když se do toho jako ty děcka mají zapojit do těch her a tak, tak není to takový jako musím to dělat, já to nechci hrát třeba, nebo tak.
1: Jo, já myslím si, že ten negativismus spojený zejména prostě s pubertou je jako nevyhnutelný. Ale je to tak jako, že ona ta reakce by zřejmě přišla, ať už bychom dělali vlastně cokoliv téměř. Jo? Samozřejmě je na snadě někdy si položit otázku, jestli nemáme na chvilku tohleto položit a jít si zahrát prostě obyčejný fotbal, u kterého si prostě jenom vyčistíme hlavu a hotovo.
0: Jak, Davide, souvisí to učení zkušeností se zodpovědností?
1: Já bych uvedl příklad. Samozřejmě děláme ty dramatické věci a tak, ale potom je velká část různých dovedností, které právě tu zkušeností a ne jinak učíme. Teď jsme třeba s prvňáčkama pracovali se sekerou a s nožem. Jo, takže 4 děti dostali sekery, měli jsme u jednoho pařezu a teď jsme si tam jako sekali do toho pařezu, že jo. A učil jsem je, jak to dělat a zejména, jak to dělat bezpečně. A u toho jsem si uvědomil, že to klíčové, co se tam učíme, není jako rozseknout špalek, ale dávat pozor. Respektovat pravidla bezpečné práce se sekerou, protože když to respektovat nebudu, tak to nemůžu dělat. A ano, je to vlastně nebezpečné. A když jsme napsali rodičům prvňáčků, že v tom skautském baťušku mají mít nůž, tak některé maminky se velmi ošívaly, jakože fakt, a není to brzo, a co... No a my se snažíme vysvětlovat to, že brzo to není, jo? Že opravdu dbáme na to, aby se nepořezali a aby to udělali dobře. Samozřejmě v okamžiku, kdy začneme krájet, tak se vždycky někdo pořeže, ale to se i ten mistr tesař utne. Že jo? Takže i tohle k tomu patří a ti rodiče se s tím prostě srovnávají dobře a mnozí vlastně naopak to jako oceňují, že do toho jdeme, zvláště když potom to dítě přijde zdravé.
0: Čerstvá zkušenost z mýho klubu, že tam taky děcka teď používali nožík a i byl u toho i tatínek jednoho chlapečka ten a tekla tam krev, ale všechno dobře dopadlo. Ano. Ale děcka z toho byly nadšený. A můj syn, který tam nebyl, tak ho mrzelo, že tam nebyl, že má rád práci s nožíkem, no, to chodí do druhé třídy.

0: svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: O učení zkušeností se povídám s Davidem Kubíčkem. Jeho přezdívka je Náčelník a chci se Davida teď zeptat, co všechno se dá naučit zkušenosti?
2: To první, co mě vlastně napadá u téhleté otázky, jsou vlastně ty věci možná nejdůležitější a nejpodstatnější. A to se, myslím, dotýká vztahů mezilidských a nakonec i vztahů s Bohem. Jestli něco se učíme téměř výhradně zkušeností, tak to jsou právě vztahy. A mám-li to tedy vztáhnout k oddílu, tak to klíčové, co se tam nakonec spolu učíme, no tak to je jako se snášet. To je zvládat jeden druhého. A nakonec vlastně milovat jeden druhého, i když je to někdy těžké. A to si myslím, že je nakonec vlastně to klíčové, co chceme vlastně ty naše děti učit, aby ten jejich život ve vztazích fungoval dobře. Aby byli schopni zvládat situace, kdy to bude těžké. Aby nevzdávali přátelství a hluboké vztahy ve chvílích, kdy mi to není úplně po chuti. To samé vlastně se odehrává ve vztahu s Bohem. Samozřejmě klíčové jsou příběhy lidí, kteří jsou klidně ve vztahu s Bohem dál a mají své nějaké svědectví o svém životě s Bohem. Ale zároveň si uvědomuju, že ty informace, které dáváme třeba nevěřícím lidem o Bohu, prostě nikdy nebudou dostatečné, pokud ti lidé sami vlastně do toho vztahu s Bohem aktivně nevstoupí a nezačnou žít. Třeba kostrbatě ze začátku, anebo možná celý život, protože kdo z nás může říct, že vztah s Bohem žije vlastně jako dokonale a pokročilé a skvělé, to nevím. Jo, ale myslím si, že jestli někde vlastně ta metoda zkušenosti opravdu je klíčová, tak právě je to v těch vztazích s lidmi, s Bohem, k sobě.
1: Davide, když se vrátím k úvodu, jsme mluvili o tom, že člověk se učí chybami. Tak jak to udělat, aby se opravdu člověk poučil a něco dobrého to přeneslo?
2: Já myslím, že žádná jako lehká cesta není. Jo? Že poučit se ze svých minulých chyb vyžaduje nějakou odvahu a nějaká rozhodnutí, která prostě povedou ke změně. A dělat změny ve svém životě často je prostě jako náročné. Ta minulá zkušenost nás často může posouvat, protože prostě to bolelo a bylo to těžké a vlastně nám to dalo ten náhled, že takhle ne. Ano, víme o tom, že chyby vlastně často opakujeme. A abychom je neopakovali, tak to prostě vyžaduje velké úsilí. Myslím si, že to klíčové je nezůstat v tom sám. Vždycky, když to táhneme alespoň dva nebo tři, tak ta úspěšnost je mnohem větší. Vzpomínám si na to, když jsem začal chodit do posilovny a na prvním setkání s trenérem jsem říkal, no já jsem si koupil činky, tak budu cvičit i doma. No trenér jsem tomu zasmál a říkal, to nefunguje, ty vám zůstanou ležet a bude se na ně prášit. raději sežeňte kámoše a s tím kámošem začněte chodit do posilovny a to bude fungovat dlouhodobě. Takže si něco by mě napadalo, jak se poučit z vlastní zkušenosti a aby to opravdu pomohlo. Jo? Tak ten klíčový faktor ještě bude, abych v tom nezůstal sám.
1: Co když je to učení zkušeností v plenkách, v klubu, oddílu? Není to běžnou součástí praxe? Jak by takový vedoucí mohl začít?
2: No první je, aby sám nabral nějakou zkušenost. Aby opravdu si vyzkoušel, jaké to je být účastníkem programu zážitkového. Skoro bych řekl, že jako jiné cesty není. Jo, nelze to úplně jako načíst. Ano, existuje literatura a tak, ale to prostě nefunguje. Jo. Je potřeba si to vyzkoušet, to bych řekl, že je první krok. No a pak začít od malých věcí. Ať už to jsou věci, které se týkají právě, já nevím, práce s nožem, jo, nebo s některými věcmi, do kterých jsme obvykle jako ještě jako nevstoupili, protože jsme měli strach, že by to bylo jako moc, tak po malých krůčcích prostě do toho jít. No a pak si položit otázku, ve kterých, když třeba máme nějaká témata, můžeme mluvit o strachu. Můžeme si přečíst z Bible prostě pěkný veršíky o strachu, o tom, že se nemusíme bát. Jo. No ale potom, pokud to chceme posunout do té zkušenosti, no tak co? No tak musíme děcka vystavit tomu strachu. No a tak můžu přemýšlet o tom, co třeba trochu znám, čím jsem prošel. Kde mám strach? No třeba ze tmy, nebo když nevidím a musím něčím projít. Tak co kdybychom si vyzkoušeli nějakou vlastně malou hru nebo nějaký pochod tmou nebo ano, dělali jsme na táboře vždycky ty stezky odvahy a to už je zkušenostní věc. Jo, takže aha, tak to už vlastně znám, to už jsem prošel. A začít postupně stavět v různých oblastech, v různých tématech, jako vymýšlet aktivity třeba malé, kde ty děti si to opravdu ale můžou vyzkoušet a zažít si to.
1: Davide, moje zkušenost s mým týmem byla taková, že jsem přijel nadšený z Rácovský, kde jsem si to mohl vyzkoušet, ale neuměl jsem to nějak předat týmu. Byl jsem zvyklý, že děcka dělali toto je Pepo a možná víc jsem byl zklamaný z toho mýho týmu. Tak co bys mi doporučil?
2: Myslím si, že je hrozně důležitý, aby ten tým si to jako zažil jako účastníci. Jo, že v okamžiku, kdy přijedeme z kurzu, dejme tomu, a máme tam, a děláme jako zajímavý program pro děcka a oni jsou ale pořád jenom jako ti, kteří přihlížejí a koukají na to, tak si myslím, že to prostě není ono. Myslím, že v první fázi je opravdu potřeba, aby oni si to zažili. Ideální je vzít je na nějaký jako plnotučný dobře udělaný program, kde to budou dělat takzvaně profíci zkušení, jo, kde to klapne a bude to dobře udělaný. A ta zkušenost je mu pak může posunout. Ale obecně bych řekl, že zvláště mladí lidé jsou neskutečně konzervativní. No to, jako říká se to o starší generaci, ale myslím si, že mám moje zkušenost jako s mladými lidmi, s dětmi, jo, je, že všichni to mají rádi tak, jak jsme zvyklí. Jo. A když je tam něco jako nového, tak je to vlastně problém, jako vlastně to neumíme, je v tom jako nejistota a kde je nejistota, tam se necítím dobře a kde se necítím dobře, tak to nechci dělat. Utíkám z toho pryč a tak. Takže je potřeba ty lidi k tomu nadchnout dobrým zážitkem, dobrou zkušeností a pak to klapne. Věřím.
1: David, ještě mě napadá, přeci jenom má někdy prostor v tom vzdělávání výchově ta frontální metoda, nebo kdy frontálně vyučovat a kdy radit to učení zkušeností?
2: Myslím si, že jsou témata, která je dobré vlastně jenom prohovořit, asi nemůžeme některá velmi těžká témata si je prostě prožít, zvláště pak v některém věku to je naprosto nepatřičné, abychom si hráli na letní táboru v Dachau, to prostě to nejde. Potom si myslím, že když cítíme i svoje limity, že prostě nedokážeme udělat nějaký jakoby dobrý zážitkový program, tak někdy opravdu si myslím, že prostě je lepší některé věci odvyprávět a potom jít prostě si s těma dětskama zase hrát, než se tlačit do nějakého zážitkového programu, který jako nemám zvládnutý, neumím to udělat, tak je z toho potom vlastně jenom jako zklamání pro všechny. Takže tady bych byl i vlastně opatrný jít do toho jako s příliš velkým nadšením a bez hlavě, to vůbec nemusí fungovat.
1: Kdybych byl ten takový vedoucí, který znal svoje limity, že toho není schopný, možná právě takový vedoucí jsem, ale tak by mě to možná ujistilo, no tak to vlastně nemusím dělat, ani se o to pokoušet. Mm-hmm. Možná ale je to taková jako alibi to vůbec jako nedělat a možná udělat tu chybu, že to vlastně nikdy nevyzkouším.
2: Jako no, všechno, co za něco stojí, tak něco stojí. Jo, a ta investice vlastně do vlastního vzdělávání, myslím si, že se vždycky nakonec vyplatí. Jo, že vlastně to přinese jako nové věci, hodnoty do způsoby, do toho fungování našich oddílů a pokud se to podaří, a ano, je to cesta, jo, k nějakému ideálu vždycky, ale pokud se na té cestě budeme posouvat, tak pro ty děcka to bude přínosem a ono je to začne zasahovat do mnohem větší hloubky, než když jim o tom budeme jenom povídat. Takže možná bych začal se zamýšlet nad tou motivací, proč ty změny dělat. No protože sloužíme dětem a chceme, aby opravdu to šlo, jak jsem říkal, do té hloubky, aby ty životy byly proměněné. A oni často proměněné pouhým jako povídáním prostě nejsou.
1: Jo, to jako vedoucí, to bych chtěl vidět ty děcka proměněný a že mají dobrý charakter a že právě to dostávají v tom mém klubu, který dělám.
2: Co bych možná ještě jednu věc přidal, jo? Abychom zase nepřecenili metodu, protože to klíčové se nakonec ale odehrává skutečně v tom vztahu. A my můžeme mít báječné metody, ale pokud naše vztahy budou špatné, tak ta metoda vlastně nám v tom nepomůže. A často nakonec i ta frontální metoda, ten člověk může to moc dobře slyšet, co mu říkáš, protože se cítí být tebou milován, když to tak řeknu. A tvoje slovo je pro něho velké, protože ho máš rád a on to ví. Takže to bude slyšet mnohem víc, než možná zážitkový program, který pro něho udělá vedoucí, který ho nemá rád. Takže metoda je to dobrá, ale je to jenom metoda. To klíčové se odehrává v těch největších přikázáních. A to miluji.
1: Dá se tady ta metoda naučit?
2: To miluji.
1: To miluji.
2: No jistě. Tím zážitkem, že jo? Že jsme milováni. Zážitkem, že jsme milováni Bohem a lidmi. A to se předává vlastně od těch malých dětí, které od narození, že jo, maminky nám to vtiskávají a když jsme milováni, tak najednou nám to jde. Vlastně nejinak, než zážitkovou metodou se dá naučit milovat.
1: Já si pamatuju jednu tvoji větu, kterou si pronesl na Rázovský na kurzu Dorostové unie pro začínající vedoucí. Co si nevyzkoušíš, to neumíš. Tak nám všem přeju, ať si můžeme vyzkoušet co nejvíc věcí, aby jsme co nejvíc věcí uměli a vlastně mohli i předávat dál. Tak o tom jsem se dneska bavil s Davidem Kubíčkem. Díky, Davide, co ti moc daří.
2: Taky díky. Díky, Pepo.
1: A do mikrofonu se loučí Pepa Kostelecký.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Za týden nás čeká téma rozmanitost aneb pro každého něco. Reprízu toho aktuálního zastavení nabídneme ve vysílání Rádia 7 ještě v pátek v 18 hodin 30 minut. Předchozí díly najdete v sekci Audioarchiv na našem webu nebo na podcastových platformách.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Znělka nás převedla přes pravé poledne. Ladíte čtvrteční vysílání Rádia 7 s datem 4. června. Na moderátorském křesle stále Kuba Lofítek, který zve k poslechu našeho vysílání i v aktuální 60-minutovce. Ve 12.15 bude připravena další část čtení na pokračování a listování knihou Mirka Vostrého, Muzikant na jezeře. 12. hodina je na Rádiu 7 čas, kdy chceme v modlitbě přicházet k živému Bohu, prožívat jeho přítomnost a přijmout povzbuzení pro dnešní den. Dobrý Bože, Otče, který jsi v nebesích, i dnes ti chci děkovat za tvé dary, za dar života, za dar záchrany v Pánu Ježíši Kristu i za dar tohoto dne, který je příležitostí pro to, abychom projevili naši vděčnost a naši chválu tobě. Ty nás tolik převyšuješ, takovým způsobem nás přesahuješ a přesto toužíš po osobním vztahu s každým z nás. Děkuji za to, že tu cestu k sobě samému si otevřel ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu.

a díky za to, že pro jeho dokonalou oběť a pro jeho prolitou krev můžeme být i my smíření s tebou a prožívat tu radost nového života, života, který má přesah do věčnosti. Děkuji ti za ty mnohé dary, kterými naplňuješ i ten náš pozemský život. Děkuji za dar rodiny, dar přátelství, dar práce. Děkuji za dar míru a svobody v naší zemi. A přes ty všechny dobré věci vidíš i ty těžkosti a zkoušky, které přichází do našich životů, tak se i v tuto chvíli chci u tebe přimlouvat za posluchače Rádia 7, za jejich rozhodování, za jejich životní výzvy, za to, co je před nimi, za to, v čem stojí a možná tápou. Prosím, přicházej se svým světlem, se svou nadějí, se svou moudrostí, se svým pokojem. Díky za to, že se k tobě můžeme obracet. Amen.

Nevidím tě, ale vím, že jsi blízko. Nemusím se schovávat, nemusím se bát. Vím, že tvé světlo mě vždycky najde. Láska vždy zvítězí. Zní písní Love Always Win Michaela W. Smithe, která bude poslední předtím, než otevřeme další stránky knihy Muzikant na jezeře.

Kniha Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je souborem 9 povídek. Ve čtení na pokračování dnes otevřeme 5. z nich. Ve 4 setkáních se vydáme spolu s hlavním hrdinou putovat. Čte Vladimír.

Tohle léto bylo zvláštní, neobvyklé. Jeden by až řekl pozoruhodné nebo jedinečné. A nebylo to jen tím, že jaksi postrádalo několika týdení vedra k nepřežití nebo naopak den co den slejvák. Co se počasí týče, bylo fajn. Jako naprosto unikátní a překvapivé jsem ho ale vnímal, protože něco zcela neočekávaného jsem uprostřed toho léta udělal já. Tak, jak jsem se v posledních 41 letech znal, bych od sebe ani v nejdivočejších snech nečekal, že se vydám na takovouhle cestu.

vybodnout, vykašlat, vykvajznout, vyprdnout. Tohle všechno se jim na to můžu. Teda kromě toho posledního, já jsem totiž slušně vychovaný. Ten druhý jen pokýval hlavou a mlčky dopil panáka džinu. Takové řeči znal. Kolikrát je už v noci u baru musel poslouchat, pokaždé v trochu jiném provedení, ale vždycky to vlastně bylo totéž. Lidi, co pořád pracují, nadstandardně vydělávají a někam to dotáhli a pak jim najednou dojde, že tohle není život. Nebo by aspoň být neměl. Život má být o něčem jiném. Jenže o čem? A jak přehodit výhybku? Sorry, kámo, že jsem tak upřímnej, povídám. Ale tak to je. Tomáš furt ráno do firmy, dřív než děti vstanou, nejvejš občas do školky toho staršího vemu. Večer z práce, děti už většinou v posteli, maximálně pohádku před spaním stihnu přečíst. A potom až do půlnoci u počítače. Zhruba jednou měsíčně letím na konferenci, pak se koncem týdne vrátím. A žena, že jsem pořád pryč, kdy spolu někam zajdem a děti, že mě ani neznají. Jo, v tom má pravdu. Jenomže zas vydělávám dost nekřesťanský prachy, tak má vlastní auto, ke kadeřnici, na kosmetiku a na manikuru chodí nejspíš každý druhý den. A klukovi může dopřát jakýkoliv kroužek, dokonce ani golf není problém, s tím je dobrý začít už od školky. Tak nevím, co se jí furt nezdá. Můj posluchač vypadal, že se do něj ještě hodně vejde, tak jsem pokračoval. Popravdě nevím, co by mě v tomhle lítostivém rozpoložení mohlo zastavit. Že prej mám bejt víc doma, tak si to musíš, holubičko, vybrat. Řekl jsem jí nedávno. Buď prachy a tohle všechno, barák, uklízečku, dvě auta a tak, nebo budu doma v pět a můžem po odpoledních jezdit na kole a chodit na zbrzlinu. A ona na to, že ta druhá možnost se jí docela zamlouvá. Jenomže dokázala by žít v paneláku, protože barák bychom museli prodat, kdybych dělala za 50 000. No dobře, nemuseli, jenže... Stejně je to nesmysl. Já bych žádnýho obyč úředníka dělat nešel. Jednou si z holka vzala úspěšného konzultanta, kapacitu ve svém oboru, tak to máš. Stejně jsi mě ulovila hlavně kvůli těm prachům. No tak ne, to jsem přepísk. Vím, že jsi mě tenkrát měla ráda, ale ty prachy k tomu tak nějak patřily. A to, že nebejvám doma taky. A když už doma jsem, tak děcka jsou sice fajn, ale prostě toho je na mě moc. Asi jsem v podstatě šťastnej, nebo bych měl bejt, jenže mi to v poslední době vlastně už pěkně dlouho nejde. A ani žena nevypadá zrovna spokojeně. Co mám teda jako dělat? Každý po mně furt něco chce, já se můžu přetrhnout a nikdy to není dost dobrý. Chlápek nahlédl do sklenky, v které zbyla nepatrná kapka džinu, ale neobjednal si. Nic mi do toho není, ale když tě tak, kamaráde, poslouchám, ty seš zralej na psychologa. To je dneska v módě, kdo nemá psychologa, jako by nebyl. Jenomže takovej psycholog ti bude na prd, akorát z tebe bude tahat prachy. Pro tebe nejspíš takovej výdaj není problém, ty ale potřebuješ... Něco jinačího. Žádnýho psychologa, ale pořádně se zamyslet nad svým životem a něco změnit. Taky pořádně. Byl bych ho zarazil, že na takové řeči jsem akorát tak zvědavý, jenže zbytky mojí výřečnosti odplavaly s předminulým panákem. Poslední, k čemu jsem se vzchopil, byl ten můj zoufalý monolog. Jestli ses vykecal... Pokračoval. A vydržíš minutku nebo dvě pro změnu poslouchat ty mě, tak ti něco povím. Kámoš, je jedno, jak se jmenuje, byl taky takovej nešťastný, úplně rozhozený. Měl teda trochu jiný trable, než mi tady vyprávíš ty, ale to je fuk.
Dlouho vypadal, že mu hrábne a nevěděl, co se sebou. A psycholožka? Škoda mluvit. Pak ho ale bývalá spolužačka navedla na Santiago. Slyšel jsi někdy o Santiago? Neslyšel. Santiago Compostela, nebo tak nějak. Že prej se mu to tam srovná v Makovici, jestli teda bude fakt chtít a nejní úplně tupej. On teda bystrostí zrovna nevyniká, i když má fůru titulů před i za jménem. Nakonec se mu to ale rozleželo a šel. Že jsem měl těžké ráno, asi nemusím vykládat. Hlava jako škopek, žaludek na vodě, prostě děs běs. Taky jsem si úplně nevzpomínal, jak jsem přišel o sako. Honem do firmy, uvědomil jsem si při pohledu na hodiny, co mi svítili na telefonu. Za chvíli mám prezentaci. Cestou mi kdesi vzadu v hlavě neunavně znělo něco, co jsem zpočátku nedokázal rozluštit. Kafe? Jo, to teď potřebuju ze všeho nejvíc, ale to není ono. Kafe, kafe. Odbočit doleva, kafe. Zastavit na červenou, kafe. Santiago, zelená. Jo, Santiago. Umolousaný chlápek u baru a Santiago. Compostela? Jo, tak nějak mi to včera znělo. Prezentaci, kterou jsem zahájil skoro s půlhodinovým zpožděním, jsem náležitě zestručnil a pak jsem sedl k počítači. Místo, abych do nové studie zapracoval výsledky čerstvého výzkumu, kdo ví, jaká opičárna by z toho vylezla, když mám pořád trochu opičku, tak jsem si vygooglil Santiago. Celý název je Santiago de Compostela a to město leží někde v severozápadním Španělsku. Místopis mě ani moc nezajímal, prolítnul jsem si ale pár blogů lidí, kteří se tam vydali. Většinou hledali sami sebe a někteří i něco jiného. Jenže potřebuju to já? Chci to? No, asi ne, ale čistě jen pro účely tohohle uvažování připustíme, že možná ano. Dobře, proč se ale mám nechat osvítit zrovna cestou do Santiaga? Že by to bylo místo, kde k člověku může promluvit Bůh, když se tam vypraví sám a po svých a zakusí trochu askeze? Nevím teda, proč by se mnou nemohl dát řeč i jinde. Nebo možná člověka inspirují ostatní poutníci, které tam potká, a třeba když není úplně zabedněný, tak na něco přijde? Moudrý jsem z toho nebyl a trvalo mi několik dní, než jsem dospěl k závěru, že mi sice pořád není jasné, co přesně bych od cesty do Santiaga měl čekat, ale že to může mít něco společného s hledáním, o čem je život a jak ho žít smysluplně a s přehozením výhybky. Takhle to říkal i ten týpek u baru. A jestli mi v tom chce poradit Bůh, tak to bude jedině dobře, protože kdo jiný než on by měl vědět, co mám dělat, když to nevím já. Změna může bolet, takže tím míň ji potřebuju, řekl bych. Jenže na druhou stranu nedospěl jsem před pár dny k tomu, že jsem sice šťastný, ale možná taky nejsem. A žena a děti. Nakonec jsem si slíbil, že o tom budu přemýšlet. Psycholog určitě ne. Ale že by třeba to Santiago? Na víkend jsme s ženou a dětmi jeli na chalupu. Máme ji na takovém malebném klidném místě u Příbrami na okraji brdských Hvozdů. Jak jsem vynášel věci z auta, zahleděl jsem se do okolní zeleně a napadlo mě, jestli bych o smyslu života docela dobře nemohl rozvažovat tady. No, asi ne.
Jednak bych tu musel být bez rodiny a za druhé, aspoň podle toho, co psali ti poutníci na netu, se člověk má dostat do nějaké jiné duchovní hladiny. K tomu je nejspíš potřeba potkávat lidi, co jsou stejně naladění, putovat po duchovně silných místech a zakoušet nějaké to nepohodlí. A taky být v jiném prostředí, než tam, kde to důvěrně znám a kde stejně co chvíli otevřu notebook. Neuměl jsem to sformulovat, ale asi mi to kousek po kousku začínalo docházet. Počkej, ne tak rychle. Přerušila mě Lenka, když jsem se jí u kafe snažil opatrně svěřovat s tím nápadem. Ty mi říkáš, že chceš něco změnit ve svém životě a možná i v našem společným a že o tom chceš důmat, zatímco se budeš pěšky trmácet po Španělsku? A že ti to přemýšlení půjde líp, když dojdeš do kostela, kde je pohřbený nějaký svatý apoštol? Jak mám tohle vysvětlovat, když se tomu snažím porozumět už několik dní a pořád jsem na to úplně nekápnul? Ne, Leni, já netvrdím, že to chci. Je to jenom takovej nápad, hodně syrovej. Sám o tom nejsem nějak přesvědčený, ale třeba by to zafungovat mohlo. Nevím, vždycky jsem si myslel, že tenhle způsob života je v pořádku, že to je správně a že mi to vyhovuje a tobě taky. Teď už si ale jistý nejsem a ani ty nejseš v poslední době zrovna v pohodě. Tak co kdyby se něco dalo dělat jinak? Neříkám, že tam půjdu, ani pořádně nevím, jestli chci něco měnit, ale na druhou stranu, jo, přerušila mě Lenka. Takže náš veliký a nepostradatelný pan konzultant je najednou ochotný na 2 týdny jen tak zmizet z práce, chápu to správně? Přitom přemluvit tě, aby si vzal obyčejnou dovolenou a byl s náma, je nadlidský výkon, to mě teda podrž. Počkej, tak to není. Nechci jen tak zmizet, bránil jsem se. Já jenom doufám, že tam třeba přijdu na to, hele, a víš, že možná jo? Sice ani trochu nechápu, proč bys kvůli tomu musel na druhý konec Evropy, ale jestli ti to pomůže zamyslet se nad tím, jak se z kapacity stát normálním manželem a tátou, tak jeď. Hlavně prosím tě, fakt přemýšlej, usilovně. Řekla toho samozřejmě mnohem víc, ale tohle bylo asi tak to hlavní. Tím mi Lenka vyřešila moje dilema. Chci nebo nechci? Prostě pojedu a uvidíme.

0: Ještě v sobotu jsem koupil letenku na příští pondělí a do mobilu jsem si stáhnul průvodce poutníků do Santiaga. Celý následující týden jsem pak strávil bojem, jestli letenku vrátit, nebo sebrat veškerou odvahu a jít za ředitelem, že tu teď v době, kdy v projektu řeším kriticky důležité věci, 2 týdny nebudu. Zrovna jsem dozrával k té první možnosti, jenže v pátek ráno jsem na něj na chodbě narazil. Jako obvykle měl naspěch, už 10 minut měl být na poradě managementu. Jak to ze mě vypadlo, vlastně ani neumím říct. Najednou to bylo venku.
1: Se zbláznil? Teď? Hele, na blbý vtipy nemám náladu ani čas. Už 15 minut jsem měl být jinde.
0: A nasledoval nejmíň 5minutový velmi hlasitý monolog, z kterého mi v hlavě zůstaly 2 hlavní myšlenky. Nezodpovědnost a taky si můžeme najít někoho jinýho. Nevím, jak se mi to povedlo, ale ustál jsem to. Nejspíš proto, že mě nepustil ke slovu a já jsem neměl šanci se za tu nemístnou troufalost pokorně omluvit. V hlavě se mi velkými červenými písmeny rozsvítil nápis: hledáš si nového zákazníka, rovná se 5 roku bez výdělku. A skoro se mi podlomila kolena. Nějak jsem se ale zabejčil a trval jsem na svém, prostě se 2 týdny obejdou beze mě. Bylo na bílé dni, že toho brzo budu hořce litovat. O víkendu jsem zbalil 5 nejnutnějších věcí. Stačil mi na to docela malý batoh, protože takhle v létě člověk nic moc nepotřebuje. Problémy se spaním před cestou nemývám, tentokrát jsem ale 30 minut koukal do stropu a přemýšlel, jestli dělám dobře. Na druhou stranu jsem se začínal těšit. Minimálně si odpočinu a po létech si pročistím hlavu, když nic jiného. Ráno jsem dal Lence zlehka pusu na čelo a v pokojíčku naposled mrknul na skoro 6letého Vaška a o 3 roky mladší Aničku. Tak ze 14 dní naschledanou. A když se to, ať už to má být cokoliv, povede, tak se vám vrátí jiný táta. No, tak asi ne. Hned jsem si scenzuroval ten nepodložený optimismus. Prostě se vám vrátí někdo, kdo se snad bude snažit být tátou, nebo tak nějak. Obul jsem si pohorky, které už pěkných 5 let zahálely na půdě, vzal jsem si batoh a honem na pendolino do Prahy. Normálně bych si zavolal taxíka, ale vlak mi k téhle expedici seděl líp. Když už mám putovat, tak se vším všudy. Než jsem zabouchl dveře, zazvonil mi telefon. Generální ředitel. Co do pytle chce zrovna teď, když mi začíná dovolená, že mě bude přemlouvat, abych nikam nejezdil a vyhrožovat padákem? Nakonec i ta jeho páteční SMS-ka byla v tomhle duchu. Chvíli jsem civěl na displej a nechal ho vydusit, snad ho to brzo přestane bavit. Nepřestalo. Nakonec jsem to já, blbec, vzal. Samozřejmě jsem se příliš nemýlil. Generál nicméně od pátečního šoku vychladl a už nevyhrožoval a zdálo se, že se mnou dál počítá. Potřeboval ale vyřešit něco naprosto zásadního, kvůli čemu jsem se musel vrátit a zapnout počítač a seděl jsem u něj snad 30 minut. Vlak mi samozřejmě ujel. Byl jsem pořádně naštvaný, na generála i na sebe, jenže co když je to znamení, že do žádného Santiaga letět nemám? Kdybych tu pouť opravdu měl podniknout, tak by to snad bylo vyšlo, ne? OK, mám dovču a do práce se nevrátím a domů taky ne. To bych pak musel strávit 2 týdny s ženou a s dětmi, co neustále štěbetají a permanentně se něčeho dožadují. Víkend s nimi byl fajn, ale na tohle jsem se necítil. Věděl jsem přesně, co by mě potom čekalo. Šupem by mě vezli na Lochotín do cvokárny. Budu se tedy toulat někde po Čechách. A nakonec proč bych nemohl vyrazit rovnou z Plzně? V trafice jsem vyzvěděl, jaký lístek potřebuju, a 13 dojel k tomu obludnému obchodnímu centru v Černicích. Podešel jsem dálnici a město nechal za sebou. Na okraji lesa jsem se zhluboka nadechl. Jako za mlada. Žádný slovutný velekonzultant, žádná kapacita. Poutník. Sice nejdu do Santiaga, ale jsem na 14 dní úplně volný. Když jsem začal stoupat na Radyni, marně jsem pátral v paměti, kdy jsem zažil takovou úlevu. Možná nikdy.

Radyně není žádná velehora, spíš jen takový rozpláclý pahorek s mírným, asi kilometr dlouhým stoupáním a celá cesta vede v milosrdném lesním stínu. Pro člověka, který celá léta jen sedí, je ovšem chůze do kopce trochu nezvyk. Po nějakých 500 metrech, kdy byl vrchol ještě v nedohlednu, se ve mně začaly mísit dva pocity. Pořád jsem měl nezřízenou radost z té pro mě neznámé volnosti, ale taky jsem se začal cítit jako volná, ale pořádně zadýchaná slepice, kterou na zádech tíží něco, co tam nepatří. Něco jako vypasený, nadržený kohout. Batoh byl sice lehoučký, mohl mít tak 7 kilo, ale byl bych ho s potěšením odhodil do nejbližšího maliní. Naštěstí se po chvilce přede mnou objevil stánek s občerstvením, neklamné znamení, že se nacházím pod zříceninou majestátního královského hradu. Sundal jsem batoh, dal si pivo a v duchu se poplácal po rameni, jaký jsem to statečný poutník. Askezi, šplhání do kopce s batohem, která patří k poutnictví, jsem absolvoval a můžu si ji odškrtnout, i když to pivo jim malinko znehodnocuje. Rozhovory s ostatními poutníky, ty ale jaksi chybí a kdo ví, jestli vůbec nějaké budou. Tak aspoň nějaká ta duchovně silná místa, ta se snad cestou najdou. Kostelů a kapliček jistě bude nepočítaně. Prozatím tu ale máme hrad. Duchovně asi nic moc, i když se o králi Karlovi píše, že byl hluboce věřící. To mě ale asi nějak zvlášť nepomůže. Vylezl jsem na věž a zhlédl do kraje. Úchvatný rozhled. Jak to, že mám něco takového za humny a přitom jsem tu ještě nebyl? Slíbil jsem si, že jsem příležitostně vytáhnu rodinu. Pod hradem jsem se cítil na další pivo, ale jako správný asketa začátečník jsem si ho odepřel a šupajdil lesem dolů. Dole v Losiné jsem už měl pěkný hlad a tak jsem zašel do hospody. Na jídelním lístku mi zrak padl na čočku s volským okem, askeze, ale nakonec jsem svůj boj hanebně prohrál a objednal si obří pečené koleno a k tomu 2 piva. Konec askeze, nejspíš definitivní. Mám za to, že přes veškerou snahu asketický typ nejsem. To jsem se ale tady pěkně rozseděl, zhodnotil jsem kolem 16:00. Viděl jsem to do večera nejvýš tak na 5 kilometrů. Přitom ti poutníci do Santiago dělají denně třeba 30 a v daleko větším vedru. Jenomže oni nemají na trase takovéhle hospody, to se jim to pak putuje. No, poutník se ze mě asi nestane, aspoň ne na téhle výpravě. A vadí to? Nevadí. Tímhle stylem mě nejspíš Bůh nebude chtít nakopnout a já na nic moudrého nepřijdu. Škoda. Mně se to ale takhle docela začínalo líbit.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatán Kaleta. 15. zastavení v této knize nabídneme zítra ve 12.15.

Kéž bychom si všichni přivlastnili závěrečná slova kapely Blázny pro tebe, že větší než náš strach může být Boží nekonečná věrnost. Bůh je pevný základ, na kterém můžeme postavit svůj život, na kterém může stát naše víra. O tom zpívá v následující písni kapela City House Music.

Minula 13. hodina. Vysíláním Rádia 7 vás ve čtvrtek 4. června provází Kuba Lofítek. Máte nějaké místo, kam jezdíte čerpat, které se pro vás stalo duchovním domovem? O jednom takovém bude následující pořad.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Jsou místa, která se časem stávají hlubokými duchovními studnami. Jedno z nich je i dům v Rychlebských horách ve vesničce Travná. Pro mnohé je už jen slovo Travná pojem, ke kterému se váží vzpomínky na milá setkání, nebo je to přímo jejich duchovní domov, kde se poprvé setkali s Kristem a na kratší či delší dobu zakotvili v tomto společenství. V roce 2018 oslavila setkání na Travné 50. výročí od svého začátku a při této příležitosti vzniklo i několik nahrávek a vzpomínání. Části dvou z nich si dnes poslechneme. A protože i moje duchovní kořeny čerpají z těchto míst a dlouhou dobu jsem zde také pečovala o to, aby studna byla dál k užitku, ujala jsem se přípravy tohoto dílu pořadu Řeky života. Vaší průvodkyní po Travné bude dnes Dana Kenningová. Studnu duchovní, i tu fyzickou, zde vykopal Adolf Petr se svou manželkou Hanou v roce 1968. Vybírám z rozhovoru s Hanou Petrovou.

0: o tom, jak to všechno začalo.
1: No, práce na Travné, to bylo tedy až vlastně po 10 letech, až v roce 68, ale už předtím, tedy po všechny roky, se pracovalo s mládeží, tak jako víceméně skrytě, že jo. A vědělo se to, že se takové věci dějí, a jednoho krásného dne v tom roce 68 na jaře volal bratr farář Weber, který byl tehdy v Šumperku a který taky měl takovou rozšířenou mládežnickou práci, že má nějak mnoho zájemců na léto a že je všechny nemůže někde ubytovat, jestli bychom si nechtěli jich pár vzít. No a Adolf na to samozřejmě řekl ano, takže hned začal zhánět nějaké ubytování a hlavně práci, protože to bylo podmíněné, aby ti zahraniční dostali vízum. Takže to měl tady domluvené v Javorníku se státním statkem a s lesy, hlavně s lesním závodem v tom prvním roce, tak nám na prázdniny přijelo 5 německých evangelických skautů. Přijeli 3 dívky z východního Německa, s hodou okolností na faře byla návštěva z Holandska se 3 dětmi, no a přidali se k tomu pár z místních ze sboru a dokonce přijeli i mládenci z Opavy, a takže to byla docela pěkná skupina lidí. A ta brigáda byla, pracovali v lese, bydleli v Račím údolí ve Staré Hájence, jenomže tam bydleli také další brigádníci. A tahle ta společnost se těm mladým vůbec nelíbila. Oni toužili potom mít někde nějaký koutek, kde by mohli být sami se sebou a dělat si, co oni sami chtějí. A takže padlo takové, bylo to ve chvíli, kdy bylo všechno trošku volnější, a protože tady bylo docela dost domů, starých domů opuštěných ke koupi, tak Adolf požádal místní výbor, místní obecní úřad, o to, jestli by nebylo něco na prodej. Takže nám stanovili několik domů, který jsme tedy objížděli, a shledali jsme jako nejlepší z toho dům na Travné. Byla to sice taky docela značná ruina, ale na výhodném místě za kostelem na jižní stráně, prostě byla tam elektrika, byla tam docela i voda, takže to, tyhle ty podmínky počáteční to mělo. Takže se rozhodlo, že by se o tenhle ten dům požádalo, aby se tam prostě někde mohli mládežníci scházet. Povedlo se, dům jsme zakoupili, ne jako farní sbor, nýbrž jako my, jako soukromníci, protože to nešlo, aby církev dělala mládežnickou práci, to nebylo povolené. Církev mohla mít jenom několik takzvaně běhů, nějakých těch kurzů pro mládež, ale museli být všichni starší 18 let a museli být všichni evidovaní u státních úřadů. A tohle se nám tedy venkoncem nelíbilo, takže jsme to ze začátku začali dělat jako naši soukromou akci. Byli to prostě naši hosté prázdninoví. A dům se tedy po částech, cihlu po cihle, se přebudovával, vylepšoval. Když potom přijeli ti další v roce 69, to už byla velká skupina, to se rozkřiklo do světa díky teda těm hostům z ciziny. Takže část těch lidí vždycky pracovala, někde říkali jsme venku, to znamená, že někde na státním statku nebo na JZD nebo v lese, u silnic taky, ať to byla stavba, ať to byla u sklizně, ani tolik ne, ale spíš u nějakých úprav někde něčeho. Takže to byla docela práce tvrdá, ale ti mládežníci to dělali rádi a bylo to docela takové spokojené. A rozrůstalo se to obrovským tempem, takže se za prázdniny vystřídalo několik set lidí. A to už jsme potom vždycky zháněli, kde bychom je ještě ubytovali, protože ten náš dům to byla vlastně ruina a stavba. Takže jsme měli pronajatou starou hospodu od jednoty, měli jsme tam pronajatý domek, který prostě byl bez oken, bez dveří, byla to taky další ruina, ještě větší než náš vlastní dům. A postupně po letech nám jednotné zemědělské družstvo nám pronajalo svoje rekreační zařízení, které měli na Travné. Taky primitivní, ale bylo to pod střechou a bylo tam možné pobývat.
2: V jakém stavu byl ten dům, když jste ho koupili?
1: No, když jsme ten dům koupili, tak to byl dům, je to patrový dům s velkou půdní plochou. v přízemí teda bydleli, nebo už nebydleli, byli právě čerstvě odstěhovaní ti obyvatelé, kteří tam byli. Ti tam tak jako hospodařili, takže měli v prvním patře kozy, ve druhém patře seno slepice, jeden vodovodní kohoutek pro celý dům, toaleta žádná, to bylo jenom dřevěný domeček na stráni, ale samozřejmě obrovský nepořádek, takže se muselo začít vyklízením. Protože i okna už byla taková všelijaká, tak jsme, aby se tam vůbec dalo třeba být na podzim, tak všecko bylo ucpané starými hadry, aby se tam dalo alespoň trochu zatopit, ale evidentně to nikomu nevadilo.
2: Na Travné taky fungovala ekumenická spolupráce. Můžeš třeba říct o tom, jak to vlastně začalo a co to obnášelo?
1: No, tak ta ekumena byla v tom, že jsme se nějak nikdy neptali, kdo je odkud a z jaké církve. Prostě jsme se scházeli, kdo chtěl, přijel, byly mu otevřené dveře. A to se samozřejmě dostávalo i mezi lidi, postupně to věděli, protože ať přijel katolíků mnoho nebylo, ale byli také. Ale z různých menších církví, a nejenom z naší evangelické církve, takže se tady takhle navzájem společně žilo, ledaco zpromýšlelo, prohovořovalo. A když už jsme chvilku takhle podnikali, nebo podnikali v uvozovkách, jednoho krásného dne, když nás tam bylo strašně moc a bydleli jsme v tu dobu na takzvaně rekreačním středisku státního statku, což byla původně římskokatolická fara, tak zastavilo před farou auto, vystoupila řádová sestra nebo dvě, začali něco vytahovat z auta a jak se ukázalo, to, co vytahovali, byly dva obrovské koše koláčů. Dovezli je a říkali, my víme, že to máte těžký se zásobováním, tak vám tady něco neseme, abyste si taky mohli pochutnat. A odjeli. Samozřejmě ty sestry měly velmi přísný režim, co se týkalo státních úřadů, takže se ty naše vzájemné styky a setkávání nemohlo příliš zveřejňovat, ale přesto byly. A sestra vedoucí říkala, víte, my sami tu práci s mládeží dělat nemůžeme, takže když to můžeme dělat společně, tak je to pro nás milé. Takže takhle vznikala naše spolupráce. Když jsme měli nějakou nouzi, přijela třeba větší skupina lidí, než jsme čekali, tak u sester se vždycky našel nějaký chleba v zásobě. Setkávali jsme se a potom, když už to bylo trošku možné, tak jim chlapci třeba chodili pomáhat s nějakou prací, kterou oni potřebovali udělat a na kterou už neměli sílu. A ta naše spolupráce se sestrami, spolupráce. Naše vztahy nejsou narušeny do dneška. Když se v roce 96 z Javorníku odstěhovali, protože se jim vraceli vlastní mateřince, tak naši mládenci Stravné pomáhali sestry stěhovat, navzájem si sdělujeme, o co se společně modlíme a my jsme za to vděční a myslím, že sestry pořád ještě rády vzpomínají na tyhle ty roky.
2: U vás prý také jedna ze sester byla ubytovaná.
1: Ano, byla. A to tak, že ty řádové sestry nesměly přijímat novicky, nové ženy, které se ucházely o život v řádu. Ale dělalo se to takovým způsobem, ač jich nebylo mnoho, ale byly přece jenom, že byly někde na blízku třeba, nebo u nich pracovali jako zaměstnankyně a zároveň se připravovali na ten život řádový. No a protože to byla taková trošku tvrdá doba v dobách normalizace, takže ani nemohli bydlet u nich v klášteře, takže jedna ta z těch novicek bydlela u nás na evangelické faře, bydlela. Měla u nás prostě zařízený pokojíček a své věci, měla klíče a když bylo potřeba, tak se ztratila z kláštera, byla u nás, takže jsme se i touto cestou mohli zžívat a bylo to velmi vzácné a vděční jsme za to do dneška.
0: K Travné neodmyslitelně patří i společné zpívání a hraní. Proto jsem vybrala do tohoto pořadu písně z travňácké produkce. Tato píseň je nahraná přímo při programu, takže její technická kvalita není odpovídající studiové nahrávce, ale za to odráží atmosféru místa.

0: pořadu Řeka života dnes s Danou Kenningovou o místě pro mnohé duchovně i lidsky důležitém, o setkávání na Travné. Jedním z těch, kdo k Travné neodmyslitelně patří, je evangelický farář Štěpán Janča. Rozhovor s ním vznikl asi před 8 lety a uslyšíme jeho části, které se pojí k Travné.
1: Když jsem byl poprvé na Travné, to byly Velikonoce a bylo mi 12 let. Bylo to, řekněme, v polovině 80. let. Poprvé jsem zažil Velikonoce. Vzhledem k tomu, že mi bylo 12, tak jsem z celého toho setkání vnímal to, že prostě jsme se mohli vyblbnout někde v lese a v potoce hlavně. Vím, že tam byl nějaký program duchovní, pravděpodobně i nějaká dobrovolnická práce, že jo, nějaká brigáda. Já si pamatuju jenom, že jsme stavili přehrádky na potoce, které nám Adolf Petr vždycky rozboural a stěžoval si, že tam někdo furt staví přehrádky a že se to nesmí, že za to budeme pokutováni. To je moje nejstarší vzpomínka na Travnou. Ale obecně v zásadě mě se tam moc líbilo, už hned na poprvé. Vlastně jsem se tam dostal tak, že moje maminka tam byla snad první rok, kdy se tamto setkávání začalo konat, nebo někdy v roce 68 nebo 69. A měla na to velmi pěkné vzpomínky, takže když mi bylo těch 12, jedna slečna trošku starší ze sboru v Ostravě Vítkovicích na Travnu jezdila a tak se domluvila mamka, že nás tam vezme sebou. Byli jsme tam samozřejmě nejmladší, většina té skupiny asi byli v té době vysokoškoláci. Odhaduju, že na ty Velikonoce tam bylo tak 30 lidí. No a jak říkám, ten můj dojem byl takový, že se mi tam líbilo, příjemná parta a výborně jsme se vyblbli v potoce. Takže když byla možnost jet zas, tak jsem samozřejmě rád souhlasil. Od té doby v podstatě nejdřív jsem teda začal jezdit na Velikonoce a Silvestry, potom o pár let později jsem se přidal i na letní brigádu, což byly takové tři hlavní akce, které tam česká mládež pořádala a celkem brzo myslím, že jsem zapadl do té party, která si říkala Travňáci a na tom stavila i kus své identity. Dovolím si říct, že prostě Travná pro mě byl jeden z mých duchovních domovů a to velmi podstatný.
2: Jak tě ovlivnila duchovně Travná?
1: Tak určitě první bod nebo základ byl v tom, že tam jezdili mladí lidi. Jo? A já jsem z maličkého sboru, že jo, evangelického, který dnes už ani neexistuje vlastně v Ostravě Vítkovicích, a v mé době jsme byli děcka tři. Z toho jedno byla moje sestra. Takže nezažil jsem ve sboru křesťanství pro mladé. A tohle jsem zažil v podstatě buď na letních táborech evangelických, a nebo potom na Travné. A určitě díky tomuhle jsem o víře začal víc uvažovat, víc se s ní seznamovat, protože při všech těch setkáních vždycky, to se mi líbilo na Travné, vždycky byla jako krásně vyvážený poměr mezi zábavou, nějakou prací, protože se tam pomáhalo vždycky, a taky duchovním životem. Takže se, já nevím, od rána do poledne se kopaly někde základy nebo něco opravovalo, odpoledne se hrály v lese hry, a na večer byl potom nějaký duchovní program, který tam většinou mývali nějací bohoslovci nebo někdo přímo z těch mládežníků, popřípadě Adolf Petr, který tam farářoval a který to všecko vlastně spískal.
2: A ty, když jsi začal jezdit na Travnou, tak to asi bylo trochu jiný, než pak třeba později v té době po revoluci nebo v těch 88. 89. roce, co do počtu lidí i co třeba do atmosféry, v čem tak, vidíš třeba změny, v čem to bylo jiný?
1: Já si myslím, že vždycky tam jezdili lidi, kteří nějakým způsobem jako křesťané chtěli být spolu a chtěli se i nějak bavit spolu a taky růst ve víře. No to si myslím, že tam byli vždycky takovýhle lidi a takovéhle krásné společenství. jako malý kluk jsem prostě z toho vnímal jenom tu atmosféru toho, že je tam dobře. A později jsem nad tím začal víc přemýšlet. Vlastně je pravda, že i jedno z těch setkání u mě nakonec vyvrcholilo tím, že jsem sám začal číst Bibli a sám snad pochopil, o co v Bibli jde a nějakým způsobem se rozhodl odevzdat Pánu Ježíši Kristu. Výrazně mě to ovlivnilo i v tom smyslu, že jsem nakonec farářem, takže tohle všecko určitě na tom má Travná velký podíl. V těch pozdějších letech, tak ke konci 80. let, ale myslím si, že už to začalo před revolucí, asi tam opravdu začalo jezdit víc děcek. Nedokážu teďka zrekonstruovat, co všecko zatím mohlo stát, ale určitě to byli jaksi aktivní mládežníci z různých sborů, asi nejvíc na severní Moravě, ale jezdívali tam i Brňáci, Pražáci a tak dál. Asi se to tak nějak šířilo s tím, jak ti naši mládežníci třeba šli studovat na vysokou školu, tam poznali jiné kamarády, vzali je sebou, začalo tam jezdit možná víc lidí z ekumény, tedy bylo to společenství širší, už to nebylo, třeba nebyli jenom mládežníci z Českobratrské církve, ale byli tam katolíci, byli tam z církve bratrské, byli tam z křesťanských sborů a dalších. Opravdu myslím si, že ten rok 88 už možná, že najednou těch lidí tam nebylo 30, ale 60, 70. Nevím, jak to třeba komplikovalo život Adolfovi Petrovi a Javornickému sboru, protože Travná měla být jakoby poněkud utajená, že jo? Ale vždycky v neděli prostě z Travné do Javorníka táhl 80 hlavý dav lidí, kteří demonstrativně prošli Javorníkem a zúčastnili se bohoslužeb a pak zase šli zpátky. Takže určitě to nebylo neviděno, nepozorováno. Ale jsem moc vděčný za to, že tahle možnost byla a že nějakým způsobem i Petrovi, i ten javornický sbor, že to ustáli a zvládli a doufám, že kvůli nám neměli nějaké vážné problémy. Ta činnost se samozřejmě zintenzivnila a změnila oproti těm partizánským dobám za komunistů, tak vlastně rok 90 nebo 89 přinesl velikou změnu. Je pravda, že jsme to taky prožívali na Travné. Pamatuju si Silvestr roku 89, přesně řečeno 29. prosinec, kdy byl zvolen Václav Havel a dělala se na Travné veliká veselice.
2: Na hřiště.
1: Poprvé jsme vylezli ven na hřiště, ano, a tam jsme hráli, zpívali, tancovali a veselili se za nějakých minus 15 stupňů pod nulou. A pouštěli jsme balón a prskavky a já nevím co všecko. A měli jsme velikou radost z té změny. A ta změna přinesla tedy zaprvé to, že tam jaksi se najednou jezdilo svobodně, otevřeně, už nikdo se nebál, že se prochází přes Javorník velkým davem na bohoslužby. Najednou i ten sbor mohl dělat něco navenek. Ti přátelé, kteří tam jezdívali na Travnou z Německa, později z Norska, tak mohli najednou přijíždět otevřeně, mohli otevřeně třeba přivážet nějakou podporu, takže velká činnost, která se pak rozjela začátkem těch 90. let, bylo dovážení invalidních vozíků z Německa i z jiných zemí, z Holandska, z Norska, invalidní vozíky, které se na Travné spravovaly, kompletovaly a jako nedostatkové zboží prostě se i ty použité vozíky mohly využít, dostávali lidé, kteří si požádali, kteří napsali Adolfovi. Najednou se rozběhla takováhle velká agenda, kterou bylo třeba taky nějak zastřešit, takže celou Travnou vlastně zastřešila diakonie. Pro nás jako mládežníky se tím jako nezměnilo nic, protože pořád tam byl ten Adolf, který prostě jako charismatická osobnost, Adolf s Hanou teda, nechtěl bych přehlížet Hanu, protože tam měla obrovské zásluhy, ve všem byla s Adolfem spolu. My jsme vídali víc toho Adolfa, protože samozřejmě promlouval jako farář, ale oni byli vždycky spolu a vždycky jako dvojka neodlučná a navzájem se podporující. Takže když budu mluvit o Adolfovi, vždycky myslím Adolf s Hanou a Petrovi obecně byli součástí sboru i Travné. I jejich děti, i jejich rodiče ve své době a tak dále. Středisko se začalo taky rozšiřovat, i když ta přístavba, která se pak začala stavět ke starému domu, ta už vlastně se začalo před revolucí. Už se kopala jáma pro garáž, kde měla být velká shromažďovací místnost, maskovaná jako garáž. Na té shromažďovací místnosti potom po revoluci byla přistavěna další přístavba s velkými plány, které nakonec trošku selhaly nebo se změnily, nebo jak to nazvat, ale ty začátek 90. let to byl veliký boom na akcích, myslím, že nejvíc na Velikonoce, tam bývalo třeba 120-130 lidí, což už bylo vysoko nad kapacitu toho starého domu. Se tenkrát spalo i na schodech a obědvalo na střeše garáže, ale pro nás mládežníky to bylo právě úplně ideální, úplně nejlepší, nejsilnější zážitky. V té době už jsem byl mezi těmi, kteří to nějakým způsobem měli na starosti, kteří to i organizovali, kteří z jedné akce na druhou se domlouvali, co bude za program. Jako student v bohosloví, tak jsem samozřejmě přispíval i nějakými programy biblickými, duchovními a organizačně. Takže tenkrát to byly jako šťastné doby, mi přijde, které později pro mě vyústily v to, že jsem tam byl na té civilní službě. Obecně modlitby, to byla jedna z věcí, které byly velmi nosné, velmi důležité, velmi zásadní. To, že jsme se nejenom potkávali, nejenom klábosili, nejenom spolupracovali, ale taky se modlili i konkrétně jeden za druhého. To, že tam byli lidi, kteří vydrželi prostě třeba 3 dny udržovat modlitební řetěz ve dne v noci, to si myslím, že taky bylo velmi zásadní a pamatuju si na modlitební chvíli ve 3 v noci, kdy jsme se třeba sešli tam 3, každý od někud jinud v té modlitebně a najednou tam vzniklo moc pěkné společenství a takové požehnané, povzbudivé. Pro mě nezapomenutelné potom byly ty modlitební chvíle silvestrovské. Možná, že pro některé to bylo už moc velké nebo moc dlouhé, nebo jak to nazvat, ale pro mě to, že jsme začínali nový rok modlitbou, mnozí na kolenou, modlitbami za úplně konkrétní věci, které pak jsem i mohl během roku si na ně na to vzpomenout a vidět, že prostě na to Pán Bůh reaguje, odpovídá, že modlitby byly vyslyšeny, tak to bylo veliké povzbuzení a tohle je jedna z věcí, které mi chybí. Že jo? Takhle ty silvestrovské nebo novoroční zahájení nového roku bohoslužbou s večeří Páně o půlnoci a modlitební chvíli, tak to je něco, co jsem zažil jen na Travné a na co strašně rád vzpomínám. Travná mě nesmírně dala, nesmírně ovlivnila. Pokud můžu, nebo pokud jsem mohl, tak jsem tam rád jezdil vždycky. Pokud můžu, tak jedu ještě dneska, ale těch možností je strašně málo. Jsem strašně rád, že potkávám pořád mladé lidi a nové a další, kteří prostě jednou jedou na Travnou a vracejí se tam znova, protože to prostě znamená pro ně oslovení, duchovní oživení, setkání s Bohem i s lidma, kteří v Boha věří. Takže tohle to mě hrozně těší a na Travnou myslím a modlím se za ní a přeju jí všechno nejlepší. Aby to pořád zůstalo místo duchovní obnovy lidí. Aby to pořád bylo místo, kde lidé přijedou, najdou tam společenství i nějaký třeba duchovní domov, ti, kteří ho potřebují nebo ho nemají jinde, aby tam našli povzbuzení, posilu v osobním životě, ve víře, aby to pořád bylo tak široké společenství, kam se vleze evangelik, katolík i ateista, který je ochotný se o věcech bavit, aby opravdu tam byl přijat takový nebo makový, a přitom, aby tam byli společně, aby společně prožívali tu radost, kterou můžeme mít z toho, co Pán Bůh pro nás udělal.
0: Mnohé se mění, ale některé tradice zůstávají. Například zpívat během silvestrovské půlnoční bohoslužby s večeří Páně píseň na text Dietricha Bonhoeffera Moc předivná, kterou si poslechneme v podání současné travňácké mládeže.

0: Posloucháte pořad Řeka života. Dnes vás Dana Kenningová provází potravné. Zatím jsme stále v její historii, ke které doplňují z almanachu půl století boží věrnosti. V 80. letech pronikl i na Travnou vliv podzemního letničního hnutí, které se v té době šířilo napříč církevními hranicemi. Na Travné se projevovalo důrazem na osobní vztah s Pánem Ježíšem i chození s Duchem Svatým, radostnou živou vírou a zájmem o Boží slovo, které má co říct do našeho života. Vznikla zvláštní modlitební místnost a po vzoru tradice Ochranovské jednoty bratrské se začal dělat pravidelný modlitební řetěz. Verš ze Skutků apoštolských, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, prožívali účastníci tak nějak na vlastní kůži, třeba při spontánní modlitební chvíli ve 4 hodiny ráno. V roce 1989 se otevřely hranice a zájem o Travnou se ještě zvýšil. Na letních brigádách bývalo kolem 60, na Silvestra ke 100 a nejvíc na Velikonoce až 150 účastníků. Vznikla neodkladná potřeba zvětšit prostory stávajícího objektu. Petrovi převedli domy na Travné bezplatně do majetku diakonie Českobratrské církve evangelické i s rozsáhlými pozemky, které získali v restituci. Začalo se zde budovat bezbariérové mezinárodní konferenční centrum. Při realizaci došlo k problémům. Středisko nebylo dobudováno podle plánů a došlo k dočasnému pozastavení veškerých dosavadních aktivit setkávání mládeže a rodin. Byla to těžká doba plná mnohých zklamání a rozčarování. Vedení diakonie v té době zastavilo i mezinárodní akce. Nebylo jisté, zda se setkání mládeže, která začala v roce 1968 a přežila i nejistou dobu totality, udrží. Na několik let byly akce přesunuty na vedlejší katolickou faru. Mládež se chtěla scházet dál a proto bylo v roce 1999 založeno občanské sdružení setkávání, později Spolek setkávání Travná. Na žádost Adolfa a Hany, zahraničních sponzorů a samotných mládežníků, aby se majetek, který Petrovi darovali diakonii, převedl na občanské sdružení, podařilo alespoň část vrátit. Akce zde pokračují i nadále. O současnosti setkávání na Travné si s ředitelkou spolku Veronikou Jurečkovou povídala Dana Kenningová.
1: Pořádáme pravidelné 4 akce každý rok, kam jezdí převážně mladí lidé, kteří se je i sami organizují. Ondra Sabela, mládežník, který už tam jezdí mnoho let, kolem sebe vytvořil takový tým lidí, kteří teďka po celý rok ty akce organizují. Jsou to vždycky Velikonoce, letní týden, podzim kolem státního svátku 28. října a potom Silvestr na Travné. Jsou to akce, které mají takový ten program, že se lidi sjedou, rádi povídají, hodně se zpívá. Máme vždycky nějaký duchovní program, modlitební chvíle, chodí se třeba na křížovou cestu. Každá ta akce má nějaký program nachystaný na různé témata. Vždycky se jde na výlet. Jinak kromě těchto 4 akcí letos toho pořádáme mnohem víc. Proběhnou 2x akce, kterou jsme nazvali Art Travná. Ta první je zaměřená na mládež a druhá je zaměřená na učitele, lektory, lidi, kteří pracují s mládeží. Vždycky týden, každý ten týden se unese témata, co nám umění může dát a přinést naší víře, jak uměním můžeme přispívat ke společnosti. Máme tam třeba téma křížová cesta dneška, co jsou ty výzvy dnešního dne pro nás i pro druhé a jak se s nimi můžeme vypořádávat, nebo umělec nemusí být solitér, ale může přinášet něco společnosti a tak dál. Takže to je taková novinka letošního roku. A druhá novinka je meditační víkend v tichu, který nachystal Joshua Blažek, bude v září.
0: Ten týden Art Travná zní hodně zajímavě. Kdo to zaštiťuje a kdo přišel s tím nápadem?
1: Je to můj projekt, protože já jsem vlastně edukátor v kultuře, to je moje původní profese. A Přizvala jsem k tomu další lektory, třeba Zdenku Morávkovou, která v kraji působí, nebo Anu Počekronovskou, která pracuje hodně třeba psychosomaticky s tělem. Ten první týden, ten je pro mladé lidi, omezili jsme to věkem 15+, takže komu je víc než 15 a chtěl by přijet, tak se může přidat. A ten druhý víkend, jak už jsem říkala, ten je zaměřený spíš na to zprostředkování takto pojatého tématu pro učitele, vychovatele, učitele zušek, lektory nebo vůbec lidi, kteří pracují s mládeží.
0: Jakým způsobem se bude promítat to téma víry během toho programu?
1: Každé to téma má někde svoje místečko v evangeliích. A jinak ono to má hodně vlastně vazbu i na to, jak se Travná nebo to společenství naše dneska profiluje a s tím, že my jsme si vlastně řekli takový tři pilíře, který chceme, aby všechny naše akce nesly. Jeden z nich je duchovní zakotvení, nějaký duchovní rytmus. A druhý z nich je zodpovědnost vůči okolí. A třetí je, nazvali jsme to svoboda, být sami sebou a neznamená to bezbřehá svoboda, ale já v tom vnímám takový ten důraz na respekt, toleranci k jinakosti. Proto ta akce třeba není zaměřená jenom na věřící, chceme, aby přijeli, nebo budu ráda, když přijedou lidi, kteří prostě cítí, že to naše bytí není jen tak samozřejmé a chtějí třeba ten svůj život směřovat k nějaké smysluplnosti. A samozřejmě to zakotvení je v evangeliu ve víře v Ježíše Krista. Duchovní rytmus znamená, že myslíme na to, aby zde byl čas k zastavení, k modlitbám, k čtení Bible. Každá ta akce, ale to pojme třeba trošku jinak. Jo. A respekt a tolerance je možná druhou důležitou věcí Travné. Tak otevřenost k lidem, k názorům, nebát se jinakosti, a taky se učit s jinakostí zacházet, to je dneska možná velká výzva, k kterou často narážíme. Často se prostě v debatách dojde k tomu, že druhý to má jinak a je někdy těžké to přijmout. A to je, myslím, důležitý úkol i nás dneska na Travné, nesklouznout k tomu odsouzení, ty to máš jinak, ty k nám nepatříš, ale ty to máš jinak, pojďme se o tom bavit, pojďme si navzájem porozumět a být spolu v lásce. Ten třetí pilíř je potom ta zodpovědná komunita. Jo, to je vlastně takový ten důraz na to, aby lidé neočekávali, že budou jenom konzumenti toho nějakého obsahu, ale že jsou vyzýváni k tomu, aby byli spolutvůrci a nejen toho programu, ale třeba i toho, že společně uklízíme, vaříme, staráme se o ten dům.
0: A když mluvíš o té zodpovědnosti vůči komunitě a o té společné práci, možná to je další téma, ke kterému teď se chci dostat, a to je dům, o který se spolek stará. A to je asi tvoje hlavní zodpovědnost. Co se děje teď s tím domem? Protože tam je velká přístavba nedostavěná, o které trochu taky byla řeč už. Jak to vypadá v současné době?
1: No, ono to totiž celé naráží na to, že my jsme spolek. To je ta zodpovědnost, že buď když my budeme aktivní a budeme to společenství udržovat a i ten dům udržovat, tak Travná bude, jak to byla dál. Když nebudeme aktivní a nebudeme se společně na věcech podílet, tak prostě jednou třeba nebude. Dnes mám radost z toho, že jsou tu aktivní lidi, jsou lidi, kteří pořádají ty akce a já poslední dobou se víc věnuju tomu domu. My jsme před pár lety došli k tomu, že potřebuje generální opravu a rekonstrukci ten starý dům a samozřejmě něco pořešit i s tou přístavbou. Máme hotový projekt, jak chceme, aby ten dům vypadal a teď čekáme, jestli to stavební povolení dostaneme. A současně jsme se pustili už do oprav. Loni jsme opravovali odtoky okapů a nějaké zpevňování povrchu a napojení na cestu. A hlavně letos v prvních měsících jsme opravili celou elektroinstalaci v celém tom starém domě. Směřujeme k tomu, aby ten dům byl nachystaný pro skupiny mladých lidí, mládeže, anebo i různé skupiny, kteří chtějí zde provozovat nějaké vzdělávání, tábory, skupinová setkání, jak nějaké třeba kreativní nebo jakákoliv v podstatě. Nemusí to být cíleně jenom věřící akce církevní, ale jde nám o nějaký osobní rozvoj člověka, práce s mladými lidmi, vzdělávání, kreativní činnosti. Cílíme na to, aby jsme ten dům měli nachystaný zhruba pro ubytování 50 lidí, bezbariérový, s nějakými společenskými prostorami i s prostorami venku. A v současné době, tím, že jsme v té fázi už vlastně rekonstrukce, už jsme museli zrušit ubytování úplně v těch nejhornějších patrech, tak dneska máme kapacitu 34-35 postelí, což není moc, potřebovali bychom těch 50, právě proto míříme k té rekonstrukci. Jo, teď bude pro nás ten největší výzva dozbírat na to peníze. My prostě můžeme dělat jenom to, na co ty peníze opravdu máme. Dali jsme si takové některé zásady. Dělat jenom to, na co máme finance, spolupracovat s odborníky, nedělat všechno sami brigádně, ale to, co můžeme, uděláme sami, a to, co je odborná práce, nechat si to udělat odbornými firmami nebo organizacemi a věci dokončovat.
2: S tím mě napadá zcela praktická otázka, jak to financujete?
1: S radostí můžu říct, že doposavať jsme ty přípravné fáze k tomu stavebnímu povolení hradili všechno z darů a z vlastních prostředků a na ty elektroinstalace jsme získali dotaci. Celkem jsem se dívala, že jsme do toho domu za těch posledních 3-4 roky dali asi 1 000 000 korun, což mě přijde úplně neskutečný, že jsme ty peníze prostě postupně se sbírali a že lidi darovali. A my si tady můžu všem moc poděkovat, kdo do toho kdy dali jakoukoliv korunu nebo i ty hodiny práce, tak strašně moc děkuju. A jsem za to vděčná, je to potřeba. Jistě možná můžu říct, já mám radost i z toho, že třeba současný výbor se přiklonil k tomu, že ten dům opravujeme tak, aby byl bezbariérový. Jo, že to slovo tolerance a respekt a otevřenost všem neznamená jenom to, že tolerují někoho jiný názor, ale že chceme, aby ten do toho domu prostě mohli přijet i lidi na vozíčku nebo s nějakým omezením pohybovým.
2: To byl původní projekt Adolfa Petra, byl ten bezbariérový dům, mezinárodní středisko setkávání nebo konferenční centrum setkávání právě i pro vozíčkáře.
1: Přesně tak, to je věc, kterou jsme si řekli, že na tohle chceme navázat. Já jsem vlastně jeden z těch travňáků, co tím prošel ve věku, když mi bylo 15 až 20. A jestli mě něco utkvělo v hlavě z té doby, tak to byla ta výzva jedni druhým břemena nesme. Jo, a to mně právě přijde, že to je takový docela klíčový, který se tam kolem toho jako točí. Ta zodpovědnost za druhý, za sebe, že ta komunita, nebo jestli to je komunita, lidé, kteří tam jezdí, tam zažijí to, že na nic nejsou sami, ale že to společenství dokáže podržet. Nejen na té Travné, ale třeba i mimo tu Travnou, když odjedou, tak ty přátelství a ty vazby zůstávají. A tohle mně přijde velmi důležitá hodnota nebo zkušenost do života, kterou ta Travná lidem dává a která mně přijde velmi důležitá zachovat.
2: Tam jsem právě mířila na tvůj osobní vztah k Travné, právě protože jsi Travnou prošla, tak co tě vedlo k tomu vzít roli ředitelky a vzít na sebe tak velkou zodpovědnost?
1: Já jsem ji na sebe naštěstí nevzala sama. Já teď musím říct, že máme velmi aktivní výbor, kterým to neseme společně. Já jsem možná ten dělník, který to nejvíc odpracuje v současné době, ale neseme to společně. A já jsem tam na Travné hodně dostala. Dostala jsem takovou životní jistotu, že jak Pán Bůh, tak lidi kolem mě díky tomuhle společenství mě v životě podrží, jak v té rovně nějaké hodnotové, tak v nějakém prostě pocitu bezpečí. Mě to strašně moc dalo a přijde mi to důležité, aby takovýhle místa na světě byly, kde lidi tohle získají a s tím si do života půjdou. Já nejsem nějak jako teologicky zdatná, nikdy jsem nebyla. To vždycky nechávám druhým, ale zůstala ve mně taková nějaká jako víra v to, že co člověk načerpal, chci dát zase zpátky. A proč mě to chytlo natolik, že jsem se tomu jako nějak jako rozhodla věnovat hodně času a energie v svém životě teďka, tak je i to, že mám vlastně radost a chuť něco tvořit. A vždycky mě to celá trápilo, jak ta Travná byla nedostavěná. Vždycky jsme tam přijeli a vlastně jsme za těch pár dní moc toho nedokázali změnit v té podobě, jak to tam stavebně vypadalo. A teď mám možnost to nějak ovlivnit. Tak já ráda asi hostím lidi, nebo mě to prostě se líbí, ten pocit toho, když lidi přijedou a ten dům jim dobře poslouží. Jsou tam ty prostory připravené tak, jak oni potřebují, na duchovní nějakou obnovu, pro modlitbu, pro práci, pro společenské setkávání, pro zpívání, pobyt v přírodě. Takže já to tak nějak jako vidím, že mám nějakou možnost tomu přispět, uvidíme, jak daleko tomu dokážu přispět a až nastane čas, tak to zase předám dalšímu. Ona ta travná nikomu nepatří, to je jako jasné. My vždycky jsme tam tak nějak vždycky povoláni na nějakou dobu a tak zase přijde někdo další.
2: Když jsme mluvili na začátku o těch typech akcí, které spolek pořádá, zmiňovala si jednak akce pro mládež, pak si taky zmínila víkend v tichu. A jsou ještě nějaké další typy akcí, které spolek dělá, případně jestli třeba jsou skupiny, které organizují vlastní pobyty v domě setkávání a jestli i to je možné?
1: Je to přesně, jak to říkáš. Jsou skupiny, které dělají vlastní akce a my jim k tomu dáváme k dispozici náš dům. Je možné se s náma domluvit a uspořádat u nás nějaké školení, třeba skauti u nás pořádají různá školení, nebo různé sbory, třeba u nás mají tábory. A k té druhé věci, tím, že my jsme takové společenství, spolek, nejsme jenom ten dům na té Travné, tak ano, v poslední době, což mi dělá velkou radost, se konají různé akce pod hlavičkou setkávání Travná. A kolem Eddie Kenninga vznikla skupina, která už má za sebou několik hudebních prostě koncertů nebo aktivit, dvakrát koncert Collaboration Contamination, který už smyslem bylo dát dohromady lidi k nějakému smysluplnému tématu. A teďka o Velikonocích, to bylo opravdu nádherný počin, uspořádali pašivou bohoslužbu zpívanou hranou v gotickém kostele svatého Kříže v Javorníku, což je nádherná stavba s nástěnými malbama z doby Karla IV. A tady v tomhle prostoru smělo asi hodinu a čtvrt hudby, jak klasické hudby, tak zborové. Všechno propojené pašijovými texty. Bylo to pro veřejnost, nejen pro travňáky, jak si lidé, co jezdí na Travnou, říkají. Bylo to moc hezké.
2: Existuje záznam z tohohle vystoupení, který si můžou posluchači poslechnout, kdyby je to zajímalo?
1: Naštěstí existuje. Máme to na YouTube. Bylo to streamováno a ten záznam zůstal na YouTube. Nejlépe se k tomu dostat buď přes naše webové stránky nebo přes Facebook Setkávání Travna.
2: Tak můžeš říct webové stránky, jaké máte?
1: Pardon, jasně. www.travna.cz, je to velmi jednoduché.
2: Je ještě něco, co bys ráda řekla na závěr, co myslíš, že je důležité, aby zaznělo, co souvisí s Travnou, co se týká i budoucnosti Travné, cokoliv?
1: No, napadá mě, že možná, kdyby někdo měl pocit, že by se k nám rád přidal nebo se k nám přišel podívat, jak už účastník, anebo i organizátor, tak tam nové tváře. Kdyby někdo chtěl víc pracovat třeba s mladými lidmi nebo něco pořádat, pomoc nám, budeme rádi, ať se nebojí ozvat mě anebo Ondrovi Sabelovi, který si teďka vzal na starosti ty akce pro mládež. Ono to není jenom tak, že bychom pracovali jenom s mládeží, ale snažíme se nějak být tady i pro tu komunitu, která už odrostla, už si asi mládež neříká. Ale když máme v základu to společenství, tak ono trvá, že v průběhu lidského života.
2: Děkuji ti za rozhovor a přeju tobě i Travné hodně božího požehnání a boží ochrany.
1: Děkuju. Děkujeme.
0: Píseň, kterou si pustíme, vznikla na hudební dílně při jedné akci na Travné.

0: Dnešní řeka života o setkávání na Travné nám rychle uplynula. Na závěr bych ráda dala slovo zakladateli Travné Adolfu Petrovi, který vždy měl co říct a rád se s námi sdílel, a to i v době stáří, kdy byl fyzicky omezen. Jeho slova vyjadřují podstatu setkávání na Travné, jak pro ně vybral verš z listu Galackým: jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
1: Jak je to, když jsme tak toto spolu, a tady si uvědomuji, že to najednou my chodíme pro to, aby lidi řekli, kde to jsou ti pobožní, oni chodí do kostela. A nebo aby zase na druhou stranu tam si řekli, tak pane Bože, já jsem byl v kostele, tak mi tam udělej tu čárečku, jo, tam nahoře. Tady proto, že jsem splnil své, a nebo že jsem byl nějaké krypty a pomodlil jsem se, to je úplně někde jinde. A to je ono společenství, že se můžeme jeden z druhým radovat. A já to neumím tak moc dobře říct, víte, že jsou chvíle, ale a já už jsem je taky prožil, když se řeknete, pane Bože, proč já najednou jsem opuštěný, proč jsem sám, jsi vůbec? A najednou člověk je plný nejistoty a neví si radě, neví. Já jsem vám se radoval o Vánocích, ale platí to i pro Velikonoce, kdy

0: Bože, ty nevíš, co je to umírat v bolesti. Nevíš, co je to být sám. Ty jsi nezažil, co je to, když ti umře někdo, koho jsi měl rád. I to přestalo platit. Ty víš, co je to nemít domov. A nevíš, jaké je to, když tě někdo přivěr obviní, či o tobě roznese pomluví. I to přestalo Kristovým narozením a ukřižováním platit. Máme možnost jít přímo. On nás slyší a on nám rozumí. A on ví o tvé úzkosti, o tom, co tě tam trápí a co já nevidím a já tam nevlezu. Ale vy to sami víte, kde to najednou je a kde to bolí a jak to bolí. A my můžeme takto přivycházet a také jeden druhého nést.
1: Každý, kdo na Travnou někdy zavítal, by mohl vyprávět nejeden příběh, vzpomínku, která s ním zůstala napořád. Není ani málo farářů, kazatelů či laiků, sloužících v mnoha různých církvích, kteří zde prožili Boží povolání. Jak se zdá, Travná zůstává především otevřeným místem setkání pro všechny, ať už mají různé přístupy k víře či politice. I pro vás jsou dveře na Travné otevřené. S vděčností za toto místo, onu duchovní studnu, se s vámi loučí z Rádia 7 Dana Kenningová.

Se 14. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 hlásí Kuba Lofítek. Posloucháte odpolední vysílání s datem 4. června. Relaci Řeka života nabídneme v premiéře ve středu v 10 hodin. Seriál Chalupy, kde roste společenství, bude pokračovat Pustou rybnou. I v následujících hodinách vám chceme posílat radost a inspiraci. Kterými pořady se o to budeme snažit, prozradí krátký přehled.

Mezi druhou a třetí hodinou je prostor pro písničková přání. Král Herodes je dalším, kdo se musel vypořádat s otázkou, kdo je Ježíš. S pohledem do politického spektra a výzvou k přímluvám za ty, které Bible nazývá v moci postavení, přichází Martin Moldan v 15 hodin 15 minut. Některé důležité okamžiky židovské historie připomeneme s apoštolem Pavlem ve čtení z Bible ve 3:15. Proč se někdo rozhodne žít v cizí zemi? O bonusech i možných těžkostech hovoří lektorka Elsa v relaci Life Plus a zve vás k prozkoumání výrazu Living Abroad. Připojte se k poslechu ve 4 odpoledne. Cesta kolem Galilejského jezera, kterou v seriálu Putování po biblických místech přiblíží Radek Hejret a magazín Židé a my, nabídne od 16. hodiny 30. minuty několik dalších inspirativních zastavení, které se mimo jiné pojí k životu Ježíše Krista. Od 17 hodin mívá pravidelný prostor Kormidlo, pořad pro děti. A protože mají děti v těchto dnech svátek, Den dětí, zařazujeme pro ně mimořádný a jedinečný speciál. Proměníme se totiž v detektivy a budeme společně pátrat, řešit a objevovat.

Bible Guide pokračujeme ve studiu knihy proroka Jeremiáše. Další kapitola klade důraz na poslušnost Boha. Více poslouchejte v 6 večer. Tolik představení programu Rádia 7 pro následující hodiny. Poslouchejte, čerpejte, nechte se inspirovat.

0: Pár minut po 14. se ke slovu hlásí písničky na přání a hned v úvodu posílám velkou omluvu vám všem, kteří byste rádi byli aktivní součástí dnešního vydání. Z technicko-organizačně logistických důvodů to není možné a proto nás čeká předem připravený hudební výběr. Myslel jsem ale na vás, kteří voláte a píšete často a rádi, a proto jsou před námi skladby nebo minimálně interpreti, o které si často voláte nebo píšete. A začneme chválou Hospodina v podání Jiřího Zmoška.
1: Chvalme Hospodina, chvalme Hospodina, chvalme Hospodina, chvalme jeho jméno. Chvalme Hospodina, chvalme Hospodina, chvalme Hospodina, chvalme jeho jméno. Chvalme Hospodina,

chvalte Hospodina v jeho svatyni. Chvalte Hospodina, mladí i staří. Chvalte Hospodina, chvalte Hospodina. Chvalte Hospodina, i když se vám daří. Chvalte Hospodina, chvalte Hospodina. Chvalte Hospodina, i když se daří.

Chvalte Hospodina, velcí i malí. Chvalte Hospodina, králové i vladaři. Chvalte Hospodina, chvalte Hospodina. Chvalte Hospodina, i když se vám nedaří. Chvalte Hospodina, chvalte Hospodina. Chvalte Hospodina, i když se nedaří.

Chvalte Hospodina všichni jeho věrní, ať jste z Egypta, judstva, anebo Samaří. Chvalte Hospodina bílí i černí. Chvalte Hospodina, ať se daří, anebo nedaří. Chvalte Hospodina, chvalte Hospodina. Chvalte Hospodina, ať se daří, anebo nedaří.

Také skladba Jeruzalém ze zlata v podání Pavlíny Jíšové a druhé trávy je skladba, o kterou si poměrně často píšete nebo voláte. A takovou kapelou je i uskupení Učedníci. Následující minuty budou patřit jejich skladbě s názvem Rájem.

Boží slovo Bible je chléb živý. O tom zpívala kapela Asaf v písni Stará slova. Píseň, která je před námi, nese název Překrásný králi a stojí za ní křesťané Ostrava Music.

Posloucháte čtvrteční vydání písniček na přání a jak už znělo v samotném úvodu, omlouváme se, že dnes z technicko-organizačně-logistických důvodů není možné, aby jsme hráli vaše písničky, písničky na vaše přání, a proto jsem se zamyslel a hledám skladby, o které si píšete nebo voláte poměrně často. Někdy zaznívá takový, řekněme, stesk nad tím, že se hrajou třeba příliš dlouho nějaké pomalejší nebo rozvláčné písně a že by to chtělo něco veselejšího, tak mám tady připravenou kapelu Way to Go a skladbu Malířům.

0: trochu očima, těmi, co každou noc před spáním zavírá.
1: Rádio 7, každý den jsme s vámi.

já tě znovu najdu, i když se zdá,

Do písniček na přání si voláte nejen o české a slovenské skladby, ale občas zaznívá i ta touha a přání zahrát něco v angličtině. Takovou kapelou bývá například Transatlantic. Tak jsem pro následující minuty vybral skladbu Shine, ve které se zpívá, i když se svět kolem nás mění a někdy se zdá, že vše mizí, stále má smysl zářit pro Boha a být světlem pro druhé.

Dnešní speciální vydání písniček na přání, kterého jste neměli možnost být aktivní součástí, za což se ještě jednou omlouváme, končí. Na vaši příležitost ale nebudete čekat dlouho, rádi vám to vynahradíme zítra od 14 hodin. Dnešní výběr uzavřu písní kapely Adonai.

Bylo 15 hodin. Čtvrtečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 4. června vás provází Kuba Lofítek. Aktuální hodina nabídne biblickou úvahu Martina Moldana v 15.15 a čtení z Bible ve 3:15. Zbylý prostor vyplní písničky nebo třeba kalendárium. Aktuální čas je ve vysílání vyhrazen modlitebnímu zastavení. I dnes chceme a můžeme být modlitební oporou pro lidi trpícími válečným konfliktem na Ukrajině i na dalších místech planety. Je to skutečně tak, Otče nebeský. Chci být i dnes oporou těm, kteří to potřebují, oporou alespoň modlitební. A tak věřím, že ty jsi živý, že ty reaguješ, že ty slyšíš, že ty můžeš i skrze modlitbu přinášet proměnu, přinášet naději, přinášet povzbuzení. Prosím i dnes za lidi na Ukrajině, na Blízkém východě, v oblasti Perského zálivu i všude tam, kde se válčí, bojuje, kde vítězí ta lidská nenávist, touha pomoci, potom mít víc, mít větší vliv. A vidíš, že všechny takové touhy, byť možná v malém, se často odehrávají i v našem srdci. Že i my umíme být těmi, kteří zraňují druhé, byť nám je to třeba zpětně líto. Vidíš, kam vede ta lidská touha po nezávislosti na svém stvořiteli, na tobě. A tak chci prosit o milost, povzbuzení, naději, nové nadechnutí pro lidi na těch zmíněných místech. Prosím o milost k ukončení bojů. Prosím o milost k zastavení války na Ukrajině. Prosím, dej této zemi milost nového začátku. Děkuji za to, že na všech těch místech působí také lidé, kteří chtějí přinášet pomoc, ať už je to pomoc praktická, humanitární, nebo ta lidská, duchovní. Je mnoho lidí, kteří dávají sami sebe, nabízí přímluvnou modlitbu, nabízí to propojení s tebou. Tak prosím za posilu i všech těch dobrovolníků, pomocníků na těch místech, kde se snaží být světlem a nadějí, být tím ukazatelem na tebe, který jsi tou pravou nadějí a tím pravým světlem. My můžeme být těmi, kteří to odráží v našich životech. A tak prosím o posilu a milost i pro ty, kteří pomáhají

i o ty, kteří jsou na těch místech a ztratili někoho blízkého, ztratili domov, ztratili výhled do budoucnosti. Nedokážu si to představit a přesto v modlitbě volám k tobě a prosím za posilu a povzbuzení a novou naději na všechna tato místa. Děkuji za to, že ty můžeš být i pro lidi, kteří žijí v beznaději, ten, který je blízko. Amen.

těm, kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

Před námi je biblická úvaha. Třetí zamyšlení Martina Moldana věnované otázce, kdo to jen je, bude hledat odpověď ve společenství církve.

Přeji vám dobrý den a vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. V posledních dvou pořadech jsme se zamýšleli nad biblickým výrokem Kdo to jen je, který vyslovili různí lidé v různých situacích jako reakci na Ježíšovo působení. Ježíš byl zcela jiný než rabíni tehdejší doby a mnohé svým jednáním provokoval. Lidé si oprávněně kladli otázku, kdo to jenom je. Evangelista Lukáš zaznamenal čtyři takové typické momenty, v nichž tato otázka zazněla. Ježíš je bez pochyby postavou, která nejpronikavěji ovlivnila dějiny. Díky křesťanskému myšlení se zrušilo otroctví, pozdvihlo se postavení ženy ve společnosti, vyrostly systémy sociální péče, funguje demokracie. I dnešní člověk musí být konfrontován s tím, kdo je to Ježíš. Tím spíše, že křesťanské hodnoty jsou stále více vytlačovány na okraj společnosti. Dnešní úvaha nás zavede až do královského paláce, kde vládl Herodes, řečený tetrarcha. Budeme nyní číst Lukášovo evangelium, 9. kapitola, verše 7 až 9. Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dělo, ale nevěděl, co si má myslit. Poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých, jiní, že se zjevil Eliáš, a jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků. Herodes řekl, Jana jsem přeci dal stít, kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci? A přál si ho vidět. Těchto několik veršů představuje typický přehled názoru na to, kým je Ježíš. Pokaždé, když se objevila na scéně nějaká významná a vlivná postava, otázkou okolí bylo, kdo jsi? Podobně se Židé ptali Jana Křtitele krátce poté, co započal své působení. Tehdejší náboženský svět potřeboval zasadit veškeré dění do nějakého smysluplného rámce. Lidé uvažovali v kontextu Božího slova a své mnohaleté tradice. Vzniká tedy otázka, kým Ježíš je, a není překvapivé, že existovala řada odpovědí. K podobné situaci došlo později, když se sám Ježíš ptá svých učedníků, za koho mne považují lidé. Odpověď učedníků zahrnuje podobné hodnocení, jaké slyšíme z Herodových úst. Hned v zápětí se Ježíš zeptal, a za koho mne považujete vy? Tehdy odpověděl jako první Petr. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Je tedy důležité vědět, kým Ježíš je. Každý člověk si na to musí učinit názor. Nevyhnul se tomu ani Herodes. Ačkoliv jej biblický text líčí jako člověka nejistého a vnitřně rozpolceného, s touto otázkou se musel vyrovnat. Kdo byl tento Herodes? Z historie je známo, že Herodes Veliký, židovský král edomského původu, proslulý vražděním malých chlapců v souvislosti s Ježíšovým narozením, své království rozdělil později třem svým synům, z nichž jeden je náš Herodes zvaný tetrarcha. Evangelia zmiňují několik momentů, v nichž tento Herodes figuroval. Zaprvé je znám jako člověk, který dal uvěznit a později i popravit Jana Křtitele. Důvodem jeho popravy byla kritika krále za jeho nelegální manželství, které uzavřel s manželkou svého nevlastního bratra Filipa. Herodes byl člověk zmítaný pochybnostmi a nejednoznačný ve svých myšlenkách a úsudcích. Pravděpodobně díky tomu si asi ani jeho současníci nedokázali vysvětlit jeho jednání. Tak například evangelista Matouš jej líčí jako někoho, kdo se chtěl Jana Křtitele od samého počátku zbavit a neučinil tak pouze proto, že se bál vzpoury davů. Na rozdíl od něj evangelista Marek zdůrazňuje, že Herodes se Jana bál, protože věděl, že je spravedlivý a proto jej chránil. Když neprozřetelným slibem slíbil své adoptivní dceři splnit jakékoliv přání, ta na intervenci své matky, současné Herodovy manželky, si vyžádala hlavu Jana Křtitele. Herodes byl zarmoucen, ale pro přísahu musel Jana popravit. Nepochybuji o tom, že obě hodnocení Herodových pohnutek jsou pravdivá. Záleží na úhlu pohledu a preferencích autora.
Vše jen dokládá nejistý a nejednoznačný králův charakter. Byl mužem, který se pravděpodobně nevyznal ani sám v sobě a jednal na základě nátlaku z různých stran, ať to byly v tomto případě zástupy Židů nebo neoprávněně přijatá manželka Herodias. To, co muselo být obětováno, je Herodovo vlastní svědomí. Bible jej líčí jako člověka bezcharakterního a slabožského, otevřeného jak pravdě, tak i intrikám, jež nakonec skončí v pasti vlastních prohlášení jako vrah. Pro doplnění tohoto smutného obrazu dodávám, že je to tentýž Herodes, kterého Ježíš nazval liškou. Je to tentýž Herodes, který se s Ježíšem krátce setkává a pak jej s pohrdáním posílá zpět Pilátovi. Je to člověk, ve kterém jakoby na chvíli probleskly ušlechtilé touhy, ale v zápětí byly uhašeny zvráceným charakterem, podněcovaným nátlakovými skupinami, jejichž vlivu král podléhal. Každopádně je člověkem, který, alespoň v této chvíli, se touží setkat s Ježíšem. Ať už jsou Herodovy motivy jakékoliv, vezměme tuto tužbu vážně. Herodes zde představuje reprezentanta skupiny mocných a vlivných jedinců tohoto světa. Králové a vládci všeho druhu jsou dnes v mnoha zemích nahrazeni prezidenty, premiéry a jinými vysoce postavenými politickými činiteli. I oni jsou konfrontováni s otázkou, kdo je to Ježíš. Někteří mohou být upřímnými křesťany, jiní nikoli. I oni jsou značně izolováni od většiny společnosti hradbou úředníků, ochrankou a dalšími strukturami, dbajícími o jejich bezpečí. I oni jsou vystaveni vlivu různých nátlakových skupin či lobbystů nejrůznějšího ražení. A samozřejmě i oni mají svůj charakter, někdy lepší, jindy horší. Herodes to neměl jednoduché. Historický komentář říká, že na dvoře jeho otce bylo lepší být prasetem nežli synem. Herodes tetrarcha měl to štěstí, že na rozdíl od některých svých bratří přežil. Přežil fyzicky, charakteruje nikoli. Sám byl výsledkem intrik, strachu a nejrůznějších podlostí, jichž byl svědkem během svého dospívání. Jeho charakter způsobil, že Jan Křtitel byl popraven a za nějaké 2 až 3 roky při setkání s Ježíšem opět projevuje svou zkaženost. Když mu Ježíš na požádání nepředvedl žádný zázrak, a my si říkáme, jak si vůbec mohl něco takového myslet, posílá jej potupeného a poníženého zpět Pilátovi. Otázka, kterou si musíme položit v tuto chvíli my, zní, co tento příběh znamená pro nás. Máme zde obrázek mocnáře, který jedná impulzivně, tak, aby se zavděčil svému okolí. Obrázek muže, který se zajímá o dění okolo sebe, ale je odkázán na své poradce a sám neumí jevy ve společnosti zhodnotit. Nicméně obrázek člověka, který řekl, kdo to je ten Ježíš. Obraťme nyní list a podívejme se krátce na život první církve. První křesťané se vždy chápali jako lid oddělený, jež neměl nic společného s vládnoucími strukturami. K propojení trůnu a oltáře došlo mnohem později. Nicméně církev si uvědomovala důležitost vlád a nabádala k tomu, aby byly respektovány. Apoštol Pavel ve svém listu do Říma nabádá církev, aby se podřizovala vládní moci, neboť je zřízena od Boha. Protože však nebyl naivní a věděl, jak to v životě chodí, nabádal věřící, aby se za ty, kteří jsou u moci, pravidelně modlili. Ve svém prvním listu Timoteovi doslova píše: na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Text Pavlova listu je jasný a výmluvný. Přímluvné modlitby mají moc ovlivnit dění na nejvyšších místech. Abychom nebyli na pochybách ohledně modliteb,
Pavel užívá čtyři výrazy spojené s modlitbou. Prosba, modlitba, přímluva a díku vzdání. Nemusíme rozebírat vzájemné odlišnosti těchto jednotlivých termínů. Stačí, když tuto výzvu vezmeme jako církev i jako jednotlivci vážně. Ještě jeden důležitý moment z Pavlova života nám ukazuje vztah první církve k vládnoucí moci. Je to Pavlova cesta v poutech do Říma. Pavel byl zatčen a přestože na něm nenalezli nic, zač by měl být potrestán, odvolal se k samotnému císaři. Důvodem bylo jediné. Císař musí slyšet evangelium. Vy, kdo jste obeznámeni s novozákonními dějinami, tak víte, že Pavlova cesta v poutech do samého centra římského impéria nebyla omylem ani prohrou, nýbrž cílevědomým skutkem. Ačkoliv apoštol věděl, co jej očekává, tak tuto cestu volil. A jenom proto, aby se zvěst o spasení v Ježíši Kristu dostala do nejvyšších míst. Tyto reálie nám pomohou pochopit Herodův příběh ve zcela jiném světle. Ačkoliv je král líčen nemoc lichotivě, i on musí slyšet zvěst o spáse. Navzdory jeho nevyspytatelnému charakteru si i on klade otázku, kdo je to ten Ježíš. Církev nesmí stát v roli soudců, nýbrž v roli prostředníků. Svou přímluvnou modlitbou i osobním angažmá má napomáhat tomu, aby i ti z nejvyšších pater společnosti mohli být seznámeni s Kristem. Musíme si být vědomi toho, jaké nelehké zápasy tito lidé svádí s různými nátlakovými skupinami, s vlastní rodinou, s různými jedinci, kteří se chtějí přiživit na jejich postavení či prosazovat své vlastní zájmy, anebo, a to je nejsmutnější, se svými charakterovými slabostmi. Milí posluchači, kéž vás příběh o Herodovi inspiruje ke zdravě vyváženému postoji vůči těm, kteří stojí v moci. Buďme lidmi modlitby a pomoci, nikoli lidmi kritiky a odsouzení. Ten, kdo soudí, je Bůh.

Čtvrtou a závěrečnou úvahu Martina Moldana ze seriálu Kdo to jen je nabídneme zítra v 6.45.

4. červen je Mezinárodním dnem nevinných dětských obětí agrese. Podíváme-li se do českého kalendáře, zjistíme, že alespoň s pomyslnou kytkou bychom měli dnes zamířit ke všem mužům, kteří nosí jméno Dalibor. První složkou jména je starý slovanský tvar dnešního příslovce dále. Druhá část vychází ze slova borba, které znamená boj. Daliborové se snaží, alespoň podle jména, oddalovat boje a šarvátky, což může být celkem sympatické. Je zajímavé, že v řečtině bychom nalezli jméno Telemachos, které znamená něco podobného. Tele se překládá jako daleko a maché jako boj. Všem Daliborům tedy krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Vydejme se společně proti proudu času a připomeňme některé události a osobnosti spojené s 4. červnovým dnem. Psal se rok 1939. 4. června se u břehu Floridy pokusila přistát královská loď St. Louis. Na jejíž palubě bylo 963 židovských pasažérů. Lodi nebylo povoleno zakotvit. Předtím už byla vykázána od břehu Kuby. Loď byla přinucena vydat se na cestu zpět. Většina židovských cestujících později zemřela v nacistických koncentračních táborech. Rok 1942, 4. června, v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu ze 27. května zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. Následná nacistická odveta za úmrtí vůdcova oblíbeného muže znamenala mimo jiné i vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Tého června 1989 proběhly v Polsku první polosvobodné volby, do nichž se mohly zapojit i některé demokratické strany. Jasné vítězství získalo hnutí Solidarita. Ve stejný den došlo ke krvavému potlačení studentských demonstrací na pekingském náměstí Tchaj Anmen.

4. června 1909 se narodil Adolf Ulrich, biskup jednoty bratrské a válečný veterán. V roce 1936 odešel do Švýcarska, kde se rozhodl studovat bohosloví s úmyslem stát se misionářem. Začátkem druhé světové války studium přerušil a odjel do Francie, kde vstoupil do nově se tvořící československé armády. Poté odjel do Anglie a podílel se na osvobození Dunkerku. Za bojové zásluhy získal i československý válečný kříž a medaile za zásluhy. V roce 1991 byl v rámci rehabilitace vojáků západních armád povýšen na plukovníka. Po válce působil jako farář jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Holešově a v Praze. Biskupem pro jednotu bratrskou, Unitas Fratrum, byl ordinován v roce 1967. Americký spisovatel Robert Fulghum se narodil 4. června 1937. Nejznámější z jeho sbírek krátkých povídek je hned první soubor nazvaný Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Pamatujete si ona pravidla o tom, že je důležité umět se dělit, uklízet po sobě, nebrat, co člověku nepatří a nezapomínat na teplé koláčky a studené mléko? Června 1566 umírá Matouš Kolín z Chotěřiny, český humanista a básník. Studoval v německém Wittenbergu. Po návratu do Čech se stal profesorem řečtiny na Pražské univerzitě. Pro své luteránské vyznání se však musel potýkat se nejrůznějšími obtížemi a problémy. Proto v roce 1548 otevírá soukromou školu, na níž se uchyluje poté, co je v roce 1558 z univerzity propuštěn. Sepsal několik latinských knih, mimo jiné i přehled českých církevních dějin Vera narratio de statu religionis in bohemica gente. Český filolog, matematik, básník, překladatel žalmů a hudebník Vavřinec Benedikt z Nudožer umírá 4. června 1615. Po studiích se stal učitelem v Moravských Budějovicích, později správcem bratrské školy v Uherském Brodě a po roce 1604 vyučuje na Pražské univerzitě. Zde přednáší matematiku, fyziku a klasickou filologii. V roce 1603 vydává latinsky psané dílo Gramatiky české, dvě knihy, založené na studiu soudobé podoby jazyka a nářečí na Moravě a na Slovensku. Téměř dvě století byla tato gramatika považována za nejlepší českou mluvnici. Zajímavý je také Benediktův překlad žalmů. Jde o jeden z prvních pokusů o uplatnění časomíry v češtině. K některým textům navíc složil i melodii. Pardon, 1953 umírá Otakar Frič, první český baptistický misionář. Od dětství se zajímal o duchovní věci. Obrácení prožil v tehdejší reformované církvi v Praze, kde byl v roce 1903 pokřtěn. Vstoupil do pražského baptistického sboru a o 4 roky později odchází na misii do afrického Kamerunu. Jeho 5leté působení zde bylo velmi požehnané. Například při svém odjezdu v roce 1912 ještě pokřtil 68 členů jednoho černošského kmene. Po návratu působil jako kazatel v Brně, později v Turnově a Bělé pod Bezdězem. Na počátku 20. let 20. století se vrátil do Brna, kde působil v husovickém baptistickém sboru jako kazatel až do roku 1951. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: V relaci čtení z Bible se dnes dostáváme do 9. kapitoly Pavlovy epištoly Římanům.
1: Říkám pravdu v Kristu. Nelžu, i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných Izraelitů. Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy. Jim byl dán zákon, bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nadevším Bůh požehnaný na věky. Amen. Ale ne, že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece, tvé símě bude povoláno v Izákovi. To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení. V tento čas přijdu a Sára bude mít syna. A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodili a neudělali nic dobrého ani zlého, aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení. Nešlo totiž o skutky, ale o toho, který povolává. Bylo jí řečeno: starší bude sloužit mladšímu, jak je psáno. Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl. Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě. Už Mojžíšovi přece řekl: smiluji se nad kým se smiluji, slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece písmo říká: proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš, co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho vůli? Ale člověče, kdo vůbec si, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč si mě takhle udělal? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh, ačkoliv chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu určené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z pohanů? Jak stojí u Ozeáše? Ne svůj lid nazvu lidem svým. Nemilovanou budu milovat. Na místě, kde slýchali, nejste můj lid, syny živého Boha se budou nazývat. Izajáš pak volá ohledně Izraele: byť bylo synů Izraele jak písku v moři, jen hrstečka z nich se zachrání. Hospodin učiní konec rychle a spravedlivě, své slovo na zemi rychle naplní. Ještě předtím Izajáš řekl: kdyby nám Hospodin zástupů nezanechal símě, dopadli bychom jako Sodoma, byli bychom na tom jako Gomora. Co na to řekneme? Že pohané, kteří o spravedlnost neusilovali, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval o spravedlnost zákona, ale nikdy ji nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků zákona. Narazili na kámen úrazu, jak je psáno: hle, Pokládám na Sionu kámen úrazu a skálu pohoršení. Kdokoliv však v něj věří, se jistě nesklame.
0: Devátou kapitolu epištoly Římanům četl z překladu Bible pro 21. století Ladislav Matějček.

Je krátce po 16. hodině. Ve studiu Rádia 7 stále na moderátorském křesle Kuba Lofítek. Společně proplouváme čtvrtečním odpoledním vysíláním, které v nejbližších minutách nabídne lekci angličtiny. Přeji inspirativní poslech.

0: Obsah písně Living Hope, živá naděje, rozebere Elsa Rendl v relaci Life Plus v dalším dílu v premiéře ve středu v 9 hodin 30 minut.
1: Přicházím z cesty.

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2. Korinským 1, 3 a 4.

Pán Ježíš Kristus nám zaslíbil svou stálou přítomnost skrze svého ducha, ducha svatého. A tak je na nás, jak my se vztahujeme k němu, jak my pěstujeme náš osobní vztah. Jednou z možností, jak poznávat to Boží srdce, je číst, znát, zkoumat a žít jeho slovo. A Josiah Queen ve své skladbě Dusty Bibles popisuje to, co může být někdy realitou v našich životech. Není divu, že se cítíme tak mizerně, když máme zaprášené Bible.

Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho, od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukášovo evangelium, 1. kapitola, 49. a 50. verš.

hudbu teď pro změnu vystřídá opět mluvené slovo. Pokud jste stejně jako já v Izraeli ještě nebyli, vydejme se putovat po biblických místech, alespoň prostřednictvím rozhlasového vysílání.

0: 8. se dnes vypravíme na výlet do Izraele. Budeme putovat po místech starých i těch současných, po těch, která stojí za pozornost díky svému historickému odkazu, i po těch, kam zamíříte možná v téhle době proto, že jsou inspirativní pro současného člověka. U poslechu magazínu Židé a my vás vítá Lucie Endlicherová a zdravím také svého tradičního hosta, ředitele České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Radka Hejreta. Radku, ahoj.
1: Ahoj Lucie, zdravím tebe i posluchače.
0: My jsme stále na cestě kolem Galilejského jezera. Já jsem schválně oddalovala tu chvíli, kdy se dostaneme do Kafarnaum, protože jsem předpokládala, že toho, co bychom o tomto místě chtěli říct, bude více. Tak teď schválně, jestli ten můj předpoklad byl na místě.
1: Byl naprosto na místě a já ti ještě doplním, že ještě pořád nejsme v Kafarnaum a ještě nás čeká minimálně jedno zastavení.
0: To je to, jak jsem říkala minule. Ano, dobře. Z bodu A do bodu B potkáme body A1 až A28. Takže dobře, mezi Ginosárem, kde jsme byli naposledy, a Kafarnaum nás čeká ještě co?
1: No minimálně bychom se měli zastavit a neměli bychom minout místo, které se jmenuje Tapcha. Tapcha je místo, které tedy je tradičně považováno za to místo, kde pán Ježíš nasytil obrovský zástup posluchačů pomocí 5 chlebů a 2 ryb. Když bychom se podívali do evangelií, třeba do záznamu Matoušově evangeliu, tak se tam přečteme, poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzal díky, lámal chleby, dával učedníkům a učedníci zástupům. Jedli všichni, nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5 000 mužů, kromě žen a dětí. Neuvěřitelný zástup. A ono, shromáždit někam, řekněme, 10 000 lidí na břehu Galilejského jezera ve starověku by asi nebyl takový problém. Ale evangelium nám tady dává takovou mírnou a jemnou nápovědu. Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Jsme Matoušově evangeliu ve 14. kapitole 19. verši. Tráva může růst jenom tam, kde na to má jaksi vhodné podmínky, takže tam nejsou křoviny, nejsou tam bodláky, nejsou tam skaliska. Muselo to být místo opravdu veliké, kam se vešlo hodně lidí, pohodlně. A takové místo opravdu, zdá se, by mohlo být v okolí Tapchy, protože to je místo, mimochodem ten název je trošku zkomolený. On pochází z arabštiny, ta Bigha, tak nějak se to čte. Ona ta arabština úplně neumí jaksi rozlišovat mezi P, F, G a podobně. Totiž původně se to místo nazývalo Heptageon, čili místo, kde je 7 pramenů. A tak nějak se to zkracovalo, upravovalo až na tu arabskou Tapchu. Takže to místo už ve starověku bylo známé jako místo velmi úrodné, postavené na pramenech. A zdá se, že by to mohlo být právě vodítko i k tomu, že to bylo místo travnaté, místo, kde i takový zástup, všimněme si, že pán Ježíš tam těm lidem nedává napít, on jim dává najíst. A ti lidé museli mít někam blízko k vodě. A pakliže to bylo místo na 7 pramenech, tak se zdá, že přesně toto místo bylo to místo, kde došlo k tomuto zázraku. Ale i tady, jako průvodce, musím říct, buď to bylo tady, nebo kousek vedle.
0: A jak když se dívám na ten kostel, jak vypadá, tak se mi moc líbí ten interiér. Říkám si, že o tom jsme vlastně taky moc nemluvili. Že ta místa mají nad sebou hodně často postavené chrámy, které jsou vlastně velmi staré a ve kterých zastavit se určitě je taky prostor pro to přemýšlet o těch příbězích, tak jak jsou zaznamenány v Bibli ještě trošku jinak, trošku jiným způsobem, nově.
1: Když se mluví o chrámech, tak si musíme také ještě připomenout, že ta vnější podoba, současná vnější podoba těch chrámů je většinou ze století 20., ale uvnitř těchto moderních svatyní se právě nacházejí buď ještě celé pozůstatky nebo minimálně základy chrámů, které tam byly postaveny ve 3. až 5. století našeho letopočtu. Takže s velkou pravděpodobností jsou na těch autentických místech. A v rozhlase se špatně přibližuje, jak něco vypadá. Ale myslím, že posluchači mají dobrou fantazii, tak právě v tomto kostele, v kostele rozmnožení, nacházíme krásnou mozaikovou výzdobu a její součástí je ten ústřední motiv koše z 5 chleby a vedle toho koše, jedna vpravo, druhá vlevo, jsou 2 ryby. A to je takový obrázek, který častokrát právě známe i třeba z různých placek, magnetek, z potisku triček a je to vysloveně tedy mířené na toto místo, i když se to prodává po celém Izraeli. Takže rozmnožení chlebů tapcha. A když projdeme tapchou, tak nesmíme samozřejmě minout hned vedle, řekněme 50 metrů od tohoto kostela rozmnožení, je další významný kostel a to je kostel, který se nazývá kostel primátu Petrova. A když pomineme nějakou, řekněme, tradici novodobější, tak si musíme připomenout ten biblický příběh, který se stal po vzkříšení Ježíše. Totiž ten, kdy učedníci se tak trošku rozprchli a tak trošku se vrátili ke svému původnímu povolání a mimo jiné tito galilejští rybáři se vrátili k povolání rybolovu. No ale Ježíš je tam očekával, jak je předzvěděl, jak jim taky oznámil. A tam na břehu Galilejského jezera jedno ráno jim udělal snídani. A známe ten příběh, jak pak Petr skáče z lodi a běží mu v ústrety a poznává, že je to on, vzkříšený mistr. No a společně tam mají takový dobrý piknik. Takže kdybychom si chtěli tuhle událost taky připomenout, tak bychom ji neměli minout. Takže hned z tapchy za rohem je tento kostel Petrova primátu, kde právě Ježíš dává Petrovi dost výsadní úkol, aby se stal pastýřem.
0: Tak v tom případě já ještě chci taky jeden úkrok stranou, než se dostaneme do Kafarnaum, protože bych ještě chtěla zmínit místo, kde Ježíš proslovil blahoslavenství. Protože když už jsme u toho, tak to bychom taky neměli minout.
1: Je to tak, protože jsme geograficky velmi blízko, musíme tedy trošku utéct do kopce z břehu Galilejského jezera, z těchto 7 pramenů. Ocitneme se na místě, kde je kostel blahoslavenství. Opět je v tom stará křesťanská tradice, která to místo usazuje sem, totiž to kázání nahoře, které je zapsáno v Matoušově evangeliu od 5. kapitoly. Těch lokací je samozřejmě víc, ale tady pro tu lokaci mluví trošku ten terén, protože opět musíme si uvědomit, jaká byla situace. V tom starověku Ježíš neměl žádnou aparaturu, musel hovořit k velkým zástupům a museli mu rozumět ti lidé. Takže bez zesilovače, bez amplionu musel využívat přírodní prostředí. A takové ideální prostředí přírodní je vždycky tvar amfiteátru, kdy stojíte někde dole a kolem vás, ne že se tyčí, ale pozvolna stoupají do půlkruhu kopce. A přesně takové místo je tady. Zdá se tedy, že by mohlo být autentické, že Ježíš mohl se tam posadit, kolem něj se rozsadili zástupy a on tam k něm mohl hovořit. Je taky pravděpodobné, že to bylo místo, které už si ti lidé našli a tudíž se tam setkávali častěji s Ježíšem. To nebylo jenom jedno kázání, které tam pronesl, ale těch událostí bylo víc. No a když si to tam uvědomíme, v jaké těsné blízkosti je tato hora blahoslavenství a dole tapcha, hned za rohem Ginosár a kousíček do Kafarnaum, kde Ježíš po 3 roky bydlel, dává nám to smysl.
0: To je zajímavé, že jsme vlastně fakt na úplně malinkatém území a přitom je to tak prosyceno všemi těmi odkazy. To je to, co jsem říkala, v Izraeli je těžké pohnout se z místa na místo, protože všechno je prosyceno odkazy a pak, aby člověk vyvinul alespoň nějakou rychlost. Ale pojďme ji vyvinout a pojďme prosím tady zamířit do Kafarnaum, které slibujeme od začátku dnešního setkání.
1: Tak, Kafarnaum. Prvně se podíváme opět do Bible. Budeme citovat opět z Matoušova evangelia. Ve 4. kapitole je ústřední věta. 13. verš říká: A když Ježíš opustil Nazaret, přišel a bydl v Kafarnaum, které je na pobřeží moře, na hranicích Zabulon a Neftalim. Nachází se opravdu tady v tom rohu severovýchodním Galilejského moře a sice už nejsme přímo na Via Maris, ale jsme kousíček. Do Via Maris je to 5 kilometrů v nějaké křižovatce. Ježíš opouští Nazaret, opouští svoji komfortní zónu, chceme-li, své soukromí, tam, kde vyrostl, tam, kde to zná, a přichází na místo, odkud začíná jeho veřejná služba. Ne náhodou, věřím tomu, je to místo, které je přímo spojeno s tou dálnicí Via Maris. Ale zároveň nestojí na té dálnici, je tak trošku ukročeno stranou. Ježíš totiž přichází do města, kde má zázemí. To zázemí dostává v domě svého učedníka Petra Kéfase a víme zase z jiných evangelijních záznamů, že tam opravdu Ježíš tu základnu tvoří nebo využívá po dobu 3 let a dokonce se tak zžívá s tou rodinou apoštola Petra, že Petr neváhá, když onemocní jeho paní máma, tchýně, běžet za Ježíšem, aby se za ní modlil, a on se za ní modlí a uzdravuje jí z nějaké zlé horečky. Mimochodem, horečka byla skoro vždycky riziko smrti ve starověku. Takže jí prostě uzdravuje tak, že ona žije dál a mohla třeba zemřít. Takže Kafarnaum je v Ježíšově službě naprosto ústřední místo, odkud on vychází sloužit veřejnosti a vždycky má kam se vrátit. Kafarnaum bylo město, není mimochodem jenom v Bibli zmíněné, třeba Josefus Flavius ho také zmiňuje, ono to vychází z té hebrejštiny Kfar Nahum, čili vesnice Nahumova, dalo by se přeložit volně, a teď jenom je otázka výkladu, jestli to byl prorok Nahum, který podle středověké židovské tradice tam byl pohřben, a nebo snad to byl nějaký jiný Nahum, to je úplně jedno, to bylo celkem obvyklé jméno, ale taky to mohlo být takové trošku opisem, jakože máme tam tu Via Maris, kousíček, a to je ta starověká obchodní dálnice, kde to je bouřlivé, kde se potkávají ty světy. Ale to Nahum, to nám z té hebrejštiny říká potěcha, útěcha, takové místo klidu, sebesoustředění, prostě tam, kde můžeme mít bezpečný přístav. Takže už v tom názvu, Kafarnaum, je možná prorocky vetknuto to, proč tam Ježíš vlastně působil. To město bylo velmi bohaté, bylo to rušné, rybářské město, mělo několik nábřeží, mělo velikánský přístav, mělo velmi vydatný pramen pitné vody, v okolí byly úrodné pláně. A když bychom se zaměřili třeba na historii toho městečka, nebo města, velkého města, nebylo tak velké jako Tiberias, ale bylo jistě velké, kdybychom se zaměřili na tu historii, řekněme, po Ježíši, tak zjistíme, že hned z prvotní církví to bylo takové ústřední místo pro ty Židy, kteří věřili v Ježíše jako v Mesiáše. Tam se soustředili, tam bydleli, tam žili a odtamtud vlastně chodili sloužit do okolí. Dnes už bychom archeologicky těžko hledali tu přesnou lokaci, nebo respektive my tu lokaci známe, ale těžko bychom hledali to místo, kde bychom si mohli šáhnout na ten kámen, podobně jako v Magdale, když jsme si minule říkali, tady na tom kameni Ježíš asi rozkládal nebo roztočil Tóru, rozvinul svitek Tóry, tak to tady nemáme v Kafarnaum. Ale proč? No protože ty vrstvy z doby Ježíše už jsou překryty novějšími vrstvami, ale ty novější vrstvy jsou postaveny vlastně ve stejném půdorysu. Takže když dneska přijdeme do Kafarnaum, tak tam objevíme pozůstatky nádherné bílé synagogy, která byla postavena někdy mezi 2. a 4. stoletím našeho letopočtu. Čili už o dost později, než žil pán Ježíš. Ale v základech této bílé synagogy se archeologům povedlo najít vlastně pozůstatky té původní černé, bazaltové synagogy z doby pána Ježíše. Čili my tam nemáme, my tam do ní nemůžeme vstoupit, jako v Magdale, ale na ní máme velikánskou, krásnou, bílou synagogu A můžeme si říct, že tady na tom místě stál Ježíš, ale třeba o metr níž. A co je ale zajímavější ještě na Kafarnaum, starokřesťanská tradice totiž říká, že přesně víme, kde byl ten dům apoštola Petra, kde pán Ježíš bydlel. Přiznám se na rovinu, já jsem k tomu malinko skeptický, protože, jak už jsem říkal několikrát, může to být tady, může to být kousek vedle, ale ty archeologické pozůstatky tam jsou a dneska tam stojí veliký osmiboký kostel, který má tu zajímavost, že vy do něj musíte po schodech nahoru a stoupáte a pak najednou se ocitnete uprostřed toho kostela, kde je skleněná podlaha a vy skrz tu skleněnou podlahu nahlížíte z vrchu na půdorys bývalé kaple a bývalého kostela ze 4. století našeho letopočtu, kde právě podle té starověké tradice by měl být ten dům apoštola Petra. Opět, je to diskutabilní, je to kousíček od té synagogy, ale proč ne? Totiž našly se tam nápisy v několika jazycích, byly tam nápisy v řečtině, byly tam nápisy v syrštině, v arabštině, v řečtině, byly tam nápisy v těch jazycích, kterými hovořili lidé po staletí v tom území. A byly to nápisy, které jednoznačně odkazovaly na to, že je tam následovníci Ježíše umisťovali už s tím přesvědčením, že tady Ježíš bydlel.
0: Zajímavé. Radko, když tohle zmiňuješ, tak už jsme mluvili o tom, že Ježíš v Kafarnaum vyučoval, mluvili jsme o tom, že uzdravil tu Petrovu tchýni. Já jsem si vzpomněla na tu situaci, vlastně tohle je propojení, které nás odvede daleko od Galilejského jezera, ale schválně to chci udělat. Vzpomněla jsem si na to, když byl Ježíš v Káně Galilejské a přišli za ním z Kafarnaum, za ním přišel ten královský služebník, jehož syn byl nemocen a prosilo to, aby ho Ježíš uzdravil. A vlastně není to jediná propojka, která by byla mezi Kánou Galilejskou a Kafarnaum, tak tohle mě velmi zaujalo. Říkala jsem si, nevím, jestli je to na místě, ale vlastně by mě zajímalo, jestli je možné podobně lokalizovat tak, jak doteď lokalizujeme ta místa, o kterých se mluvilo a která jsou zmiňovaná v Bibli. A u toho Kafarnaum je to úplně zjevné a ostatně i to jméno je stejné. Prostě je to místo, které je dohledatelné do dneška. Je takhle dohledatelná i Kána Galilejská?
1: Je a není. Kána Galilejská existuje, je na mapě, když pojedete z Nazaretu právě k břehu Galilejského jezera. Můžete se samozřejmě vydat z Nazaretu několika způsoby, jak to celé objet. A ta nejkratší cesta vede přes Kánu Galilejskou, dnes je to velké arabské město. A v rámci tohoto velkého arabského města je taková křesťanská ulička posetá svatyněmi, a je tam tedy vysloveně kostel, který má připomínat tento zázrak, který jsi zmínila, protože ty jsi vlastně nezmínila.
0: Já jsem nemluvila o proměnění vody ve víno, já jsem mluvila o tom druhém.
1: Ano, ty jsi hovořila o uzdravení, ale když se podíváme do písma, zjistíme, že pán Ježíš učinil úplně první zázrak právě v té Káně Galilejské, tak to nebyl zázrak uzdravení, ale byl to zázrak proměnění vody ve víno, protože svatba a protože radost a život. A tak vlastně je tam kostel, v jehož útrobách, když se dostaneme do podzemí, tak najdeme velkou kamennou nádobu, která má opravdu objem několika set litrů. A zdá se, že by to mohla být jedna z těch nádob určených na očišťování, které byly naplněny vodou, které byly proměněny ve víno. Ale i tady za mě, já jsem malinko skeptický, nedokážu to říct se 100% jistotou, jestli to je přesně tady to místo, ale zajisté Kána Galilejská existuje na mapě. Někdy je problém ten, že ta starověká místa byla umístěna mírně bokem od těch novodobých měst. To je mimochodem problém i Nazareta, protože máme nějaké město, které se jmenuje Nazaret, které se neustále rozrůstá, a pak máme Tel Nazaret, kde se zdá, že právě bylo to původní umístění ve starověku. Nesmíme zapomínat na to, že se přece jenom ocitáme 2000 let od té doby, o které si hovoříme. a že mezi tím ty dějiny se nezastavily. Ani civilizace se nezastavila a těmi místy proudily stovky a tisíce lidí v zástupech různých civilizací. Nicméně, myslím, že ten úkrok stranou byl na místě, protože ten královský služebník, kterého si zmiňovala, tak byl uzdraven.
0: No a to mě ještě zajímá totiž, syn jeho to byl, pardon, jenom...
1: Ano.
0: Jak daleko ušel cestu? Protože jsem si říkala, že možná tohle je zajímavé zmínit, když se tady děláme takové místopisné putování, tak jak daleko ušel cestu, jenom abychom si doložili to, že byť byl Ježíš v Kafarnaum doma, nebo tam byl usazený, neputoval-li z místa na místo, tak tomu služebníkovi královskému stálo za to jít z Kafarnaum za ním do Kány Galilejské, nečekat na to, až přijde do Kafarnaum a poprosit ho o to, aby toho jeho syna uzdravil.
1: Tak není to úplně málo, protože zhruba, jestli se nepletu, 35 kilometrů pěší chůze, ono se to dá asi ujít nějakými zkratkami. No, já bych řekl den chůze. Když si někdo asi přistál hodně brzy ráno, tak mu to určitě nezabralo celý den. Lidé byli daleko víc zvyklí chodit, než jsme my dneska. Takže když bych řekl, že člověk šel rychlou chůzí 6 kilometrů za hodinu, no tak 4,5-5 hodin vytrvalé chůze to určitě vydalo.
0: V tom příběhu to je vlastně podobné, tam, že se čeká, on přijde domů až druhý den, ten služebník, a vlastně o něm říkají včera touhle dobou, byl tvůj syn uzdraven a zjistí se, že to byla ta doba, kde teda Ježíš řekl, že je zdravý. Kdybychom se měli vrátit do Kafarnaum, jaké je to dneska místo, Radku? My jsme hodně mluvili o těch historických věcech spojených s Kafarnaum. Jaké je Kafarnaum dnes v 21. století?
1: Nádherné. Protože ta bílá synagoga, o které jsem tady hovořil, byla nalezena někdy v letech 1920 až 25, kdy se tomu místní hodně věnovali, ale nezastavilo se to. Ty archeologické vykopávky vlastně trvaly celé 20. století. A když se třeba srovnáme fotografie ze 70. let 20. století s realitou dnes, tak můžeme říct, že udělali obrovský kus práce. Nejenom, že tam vystavili ten novodobý osmiboký kostel, který z dálky připadá trošku jako letající talíř, ale ono to má symbolizovat rybářskou síť. Ale ta synagoga byla tak nádherně zrekonstruována, že když se do ní postavíte, tak se najednou opravdu ocitnete v tom 3. století našeho letopočtu a uvědomíte si minimálně i tu skutečnost. Aha, jsem ve 3., 4. století našeho letopočtu, jsem tady v Byzantské říši, stojím v synagoze, která musela být strašně drahá, protože je postavená z bílého vápence, který se těžil nějakých 15 kilometrů tam odsud. A tady za rohem už stál kostel. Na tom místě, kde ti křesťané věřili tomu, že byl ten dům apoštola Petra. Čili tam byla jakási koexistence, možná spolupráce. Takže mezi židovskou obcí a křesťanskou obcí neexistovala nějaká animozita. To je něco neuvěřitelného, co si právě tam člověk uvědomí a mimochodem taky nám to dává dost průkazný materiál archeologický pro tvrzení. Židé, i když byli rozptýleni ve 2. století našeho letopočtu a většinově museli opustit tu zemi, museli opustit Jeruzalém, Judeju, Samaří, Galileju, tak z té země nikdy neodešli zcela. Vždycky tam nějaká židovská komunita byla. A to není případ jenom Kafarnaum, to je samozřejmě případ mnoha dalších míst po celém Izraeli. Kafarnaum působí krásným, klidným dojmem. Můžou za to také františkáni, kteří se o to místo nádherně starají, vysadili tam spoustu zeleně, takže nejste odsouzeni v palčivém slunci se péci na asfaltovém parkovišti, které tam je mimochodem taky. Ale můžete se schovat na břehu Galilejského jezera pod větve stromů a nechat se ovívat krásným větrem a třeba pozorovat západ slunce nad Tiberias.
0: Naším průvodcem po biblických místech je pravidelně ředitel České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Radek Hejret. Radku, moc děkuju za tvé náhledy, za to, že nám ta místa přibližuješ, byť uznávám po rozhlasových vlnách, to není úplně jednoduché, protože chybí ty obrázky. Díky moc.
1: Já děkuju za milé pozvání. No a přeji posluchačům, ať se do toho Izraele všichni dostaneme, ať si to užijeme naživo.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

0: Přiblížila se 17. hodina a s ní i pořad Kormidlo. Ten se ještě vrátí k pondělnímu dni dětí. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 byl dnes Kuba Lofítek. Ještě v závěru bych chtěl připomenout, že jsme rádio, které hraje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A už od počátku fungování v České republice bylo Rádio 7 závislé na finanční podpoře dárců, kteří se chtěli touto formou podílet na šíření evangelia prostřednictvím rozhlasu. Tato závislost trvá i dnes, v době, kdy jsme přešli nebo zařadili také digitální vysílání a máme tak možnost oslovit širší spektrum posluchačů. Chcete-li se k této práci přidat, budeme vděční za vaši jednorázovou i pravidelnou podporu. Více najdete na webu www.radio7.cz. V tuto chvíli se loučím a přeji dobrý závěr dnešního dne. Buďte s Bohem.
1: Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu.

0: Ahoj kamarádi, vítá vás Kormidlo a v něm Klárka a Myška Bětka.
1: Ahoj oslavenci. Ano, celé Kormidlo vám přeje všechno nejlepší ke dni dětí.
0: K takovému svátku musíme během naší společné hodinky prožít něco nevídaného.
1: To by tedy chtělo, Kláry. Čím začneme?
0: Klidně dej, Bětko, nějaký návrh. Co bys chtěla dělat?
1: Já bych moc ráda, Kláry, kdybychom si s dětmi zahráli nějakou hru.
0: Tak jo, mám tu jednu na pohádkové postavy, která se jmenuje Kdo to řekl. Zkusíme si to. Mám tě ráda jako sůl.
1: Je, to je z té pohádky, sůl nad zlato, to řekla Maruška.
0: Správně, Bětko, vidím, že tomu rozumíš. Vy taky, děti? Taky jedeme dál. Ať vyzkouší střevíček. Padne jen té pravé.
1: Já vím, kdo to řekl, Kláry. To řekl princ z Popelky. Viď?
0: Výborně. A děti určitě také dobře hádají. A kdo řekl tohle? Píchneš se o trn a usneš na 100 let.
1: To byla zlá sudička z pohádky Šípková růženka. Viďte, děti.
0: Pěkně znáte pohádky. A co tohle?
2: Jdi do lesa, Marušo, a přines jahody.
1: Tak tohle říká zlá macecha z pohádky o 12 měsíčkách. Že jo, děti?
0: Je to tak. Vy tedy umíte vypátrat pohádkové postavy.
1: Ještě jeden objev, Kláry.
0: Tak poslouchejte. Babičko, proč máš tak velké oči?
3: To, abych tě lépe viděla.
0: A babičko, proč máš tak veliké uši?
3: To, abych tě lépe slyšela.
1: To znám, Kláry. To říkala červená karkulka, když přišla za babičkou do chaloupky. Ale místo ní v posteli ležel vlk.
0: Správně jste odhalili všechny postavy. A teď?
1: Kláry, někdo volá. Něco se stalo, slyšíš?
0: Slyším, Bětko. Tak to budeme muset naše spojení s dětmi přerušit a uvolnit linku pro naléhavý případ. Děti, vydržte. Hned, jak se věc vyřeší, zase se spolu spojíme. Domluveno? Tak zatím ahoj.
4: Haló, haló, jste tam? U mikrofonu Broňa. Volám všechny posluchače Rádia 7 jakéhokoliv věku. Oznamuji mimořádnou událost. Stala se velká rádiová loupež. Milí posluchači, hlásím se vám ze studia Rádia 7, odkud se odbavuje živé vysílání. Útulné podkrovní místnosti, oblepené měkkým polstrováním, dominuje velký mixážní stůl s mikrofonem a dvěma monitory výkonného počítače. Něco je tu dnes ale jinak. Něco je tu dnes špatně, až kriminálně špatně. Mikrofonu, do kterého vám moderátor hlásí, kolik je hodin a jaký bude následovat pořad, chybí bambule. Taková ta molitanová krytka. Už při příchodu k budově rádia jsem si všimla, že se něco děje. Za oknem studia se

Letmými rychlými pohyby mihla podezřelá postava v červeném oblečení. Protože ale pršelo, tak jsem neviděla, jestli to byl muž či žena. Ale musel to být někdo ze zaměstnanců. Cizí se do domu nedostane a ven uniknout teď už také nikdo nemůže. Vstupní dveře jsem zajistila koštětem a cedulí nechodit mokrá podlaha. Než mou fintu někdo prokoukne, uběhne tak hodina. Máme tedy hodinu na vyřešení strašlivého zločinu krádeže bambule od mikrofonu. Čepici slavného detektiva Sherlocka Holmesa nemám, tak si nasadím rádiovku a zvu vás k rádiovému pátrání. Společně to vyřešíme. Zásada číslo 1. Ohledat místo činu. Beru si lupu a koukám. Na první pohled je všechno stejné. Pravda, bambule u mikrofonu chybí. Vida, a pod křeslem je zase něco navíc. Z podlahy jsem sebrala zmuchlaný papírek. Musela ho tu upustit postava v červeném. Je mokrý. Úplně mokrý ne, spíš je na něm několik kapek. A to je stopa. Je zvlhlý od deště. Do papírku byla zamotána i gumička a přilepil se k němu obal od lízátka. Takže milovník cukrkandlů, haha, na nás si nepřijde. Je něco na papírku napsáno? Zrnková káva, mléko, lízátka. Někdo byl před chvílí nakoupit a to je taky stopa. Někdo s mizernou pamětí. To stopa není, to jsou v rádiu všichni. A kdo vlastně v budově rádia právě je? To už jsem zjistila. Seznam pěti podezřelých vypadá následovně. Šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. Volám všechny posluchače, pro tuto chvíli detektivní kadety. Hlaváček přítomen? Výborně. Pustíme se spolu do pátrání. Přeci mě v tom nenecháte samotnou. Hodit se vám možná bude papír a tuška na poznámky. Zajdu za jednotlivými podezřelými a nenápadně je vyslechnu. Musí se na to chytře. Jak? Lidé jsou neradi vyslýcháni, ale strašně rádi poučují. Budu se jich ptát třeba na jejich práci v rádiu a lišácky do toho zamíchám proklatě mazané otázky. Zopakujme si profil pachatele. Hledáme osobu v červeném oblečení, která nepohrdla lízátkem, byla před chvílí venku nakoupit a občas potřebuje gumičku. Tak jdeme na to? Ty váháš. Kdo jiný poradu dvacátkovi než ty, milí posluchači?

0: S výslechem podezřelých začneme rovnou u velkého šéfa v rádiu. Jak se pozná velký šéf? Přeci má největší tušku a ta se v budově rádia nachází v přízemí u dveří do kanceláře šéfredaktorky. Vezmu za kliku a nasadím bezprostřední milý úsměv. Za prostorným stolem s úhledně srovnanými šanony, knihami a papíry všeho druhu sedí Katka. Tmavě modré tričko jí ladí ke kaštanově hnědým vlasům. A hele mese, tyčka od lízátka jí trčí z pusy. To tričko je až příliš čisté na to, že takhle cumlá lízátko.
1: Ahoj, Katko, náhodou jdu kolem a napadlo se mě tě zeptat, co je to vlastně šéfredaktor?
2: Šéfredaktor to je v rádiu člověk, který je zodpovědný za program vysílání, za to, že to rádio prostě šlape, že jsou moderátoři na svém místě, že redaktoři napsali všechny scénáře, že se nám neopakují hosté. A z druhé strany, že zveme ty správné hosty, kteří mají o čem mluvit a taky to umí podat. No, je toho docela dost.
1: A v čem je Rádio 7 jiné než ostatní rádia?
2: V tom, že přináší naději. To je, myslím, to zásadní. Jiná rádia mluví o tom, co se děje kolem nebo co se stalo v minulosti. A my můžeme mluvit o tom, co pro nás Pán Bůh chystá a jaké to jsou krásné věci.
1: Barva rádia je červená. Vidím, že máš i červené lízátko. Byla jsi ho koupit?
2: To bych nestíhala. Poprosila jsem Pavla o rychlý nákup, totiž došla káva.
1: Takže lízátko ti donesl Pavel?
2: Ne. Lízátka ležela v kuchyňce volně k rozebrání.
1: Když člověk líže lízátko, někdy se stane, že mu vypadne a přilepí se třeba na triko. Nemusela jsi třeba náhodou převléci zapatlané tričko, třeba červené?
2: Ne, nemusela. Já jsem totiž na lízátka absolutní machr.

0: Z Katčiny kanceláře jsem vyšla na chodbu, když v tom mě zaujal pohyb něčeho červeného. Třemi rychlými kroky jsem se ocitla v mírně zastaralé vstupní hale u schodů. V červených šatech a s rozpuštěnými vlasy opatrně po chodbě cupitala Bohdanka. V rukou držela hrnek příliš plný na rychlou chůzi.
1: Ahoj, Bohdanko, co pak to neseš?
2: Udělala jsem Danovi kafe. Nesu mu ho k němu do kanceláře. To víš, techniky si musí hudební redaktor předcházet.
1: A to jsi mi nahrála na další otázku ve vyšetř.
2: V čem?
1: Víš, že třeba vůbec nevím, co hudební redaktor dělá.
2: No, hudební redaktor je někdo v rádiu strašně důležitý. Zajišťuje hudbu do vysílání. Ať je pestrá, hezká, ať máme velký výběr. Ty vlasy. No a hlavně musím pohlídat, aby se nehrála třeba v létě vánoční koleda. Ty vlasy, kůž, pořád mi padají do očí a jsou nějak slepené, nebo co?
1: Slepené? Já se ti na ně podívám lupou, jo?
2: Ty sebou nosíváš lupu.
1: No, běžně. Vida, vlasy jsou slepené od lízátka. Bohdanko, nechceš pomoct? Já ten hrnek Danovi zanesu. Neboj, řeknu mu, že je od tebe.
2: Jo? No, tak asi jo. Víš co, fakt se mi to hodí. Mám toho dneska takhle nad hlavu. Díky.

0: To bylo mazané, jak jsem získala důvod jít za Danem, že? No co myslíte, k technikům se nechodí jen tak. Tam chodíte, když něco potřebujete. Většinou, když něco nefunguje. A oznámit, že něco nefunguje, chce hold odvahu. S hrnkem kafe se tam ale vloudím jedna radost. K technikům se vydáte ze vstupní haly po třech schůdkách dolů. Je to malý krůček pro člověka, ale velký pro lidstvo. Náhle se ocitnete uprostřed elektronického, technického, začudlíkovaného světa. Kamkoliv se podíváte, něco bliká. Kontrolky na mě pomrkávají až nepřátelsky, ještě že je přítomnost Dana uklidňuje. Ponořen do technického světa a svého křesla, kraluje nad všemi tlačítky v červeném tričku Dan.
1: Ahoj, Dané. Bohdanka ti posílá kávu.
2: Díky.
1: A lízátko bys nechtěl?
2: Lízátka nemám rád. Proč se ptáš?
1: To nic. Dané, koukám, kolik je tu věcí. Třeba ty mikrofony z bambulí.
2: Z bambulí? Správně se říká protivětrný mikrofonní kryt.
1: Aha. A k čemu je takový protifonomikrový kryt?
2: Protivětrný mikrofonní kryt. Česky vinčus. Ten kryt slouží k potlačení rázových akustických tlaků, třeba když vyslovujeme p, b, t. Vzduchový náraz se rozptýlí mimo hlavní směr šíření zvuku. Bez krytu by ten záznam zvuku nezněl pěkně.
1: Aha, takže technik se v rádiu stará o to, aby ve vysílání zněl hezký a nerušený zvuk. Potřebuješ ve své práci k něčemu gumičku?
2: Gumičku? Do vlasu, jak vidíš, ne. Ale zrovna tuhle jsem neměl svorku, tak jsem kábly k sobě stáhnul gumičkou.
1: Kábly? Co to je?
2: Pojď se podívat, provedu tě. Kábly.
1: Poslyš, to jsem se tě chtěla zeptat. Co je to tu všude za věci?
2: Kábly.
1: Jo, kábly. Aha.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle v naší

0: proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Posloucháte Rádio 7, ve kterém probíhá důmyslné vyšetřování velké rádiové loupeže. Z mikrofonu ve studiu, odkud vysíláme, někdo sebral protifoní mikrovětrný, prostě tu molitanovou bambuli. Víme, že pachatel měl v době loupeže červené oblečení, lízal lízátko, byl před chvílí venku nakoupit a občas potřebuje gumičku. Máme 5 podezřelých. Šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. 3 jsme už vyslechli a zbývají poslední 2. Ke spolupráci ve vyšetřování vás zve Broňa, toho času detektiv. Pokud v přízemí rádia zabloudíte na konec pravého křídla, narazíte na Pavlovu kancelář. Vydechuje z ní potřeba účelnosti a radost, když jsou všechny kolonky tabulky zaplněny do posledního místa. Spoza prosklených dveří prosvítá červená barva Pavlova trička.
1: Ahoj Pavle, mohu dál?
2: Jasně, ale prosím jen na chvilku, mám toho moc.
1: No, koukám, že práce editora v rádiu je náročná. Co dělá editor?
2: Prvně scháním všechny pořady od kolegů. Umístím je do správných přihrádek, potom z různých tabulek a seznamů vytvářím hračáky. V nich jsou rozepsané instrukce pro moderátory, aby věděli, kdy mají co pustit. Zrovna teď by mělo běžet nějaká loupež nebo co. Zajímavé, to tu ještě nebylo. Jinak mi rukama projde hodně textů, tak je pročítám, opravuji chyby, tedy snažím se, pořád se peru se spisovnou češtinou. Dále hlídám, aby se nám zbytečně nepotkávali ve vysílání stejní hosté. Vysílání tak bude pěkně pestré. Ty bys asi také nechtěla neustále poslouchat stejný hlas. Občas se při dobré konstelaci hvězd podaří zachytit nějaké zajímavé výročí a upozornit na něj ve vysílání.
1: No tak to zní dost náročně. A čím ubíráš stres? Lízátkem?
2: A víš, že jo? Lízátko jsem si teď dal za odměnu, že jsem dokončil hračáky na příští týden. To se mi ulevilo.
1: Však ono se ti zas přitíží, oulíku. Ty jsi byl před chvílí nakoupit, že? Katka říkala.
2: Ale nestíhal jsem. Tak jsem poprosil Bohdanku. Mimochodem, jestli je to všechno, potřeboval bych fakt pokračovat v práci. Mám zpoždění.

0: Čím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Zbývá nám zajít za posledním podezřelým. Od Pavlovy kanceláře jsou to dva kroky. Okna místnosti, ve které pracuje Lucie, jsou stíněna pestrými růžemi a dodávají kanceláři až pohádkovou poetiku. Z grácí šípkové růženky vyhazuje Lucie do odpadkového koše tyčku od lízátka. Na sobě má sukni a barvu Halenky nevidím. Je schovaná pod lehkým světležlutým svetříkem. Jak Lucii přimět, aby si ho sundala?
2: Ahoj, Lucie, stavila jsem se podívat na tvé růže, ale vidím, že ty také jenom kveteš.
3: Ty jsi ale milá, děkuju, Broňo.
2: Víš, jde mi o to, aby se ti dařilo dobře. Není ti třeba horko? Že by si sundala svetřík?
3: Já mám tu nejstudenější kancelář tady v rádiu. Já si ten svetr raději nechám, jo?
2: Tak to mi vyšlo. Jak ji jenom rozohnit? Už vím. Lucie, když moderátor mluví do mikrofonu, měl by si dát pozor, jestli slova správně vyslovuje?
3: Teda, Broňo, to skoro vypadá, jako bys nechodila na přípravu moderátorů. Samozřejmě, že ano, nevzpomínáš si? Když mluvíme na mikrofon, musíme správně artikulovat, aby se všechno dostalo k posluchači tak, jak to potřebuje. To se mi ale udělalo teplo, to jsem se nějak zachrála.
2: Vidím, sundává si svetřík a objevuje se Halenka červené barvy. Lucie, používáš gumičky?
3: Myslíš zavařovací?
2: Ne.
3: Myslíš do vlasu?
2: Mhm.
3: Ale vždyť mám krátké vlasy, na co bych měla gumičky.
2: A nemáš tu nějaké 3, 4?
3: Broňo, 4? Tak pozor, 4.
2: 4.
3: 14.
2: 14.
3: 3/4.
2: 3/4.
3: Čtvrtek.
2: Čtvrtek.
3: Čtvrtek.
2: Čtvrtek.
3: Taky si zopakujeme 16.
2: 16.
3: Vidíš, tak nezapomeň na to.

Posloucháte Rádio 7, ve kterém právě probíhá vyšetřování velké rádiové loupeže. Milí detektivní posluchači, v tuto chvíli máme shromážděné veškeré potřebné stopy, indicie a informace k rozlousknutí záhady ztracené bambule z mikrofonu. Pachatelem je osoba v červeném oblečení, která nepohrdla lízátkem, byla před chvílí venku nakoupit a občas potřebuje gumičku. Mezi podezřelé patří šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. Tak se do toho dáme. Co jako dělám? Přemýšlím. V teple, v tichu, nestrhám se. Dobře jsem si to v rádiu vybrala. A mám to. Velká rádiová loupež vyřešena. A jistě nejsem sama, kdo pachatele odhalil. Po chvilce hudby, kterou můžete využít k dolaďování myšlenek, nabídneme rozuzlení.

0: Největším prostorem v budově rádia je nahrávací studio. Vejde se do něj klidně i kapela o 20 členech? No, když se zmáčknou. Zde je možné naraz zapojit spoustu mikrofonů, nahrát CDčko a nebo rozlousknout loupež. Molitanové výplně po stěnách bezpečně pohlcují každý rušivý zvuk a dodávají místnosti trochu až dusivou atmosféru. Po chvíli se na ní člověk ale zvykne a sladí svůj dech s tichým předurčením sálu. Sem do nahrávacího studia jsem shromáždila všech 5 podezřelých. Na židlích sedí usazeni šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. Pozvala jsem vás všechny, abych vám oznámila, že se stala velká rádiová loupež.
1: Cože? To snad ne.
0: Ano, ano, v našem rádiu došlo ke krádeži. Naštěstí detektivní schopnosti mé maličkosti a značného množství věrných posluchačů nedovolili, aby zvítězil pachatel. V tomto případě spíše packatel. To zametení stop po sobě dost spackal. Záhada zmizení bambule u mikrofonu vyřešena.
2: Protivětrný mikrofonní kryt.
0: Při příchodu do budovy rádia jsem si i přes drobný déšť všimla podezřelého pohybu osoby v červeném oblečení v odbavení vysílání. Na místě činu jsem našla obal od lízátka, gumičku a mokrý nákupní seznam, který tu zanechal ten, kdo byl před chvílí nakoupit. Tento pachatel vzal bambuli z mikrofonu a byla si to ty, Bohdanko, nezapírej.
3: Ale já nezapírám.
0: Proč si ji ukradla?
3: Ale já jsem ji nekradla, já jsem ji potřebovala. U kávovaru v kuchyňce rádia došla káva. Katka poprosila o rychlý nákup Pavla. Ten ale nakonec nestíhal a tak požádal mě. Kromě kávy a mléka jsem vám pro radost koupila i lízátka. Nechala jsem je v kuchyňce na stole. Chutnali vám?
4: Lízátka, výbor, super, dobrý.
0: K věci.
3: No a jak jsem chtěla dát kávu do kávovaru, všimla jsem si, jak je celý zašpiněný. No úplně zaneřáděný. Chtěla jsem ho očistit houbičkou, jenže houbičky došly. A já musela kávovar vyčistit. No tak jsem šla rychle do studia a vzala molitan z mikrofonu. Přitom mi asi vypadly všechny ty věci. Já ale musela ten kávovar vyčistit. Vždyť jinak by přestal fungovat. Slyšíte? Nefungoval by kávovar.
0: To úplně chápu.
2: Houbičky dokoupíme. Hlavně nepoužívat protifonní mikrovětrný... Prostě ty bambule od mikrofonu.
0: Ano, ano.
3: Ale tak chápete to.
0: Chápu to. Ale naprosto, teď už je to úplně jasné. Ano.
5: Bude kávo.
0: Skutečně, bez kávovaru by tohle rádio nebylo. A nebyla by ani velká rádiová loupež. Tak se mějte a stavte se k nám někdy na kafe.

0: Slyšeli jste to, děti? V našem rádiu se stala velká rádiová loupež. Naštěstí je mezi rádiovými pracovníky jeden se skvělými detektivními schopnostmi. Broňo, ještě že tě tu máme. Díky za záchranu.
1: Uf, Kláry, to jsme s dětmi dnes prožili opravdu něco nevídaného. Tak, jak jsme si to přáli na začátku pořadu. Ale takovouhle pátračku jsem opravdu nečekala.
0: To bylo, co? Teď by to chtělo asi nějaký odpočinek. Ale když už jsme v tom hledání, co kdybych vám pustila jeden příběh s detektivní zápletkou?
1: A nebudu se moc bát, Kláry.
0: Já myslím, že ne, Bětko. Ale víš co, dej mi pacičku. Já tě budu držet. A ještě ti prozradím, že to dobře dopadne.

Záhada ztraceného přívěšku. Náš dům je tu zalegrační. Hýří barvami jako nějaký exotický pták. Má veliká okna a na střeše, která je rovná jako placka, roste strom. Vysadil ho tam náš děda. Podle mě je náš děda ten nejúžasnější dědulínek na světě. S nápadem vysadit strom na střeše přišel proto, že už ho omrzelo sedět na lavičce před domem a čichat, jak on říká, smrady z aut. Na domovní schůzi získal povolení a pustil se do díla. Sehnal veliký květináč a společně s tatínkem ho vynesli na střechu. Pak v kýblech nanosil nahoru hlínu a nakonec v zahradnictví koupil jabluňku, která prý moc nevyroste. Jakmile to měl všechno hotové, ještě si ze dřeva vyrobil lavičku. A když je hezky, tak na ní sedává. Moc dlouho tam ale nevydrží, protože je to starý neposeda, jak říkává babička. Děda totiž musí pořád něco dělat. Právě teď například natírá zábradlí na schodišti. Když děda na střeše není, scházíme se tam s holkami ze třídy. Probíráme všechno možné a z výšky pozorujeme naši ulici. Koukáme na spěchající lidi, čoudící auta a cinkající tramvaje. Je to skvělá zábava. Jednou jsme tam dokonce zažili veliké dobrodružství. Toho dne děda opravoval zámek u vchodových dveří. A tak jsme my čtyři kamarádky, Martina, Jana, Tereska a já, mohli nerušeně sedět pod dědovou jabluňkou a sledovat mravenčí hemžení pod námi. Dívali jsme se, jak do potravin přivážejí zboží, jak paní Kavková od nás z domu zametá chodník a jak Martin Hromádka, náš spolužák, jezdí v parku na kole. Zrovna když jsem se na něj chystala zahvízdat, všimla jsem si, že na místě, kam jsme asi před půl hodinou položili přívěšek od babičky, nic není. Rychle jsem koukla pod lavičku a když jsem ani tam nic neviděla, začala jsem vyvádět. Holky, přiznejte se! Která z vás mi sebrala přívěšek? Ležel tady a teď je fuč. Martina, Jana i Tereska na mě překvapivě pohlédly. Tvářili se, jako by nevěděli, o čem mluvím. Jejich nevinné obličeje mě ale nezmátly. Protože z televize vím, že to tak zloději většinou dělají. Vypadají, jako by neuměli do pěti napočítat a přitom mají lup v kapse. Netvařte se, že o ničem nevíte a honem mi to dejte, řekla jsem. První se vzpamatovala Jana. Postavila se a řekla, já jsem tě nic nevzala. Jestli nevěříš, můžeš se mě prohledat. A nás taky, vyhrekly Terka a Martina současně. Změřila jsem si je pohledem. Jejich tváře byly klidné jako hladina rybníka, ke kterému jezdíme s dědou na ryby. To mě ale nezastavilo. Museli obrátit kapsy, vysypat obsah batůšků a taštiček a zout si boty. Na lavičce v mžiku vyrostla hromada všemožných věcí, ale po přívěšku jako by se slehla zem. Žádná z holek ho neměla. Kam jste ho schovali? Syčela jsem nazlobeně a s očí mi vyhrkly slzy. Abyste rozuměli, přívěšek od babičky je můj oblíbený. Nosím ho všude sebou a mám ho tuze ráda. Nikam, řekla klidným hlasem Jana. Tak mi teda vysvětlete, kam se poděl, když jste ho neschovali. Položila jsem ho sem a není tady. Holky koukaly jedna na druhou a rozpačitě krčily rameny. To teda fakt nevíme, řekla po chvíli ticha Tereska. My jsme ti ho ale nevzali. Bylo to k nevíře. Na jednu stranu jsem si nedokázala představit, že by ho některá z nich sebrala, a na druhou stranu jsem si neuměla vysvětlit, kam mohl zmizet. Učiněná záhada. Tak mi ho aspoň pomozte najít. Kuňkla jsem plačtivě a začala se rozhlížet po okolí. Nejdřív jsem znovu prohledala místo, kde přívěšek ležel. Potom jsem se schýbla pod lavičku a nakonec jsem se začala rýpat v květináči. Holky mě chvíli pozorovaly a pak se ke mně připojily. Společně jsme prosmíčili celou střechu, místečko po místečku, ale přívěšek jsme nenašli.
Z bezpečného útočiště se rázem stalo místo, kde řádí tajemný lupič. Umí být neviditelný a tichý jako kočka. Neslyšně se k člověku přikrade, něco mu ukradne a zmizí jako pára nad hrncem. Z té představy nám naskočila husí kůže. Dostali jsme strach a tak jsme se raději vydali k nám domů. Jak jsme ale vběhli do domu, málem jsme se srazili s dědečkem. Šel si právě s hrníčkem čaje a novinami nahoru na chvíli odpočinout. Kam tak zhurta, děvčata? Ptal se nás s úsměvem a spiklenecky na nás mrkl. Utíkáme před zlodějem, vyhrkla Jana. Cože? Před zlodějem? Zatvářil se překvapeně dědeček. No to mi budete muset vysvětlit. A tak jsme se s dědou vrátili nahoru a všechno mu tam na lavičce dopodrobna vypověděli. Vyprávěli jsme mu, co se přihodilo, a také mu řekli, že zloděj, který přívěšek ukradl, je neviditelný. Chodí neslyšně jako kočka a dost možná umí i létat. Holky, řekl dědeček pobaveně a objal mě kolem ramen. Já myslím, že toho vašeho lupiče znám. Cože? Vydechli jsme zděšeně. A kdo je to? Dědeček se napil z hrníčku, poškrábal se na hlavě a dlaní si promnul bradu. Chodí v černém fráčku s bílou náprsenkou a bydlí nedaleko odsud. A jak jste správně uhodli, je tichý jako kočka a umí létat. Dokáže se neslyšně přikrást, něco blištivého ukrást a zmizet jako pára nad hrncem.

0: Dědo, a ty znáš jeho adresu? Zeptala jsem se s nadějí v hlase. Číslo popisné sice neznám, ale vím, že bydlí v ulici ve Větvích. Ve Větvích? Takovou neznám, vydechla jsem zklamaně. Pojala jsem podezření, že se z nás dědeček tropí blázny. Že ne? Vždyť je docela blízko. Právě se na ní díváte, řekl s úsměvem a prstem ukázal k nedalekému parku. Nechápavě jsme s holkami na sebe pohlédli. U našeho parku přece žádná taková ulice není, dědo, zakroutila jsem hlavou. Tamhle ta se jmenuje Radniční, vedle ní je Koudelkova, na ní se napojuje Smetanova a z ní odbačuje Masarykova, ale ve Větvích tak se nejmenuje žádná. Dědeček pokrčil rameny, dopil čaj a řekl. Je možné, že jsem si název ulice spletl. To víte, paměť mi už tolik neslouží, ale to, kde ten zlodějček bydlí, vím přesně. Pozoruji ho odsud už hezky dlouho. Jestli chcete, můžeme si k němu pro ten přívěšek hned zajít.
1: Hned teď? A neměli bychom jít raději na policii? Zeptala se Jana.
0: Já myslím, že to zvládnu sám, odvětil dědeček, sebral noviny a vstal. Zvedli jsme se taky a cupitali za ním. Byl pro nás hrdina.
1: Šel se utkat s tajemným lupičem, který měl nadpřirozené schopnosti.
0: Ještě se u nás doma zastavil pro žebřík a vyrazili jsme vstříc dobrodružství.

0: nikdo z nás cestou nepromluvil ani slovo. Představovali jsme si, jak dědeček po žebříku vleze do Zloduchova bytu oknem a pustí se s ním do křížku. Jen aby mu přitom nevyskočila ploténka jako loni o Vánocích, strachovala jsem se. To by se pak nemohl hnout a Zloduch by ho přemohl. A to by byl malér. Když jsme vyšli před dům, k našemu velkému překvapení dědeček zamířil k vysokému stromu, který stál na kraji parku. Opřel o něj žebřík, v očích se mu zablísklo a začal šplhat do koruny. Koukali jsme na něho jako opařené. Zprvu jsme vůbec nechápali, co dělá. On ale moc dobře věděl, co dělá. Jakmile zmizel ve větvích, plácla se Jana do čela a zakřičela. Jsme to ale trdla, že nás to nenapadlo hned. Vždyť ten zloděj, o kterém dědeček mluvil, není nikdo jiný než Strakka. Nedávno jsem o ní četla v kapesním atlasu ptáků. Staví si hnízdo vysoko ve větvích a přitahují ji lesklé věci.
1: V tom jsme všechny propukli v horonský smích.
0: Záhada byla vyřešena, pachatel odhalen. Detektiv, který za okamžik sestoupil z koruny stromů, držel v ruce ukradený přívěšek a na tváři mu zářil šibalský úsměv. Podal mi ho a řekl. Vždyť jsem vám povídal, že zloděj bydlí v ulici ve větvích. A vy jste mi to nechtěli věřit. Vyskočila jsem dědovi do náruče a vlepila mu pusu, až to mlasklo. Ty jsi ten nejúžasnější dědulínek na světě. Všemu rozumíš a neskazíš žádnou legraci. Dědečkovi se při těch slovech v očích zaleskly slzy. Pohladil mě po hlavě, cvrnkl mě prstem do nosu a postavil na zem. Potom vzal žebřík a beze slova zmizel v domě. Dívali jsme se s holkami za ním a já věděla, že bych ho za nic na světě nevyměnila.

0: Opravdu jsem se nebála, Kláry. A to, že strakám se líbí lesklé předměty, to vím. Straky totiž patří mezi krkavcovitý druh. A to jsou velmi chytří a zvědaví ptáci. Rády zkoumají nové a neobvyklé věci v okolí. Třeba klíče, folie nebo šperky. A občas si i něco odnesou do hnízda.
1: No vidíš, Bětko, jak to všechno znáš. Tak to se nemusíš strachovat. Ani o dalšího loupežníka z příběhu Okénko do nebe.
2: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Janovo evangelium, 15. kapitola, 12. a 13. verš. Míša nemá rád procházky, a tak si pro zábavu vymýšlí různé hry. Dnes si hraje na loupežníky a chystá se přepadnout tatínka a maminku. Opatrně se schovává do křoví u cesty a vyhlíží své oběti. Tatínek s maminkou se pomalu blíží. Došli skoro až k Míšově skrýši. Kde je zase ten Míša? Ptá se maminka a rozhlíží se okolo sebe. Najednou z křoví vyskakuje divoký loupežník a staví se jim do cesty. Peníze nebo život! Křičí a vypadá to tak opravdově, že se maminka pořádně lekne. Sice se trošku usmívá, ale toho si loupežník vůbec nevšímá. Chystá se okrást bohatého muže vedle maminky. Bohatý muž, táta, okamžitě obrací všecky kapsy na ruby, ale není tam ani koruna, ani haléř. Tak teda život, řve loupežník a chce se vrhnout na tátu. To ne, naříká najednou maminka a staví se před tatínka. To raději zabij mne. No dobře, bručí loupežník, jak chceš. Střílí ze své hole a maminka klesá do tatínkovy náruče. Visí mu v rukou, jako by spala, oči pevně zavřené. Míša se lekne, bere maminku za ruku a divoce s ní třese. Mami, mami, to bylo jenom jako, šeptá. Maminka otevírá oči a usmívá se. To jsem ráda. Ale Míša přemýšlí. Mami, a co kdyby někdo chtěl opravdu tatínkovi ublížit? Postavila by ses před něj? Maminka krčí rameny. Nevím, asi bych měla strach. Ale to by měl každý. Ne, každý ne, přidává se k rozhovoru tatínek. Pán Ježíš nemá strach. Lidé se zasloužili trest, protože se od Pána Boha odvrátili. Ale Pán Ježíš se postavil před ně a nechal se zabít místo lidí. Teda, volá Míša, a proč to udělal? Protože nás má rád. Tak rád, že za nás dokonce dal svůj život, vysvětluje tatínek. Pak se usmívá a vyndává peněženku. Tak a teď za vás dám několik korun a zvu vás na zmrzlinu. Co vy na to? Protože nás máš rád? Směje se maminka. No jasně, tvrdí tatínek. A Míša mu věří na slovo. Komu bys dnes mohl vyprávět o boží lásce?

0: Dnešní kormidlo už se chýlí ke konci. Bylo celé o zjišťování a pátrání. Nejdřív jsme typovali, co kdo řekl, a pak jsme byli součástí detektivního odhalení. A když už jsme u toho hledání, i vy si můžete připravit pro maminku, nebo pro tatínka, nebo pro sourozence, nebo pro kamaráda domácí stopovačku. Například schovejte nějakou dobrotu, třeba pytlík bonbonů nebo čokoládu. To bude jako ztracený poklad piráta Pepy. Jak začít? Na startu nech úvodní vzkaz nebo obrázek cesty po bytě. Bude tam napsáno třeba ahoj dobrodruhu. Aby ses dostal ke schovanému pokladu, musíš sledovat moje stopy. První stopa tě čeká tam, kde si myješ ruce. A podpis Pirát Pepa. A v koupelně schováš další lístek. Tam bude napsáno dobrodruhu, zaspívej písničku. Pak najdi další stopu tam, kde rodiče spí. A v ložnici na posteli pod polštářem necháš další vzkaz. Dobrodruhu, jsi blízko, ale nejdřív udělej 10 dřepů. Pak hledej další stopu. Je tam, kde se sedí a jí společně. No a pod jídelní stůl přilepíš další vzkaz. Dobrodruhu, zaskákej si kolem stolu jako žába. Pak hledej poslední překvapení. Je tam, kde si ukládáš hračky. A v dětském pokojíčku už musí dobrodruh najít schovanou dobrotu nebo jiné překvapení.
1: A kdo z vás neumí psát, děti? Ukládejte na jednotlivá místa obrázek s mapou bytu a cesty, kam se dobrodruh vydá hledat další úkoly.

0: Dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Pěkný čtvrteční večer 4. června. Posloucháte Rádio 7, od mikrofonu vás zdraví Daniel Zeman, který vás bude provázet dnešním večerním programem. Jako první přijde na řadu pastor Jiří Zdráhal a další díl biblického průvodce Bible Guide, ve kterém aktuálně procházíme Jeremiášovo proroctví.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Jeremiáš, 43. kapitola. Izraelci, kteří zůstali v Judsku, se po smrti judského správce Gedaliáše rozhodli uprchnout ze země a vydat se do Egypta. Na své cestě se ale rozhodli ptát Boha na radu. Požádali tedy Jeremiáše, aby se ptal Boha, zda mají do Egypta odejít. Jeremiáš je vyslyšel a Boha požádal o jeho názor. Ten judským oznámil, ať do Egypta neodcházejí. Bůh měl v plánu začít s nimi obnovu Izraele. Tito lidé ale nebyli těmi pravými. Dokonce ani svou žádost nemysleli upřímně. Když jim Bůh řekl něco jiného, než oni sami chtěli, jeho slova odmítli. Jeremiáš vyřídil Izraelcům Boží radu. To Jochanana a ostatní Izraelce rozuřilo. Čteme. Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina jejich Boha, všechno to, s čím je Hospodin za nimi poslal. Azariáš, Jochanan a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli. Lžeš, Hospodin náš Bůh tě neposlal říci, nechoďte bydlet do Egypta. To tě proti nám poštval Baruch, aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlékli do Babylonu. Jeruzalém byl zničen, království bylo zničeno. Všechna dřívější Jeremiášova proroctví se naplnila. Oni ale byli stále stejní. Opět křičeli na Božího posla Jeremiáše. Obviňovali ho ze lži a dokonce snahy je zabít. Bez pokání ovšem nemůže nastat obnova. Izraelci nejprve mluvili jako ti nejpokornější, ale ukázalo se, že to jsou stále ti stejní vzpůrní judští obyvatelé. Tito jen shodou okolností přežili zánik Jeruzaléma. S těmito lidmi Bůh nemohl začít obnovu Izraele. Oni nechtěli. Bůh hledá lidi, kteří se ho rozhodnou poslouchat. Tak to řekl kdysi proroku Samuelovi při výběru krále Davida. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Náš Bůh je hledající Bůh. On hledá lidi, tak jako ovčák hledá ztracenou ovci, nebo člověk ztracenou minci. Poslechněme si Ježíše. Vyprávěl jim tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Kdyby nějaká žena měla 10 mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Bůh je také volající Bůh. V knize Přísloví Bůh vystupuje jako moudrost. Tam čteme. Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam na vás, o lidé, na vás, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Ale náš Bůh také očekává reakci. Náš Bůh je čekající Bůh. Opět Ježíšova slova. A tak vstal, ten ztracený syn, a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Někdy Bůh najde srdce ochotné věřit i tam, kde bychom to nečekali. Třeba v nitru Kananejky Rachab v Jerichu. Jindy naopak nenajde tam, kde by čekal. Znovu Ježíš. Ježíš jim odpověděl, prorok není beze cti, jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě. A nemohl tam vykonat žádný zázrak. Překvapen jejich nevírou, pak obcházel okolní vesnice a učil. Když nalezne dostatek ochotných srdcí, tehdy přijde správná chvíle

na boží působení. O tom čteme. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. Tak i pro nás se někdy naplnil čas. Bůh našel naše srdce ochotné se pokořit a uposlechnout jeho volání. Vykročili jsme k němu a on nám šel naproti. Objal nás a zasypal polibky. Stali jsme se jeho dětmi. Zbylí Izraelci, vedení Jochananem, tedy boží radu, neuposlechli. Odešli do Egypta. Sebou vzali všechny Izraelce, které nalezli, a také Jeremiáše a písaře Bárucha. Bůh ale Jeremiáše neopustil a v Egyptě mu ukázal, že babylonský král Nabukadnezar porazí i Egypt, kam uprchli neposlušní Židé. Boží vůle se naplní, nikdo tomu nemůže zabránit. Každý dostane to, co si zvolil. Budoucnost člověka je výsledkem jeho rozhodnutí.

Do pokračování Jeremiášova proroctví se s pastorem Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 pustíme zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Po písničce si pak řekneme, jaké další pořady má Rádio 7 připraveno na dnešní večer.

0: נחלתך, הורם ונסם עד העולם.
1: Nezahrnu mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, v srdci však mají zášť.

0: Hospodin že vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla, můj štít, na něj se mu
1: spoléhá.
0: Zachraň Hospodin svému dědictví.

0: Posloucháte Rádio 7, tady je nabídka našich dnešních večerních pořadů. Někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich skočíme, říká koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice Karel Ouský. Svůj život i zkušenosti se sdílením dobré zprávy o Ježíši přiblíží v pořadu Hláska od 6:30. Dnešní Kanafásek bude 15 minut po 19. hodině vyprávět příběh sice smutný, ale patřící k životu. Naučí nás něco o úctě a soucitu k našim zvířecím kamarádům. Příběh z knihy Další Arišťina dobrodružství napsala Markéta Millerová a vydalo nakladatelství Advent Orion. Když Ježíš říká svým učedníkům, že mají být jeho svědky až na konec země, může to myšlenky středoevropana směrovat do Afriky nebo do Austrálie. Ale co když je onen konec země 30 kilometrů od ruských hranic? O hrdinech víry a o lásce, která se projevuje přítomností, mluví Petr Hůšť v Klice od 7:45. Ve 8:45 vás zveme k dalšímu dílu z cyklu Světem Bible, ve kterém se zaměříme na text z 2. kapitoly starozákonního proroka Malachiáše. Budeme se věnovat původnímu božímu záměru s kněžským pokolením Lévy a významu věrnosti smlouvy s Hospodinem, což představuje klíčový pilíř pro správné fungování lidských vztahů i celé společnosti. Výkladem textu nás doprovodí teolog John Vernon McGee. Sám posluchač vykládá to, co mu autor sděluje. To platí nejspíš u každého umění. U tvorby písničkáře Jiřího Smrže dokonce několikanásobně. Proč? O tom se můžete přesvědčit při poslechu intervalu v 21 hodin. Patřit bude desce ze září roku 2022 nazvané Vojna a mír. Bůh stvořil člověka pro vztah. Co to znamená pro naše přátelské vztahy? Na jakých základech vznikají? Čím je živit a kdy z přátelství odejít? K hodině přemítání o přátelství zve Lucie Endlicherová se svým hostem, psychoterapeutkou a kazatelkou Ráchel Bícovou. Pusťte si klíčové slovo v 10 večer. Čtení na pokračování pak přinese další povídku Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře. Úspěšný, ale vyčerpaný konzultant se vydá na pouť do Santiaga, aby našel ztracený klid. Jen neputuje španělskou, ale českou krajinou, kde kilometry zkracují bufety a restaurace. Najde to, co hledá, i tak? Vladimír Hauser čte ve 11:45.
1: Když dále pád se blíží ze strmých útesů, skrýváme, co nás tíží.
2: Do blízkavých září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Alespoň s pomyslnou kytkou byste měli dnes zamířit ke všem mužům, kteří nosí jméno Dalibor. To dnes 4. června slaví svůj svátek. První složkou tohoto jména je starý slovanský tvar dnešního příslovce dále. Druhá část vychází ze slova bodba, které znamená boj. Daliborové se snaží, alespoň podle jména, oddalovat boješ a šarvátky, což může být celkem sympatické. Je zajímavé, že v řečtině bychom nalezli jméno Telemachos, které znamená něco podobného. Tele se překládá jako daleko a maché jako boj. V Čechách toto jméno proslavil rytíř z Kozojet. Když ponecháme stranou všechny legendy a pověsti, které se o něm vyprávějí, zjistíme, že to nebyl až tak ušlechtilý rek, jak nám jej vylíčil Alois Jirásek, či jak o něm vypráví známá Smetanova opera. Dalibor vpadl roku 1496 na území Adama Ploskovského z Drahonic a zcela bez skrupulí mu zabral část jeho majetku. Napadený Adam učinil to, co mu nabízelo zemské právo. Stěžoval si přímo u českého krále Vladislava II. Jagellonského. Panovník vydal příkaz, aby byl rušitel řádů zemských, Dalibor, uvězněn. Protože to byl šlechtic, musel do vězení na Pražský hrad. V té době zde právě pro tyto účely vystavili novou věž, už se čekalo jenom na prvního vězně, který jí dá jméno. Stala se tedy Daliborkou. Následoval soud a ten Dalibora odsoudil ke ztrátě statků, cti a hrdla. A tak 13. března roku 1498 kat Dalibora sťal. Hra na housle či ušlechtilá Milada spadají pouze do oblasti legend. Dnešek je také mezinárodním dnem nevinných dětských obětí agrese.

0: kalendárium.
1: 4. června roku 1939 se u břehů Floridy pokusila přistát královská loď St. Louis. Na její palubě bylo 963 židovských pasažérů. Lodi ovšem nebylo povoleno zakotvit. Předtím už byla vykázána od břehů Kuby. Loď byla přinucena vydat se na cestu zpět. Většina židovských cestujících později zemřela v nacistických koncentračních táborech. Roku 1942 v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu ze 27. května zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. Následná nacistická odveta za úmrtí vůdcova oblíbeného muže znamenala mimo jiné i vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. V roce 1989 proběhly v Polsku první polosvobodné volby, do nichž se mohly zapojit i některé demokratické strany. Jasné vítězství získalo hnutí Solidarita. Ovšem ve stejném roce, ve stejný den, tedy 4. června roku 1989, došlo ke krvavému potlačení studentských demonstrací na pekingském náměstí Tiananmen. Pod koly tanků a střelami vojáků skončilo mnoho lidských životů. Odhady počtu obětí se liší od několika desítek, které udává komunistická strana Číny, až po několik stovek, o nichž mluví například britská stanice BBC. Roku 1909 se narodil Adolf Ulrich, biskup jednoty bratrské a válečný veterán. Adolf Ulrich v roce 1936 odešel do Švýcarska, kde se rozhodl studovat bohosloví s úmyslem stát se misionářem. Začátkem druhé světové války studium přerušil a odjel do Francie, kde vstoupil do nově se tvořící československé armády. Poté odjel do Anglie a podílel se na osvobození Dunkerku. Za bojové zásluhy získal i československý válečný kříž a medaile za zásluhy. V roce 1991 byl v rámci rehabilitace vojáků západních armád povýšen na plukovníka. Po válce Adolf Ulrich působil jako farář jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Holešově a v Praze. Biskupem pro jednotu bratrskou, Unitas Fratrum, byl ordinován v roce 1967. Připomeňme si také narození Roberta Fulghuma, amerického spisovatele, v roce 1937. Nejznámější z jeho sbírek krátkých povídek je hned první soubor nazvaný Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Můžeme si připomenout ona pravidla o tom, že je důležité umět se dělit, uklízet po sobě, nebrat, co člověku nepatří a nezapomínat na teplé koláčky a studené mléko. Roku 1566 umírá Matouš Kolín z Chotěřiny, český humanista a básník. Matouš Kolín z Chotěřiny studoval v německém Wittenbergu. Po návratu do Čech se stal profesorem řečtiny na Pražské univerzitě. Pro své luteránské vyznání se však musel potýkat s nejrůznějšími obtížemi a problémy. Proto v roce 1548 otevírá soukromou školu, na níž se uchyluje poté, co je v roce 1558 z univerzity propuštěn. Matouš Kolín z Chotěřiny sepsal několik latinských knih, mimo jiné i přehled českých církevních dějin Vera narratio de statu religionis in bohemica gente. Další takové středověké jméno, Vavřinec Benedikt z Nudožer, český filolog, matematik, básník a překladatel žalmů, také hudebník, umírá roku 1615. Vavřinec Benedikt z Nudožer se po studiích stal učitelem v Moravských Budějovicích, později správcem bratrské školy v Uherském Brodě a po roce 1604 vyučuje na Pražské univerzitě. Zde přednáší matematiku, fyziku a klasickou filologii. V roce 1603 vydává latinsky psané dílo Gramatiky české. Dvě knihy, založené na studiu soudobé podoby jazyka a nářečí na Moravě a na Slovensku. Téměř dvě století byla tato gramatika považována za nejlepší českou mluvnici. Zajímavý je také Benediktův překlad žalmů. Jde o jeden z prvních pokusů o uplatnění časomíry v češtině. K některým textům navíc složil i melodii. A nelze nepřipomenout také prvního českého baptistického misionáře Otakara Friče, který umírá roku 1953. Otakar Frič se od dětství zajímal o duchovní věci. Obrácení prožil v tehdejší reformované církvi v Praze, kde byl v roce 1903 pokřtěn. Vstoupil do pražského baptistického sboru a o 4 roky později odchází na misii do afrického Kamerunu. Jeho 5leté působení zde bylo velmi požehnané. Například při svém odjezdu v roce 1912 ještě pokřtil 68 členů jednoho černošského kmene. Po návratu působil Otakar Frič jako kazatel v Brně, později v Turnově a Bělé pod Bezdězem. Na počátku 20. let 20. století se vrátil do Brna, kde působil v husovickém baptistickém sboru jako kazatel až do roku 1951.
0: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Už jste dneska nějakou dobrou zprávu slyšeli? Jedna taková na vás čeká v následujícím pořadu.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia. Dobré zprávy o boží lásce k člověku projevené v Ježíši Kristu. Tato zpráva se šířila a stále šíří celým světem, a to různými formami. Na jednu konkrétní formu se zaměříme v následujících minutách. Mým hostem je Karel Ouský, následovník Pána Ježíše Krista, manžel, trojnásobný táta a v současné době také koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice. Vítej.
1: Dobrý den.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Náš rozhovor bude mimo jiné o předávání a předat můžeme druhým jedině to, co jsme sami dostali. Jak se evangelium dostalo do tvého života?
1: Do mého života se dostalo evangelium skrze moje rodiče, skrze jejich víru a také skrze další bratry a sestry a v neposlední řadě skrze boží slovo, když jsem se dostal do věku, kdy jsem začal trošku více rozumět, tak to sehrálo klíčovou roli pro to, abych se rozhodl sám následovat Pána Ježíše.
0: Byl to ve tvém životě proces nalézt vlastní autentickou víru v Ježíše a nežít třeba víru rodičů nebo lidí, kteří tě nějak formovali?
1: No, zpětně vzato to byl proces, který měl několik kapitol a vlastně musel dojít k tomu, abych se sám rozhodl, jestli chci jít touto cestou nebo ne. Ale lidé kolem mě sehráli dost důležitou roli při tom rozhodování.
0: Začal jsem tím, že předávat můžeme druhým jedině to, co jsme sami přijali. Co se ti vybavuje, když se v myšlenkách vrátíš ke svým začátkům v předávání, šíření evangelia s druhými lidmi? A následně se pak můžeme bavit i o tom, v čem se to případně liší od tvé současné praxe, ale jaké byly ty začátky?
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsem uvěřil, tak jsem měl ohromnou touhu sdílet zvěst o Pánu Ježíši s druhými lidmi. Pamatuju si, jak jsem si psal svědectví na takový papírek, abych to měl v nějakých bodech a mohl komunikovat s kamarády, kteří předtím byli ze silně nevěřícího prostředí, a hledal jsem tyto příležitosti. A také jsem přemýšlel, jak třeba by bylo možné oslovit další studenty už na střední škole. Proto jsem se potom s jednou učitelkou domluvil, když jsem odmaturoval, že bych se vrátil následující rok a udělal takovou přednášku pro studenty, kde bych jim řekl něco ze života, něco z Bible a zároveň jim nabídl, aby si vzali Boží slovo.
0: Toto se tedy podařilo uskutečnit?
1: To se podařilo uskutečnit několikrát a vlastně vždycky v takovéto situaci moje srdce, můj život naplňuje radost, proto také vlastně mám velkou touhu se k tomuto vracet a pokud možno dávat druhým lidem příležitost zakusit něco podobného, protože někdy nejlépe zjistíme, jak věci fungují, když do nich sami skočíme.
0: Zmínil jsi, že jsi na papírek psal své svědectví. Jakou vnímáš, že hraje roli v tom celém balíčku evangelia nebo sdílení té dobré zprávy s druhými?
1: Každý člověk a jeho svědectví je jedinečné, individuální a božím slově, pokud si vybavuji správně, tak jsou podobenství o rozsévači, kdy v jednom případě tím semenem je boží slovo a v tom druhém případě jsou to synové království, takže vlastně i to naše osobní svědectví a náš vlastní život by neměl být v nějakém rozporu s tím, co druhým lidem říkáme, ale myslím, že to je dost důležité, protože lidé vidí to, co my jim předkládáme a potom vlastně to je taková jako první reklama na to, jestli vůbec chtějí slyšet, co jim máme na srdci sdělit.
0: Když se vrátím ještě k těm příležitostem mluvit se studenty nebo ke studentům na těch školách, tak byly součástí těch promluv i třeba diskuze, nebo že by zpětně studenti měli možnost klást dotazy, nebo byl tam nějaký prostor potom třeba pro osobní rozhovory?
1: Bylo to většinou pro celou třídu, takže ten čas byl poměrně omezený, ale snažil jsem se to udělat formou, aby to téma bylo pro ně zajímavé, aby se sami vlastně ponořili do toho textu, aby to nebylo něco, co jenom já jim jako vyprávím, a měli i prostor položit nějaké dotazy. Už si nevybavuju, jestli jich bylo mnoho, ale někdy pro člověka, který se nikdy s podobným typem rozhovoru nesetkal, tak je poměrně zvláštní vlastně na toto téma reagovat, ale věřím tomu, že to má smysl a líbí se mi tady ty aktivity, když lidé mluví se studenty.
0: V rámci České republiky koordinuješ misijní projekt Good News for Everyone, v překladu Dobrá zpráva pro každého. O co přesně jde a co tě vlastně vedlo k tomu připojit se k této iniciativě?
1: My to do češtiny tak trošku překládáme jako Radostná zpráva, proto ten web je i radostnazpráva.cz. Jde o to vlastně lidem nabídnout setkání s Ježíšem formou biblických textů a hledáme způsob, jak co možná nejefektivněji oslovit naše spoluobčany, kamarády, přátele, sousedy, kolegy a podobně formou, která jaksi není v prvním kroku nějaká náboženská nebo církevnická, ale vlastně přibližuje se jim formou, kterou oni jsou schopni pochopit. Já jsem se k tomu dostal tak nějak po určitém období modliteb, kdy nebylo ani jasné, že budu žít dále v České republice, ale nakonec k tomu došlo a jsem za to rád.
0: Je to tedy projekt, který předpokládám nemá kořeny v České republice. Je to něco mezinárodního? Jaká je trošku ta struktura toho, nebo jak vůbec se člověk dozví, že něco takového existuje a že by to mohlo fungovat i v Česku?
1: Projekt má kořeny v Anglii. Je to vlastně nástupná organizace po Gideons UK, tedy angličtí Gideoni. Já jsem delší dobu dříve spolupracoval s bratrem Želkem Popovičem, který byl koordinátor za Gideony v Česku. A vlastně skrze něho jsem se seznámil s tímto projektem, který začal svoji aktivitu i na Balkáně. A kladl jsem si tu otázku, jestli má smysl něco podobného zkusit i u nás. Odpověď byla ano. Takže jsme vlastně zahájili tu činnost a teďka se snažíme ji rozvíjet dále.
0: Zmínil jsi, že jde tedy zejména o to předávat lidem Boží slovo, tak jakou formou se to děje nebo s čím pracujete, co lidem předáváte?
1: V tuto chvíli máme vlastně dvě takové cesty. Jedna je kniha Hope, která je vlastně autorský projekt Juliana Veverici, který nějakým způsobem reflektuje současné dění v technologickém světě a ty biblické texty obohacuje o ilustrace, které Julian vygeneroval pomocí nástrojů umělé inteligence. A ta druhá cesta je časopis Naděje, který v tuto chvíli má 6 různých provedení, ale jak jsem řekl, jde o Boží slovo, tedy jsou to výňatky z knihy Žalmů a Janovo evangelium doplněné o určité výzvy, aby se lidé mohli vlastně sami hned seznámit s částí Božího slova. I když třeba vůbec nevědí, že se jedná o Bibli.
0: Když se lidé setkají s Biblí jako takovou, tak v rámci České republiky mají možnost sáhnout po několika různých překladech. Možná když se současný člověk 21. století třeba setká jako první s Biblí Kralickou, tak to třeba pro něj nemusí být tak srozumitelné jako jiné překlady. Měli jste v tomto na výběr vybrat si pro tu českou verzi, jaký překlad Bible bude použit?
1: V češtině máme celou řadu překladů a přiznám se, že jich bylo několik ve hře. Nakonec zvítězil český studijní překlad, který je psán moderní češtině a může čtenáři nabídnout vlastně vhled do bohatosti biblického textu bez nějaké parafráze. Tedy i když pro někoho ten text může být na první pohled složitý, tak my věříme, že Bůh si i tento text může použít k tomu, aby lidé mohli poznat Pána Ježíše.

0: Když jsi mluvil o časopisu Naděje, zmínil jsi, že je 6 různých variant, tak v čem se liší?
1: No, prakticky se liší jenom v přebalu, kdy se snažíme trošku přiblížit do toho českého prostředí. Původní vydání bylo s Pražským hradem, teď máme 2 vydání s Pražským hradem, jedno s Karlštejnem, Lysou horu, Praděd a Brno. Jestli jsem na jeden nezapomněl. A vlastně jde o to, že když člověk dostane ten časopis, tak v první chvíli neví, co dostává. A je, nebo může být dobré, když dostane něco, co zná, co mu je blízké. To je i smysl celého toho projektu, přiblížit se k člověku tím, co zná, aby mohl poznat to, co nezná, ale potřebuje poznat, i když třeba o tom ještě neví.
0: Předpokládám, že jedna věc je mít nějakou grafiku na obalu, ale i celý ten časopis, podobně jako ta kniha Hope, je proložen nějakou grafikou.
1: Celý ten časopis je doprovázen určitými obrázky z České republiky. Třeba hned na první straně, kde je Žalm 23, je Sněžka. A pak jsou některé další místa z Čech a z Moravy. Tyto místa jsou ale doplněná o různé biblické texty na téma naděje. Výňatky z žalmů, kdy někdy máte třeba jenom jeden verš, někdy je tam celá kapitola, tak nějak při tom projektu zjišťuji, že někdy méně je více, protože lidé v dnešní době jsou hodně zavaleni různými informacemi a ano, bylo by skvělé, kdyby vzali celou Bibli a hned si ji přečetli, ale v tom závalu různých povinností a věcí, kterým se věnují, tak často nemají takovou kapacitu. Ale vlastně, když už dostanou i třeba jenom tento časopis nebo knihu, mají příležitost přečíst jedno evangelium, nebo když mají chuť, tak si koupit celou Bibli nebo si ji stáhnout do mobilu.
0: Nabízí se tedy i otázka, jakým způsobem se ty vámi nabízené materiály snažíte dostat k lidem?
1: No, to je tak trochu můj úkol, vlastně pokusit se vysvětlit druhým, že sdílení evangelia, tak jak mnozí vnímáme, protože jeden z veršů Božího slova je o tom, že Boží láska je rozlita do našich srdcí. Takže ta primární motivace sdílet evangelium je vlastně dána skrze Ducha Svatého do životu všech věřících. Snažíme se tedy ty materiály distribuovat skrze sbory, aby každý sbor vyjádřil, jaký má potenciál pro sdílení evangelia ve svém okolí. A vlastně může každý dostat tyto materiály, protože na co se snažíme klást důraz je svědectví jeden na jednoho. Jinými slovy, každý z nás má určitý okruh přátel, který je jedinečný pro něho samého. A abych já měl tvoje přátele, to je poměrně složité, ale když ty budeš svědčit svým přátelům a já svým, tak vlastně naplníme to, co Pán Ježíš řekl, že máme jít do celého světa a zvěstovat evangelium.
0: Budu teď citovat ze zmíněného webu. Povzbuzujeme křesťany k přirozenému sdílení evangelia v každodenním životě, v rodině, v práci i mezi přáteli. Co nám může pomoci, aby se ono sdílení stalo přirozeným?
1: Tak myslím, že začátek toho je uvědomit si, že to sdělení není primárně od nás, je to sdělení od Boha pro lidi a když nám na druhých lidech záleží, tak se za ně modlíme. Ty situace můžou být různé a neexistuje asi univerzální recept na sdílení evangelia, ale když člověk se stiší před Bohem a čeká na Boží vedení v různých situacích, tak vlastně Pán Ježíš mu může dát do cesty lidi, se kterými se má potkat, o kterých třeba neví. A tedy platí taková poučka dříve, než my mluvíme s lidmi o Ježíši, je dobré s Ježíšem mluvit o lidech a potom to jde tak nějak samo.
0: Už od začátku, i když ne v každé situaci, používám množné číslo, tak se vlastně chci ptát, jestli celý ten projekt koordinuješ sám, anebo jestli máš kolem sebe i další lidi, kteří třeba pomáhají s tím, aby se i ty materiály šířily.
1: Tak vlastně já jsem součástí té britské kanceláře, kde máme každý den modlitební setkání ráno přes internet. Za Českou republiku jsem jako koordinátor sám, ale mám několik kolegů, nebo jestli je tak můžu označit, bratrů a sester, kteří vlastně pomáhají v těch místech, kde jsou ty materiály dále šířit, nebo je to kdokoliv, kdo pochopí, o co nám jde a snaží se vlastně v tom svém okolí zase zasáhnout druhé.
0: Na již zmíněném webu www.radostnazpráva.cz je popsána vize, poslání i cíl celého projektu. A mimo jiné je tam napsáno, věříme, že evangelium proměňuje člověka ve všech oblastech života. Stal ses někdy svědkem této proměny v životě dalších lidí, nebo je ta služba hlavně o tom rozsévání, možná zalévání a člověk nebývá až tak často u toho možná finálního, kdy z toho semínka vzklíčí něco nového?
1: Tak ono záleží, jak se na tu službu díváme. Říká se, že z této, co čtete, nebo se to aplikuje na různé jiné situace, ale tady v tomto výroku jde mimo jiné o to, že vlastně člověk tím, co dělá, tím se stává, tím žije. A samozřejmě, jak si už řekl, můžeme předat jenom to, co sami máme. Ta služba nebo to, co děláme, utváří tvůj vlastní charakter. A tedy rozdávání těch materiálů, ať už jsou to Bible nebo nějaké výňatky z Biblí, to je jenom jakási třešnička na dortu celého příběhu, protože to svědectví se skládá i z toho, jaký je náš charakter. A proto v té službě je takových 7 niancí toho, jaký by měl být člověk, který se do té služby zapojí. To, že to je člověk modlitby, víry, osobní zbožnosti, že je to člověk, který svědčí, dává třeba i finančně na tu práci, modlí se za to, tak utváří celý jeho charakter. Jestli tvoje otázka zněla, jestli přímo někdo uvěřil, jako ve chvíli, kdy se mu ten časopis předal, to se nestalo, ale jsou mnoha svědectví o tom, jak se Boží slovo dotýká lidí později, kdy třeba ten člověk dostane nějaký materiál v nějaké situaci a potom po nějaké době přijde chvíle, kdy on potřebuje nebo zavolá k Bohu a ty materiály mu pomohou, aby Boha poznal.
0: Z praxe zmíněné služby Gedeonu vím, že tam jde vyloženě o to předat to Boží slovo těm lidem a ne možná tolik se soustředit na nějaké diskuze a rozhovory. Stává se to, že když máš s někým vztah nebo chceš někoho oslovit a předat mu tento materiál, že míváš i třeba hlubší rozhovory nebo spíš vnímáš, že jsou lidé rezervovaní?
1: Tak ono záleží, s kým se zrovna potkám nebo bavím. Třeba můžu uvést takový příklad. Měli jsme teď minulý rok sraz z Gimplu po 20 letech, tak jsem se setkal s řadou lidí, které jsem dlouhou dobu neviděl a měl jsem znovu na srdci jim vlastně říct něco o Bohu. A s některými z nich jsem měl hlubší rozhovor, který třeba potom jsem doplnil tím, že jsem jim nabídl tu knížku. A potom zpětná vazba byla, že si to přečetli, i když třeba poměrně dlouho byli vůči Bohu rezervovaní. Ono mně přijde, že když vstupujeme na tohle pole svědectví, tak to je jako operace srdce, kdy člověk to nemůže úplně provádět v nějakém nesterilním prostředí, ve špinavých rukavicemi, nebo nevím, jak to popsat, ale že zkrátka celé naše nastavení musí být úměrné té situaci, a potom Bůh si to může použít podle své vůle. Ale někdy na druhou stranu třeba kupuji něco na bazoši, tak když se s těmi lidmi setkám jenom tak nakrátce, tak oni obvykle jsou připraveni, že něco dostanou, ať už jsou to peníze, nebo kdybych jim něco prodával, tak zase ten předmět. A poměrně často jim k tomu přibalím, nebo jim nabídnu osobně ten materiál a většinou to přijmou docela v pohodě. A tam samozřejmě nevím, jak ta cesta pokračuje.

0: Už jsi zmínil 7 nějakých bodů nebo pilířů, jaký by měl být člověk, který je součástí této služby, tak z toho vyplývá i otázka, jestli je teda možné se do služby zapojit a jakými způsoby.
1: Ta iniciativa Good News v Česku je trochu jiná než toho, co se děje třeba jinde ve světě. Já si od samého počátku toho projektu kladu otázku, co je nejlepší pro evangelium v naší zemi. A takovou otázku vnímám jako poměrně závažnou a nejsem schopen ji zodpovědět sám. Věřím tomu, že jsme schopni ji zodpovědět společně. Jenom pro příklad, třeba služba Good News působí také ve Švédsku. Setkal jsem se při konferenci v Anglii se zástupci ze Švédska a je to poměrně srovnatelná země, kolem 10 milionů obyvatel a tam je zapojeno aktivně 1200 lidí a dalších 6 tisíc tu službu podporuje. Takže je to celá síť vlastně lidí, kontaktů a společného úsilí za tu samotnou zemi. A vnímám, že potřebujeme něco podobného i pro Českou republiku. Takže ono už tady zaznělo dříve, jestli jsem v té službě sám nebo je nás více. Takový cíl pro tento rok je najít lidi, kteří by byli vhodnými kandidáty pro národní tým, abychom společně toto jeho služby nesli. Zapojit se může kdokoliv, kdo má osobní vztah s Pánem Ježíšem a touží sdílet evangelium ve svém okolí. Spolupracujeme především s lidmi z evangelikálních sborů a ty se snažíme i na lokální úrovni nějak povzbudit k tomu, aby se zamysleli, kam by třeba mohli vyrazit, kde by mohli sdílet evangelium. V kontextu jejich osobního života i v kontextu sborového života, to znamená především, aby člověk pochopil, že vlastně má ty kontakty už vedle sebe, protože častokrát nám trošku uchází to, že už je spousta lidí připravených slyšet, ale třeba jsme ještě nenašli příležitost začít. A tohle je takový začátek.
0: Věřím, že když je člověk součástí něčeho většího, co ho přesahuje a jede třeba na nějakou konferenci, která sdružuje lidi, kteří mají nějaký stejný směr, stejný zápal, tak je to vždycky povzbudivé. Mohl bys předat i třeba nějaké střípky z té proběhlé konference, kromě toho, že jsi se setkal se švédskými zástupci, kteří třeba popsali, jak to funguje v jejich zemi?
1: Tak hlavní řečník té konference mluvil na téma Nehemiáše, to téma budování nějaké služby. Byl tam také bratr z Kanady, který má na starosti Mission Euroasia a vlastně celý výtěžek té konference, protože tam byla jako společná sbírka, vždycky je zaměřená na jedno téma, tak tentokrát šla na podporu služby Evangelia na Ukrajině, kde cílem je dodat dalších 50 tisíc výtisků Markova Evangelia. A celkově, když tak vidím to prostředí, tak je dobré si uvědomit, že ten příběh je větší než můj vlastní život, než moje vlastní město, než naše vlastní země, ale má přesah vlastně do celého světa a každý můžeme být součástí tam, kde jsme. Není třeba nutně vyrazit do Afriky, i když třeba někdo získá toto povolání, ale každý může být misionář právě na tom místě, kde žije a možná, že právě proto Pán Bůh chce, aby jsme byli tam, kde jsme, aby jsme byli světlem v tom kontextu našeho života.
0: Co je nejlepší pro evangelium v České republice? I tato otázka zazněla a je to otázka, nad kterou, věřím, může přemýšlet každý z nás. Hláska dnes naplnila svou časovou dotaci. Mým hostem byl koordinátor misijního projektu Good News for Everyone v České republice, Karel Ouský. Díky, Karle, za společný čas i za přiblížení toho, do čeho jsi vstoupil, jak to formuje tebe a jak to může pomáhat i službě evangelia v tom měřítku celosvětovém, ale i konkrétně v České republice.
1: Díky.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Dnešní vydání Hlásky na Rádiu 7 opakujeme v sobotu v noci ve 14:45. Příští dvě vydání tohoto pořadu, tedy pořadu Hláska, nabídnou sondu do hnutí průkopnictví při Českobratrské církvi evangelické, které usiluje o budování nových a otevřených komunit inspirovaných křesťanskou spiritualitou. První díl z této minisérie uslyšíte na Rádiu 7 ve středu v 11 hodin a 15 minut dopoledne.

Minula 19. hodina ve čtvrtečním večeru 4. června posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je Daniel Zeman. V následující hodině uslyšíme mimo písniček dva pořady.

představovat zrovna Afriku nebo Austrálii, která nás možná napadne jako první. Ale co když je ten konec země třeba 30 kilometrů od ruských hranic? O hrdinech víry a o lásce, která se projevuje přítomností, bude Petr Hůšť mluvit v pořadu Klika od 19.45.

M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Dnešní kanafásek nás, milé děti, zavede do kruté zimy. Všude studený sníh, ostrý mráz. A právě v téhle době je fajn nebýt sám, ale mít někoho blízkého s huňatým kožíškem, který zahřeje. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová, načetla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk a vydalo nakladatelství Advent Orion.

Odcházení. Byl leden a pak únor v novém roce. Zrovna napadlo hodně sněhu, když vylezlo sluníčko, blištil se v jeho záři jako diamanty. Děti na zahradě stavěly spáničky sněhuláka a radostně se koulovaly. V ty dny nastal velký mráz. Bylo vytrvale okolo -17 stupňů. Bydlíme na větrné hůrce a tak se nám v zimě prohání meluzína v komíně. Mrazivé větry už našim kožíškům nesvědčily. Na noc jsme proto s Bárou, ocáskem a hltavcem zalézali ke mně do kotce, vystlaného vonavým novým senem a slámou. Páničci nám na otvor upevnili deku, takže jsme tam měli hezky teploučko. V půli února si František zlomil na lyžích nohu, a tak panička musela tahat Frantíka do schodů a ze schodů a nosit ho, když páníček nebyl doma. Až se naučil František používat berle, mnohé se zlepšilo. K této péči páničkům přibyla další nemilá starost a o tom vám teď budu vyprávět. Když uhodili ty třeskuté mrazy, byli jsme všichni tři opatrní a ven jsme vylézli jen občas a na chvíli. Jednoho dne po snídani si hltavec vyšel na špacír a na večerní hodování nedorazil. Baruška s ocáskem se mě ptali, zda ho někde neslyším. Snažila jsem se na něho volat štěkotem, ale hltavec nepřicházel. Začali jsme mít strach, kde v tom mrazu je, a také páničci o něm nic nevěděli. V noci jsem se budila, jestli neuslyším nějaký mně známý šramot, ale bezúspěšně. Bylo ráno, vysvětlo sluníčko a teplota se o pár stupňů zvedla. Malinko se oteplilo. Vychutnávala jsem si teplé sluneční pohlazení, když tu jsem zaslechla výkřik paničky. Hltavec přišel domů. Slyšel to i ocásek a Baruška. Celý natěšení jsme běželi přivítat našeho drahého kamaráda. Ale co to? Když jsme dorazili před dům, uviděli jsme hltavce u dveří, jak se celý třese. Něco s ním není v pořádku, řekla jsem. A to už vyšla ven i panička a v rukách nesla starou deku. Hltavce do ní zabalila, uložila ho do vyhřáté dílny k radiátoru, do proutěného kočičího pelíšku s poduškou a běžela mu udělat teplé mléko. Snažila se ho krmit a poté šla pro další deku, aby byl v teple. Stáli jsme tam nad ním a bezradně se na něj dívali. Vůbec jsem nevěděla, jak mu mám pomoci, natož jak moc je to s ním vážné. Pak nás panička vyhnala ven, aby měl pacient na uzdravení klid. Večer jsem slyšela paničku, jak povídá páničkovi, že hltavec není schopen udržet moč a nežere. Vyměnila mu starou deku za jinou, na podušku dala igelit, aby neležel v mokru. Zkoušela ho znovu nakrmit, ale moc to nešlo. Druhý den se to opakovalo. Třetí den ráno už hltavec nejedl. Panička řekla páničkovi, že ho vezmou k veterináři. To už děti z minula víte, že je to zvířecí doktor. Páničci se šli převléknout a já vklouzla do dílny, abych se na svého kamaráda ještě jednou podívala. Pomalu vylezl ven, ale nebyl schopen další chůze. Vypadal moc unaveně, spíše vyčerpaně. Za chvíli přišla panička a znovu ho zavinula do deky a dala ho do kočičí přepravky. Přišli jsme se s hltavcem rozloučit a povzbudit ho, že mu pan doktor dá nějakou medicínu a že se brzy vyléčí. Páníček nastartoval auto, panička si dala hltavce k sobě na klín a odjeli. Zůstali jsme čekat na dvoře a děti byly zatím se strýdou Pepou doma. Za hodinu dorazili páničci. Běžela jsem se s nimi přivítat a hlavně jsem byla zvědavá, co je s hltavcem a jak se má. Panička vystoupila z vozu a v ruce držela přepravku, která zela prázdnotou. Podívala jsem se na paničku. Měla uplakané oči a tak mi bylo hned všechno jasné. Můj kamarád hltavec byl hodně podchlazený a starý. A protože už neměl sílu žrát a teplotu těla měl hodně nízkou, rozhodli se ho páničci navždy uspat, aby ukončili jeho trápení. Děti a Bára s ocáskem plakali. I já jsem si utírala slzy z očí.
Dům a dvůr posmutněli. Už jsme zbyli jen tři. Nedá se s tím nic dělat. I takové bolestivé události se v našem zvířecím životě stávají.

0: To byl smutný příběh, vidíte děti. Někdy medicína pomůže zvířátko uzdravit, jindy už mu není pomoci. I když je to těžké, loučení je součástí života a Ariška nám ukázala, že plakat je v pořádku. Vzpomínky na společné chvíle nám v srdci zůstanou na pořád. Poslouchali jsme příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, četla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024. Další příběh o šípkové růžence uslyšíte zítra ve 7:45 večer na Rádiu 7.
1: Proč má člověk pocit, že se druhým lidem hnusí, když mu váha oznámí, že váží stále víc, než musí? Proč si máme nechat své žaludky přiškrtit, když hubnout budem až po smrti? Naopak se druhý snaží jíst, že dokud může, nakonec se přistihne, že je zas jenom kost a kůže. Proč utrácet peníze za mrtvej dobytek, s takovou půjdem brzo do kytek?

Proč se ženy stále stydí za svůj obličej a ráno vstávají o hoďku dřív, než se nalíčej? Já si radši přispím, pak se cítím líp, asi jsem prostě jen přírodní typ. Kdo si trochu přispí, je pak moudřejší, zas ale 14 hodin spánku život neřeší. Jestli život sleduješ jen z rychlíku, měl by

Proč bývají lidé smutní, že jim právě něco nejde, pořád stěžují si na to, že mají zrovna blbej týden. Však jeden chytrej člověk kdysi dávno řekl, že i pát na hubu je krok před. Někdo má prázdno v srdci a někdo přátel pár, neztrácej motivaci, vždyť máš jeden velký dar. I když máš blbej den, anebo spoustu vat, můžeš si s námi

Dobrý den, vítejte v pořadu Klikám, místo, kde uchopíme a otevřeme. Mám pro vás novou měsíční sérii a ta se jmenuje Hrdinové víry. Nejde o postavy z biblické knihy Židům z 11. kapitoly, ale o dnešní hrdiny víry. Já jim často říkám spíše šílenci víry, jsou v šílených situacích a přitom stojí věrně ve víře s Bohem. To znamená odvážně a vytrvale. Někdo řekne, hej Petře, doufám, že nebudeš mluvit znovu o Ukrajině. Ano, chci vás vzít na svou poslední delší cestu na Ukrajině a představit vám pro mě hrdiny víry. A možná dříve, než vnitřně nebo minimálně vnitřně vypnete, chci říci, co se týká života církve, tak my se chceme inspirovat po celém světě. Jezdíme do Ameriky, Anglie, dnes se hodně cestuje do Austrálie, což si myslím, že je super. Ale je tady něco blíže, jak na kilometry, tak co se týká naší kultury. Nedávno jsem potkal biskupa z Charkova, pastor, který do války vedl sbor pro 3000 lidí. Přišel před 20 lety a začal asi s 20 lidmi. A začal krok po kroku. Je to starší pán, klidný a přitom pro mě velmi moudrý, zkušený. Mám pocit, že církev na Ukrajině žije a roste, jenže kdo by tam teď jel? Většina asi ne a rozumím tomu, tak si můžete alespoň poslechnout tuhle sérii. Skutky apoštolské 1.8. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Vítejte v pořadu Klika v nové sérii Hrdinové víry. Dnešní díl nese název Až na konec země. Několik lidí v hluku okolo Češky, paní Marie a Ukrajinky Anny udělali sbírku pro dětskou nemocnici v Mukačevu. Vyzvedl jsem to a k tomu jsem přidal ještě generátory, motorové pily a turnikety na zaškrcení krvácení. Na Ukrajinu jsem tentokrát cestoval sám. A nebylo mě fyzicky i psychicky úplně dobře, a tak jsem poprvé na slovenské celníky i nadával. Nechali mě všech 100 krabic dodávky vyložit, všechno rozřezat a pak znovu naložit zpátky. Prý je to teď běžný postup, myslel jsem, že mě z toho prdne. Večer jsem dorazil do Poljany na západ Ukrajiny, kde se ke mně přidali další dva Češi, pastor Michal a můj kamarád Luboš. Chlapi jsou ze Slezské církve evangelické v Těrlicku a stali se partnerským sborem pro církev v Sumě. Další den brzy ráno přesedáme do dáče Dačr s náhonem na všechny čtyři, kterou vezeme pro kaplany na frontě a vyrážíme dál do Kyjeva. Ve Lvově se přidáváme k našim kolegům z Ukrajiny a cestujeme až do Kyjeva. V Kyjevě bychom si rádi dali nějakou večeři jen tak narychlo, někde v supermarketu ve fast foodu, ale musíme změnit plán. Je právě letecký poplach a všichni lidé ze supermarketu musí ven na parkoviště, protože je velká pravděpodobnost, že by to dopadlo právě tam, do supermarketu. Vybíráme nejbezpečnější místo pro večeři. Je to restaurace vedle americké ambasády. Tady nic nedopadlo za celou dobu války, ani odkloněná raketa. Všechny strany, a nejenom ta ruská a ukrajinská, si to poctivě hlídají. Další den je neděle a někdy nad ránem vyrážíme do Sumy. Chceme tam stihnout bohoslužbu, kde máme s Michalem i kázat. V Kyjevě však nemůžeme přejet hlavní mosty, jsou zavřené, protože je opět útok a mosty používá protivzdušná obrana. Když se blížíme k Sumě, tak nás čeká ještě na hodinu důkladná kontrola SBU. To je ukrajinská kontrarozvědka a oni prošli naše telefony, telefonní čísla, webové prohlížeče. Potřebují zjistit, zda nejsme špioni, sabotéři nebo něco takového. No a po dlouhé cestě dorážíme do Sumy. Suma, která je zkoušena těžkou válkou. Stále zde dopadají drony a rakety. Suma, která leží 30 km od Ruska. Přijíždíme do církve, kterou vede pastor Ivan. Ivan pochází ze západu Ukrajiny, ze Zakarpatí. Studoval v semináři v Kyjevě a některé jeho kolegy pán Bůh povolal na misi tak různě po celém světě. Ale Ivan zažil, že ho pán Bůh volá sem. Pro mě až sem na konec země.
Skutky 1.8. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Můj kolega Feder si z Ivana dělá někdy legraci. Říká, Ivane, slyšel jsi Pána Boha dobře? Někteří tví kamarádi slyšeli, že Bůh volá do Afriky, Ameriky nebo do Francie, do Paříže, ale tebe do Sumy. Ivan to vnímá přesně, jak píše apoštol Pavel. Je to o sestoupení Ducha Svatého, o jeho síle, o tom být jen svědkem, svědkem Ježíše Krista. Když se ho někdy Feder provokativně zeptá, Ivane, jak se má tvoje církev, tvůj sbor? Ivan říká, to není moje církev, to je církev Ježíšova. Já jsem jenom svědek. Mám vždy pocit, že to není jenom fráze. Je v tom povolání a tím pádem i určitá lehkost. Život zde ale během války není lehký. Ivan sem přišel před pár lety, četl v jednom bytě s lidmi pravidelně Bibli, pak v druhém bytě a pak založil sbor. Bylo jich 30, pak 70, pak 150. Pak začala válka a spoustu lidí pak logicky odešlo. Zůstali zde převážně starší lidé a Ivan. I Ivan měl pozvání na západ Ukrajiny i do zahraničí, aby s rodinou vycestoval. Ale on zůstal zde na konci světa. Jeho sbor se neskutečně zmenšil, protože dost lidí odešlo a je to logické. Během té doby Ivan a jeho zmenšený sbor humanitárně sloužil pravidelně až pro 1500 lidí. Když jsme tu byli, tak pršelo, to byla velká výhoda, protože země je podmáčená a ruská technika se nemůže přibližovat a také neletí drony. Když jsem na těchto místech, tak mám 4 chlapíky, dobré přátelé, kteří se za mě modlí. A mám pocit, že to bylo poznat. Byli jsme v pohodě. Až to mohlo vypadat, že to tady není až tak horké. No za 2 dny po našem odjezdu zde v Sumě byl útok na 48 místech. Zemřeli tady 2 lidé, spoustu lidí bylo zraněno. Jedna raketa dopadla i do místní školky, naštěstí v ní nebyly děti. Ten den na Ukrajině zemřeli taky 3 pastoři. Za dobu války bylo zničeno 740 církví a zemřelo 97 pastorů, kazatelů nebo diakonů, což nejspíše nebude jenom náhoda. Římanům 8. kapitola 35. až 38. verš. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ivan je obyčejný chlap. Při obědě mu říkám, ty jsi zhubnul. A on říká, ano, začal jsem běhat a přestal jsem pít alkohol. Říkám, že to bych také potřeboval. Je to obyčejný chlapík, ale s neobyčejnou vírou a věrností. On je vydáván na smrt. On zde zůstává na konci země a zároveň zde zažívá, že od Kristovy lásky ho i lidi okolo něj neoddělí soužení a úzkost války, přítomnost ani budoucnost, život ani smrt, žádná moc je nedokáže oddělit od Boží lásky. Když jsme byli dopoledne tady v církvi, tak chvály se mě zde na konci světa neskutečně dotýkaly. Často jsem měl slzy v očích. Pán Bůh je miluje a oni milují jeho. Dietrich Bonhoeffer, německý teolog, pastor a bojovník proti nacismu, napsal: Boží přítomnost se neprojevuje primárně jako odstranění těžkostí, ale jako trvalá blízkost uprostřed nich. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Kde jsme v těžkých situacích zažili Boží blízkost? A nebo naopak, v čem bychom teď aktuálně potřebovali i během těžké situace zažívat, že Bůh je s náma?
což může být i teď naše krátká modlitba. Pastorovi Ivanovi jsme pomáhali před 2 lety rekonstruovat sociální a misijní centrum. A když prší a neletají drony, tak se tam jedeme podívat. Ptám se Ivana, kam tato cesta vede? On říká, no vede do Ruska, jsme 15 kilometrů od ruských pozic. Říkám, aha, projíždíme vojenským blokpostem, všechny cesty jsou zasíťované, sítě tvoří takové jako tunely, je to kvůli dronovým útokům. A ptám se Ivana, proč nás tady na tom blokpostu nekontrolují vojáci, proč tady žádní nejsou? No on říká, je letecký poplach, jsou schovaní. Sem tam se mě někdo zeptá, Petře, proč tam lezete? Nechci to zduchovňovat, ale tak Bůh miloval svět, že poslal jednorozeného syna. Bůh nemiloval jenom emocí nebo slovem, ale slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Láska je vyjádřena přítomností. A i my vyjadřujeme někdy lásku k lidem tím, že jsme přítomní v jejich místě, v jejich situaci. Ne, nejsme šílenci, máme ženy, děti, nepotřebujeme riskovat. Ale někdy potřebujeme navštívit své kolegy. Pro mě jsou to hrdinové víry, až na samém konci světa. Vydávání na smrt a přitom neoddělení od boží lásky. Pojďte se mnou cestovat dál a potkat další hrdiny víry. Tak třeba už za týden. Mějte se krásně.

pořadem Klika jsme překročili 20. hodinu čtvrtku 4. června. Posloucháte Rádio 7, ještě tedy k tomu předchozímu pořadu doplním, že jeho příští vydání, tedy druhý díl z minisérie o hrdinech víry, zazní ve středu o 20:30 dopoledne. Pořad Klika má také svůj stejnojmenný podcast na všech populárních podcastových platformách, stejně jako většina pořadů Rádia 7, takže tam si ho můžete ještě zopakovat. Teď už pojďme k obsahu následující hodiny. Ve 8:45 vás zveme k dalšímu dílu z cyklu Světem Bible, ve kterém se zaměříme na text z druhé kapitoly starozákonního proroka

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Duchu svatý přijď, dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích, starších než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou,

stvořiteli ré vyviné. Pochválen buď, Hospodine, budu ti zpívat hosana.

Posloucháte Rádio 7 a před námi je další pokračování cyklu Světem Bible. Tady si na textu proroka Malachiáše ukážeme, že pro duchovního vůdce i každého věřícího je naprosto zásadní nekompromisní věrnost Božímu slovu. Protože bez pevného vztahu se Stvořitelem nemohou správně fungovat ani vztahy mezi lidmi. Výkladem teologa Johna Vernona McGeeho nás provede Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, dnes se po páté setkáváme nad Malachiášovým proroctvím. Musím přiznat, že probírání tohoto textu nám jde trochu pomaleji než možná jindy, ale je to tím, že doktor McGee je zaměřen na některé důležité věci, které jsou spíše aplikací než výkladem. Budeme pokračovat ve druhé kapitole veršem 4., 5. a 6. Viděli jste to? Vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí. Chci mít smlouvu s Lévim, pravý Hospodin zástupů. Má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto. Bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Učení pravdy bylo v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. Zde je řeč o důvodu, proč si Bůh vyvolil pro kněžskou roli pokolení Lévy. Když se podíváme na samotného Lévyho, Jákobova syna, nikdy bychom ho asi nezvolili pro tuto úlohu, protože na Lévym samotném nebylo nic, co by se Bohu mohlo tak moc líbit. Možná si vzpomenete na naše společné čtení první knihy Mojžíšovi. Když umíral starý Jákob, svolal svých 12 synů kolem svého lože a udílel požehnání každému z nich a přitom vyslovoval určitá proroctví, jak je to zachyceno v 1. Mojžíšově 49. kapitole. Simeona a Lévyho spojil Jákob do jednoho hodnocení a do jednoho proroctví. Šimeon a Lévy, bratři, jejich zbraně, nástroj násilí. V jejich kruh ať nevstupuje moje duše, s jejich spolkem zajedno ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. 1. Mojžíšova 49, 5 až 7. Jak Bůh rozptýlil Lévyho v Izraeli? Měli se stát kněžským pokolením. Nedostali žádné území, ale byli rozptýleni mezi všechna ostatní pokolení. Ale jak se mohli stát kněžským pokolením, když Lévy byl darebák a dokonce podlý vrah? A to je třeba sledovat i pozdější historii, abychom viděli, proč si Bůh vybral právě pokolení Lévy. O několik staletí později, když izraelský národ upadl do modlářství a udělali si zlaté tele, aby se mu klanili, Mojžíš učinil výzvu, aby modláři byli zabiti. A bylo to právě pokolení Lévy, které učinilo podle Mojžíšových slov. Když měl Mojžíš potom na konci své pouti zemřít, svolal kolem sebe všechna pokolení. Z 12 Jákobových synů bylo nyní přes 1 000 000 lidí, kteří se shromáždili kolem Mojžíše. Mojžíš také vyslovuje proroctví o každém z těchto pokolení a požehnání Lévymu zní takto. 5. Mojžíšova 33, verše 8 až 10. Tvé Tumím a Urím, Hospodine, patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho při pokušení v Mase. Měl si s ním svár při vodách sváru u Meríby. Řekl o svém otci a o své matce, nehledím na ně. Na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele. Budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 33. kapitoly. Všimněte si, že i když Jákobův syn Lévy sám byl krutý vrah, tak pokolení, které z něho vzešlo, zachovávalo Boží slovo.
dodržovali Hospodinovu smlouvu a Bůh z nich učinil kněžské pokolení, které mělo za úkol učit izraelský lid Božímu zákonu a přinášet před Hospodina modlitby a oběti. Ty oběti ukazovaly na Krista. Proto v tom citátu z 5. Mojžíšovi dále následuje Mojžíšovo slovo: žehnej, Hospodine, jeho zdatnosti a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstali, kdo ho nenávidí. To je 5. Mojžíšova 33, verš 11. To je tedy smlouva, kterou Bůh učinil s pokolením Lévy. Tento kmen měl znát Boží zákon a měl mu vyučovat Izraele. Měl sloužit na místě modliteb u zlatého oltáře a měl přinášet zápalné oběti, které ukazovaly na Krista. Když se přesuneme historií dále až do doby našeho Malachiáše a do doby zbytku lidu, který se vrátil do izraelské země po babylonském zajetí, můžeme si klást otázku, jak vypadá kněžské pokolení Lévy nyní. Viděli jsme, že kněží přivírají oči, když se Bohu přivádějí k oběti nemocné ovce nebo krávy. Viděli jsme, že kněží a levíte pohrdají Božím jménem a neposlouchají Boha. Jak tedy může nyní toto pokolení vyučovat ostatní lid Božímu slovu? Vidíme, že dokonce ani 70leté zajetí ty kněze z pokolení Lévyho nepoučilo. Ale Hospodin řekl: má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto: bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Tak jsme si to četli v naší 2. kapitole Malachiášova proroctví. Bůh říká skrze Malachiáše, že Lévy se ho dříve bál, ale nyní se toto pokolení Hospodina nebojí, tedy nemá před ním žádnou bázeň. A taky tu Malachiáš přiznává, že kdysi učení pravdy bylo v jeho ústech, čili lidé z pokolení Lévy znali Boží pravdy a vyučovali jim další lidi. Učení pravdy bylo v jeho ústech, bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil přede mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. To tedy znamená, že levíte bývali lidu dobrým příkladem. Jak se nyní změnili? Tito kněží nejenže nesetrvávali v tom, aby dále věrně učili Boží pravdy, dokonce i oni sami porušovali Boží přikázání. Pro nás je v tom významná aplikace. Bohu nemůže ve skutečnosti sloužit nikdo, kdo v skutku nectí jeho jméno. Nejenom svými slovy, ale především svým životem. To znamená, že Kristus musí být před lidmi vyzvednut na nejvyšší místo. Jestliže je Kristus vyzvednut, pak potáhne lidi k sobě. Je možné jej mimo jiné vyzvedávat také naším svědectvím, a to svědectví se má dít jak naším životem, tak i slovy. Náš životní příklad je důležitý, stejně jako to, co říkáme. A v 7. verši 2. kapitoly Malachiáše si potom čteme: vždyť rty kněze střeží poznání, z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Tedy kněží mají být podle tohoto slova posly Hospodina zástupů. Slovo posel, jak jsme si už naznačili, se také překládá jako anděl. A v knize Zjevení vidíme, že Pán oslovuje posly či anděly jednotlivých zborů. Ke komu to tam Pán Ježíš mluví?
oslovuje toho, kdo v církvi vyučuje Boží slovo a v tomto smyslu je poslem. Toho, kdo je duchovním vůdcem církve. Dovolte, abych to zhrnul. Nevím, možná s tím nebudete souhlasit, varuje nás předem náš učitel. Věřím, že jedinou opravdovou povinností kazatele sboru je vyučovat Boží slovo. Bůh se slituje nad církví, která očekává, že její kazatel bude mít na starosti všechny veřejné vztahy, že bude chodit po celém okolí a navštěvovat nemocné a že přitom bude sekat trávu, uklízet zpěvníky, konejšit slabé věřící a nevím, co bychom ještě vymysleli jako potřebné, anebo jako vhodné pro člověka, který přece nechodí do práce a proto to všechno může dělat. Samozřejmě, že mnohé z toho kazatel dělá a dělá to s láskou a věrně. Ale Bůh se slituje nad církví, která chce po svém kazateli, aby věnoval čas administrativní práci sboru v době, kdy má na modlitbách studovat Boží slovo a pak vyučovat lid. Dosti příkře hodnotí náš učitel.

Jednou jsem měl telefonát s člověkem, který měl určitou funkci ve svém sboru a nebyl spokojen s pastorem, vzpomíná zase náš přednášející. Postěžoval si, že pastor spoustu času prostuduje, místo aby se staral o administrativní záležitosti sboru a navštěvoval věřící. Tak jsem se toho váženého bratra v odpověď na jeho stížnost zeptal: říkal jste mi, že jste diakon sboru? Ano. A vy navštěvujete nemocné? To ne, na to nemám čas. Víte, co je vaším posláním? Vy máte navštěvovat nemocné. Vy se máte starat o administrativní záležitosti sboru. Kazatelovým úkolem je, kromě jiného, především vyučovat Boží slovo. Když jde na kazatelnu a nevyučuje Boží slovo, je to něco jiného. Ale jestliže tráví čas studiem a čerpáním z Božího slova, pak koná to, k čemu je povolán. Tolik tedy citát našeho učitele z jeho rozhovorů. Vzpomeňme si v této souvislosti, že před podobnou situací stáli apoštolé v první církvi. Helenističtí židé si stěžovali, že jejich vdovy jsou zanedbávány a že se dává přednost domorodým, čili židovským vdovám. Celou záležitost přednesli před apoštoly a ti se s tím vypořádali skvěle. Řekli církvi, aby určili diakony, což znamená služebníky, kteří se o ty vdovy spravedlivě postarají. Apoštolé tam řekli, Skutky 6.2, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Poté, co jsem odešel do důchodu, rozhlíží se náš starý pastor, mám teď velmi výhodné postavení. Děkuji Bohu, že jsem se dostal tam, kde jsem. Už nemusím nechávat odříhnout duchovní miminka. A i když mám něco společného s administrativní činností, nemusím tím utrácet mnoho času. V současné době trávím daleko více času studiem Božího slova než dříve a jsem za to Pánu Bohu vděčný. Kdybych se mohl znovu vrátit do doby, kdy jsem byl pastorem, strávil bych studiem Božího slova ještě více času. Třeba, že si někteří lidé mysleli, že i tak studuju až příliš. Ale jsem přesvědčen, že studium a vyučování Božího slova je ta nejhlavnější náplň práce pastora. Když se vrátíme k našemu hlavnímu textu v Malachiášovi, vidíme tu, co bylo posláním kmene Lévyho. Ale v Malachiášově době to Lévíci nekonali, neplnili své poslání. Proto Bůh těmto kněžím skrze proroka říká: vždyť rty kněze střeží poznání, z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z této cesty sešli. Mnohé jste přivedli k tomu, že klopítli o zákon. Porušili jste lévijskou smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto i já jsem způsobil, že jste opovrženi a poníženi u všeho lidu, za to, že nestřežíte mé cesty a při výkladu zákona straníte osobám.

Malachiášova druhá kapitola pokračuje od 10. verše takto. Což nemáme my všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh, proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Jsou vykladači, kteří říkají, že pojem otec zde znamená Abrahama, protože v následujících verších je řeč o Izraeli i o Judovi. Mám však za to, že otázka, která v textu následuje, dává najevo, že Malachiáš má pod pojmem otec na mysli Boha. Což nás nestvořil jediný Bůh? A také ukazuje, v jakém smyslu je Bůh otcem. Je otcem v tom, že nás stvořil, ale člověk ztratil tenhle vztah se svým stvořitelem. Adam byl nazván Božím synem, ale po pádu splodil syna podobného sobě, už ne tak zcela k obrazu Božímu. Adamovi děti měli padlou přirozenost po Adamovi. Když tedy přichází do zorného pole Izrael, vidíme, že Bůh nikoho z Izraele jako jednotlivce neoznačuje co by svého syna. Spíše za svého syna, nebo také za svou dceru, označuje celý tento národ. Nikde ve Starém zákoně není zmínka, že by Bůh označoval nějakého jednotlivce jako svého syna. Dokonce ani v případě dvou vynikajících mužů, Mojžíše a Davida, Bůh neříká můj syn, ale jen můj služebník Mojžíš a můj služebník David. Jednotlivci se stávají Božími syny teprve vírou v Pána Ježíše Krista. Bůh je tedy v tomto textu otcem lidí pouze ve smyslu stvořitele. Je to něco, co se v současné společnosti hodně zdůrazňuje. Nedávno jsem slyšel v televizi mluvit jednoho člověka a přitom bylo jasné, že není spasený. Rozebíral skutečnost, že všichni jsme lidé a že bychom měli jeden druhému prokazovat úctu. To je pravda. V tom, co povídal, měl naprosto pravdu. Vy jste lidé, já jsem člověk a měl bych vám dopřát stejných práv, výsad a úcty, jako já požaduji od vás. Malachiáš se ptá, což nemáme všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh? Ano, všichni jsme Božím stvořením. A potom Malachiáš pokračuje, proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Izrael byl vyvolený národ a přece porušoval Boží smlouvu a lidé jeden s druhým zacházeli věrolomně. Neměli v pořádku svůj vztah s Bohem a tak nemohli mít v pořádku ani vztahy mezi sebou. Totéž platí o dnešním člověku. Já osobně musím říct, že je docela hodně neobrácených lidí, kterým bych dvakrát nevěřil. Většinu svého života jsem strávil v církvi, vzpomíná Maggie, a žel, musím říct, že i tam je mnoho lidí, kterým bych moc nedůvěřoval. Vůbec bych na ně nespoléhal. Proč? Jednají věrolomně. Ach, přátelé, nic nezraňuje Kristovu věc tolik, jako souboje a konflikty v církvi. Vůdcové, kteří si navzájem odporují a vyhrožují, případně o sobě navzájem šíří všelijaké rozpravy, to je zraňování Kristovy věci, díla Páně.

závěru tohoto našeho pořadu, milí posluchači, vstupujeme ještě do dalšího rozsáhlého tématu, o kterém se prorok Malachiáš zmiňuje. Je to hřích rozvodu a nového manželství. Nutno říci, že dnes na toto téma panuje v církvi velmi velký zmatek, který často mnohé jednotlivce, rodiny nebo i celé sbory připravuje o požehnání. 11. verš ve 2. kapitole Malachiášově. Věrolomně jedná Juda, ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. Malachiáš je tu velmi otevřený. Juda jedná věrolomně. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Vidíme tedy, o kom to zde Malachiáš konkrétně mluví. Hovoří o Judovi, o judském pokolení. Když řekl Izrael, bylo jasné, že šlo o všech 12 kmenů. Teď je však ve středu naší pozornosti Juda, čili Jižní království, a v jeho centru především Jeruzalém, jakožto jeho hlavní město. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Bůh mluví o tom, jak tito lidé znesvěcují smlouvu otců, když jednají k sobě navzájem věrolomně. Znevažují Hospodinovu svatost. Bůh je svatý a miluje svatost. Bůh se nemůže stotožnit s ničím, na čem je hřích. Bůh nenávidí hřích. A zde to judskému lidu otevřeně říká. Konkrétně vyjadřuje, co má na mysli. Oženil se s dcerou cizího božstva. Když se národ vrátil ze zajetí, mladí muži viděli krásná děvčata, která v době zajetí Izraele žila v rodinách v této zemi. To by ještě nebylo tak zlé, že tu viděli krásná děvčata, ale oni se s těmito cizími děvčaty, která sloužila pohanským božstvům, oženili. A tak byl postupně celý národ znovu zaveden do modlářství. Do modlářství, kvůli kterému jejich otce potkalo tak hrozné babylonské zajetí. Tutéž věc uvidíme v Božím slově častěji a vždycky to byly skutky, které Bůh odmítal, s nimiž nesouhlasil, které nepřinesly národu pokoji a rovnováhu, ale modlářství a v jeho důsledku pád. Příště o tom budeme přemýšlet trochu podrobněji a především se dostaneme k otázce rozvodu, neboť tyto nové sňatky s pohankami byly vlastně na úkor jejich dosavadních židovských manželek.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly tohoto cyklu, a to jak v češtině, tak v ukrajinštině i řadě dalších jazyků, najdete i na webu ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby tento i další pořady Rádia 7 mohly být i dále vysílány. Můžete nám psát na mail radio7@radio7.cz, případně na sociálních sítích na profily radio7.cz. A o finanční podpoře a o možnostech zapojení se dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Dnešní díl biblického studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a

Posloucháte Rádio 7, blíží se 21. hodina. Čas pro další vydání hudebního týdeníku Interval. Dnes se v něm opět setkáme s písničkářem Jiřím Smržem, tentokrát konkrétně budeme poslouchat jeho album Vojna a mír s komentářem Lucie Endlicherové.

Bylo 21 hodin, je čtvrtek 4. června, posloucháte Rádio 7. Je to hudební týdeník Interval s Lucí Endlicherovou a dalším dílem ze série s písničkářem Jiřím Smržem.

Hudební týdeník Interval se věnuje hudbě s přesahem. Hudbě, která vypráví příběhy. Hudbě, ve které často více než o tóny jde o slova. Hudbě, která chce své posluchače dovést někam dál. Dalo by se říci, že specialistou v tomto oboru je písničkář Jiří Smrš. Jeho písně jsou dlouhé, vyprávěcí a dostávají člověka daleko a hluboko. Důkazem je i Smržova pátá řadová deska Vojna a mír, která vyšla v září 2022. V recenzi na Music serveru píše Jiří V. Matýsek. Pátá řadovka Jiřího Smrže vybízí k přemýšlení.

a jinak ucelený pohled na celou nahrávku. Interval vám nemůže dopřát ani jedno, ani druhé, protože celková stopáž desky volá potom vybírat a některé skladby nechat na poslech na jindy. Prostě je jich mnoho. I tak vás v dalších chvílích zveme do světa písniček, které nejde poslechnout si jen jednou. Tohle je Jiří Smrš a jeho Vojna a mír.

Když jsem o Jiřím Smržovi mluvila jako o písničkáři, tak tohle by je vlastně jediná chvíle, kdy ho na desce uslyšíte jen s kytarou. V dalších skladbách ho, jak je ostatně jeho zvykem, doprovázejí četní muzikanti. Za všechny zmiňme Miloše Dvořáčka na bicí, zpěvačku Janu Šteflíčkovou nebo kytaristu a klávesáka Jiřího Kováře. Nahrávka Vojna a mír je deska obojích vnějších i vnitřních. Odkazuje na nejrůznější války probíhající v průběhu věků kolem nás i v nás samotných. Mění se jména a letopočty, ale tápání a hledání klidu zůstává.

když k nám vpadli přes hranice. Vypadali úplně stejně jako my. Obyčejné tváře kluků,

A já jsem ten dům, a já jsem ten sad, a já jsem ta cesta na vinohrad, a já jsem ta studna do samého dna. A za ní strom s vyrytým srdcem s jejím jménem. A já jsem ten dvůr v lůně dřevěných vrat, a já jsem to okno za nímž častokrát. A já jsem ten obrys, co špehuje

nejsem ten sad a nejsem ta cesta na vinohrad a nejsem ta studna, ach, do samého dna, jsem jen ten strom.

jen se mi zahled. Chvíli ne víc, prošla tak rychle, bylo těžké něco říct. Proto nechtěl jsem o tom mluvit, ale musím, aspoň dnes.

Jen se mi zahled, neměla červenou nit, odcházela rychle, než já byl schopen jít. Volal jsem má paní, chci ti sloužit, co budu živ.

řekl, vidím to, co vidím, a ji tu nikde nevidím. Jistě to byl přelud, ale ach, jak tě ten přelud.

jen se mi zahled. Byla krásná jak ty, měla tvé rysy, měla tvé rty. Bylo mi 60, byl jsem malý hoch. Jen se mi zahled, děkuji, že jsem vůbec mohl. Jen se mi zahled,

a babička Sofia píše, že sněží dál. Babička Sofia píše, že ulice mi chodí stíny, že každé slunce časem zamrzne stařinou.

Interval na Rádio 7 dnes patří desce písničkáře Jiřího Smrže Vojna a mír, která vyšla v září 2022.

Lorenzo nikdy nehasil. Naše krev byla tak čirá, jeden mohl vidět druhému dno a viděl, že jsme bezední a jsme v tom zajedno. Stáli jsme v dešti, touhou jsme mokli. Když byli jsme na dotek, když byli jsme na dotek, byli jsme na dotek, jenže pak jsme se dotkli.

Pokud znáte novelu Islanďana Gunnara Gunnarssona Advent, tak vám možná závěrečná píseň desky Jiřího Smrže Vojna a mír právě tuhle novelu připomene. Lidský život má smysl ve chvíli, kdy člověk objeví, čím může být užitečný. Nemusí jít o nic velkého, ale smysluplného. Jiří Smrž to ve svých písních z let 2015 až 2022, schromážděných na desce Vojna a mír, dokazuje mnohokrát. Tak co říkáte? Vrátíte se k ním ještě? Díky, že jste interval doposlouchali až do závěru, bude to i za týden. Pro dnešek se loučí a dobré dny přeje Lucie Endlicherová.

nikdy do kamen. Na nichž zviním vařil šrot, v mrazu šel od chlíva, ledové kapky padaly, jak

0: posíkl sad a spravil plot, dal ovcím pít.
1: Tento díl hudebního týdeníku Interval s písničkářem Jiřím Smržem a jeho album Vojna a mír na Rádiu 7 opakujeme ještě třikrát. Zítra v pátek v 5 odpoledne, v sobotu hodinu po půlnoci a v neděli krátce popoledni. Za týden se s Jiřím Smržem potkáme opět, tentokrát u alba Tři muži.

Naslouchejte Bohu. Tak bych přeložil výzvu z písně Amy Neeson, která zněla na Rádiu 7 krátce před čtvrteční 22. hodinou. Po ní bude na programu repríza pořadu Klíčové slovo s Lucí Endlicherovou a Ráchel Bícovou. Budou spolu mluvit o přátelství.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Tenhle pořad se jmenuje Klíčové slovo právě proto, že v něm chceme mluvit o slovech, která jsou důležitá, poukazovat na ně, zaměřovat na ně pozornost a rozebírat je z nejrůznějších úhlů pohledu. Tak právě o to se chci pokusit se svým dnešním hostem, psychoterapeutkou, kazatelkou Ráchel Bícovou, se kterou budeme mluvit společně o přátelství. Ahoj Ráchel, vítej.
2: Ahoj Lucie.
1: Přátelství je takové téma, o kterém podle mě se jako buď hodně mluví, nebo moc nemluví, protože to považujeme za úplně takovou obyčejnou a samozřejmou věc. Přijde mi to něco jako vzduch, voda, dýchání, prostě takové ty jako klasické věci, které do toho života patří, tak to bereme jako něco, co je úplně samozřejmé a netřeba o tom příliš mnoho mluvit. Když Bůh tvořil člověka, tak hned na úvod říkal, že není dobře, aby byl člověk sám. Takže stvořil člověka jako bytost vztahovou a mluví tím nejenom o tom nejbližším vztahu v partnerství a tím teď myslím nejenom s člověkem, ale i s Bohem. Když tohle říká, mluví v tom i o přátelství?
2: Já si myslím, že to je o naší potřebě mít vztahy, že jsme stvořeni jako sociální bytosti a ono to ani jinak nejde, protože Bůh sám jako trojice, Otec, Syn a Duch Svatý je vztah. Bůh je vztah. Občas někde jsem zaslechla takový zvláštní jako teorie, jako že třeba Pán Bůh si nás stvořil, že mu bylo smutno, tak aby s kým měl mít vztah, tak si stvořil člověka. No ale směm se.

0: A také je zajímavý, když třeba vidíš, jak jo, když jsou děti, které se narodí a třeba mají veškerou fyzickou péči, ale nemají tam tu vztahovou péči, tak neprospívají. Když ještě byly kojeňáky, tak tam byly děti, které byly úplně jakoby zdraví, jako se narodili, ale vlastně opožďovali se mentálně i fyzicky, protože tam nebyl dostatek toho láskyplného kontaktu. A přitom byly najezený, přebalený, všechno jakoby v pořádku. Protože právě máme tu potřebu té vztahovosti vrozenou. Není to něco, co jako někdo má, někdo nemá. Prostě je to nějaká součást toho, kým jsme jako bytosti.
1: Když tohle to zmiňuješ, tak tohle je určitě velké téma, předpokládám i ve spoustě tvých terapeutických rozhovorů, protože nějaká ta případná nedosycenost, co se týká vztahů v tom úplně začátku života, je něco, co se do člověka otiskává a co dřív nebo později potřebuje často řešit. Je možné tahle zranění nebo ty nedostatky, které člověk nabere na tom začátku života, potom nějak dohnat? A nebo už je to to, že tam prostě ty díry jsou a spíš se s nimi potřebujeme naučit nějakým způsobem vycházet?
0: Já si myslím, že je pravda obojí, že do určité míry v tom našem slangu se tomu říká, že můžeme mít nějakou korektivní zkušenost. To znamená vlastně zkušenost, která nám nějakým způsobem nahradí to, co jsme nedostali. A zároveň si myslím, že nějaký třeba kus, dejme tomu bolesti, nebo kus toho, že jsme si v nějakých věcech nejistí, nebo prostě to tam se doplní, jako co potřebuješ. Takže se s náma klidně může nést celý život, ale že díky těm korektivním zkušenostem s tím umíme pak líp a líp fungovat a žít. Tak takhle tomu já rozumím. Neříkám, že je to nějaká všeobecná pravda, ale takhle já tomu rozumím.
1: Jo, mě jde asi hlavně o to poznání, které člověk získává v průběhu života, alespoň tak, jak to vidím na sobě, nebo jak to vidím i kolem sebe, a které právě mluví o nějakých těch dírách, i o tom, jak mě to potom ovlivňuje v těch vztazích dál. A proto to vlastně zmiňuju, protože mi přijde, že když chci mluvit nebo chceme mluvit o přátelství, takže vlastně do přátelství člověk nevstupuje jako tabula ráza, jako ta nepoznamenaná bytost. Že tam neseš něco svého a to jsou ty výchozí body, které ovlivňují to, jakým způsobem ty vztahy navazují.
0: Určitě jo. Já kdybych měla teď dát nějaký příklad ze svého života, teď mě napadá právě taková korektivní zkušenost, který se mi dostalo. Já když jsem vyrůstala, tak jsem vlastně pak na základce neměla jako kamarády, přestože jsem sněla o takových těch jako partách, jak z Foglara, víš, nebo něco takového, tím já jsem žila prostě. Spíš bych řekla, že jsem byla v té třídě dost ostrakizovaná, až to hraničilo s nějakou, dejme tomu, šikanou. Byla jsem hodně sama, byla jsem hodně osamělý dítě, musela jsem si nějak vystačit. A potom se podařilo, že nějak až v sedmý třídě jsem se dostala do takového jako prostě turistického přírodovědného oddílu, kde najednou to bylo jinak. Kde najednou já jsem vlastně velmi rychle tam zaplula, přestože oni už spolu jako se znali dlouho. Vlastně jsem tam měla najednou i docela takový dobrý až vůči postavení. A pro mě to byla velice silná korektivní zkušenost, protože do té doby já jsem už jako získávala dojem, že jsem jako neschopná toho kamarádství, že se jako, že prostě se mnou je asi něco špatně. A najednou jsem přišla do jiný party a tam to šlo úplně jako samo a v pohodě. A já vždycky říkám, že mi to docela zachránilo jako sebevědomí právě v oblasti přátelství, že jsem toho jako schopná a že to někdo dokonce oceňuje, to moje přátelství. A vlastně potom, když jsem už šla na střední školu, tak už jsem to měla jako hodně jinak. Jo? Takže jo, jako jsou korektivní zkušenosti, které nám dokážou hodně přehodit tu výhybku. Mm-hmm.
1: Když jsem tě poslouchala, tak mi došlo, že vlastně o přátelství se dá mluvit i na takových dvou osách. Jedna ta osa je časová, přátelství v dětství, v dospívání a tak dále a tak dále. A jedna může být, co se týká hloubky. Jo, něco jiného je někdo, kdo je takový jako známý, něco jiného je, kdo je kamarád a něco jiného, kdo je opravdu blízký přítel nebo až jako hluboký přítel. A tak možná i tyhle dvě osy by mě zajímaly, jestli bychom o nich mohli něco říct. Možná ta časová mě zajímá o to víc, že si říkám, jaké to je, když člověk založí nějaké přátelství, které opravdu vydrží celý život. A na druhou stranu, jestli náhodou, když předpokládám, jako spousta z nás o něčem takovém sní, tak jestli nezapomínáme na to, že úplně stejně kvalitní přátelství můžeme začít nebo navázat někde třeba ve středním věku nebo jako i později, že prostě to neznamená, že když to dobré, hluboké přátelství nezačalo v mateřské školce, takže nemůže začít třeba v 50.
0: Dokonce

0: Je to přátelství z mateřské školky, najednou zjistíme ve zralém věku, že to vlastně jako nějak nám nefunguje. Jo, že to vlastně nějak není ono. Že jako těžíme jenom z něčeho, co bylo, ale vyvinuli jsme se v různý bytosti, které mají různý životní příběh, různé hodnoty a nemusí to vydržet. Jo. A přesto se můžeme mít vlastně rádi. A určitě za mě, moje takový, jako, čemu já opravdu hodně věřím, je, že přátelství se dá navazovat v jakýmkoliv věku. Musím říct, že v tomhle mi vlastně byla docela velkým vzorem moje máma, která toho nějak dokázala a dokázala vlastně navazovat ty vztahy i napříč generacema. To se mi na ní hrozně líbilo, že vlastně ona kolem sebe vždycky měla docela jako hodně těch lidí. Možná nešla tolik do hloubky, jak jsem třeba zvykla já, ale nebála se prostě navazovat na výstahy, i když už byla důchodce třeba, nebo tak, jo. Takže určitě to je kdykoliv, no. Ale vyžaduje to nějakou péči, nestačí jenom jakoby chemie, nebo jak to říct. No.
1: Děkuju. Já ještě, to je přesně to, kam jsem chtěla mířit, ale ještě předtím nechci ztratit i ty různé hloubky, protože to mně přijde taky hodně podstatné, jakože uvědomit si, že prostě ne každý je ten úplně nejbližší přítel. Že to má nějaká, no, jako, nějaká patra, nebo jak to pojmenovat.
0: Já někdy mám problém, že v tomhle tom je to pro mě těžký jakoby si to škálovat a zároveň vím, že to je strašně nutný, protože když bych vzal biblický příběh, tak Ježíš taky měl 12 učedníků, z toho měl ty 3 nejbližší, kromě těch 12 měl nějakých těch 120 a tak dále, pak byly ještě ty zástupy a pak taky někdy potřeboval by teda sám s otcem, že jo. A mě tohle ten obraz hodně jako pomáhá a zároveň nechci, aby to bylo nepropustný, víš, jako ty okruhy, jo, aby jednou provždy někdo byl v nějaký jako škatulce u mě a nebylo možný se ke mně třeba přiblížit víc, když nám to oběma bude dávat smysl. Je v tomhle taky zajímavý, různí lidi používají různý pojmenování. My jsme až po docela dost dlouhých letech manželství s mým mužem, s Honzou, přišli na to, že používáme opačně slovo kamarád a přítel. Pro něj ti bližší jsou kamarádi, když to pro mě jsou zase bližší ty přátelé. Jo. Takže to bylo pro mě úplně jako fascinující a pochopila jsem mnoha naše nedorozumění, jako, když jsme si to konečně vysvětlili. Takže jako v tom máme různý, někdo je třeba jenom známý. A pak mám třeba lidi, který bych zařadila mezi přátele, byť vlastně je to takový vztah, že se vidíme opravdu velice zřídka z různých důvodů, vzdálenostních nebo tak. Ale já jako vím, že když se potkáme, tak navážeme, kde jsme přestali a funguje nám to. Jo. A to je moc hezký. No. Takže i ta četnost třeba, jak se vidíme, a u někoho vím, že je potřeba se vidět pravidelně, že jinak by vlastně jsme zbytečně o tu blízkost přišli, která je pro nás přitom důležitá.
1: Myslím, že péče o přátelství je velké téma, ale ještě ho nechci otevřít, protože ještě předtím chci se dostat k jedné podstatné otázce, která zase už tu byla trošku naznačena. Vlastně můj celoživotní velký otazník se týká toho, jak vzniká jakýkoliv vztah. Ten partnerský to vůbec, to jako tomu vůbec nerozumím, jak se to uděje, ale tam určitě hraje nějakou roli ta chemie, která tu taky padla. Ale vlastně mi dochází, že ani nevím, jak vzniká přátelství, nebo že bych to neuměla popsat, jako že by se řeklo, takhle se pozná, že takhle jako roste přátelství a něco. Když jsi tu zmínila to, že ti pomáhá uvědomit si, jaké skupiny lidí, jak blízké či vzdálenější měl kolem sebe Ježíš, tak vlastně on si všechny učedníky povolal, že jo? Nějakým způsobem jim řekl, pojď za mnou. Jo. A teď jako je přátelství to, že si někoho vyberu, anebo to vznikne i jinak, víš? A to je možná opravdu ta moje nejzákladnější otázka, týkající se přátelství. Jako, jak se stane, že někdo je můj přítel?
0: To jo. Otázka za milion. Já myslím, že to totiž hlavně různorodý ví, že jako na to není jeden návod. Některé přátelství vzniknou tím, že jsme prostě na tebe stejný čas, na stejném místě zažijeme podobné věci, ale to nás tmelí třeba, jo. Některé přátelství vzniknou třeba z nějakého pracovního kontaktu, kdy najednou zjistíme, že vlastně to je ještě něco jiného, než jenom jako práce. Některé přátelství vzniknou tím, že se třeba kamarádili naše rodiče. Já mám takhle doteď jednu kamarádku, která i když je jinde v Evropě, tak prostě když se vidíme, tak něco tam funguje. Některé přátelství typicky vzniknou na škole, ne všechny samozřejmě přežijou. Přijde mi, že, jako, že tam ale právě potřeba i nějaká chemie. Já když jsem byla fakt malá, tak já jsem se seznamovala na hřišti, tak když mi bylo třeba 5, tak já jsem měla vyražený zub předně a měla jsem tam takovou jako protézu na ten jeden zub, víš? A vždycky jsem přišla na to hřiště a vytáhla jsem tu protézu, ukázala jsem to tomu dítěti a říkám, hele, co mám, budeš se mnou kamarádit? Že se vyvíjí i asi to, jak navazujeme ty kontakty, jako jo. Nebo my máme kočku, budeš se mnou kamarádi, víš, nebo jako jo, z takových těch jako naivních, zvláštních způsobů, jak to ty děti dělají. A pak vlastně najednou třeba s někým, já mám i přátel, s kterýma jsem se setkala vlastně na internetu a přerostlo to v nějaký jako přátelství, který je vlastně docela, bych řekla, i hluboký a málo kdy se třeba vidíme, ale jsme v kontaktu. Takže fakt ty způsoby jsou různý a těžko tam asi vysledovat nějakou zákonitost.
1: Jo, ale možná stojí jenom za to říct si, může to být různé, jo? A zároveň.
0: Jo, určitě.
1: Zároveň ještě se chci vrátit k tomu, jestli je přátelství i to, kdy si nějakého člověka vyberu. Víš, kdy mě něčím zaujme, je pro mě zajímavé.
0: Já si myslím, že tam je součást toho i to, že i nějaký, minimálně v nějaký fázi, že je nějaký rozhodnutí, hele, od tohle přátelství já stojím, jo, a i se to třeba ukáže v nějaký napjatější situaci klidně, jo, nebo nepříjemný třeba, nebo v nějakém neporozumění, kdy si řeknu, jo, ale o tenhle vztah já nechci přijít, tak si to vyříkáme třeba, jo, a najednou si uvědomu, aha, to je vlastně někdo, koho si vybírám, že, se, jako, že mi to za to stojí, do toho jako investovat tu energii a tu péči a tu, ten zájem o toho druhého člověka. Vlastně v tomhle s tom si volím některý lidi a mám lidi některý ve svém životě, u kterých jsem si vědomě zvolila, jo, tohle jsou lidi, s kterýma jako fakt si dlouhodobě tenhle výlet teda jako jít. Vlastně jedno z mých asi nejbližších přátelství vzniklo fakt jako tak, že já jsem si říkala, to já bych potřebovala se s někým pravidelně modlit, s někým jako sdílet ten život a prostě jsem šla za jednou sestrou ze sboru a říkám, hele Petro, co kdybychom se pravidelně scházeli prostě a jsme byli obě na mateřský tehdy a modlili se spolu a tak jsme to začali dělat a je to nějakých, já nevím, 25 let
1: fakt,
0: nebo kolik.
1: To je krásný.
0: Jo, už nemáme ty pravidelný takhle, jo, už nejsme na tý mateřský, obě pracujeme, ale jako díky tomu něco vzniklo, jo.
1: Já jsem tam předtím řekla to slovo péče a teď je asi na místě. A už toho spoustu si zmínila, protože jsou asi místa, kde kvůli přátelství člověk něco dělá nebo naopak něco nedělá. Je něco, co spolehlivě tomu přátelství pomůže nebo něco, co mu spolehlivě ublíží?
0: Já si myslím, že ty přátelství potřebují takový mikroinvestice. Že to nemusí být nutně vždycky velký gesta, i když tak to je hezký jednou za čas, ale nějaká krátká zpráva, nebo že se zavoláme, nebo já máme nějaký rituál, já nevím, třeba to, jak si spolu dáme kafe, klidně jenom, jo, to nemusí být nic extrémního. Nebo to, že se jako zeptáme toho druhého, jak se má s nějakým skutečným zájmem. To, že si řekneme, hele, fakt ocením za tohle, když se pomodlíš třeba, jo, že je v tom nějaký kus věrnosti. Myslím si, že co je největší nepřítel přátelství za mě, nemusí být nutně konflikt jako nějaký, i když i to se stává a bohužel jsem se tím prošla, ale určitá jako setrvačnost, jako, jo, že najednou se odcizíš, protože vlastně jako to tak jako jede a vlastně vymizím, přestanem si dávat pozornost, jo. A právě proto jsou důležitý ty pravidelný nějaký jako check-upy. A nečekat, jestli se ozve ten druhý, já na tohle kašlu. Já se prostě ozvu, když mi o toho druhého jde.
1: Jo, je pravda, že dělat si čárky, kdo se víckrát ozval a víckrát neptal, mi přijde, že je taková, takový
0: řebík do roku. Jo, nevyrovnaný, tak se zamyslím, ale jinak jako tohle buď o toho druhého stojím, nebo ne, že? Jo, a ta blízkost ale není to, co neustálý kontakt, jo? Fakt některý přátelství můžou přežít dlouhý pauzy, pokud tam existuje pocit nějakého vzájemného uznání a důvěry, jo, není to o tom, kolikrát týdně se píšeme. Jo, to bych nechtěla, aby to takhle jako vyznělo.
1: Zároveň, jestli tomu dobře rozumím, tak důvěra a blízkost jsou něco, co budují hloubku toho přátelství, co se na tom podílí v základu.
0: Já jako často říkám, mám takový obrat slovník, který jsem si kdesi našla, jako jednou jsem psala nějaký článek o přátelství, vlastně jsem to takhle nějak jako nazvala, protože mi to přišlo jako nejvýstižnější, to, jak já vnímám přátel, obzvláště, který už mám třeba delší dobu, že jsou to vlastně svědci mýho života. Jo? Že vlastně jsou to lidi, kteří mě fakt vidějí. Jsou součástí historie, vědějí třeba i kým jsem byla v různých obdobích života. Připomínají mi nějaké stránky mě samotný, který bych jinak třeba ztratila. A vidějí mě tak, jak jsem. A takhle mě mají rádi. Jo? A to je pro mě strašně cenný. No.
1: Úplně rozumím, že to, na co se teď budu ptát, je hluboce individuální, ale chci se na to zeptat právě, protože mi přijde, že i tohle se v průběhu života člověka může proměnit a je dobré to nějak reflektovat. Mně se to stalo asi před 5 lety na terapii, když jsem si uvědomila, že mám tendenci být jako chobotnice a držet strašně moc vztahů, ale přitom je to něco, co mi ubližuje. A chci se zeptat na to, kolik vlastně těch hlubokých velmi důvěrných vztahů je člověk schopný udržet?
0: No to já nevím, Lucie. To já nevím. A já zase procházím takovým procesem v poslední době, kdy vnímám, že možná udržet je těžký, jo? To je pak fakt jak chobotnice. To by mi asi taky nedělalo úplně dobře. Ale otevřít se vztahům, to je pro mě ještě trošku něco jiného. A že v tomhle tom vlastně já spíš procházím procesem toho většího otevírání se ještě než dřív, byť já jsem vždycky v tom byla velice otevřená, jo? A že jako v tom chci být asi štědrá. Nebo já nevím, jak bych to řekla, jo?
1: No to je krásná formulace. To je moc pěkné, děkuju. To je jako, že být štědrá ve vztazí, je super.
0: A že to není ale držet si ty lidi, víš?
1: Jo, já tomu že rozumím, však. To je dochovatnice, že jo, totiž.
0: Přátelství je pro mě forma lásky a pokud miluju druhý lidi, tak je nepotřebuji držet. Tak jim můžu dávat svobodu. Dokonce i odejít. Dokonce i mě až tak moc nemuset. Nebo dokonce se mnou chtít trávit mít času, než já bych chtěla s tím druhým. Nebo a tak dále. Jo. To se tam doplně, co potřebuješ. A to se učím nějak, no. Že to je pro mě nějak teď takový docela téma.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: My tady mluvíme o přátelství jako o něčem cenném, jako o něčem vzácném. Nechci minout i tu oblast, kdy přátelství nebude něco hezkého, ale bude to něco bolavého, nebo dokonce něco toxického, protože to mi přijde, že je... A o to víc možná v dnešní době, kdy se valná část kontaktu může odehrávat skrze nějaké komunikátory, které nejsou osobní, tak mi přijde, že to má o to víc v základu tu možnost, aby se to stalo toxickým, aby to bylo nebezpečné. Aby tam právě nebylo to, chci se tomu člověku otevřít, ale nějak ho chci vlastnit, nějak ho chci držet. A tak se chci ptát, co nedělat a taky jak to poznat, pokud se to děje. Pokud je něco v tom vztahu, co není úplně zdravé a co mu může ubližovat.
2: Jednak bych řekla, že vlastně já třeba asi takový jako mě nejvíc dramatický rozpad přátelství, když bych to tak jmenovala, jsem zažila úplně mimo nějaký technologie, jo, nebo nějaký prostě, jo, že to vůbec s tím nesouvislo a že bych řekla, že to zvládneme i bez nich. Myslím si, že je blbý, když ten vztah jako přetěžujeme. Když jako od toho člověka očekáváme jakoby všechno, pokrytí těch všech našich potřeb. A to platí jak pro partnerství, tak pro přátelství. Žádný člověk nám nedá všechno a to je v pořádku. A ani my nedáme jednomu člověku všechno, je to taky v pořádku. To je to, co potom tvoří totiž tu závislost na tom druhém. A to bych já... Když by jsem teda použila to slovo toxický, tak jsem by se asi jako hodil. Někdy si prostě některý jako vztahy držíme zuby nechty, když to právě už nefunguje, místo abychom se laskavě vlastně nějak jako rozešli. A zatímco to, že romantický vztah jako může skončit, o tom se běžně mluví, jo, prostě to je normální součást života, tak jako u těch přátelství máme nějakou naivní představu, že to přece musí vydržet úplně všechno, ne? Jako od Shatterhanda by netuje. Ještě navíc církvi, že jo? My křesťani se přece musíme vždycky na všem dohodnout a tak dále. Ale přitom to, když se rozpadne přátelství, tak může být pro někoho emočně náročnější než třeba právě rozpad nějakého partnerského vztahu, protože tomu chybí nějaký rozchodový rituál.
1: Jo. Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, že mi přijde, že prostě zatímco vztah jakoby partnerský se ukončuje nějakým, přesně se to řekne a něco to znamená, nějak to můžu odbrečet, odbolet a všichni tomu budou rozumět, když to, o tom budu mluvit, tak navzdory tomu, že jsem zažila spoustu rozpadů přátelství, tak až na pár výjimek to nebylo, takže bychom si to řekli. A přitom já jsem přesně ten člověk, který potřebuje mít ty věci vydefinované a vyříkané.
2: No jasně.
1: A nejvíc mi ubližovalo to, jak to skončilo a přitom to neskončilo, že jo? A nic se neřeklo. Jasně. A teď jako vůbec nerozumíš tomu, co se děje a co to znamená.
2: Často tomu právě potom chybí nějaký jasný konec a tím pádem prostor pro zármutek. A potom třeba ani to okolí nechápe, co nás tak bere nebo proč nás to tak bolí. Jo, a přitom některé vztahy ani nemusí znovu končit konfliktem, jo, a je přitom v pořádku, že skončí, že vlastně nás je těžký, že když ztratíme ty přátelé, tak ztratíme kus společní historie, kus vlastně jakoby sebe, a protože sice máme ty vzpomínky, vlastně už je nemáme jako s kým sdílet. A jasně, existují přátelství, který vydrží desetiletí a mám takový, díky bohu, ale není to pravidlo a nemělo by to být vlastně to, jak my hodnotíme, jestli ten vztah jako nám teda něco dal nebo nedal. Protože lidi se mění v průběhu života, mění se naše priority, způsob, jak žijeme a některý přátelství prostě vyhasnou, že už se nerozumíme tak jako dřív a můžeme se být rádi, mít jako vlastně dál rádi, být vůči sobě pozitivně nastavený, i když vlastně to přátelství třeba vyvane, no.
1: Máš něco, co ti pomáhá něco takového uzavírat, pokud se ti to stalo, víš? Jak jsme mluvili o tom, že vlastně neexistuje něco, nějaký rituál nebo něco, čím by se taková přátelství ukončovala, tak jako se to děje ve vztazích. Tak prošla jsi někdy něčím takovým?
2: Je jedna věc, která vlastně mě pomohla v nějakých takových situací, že byli kolem lidi, kteří chápali moji bolest, kteří jako viděli a uznali, že byli jako ty jiný přátelé, který to nezlehčovali, který rozuměli té závažnosti, kterou to pro mě má. Protože jinak si člověk připadá pomalu jak hysterická kráva, jako jo, s prominutím. Ale to, že někdo mě vnímá tak, jak jsem, že i ta moje bolest, nebo to, že ty věci jako já ty vztahy jako prožívám dost jako intenzivně, jako když nějaký mám. A že to nikomu nepřekáží. Že nejenom jako, že no dobrý, tak Rachel je taková, tak ji teda přijmem, ale že ji takovou vítám, že jsem s tím braná, jako že to je i nějaký můj dar, to, že ty vztahy mám třeba jako intenzivní nebo tak. To, že mě v tom někdo takhle jako je schopen potvrdit a přijmout a třeba i z toho mít radost, tak to je to, co mě pomáhá se vyrovnat s tím, kde to jako třeba nedopadlo dobře. To je pro mě strašně cenné. Takže možná nemám rituál, ale jako opravdu jsem vděčná za lidi, kteří v tomhle to mě podepřeli.
1: Zažívá člověk úplně stejný pocit selhání, jako když se rozpadne vztah, když se rozpadne přátelství?
2: Může být v některých případech i horší. Právě tím neporozuměním od toho okolí třeba. Je to ztráta v každém případě. Ztráta se nestahuje jenom na to, když někdo umře, nebo když se rozpadne manželství třeba, nebo jeho partnerství. Ztráta může být i právě ztráta jiného vztahu, nebo a tak dále. Že?
1: Vždycky znovu mě překvapí, když manželé řeknou, vzala jsem si svého nejlepšího přítele, vzal jsem si svoji nejlepší přítelkyni. Opravdu to tak je, že můj partner může být zároveň můj nejlepší přítel? Funguje to takhle?
2: No, asi by mi to nestačilo. Kdyby byl Honza jenom můj kamarád, tak by to bylo asi málo. Pro mě. Kamarádů mám víc. Hodně dobrý. A i mužů, jako jo. Ale rozhodně to přátelství je pro mě velká složka toho našeho vztahu. Je fakt, že jsme byli velký přátelé, než jsme vůbec začali uvažovat, že vlastně aha, vlastně možná nejsme jenom přátelé. Možná jsme taky něco ještě jiného, jo. Nebo možná můžeme být něco jiný. Takže to přátelství je určitě důležitá složka toho partnerského vztahu za mě. Já asi o Honzovi neříkám, že je to můj nejlepší přítel. Běžně, byť když nad tím přemýšlím, tak asi by se to tak dalo taky nazvat. Ale on je pro mě prostě jiná kategorie ještě, jo. Takže proto možná tomu tak neříkám. Ale rozumím tomu, že to tak někdo i řekne, jo. To je v pořádku, jo. Jenom pro mě on je prostě můj manžel, on je můj muž. A to je prostě jiná kategorie ještě pro mě.
1: Ty jsi to sama řekla, že jako by ti to nestačilo, nebo že přátel máš spoustu, kamarádu máš spoustu i mužů. Proč vlastně teda člověk, když má někoho tak blízkého, jako je manžel, manželka, potřebuje ještě další přátelství, další vztahy? Já vím, jsme bytosti vztahové, ale jde mi o to...
2: Já to chápu.
1: Proč?
2: Já si myslím, že to očekávání, že ten partner má být prostě ten milenec a nejlepší přítel, pomalu terapeut náš a spolurodič a zdroj veškerého naplnění, že to je prostě úplně mimo. Protože je to strašně přetížený, opět je přetížený ten vztah tím. A to přátelství část té zátěže vlastně zdravě rozkládá. To, že mý emoční třeba potřeby jsou naplňovaný i v jiných vztazích. To, že moje potřeby třeba i nějaký intelektuální, jako nějakého rozhovoru. To, že já si rozhovorama na jiných lidech testuju některé svý třeba myšlenky nebo svoje jako přemýšlení. To přece nemůže všechno splnit jako můj muž, který ho miluju a jako tomu neudělám. Právě protože ho miluju. A jsem hrozně ráda, že i on jako na to není jako sám. Nebo jak to říct. Myslím si, že taky přátelé můžou pro ten vztah dát takový trošku reality check. Víš, jako takovej reality check. Jo? Že lidi, kteří jsou až moc uzavřený, tak je to až jako nebezpečný v tom, že nemají jako srovnání, jak jako žijou jiní lidi, jo, a co je vlastně ve vztahu normální a že když v tom vztahu je třeba něco hodně nezdravýho, tak vlastně nemají jakoby to měřítko, jak to vůbec jako odhalit třeba, jak to poznat. Takže pro mě jako lidi, kteří říkají, mě stačí jako můj muž nebo jenom moje žena, nikoho jiného nepotřebujeme, tak pro mě je to spíš takové jako... Kontrolka se mi
1: rozsvítí. No já přesně proto se na to ptám, protože pár takových lidí znám a vlastně vždycky znovu je to pro mě velký otazník směrem k tomu jejich partnerskému vztahu, protože přemýšlím, nakolik musí být zatížený, co všechno v něm jeden i druhý vlečou a jak je možné, že to funguje opravdu, nebo jestli vůbec může ten vztah fungovat jako perpetuum mobile, že jo, jestli není jako potřeba cítit to a dostávat podněty i z jiných stran, že skutečně je to jenom já na bráchu, brácha na mě a pinkáme si to prostě z jedné strany na druhou pořád dokola. A je to něco, z čeho jsem jako nejistá od počátku úplně.
2: Já si myslím, že je skvělý, když máme dobrý přátelství, s kterýma navíc ty naše polovičky jsou jako v pohodě, jo, jakože to není nějaká žárlivost, nebo já nevím, něco takového. Takže nám to hrozně pomáhá v tom vlastně, že máme bezpečný prostor, kam se můžeme i od toho našeho partnera jakoby vzdálit, abychom se mohli zase přiblížit. Dává to nějak smysl? Jo,
1: myslím, jako, že jo.
2: Jo, že abychom měli vlastně i nějaký jiný život, protože o to pak je přece cennější, že ale ten svůj život sdílím právě tady s tímhle jedním člověkem, jo. Právě s tímhle partnerem nebo partnerkou. Že tam je ta exkluzivita potom, jo. Která je jako vlastně krásná.
1: Potvrzená tím, že někdy prostě odejdu, abych se vrátila. Jo.
2: A jedna taková hrozně hezká písnička, jmenuje se Don't Go Far, jako nechoď daleko, jo, mm-hmm. Která je vlastně do téhle tenzy, jo, mezi tím, že potřebuji osobní prostor a zároveň potřebuji taky kus pohody jít a tam se zpívá právě, ale nejdi moc daleko. Tak něco takového.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jakou roli hraje to, když součástí toho vztahu přátelského je taky Bůh? O co je ten vztah obohacen? A může to být někdy i těžší právě proto, že ty lidi Boha znají?
2: Těžší to může být v tom, že někdy v církvi si myslím, že máme nerealistické očekávání právě od vztahu, právě že si říkáme, tak přece když Pán Bůh nás dal dohromady, tak to všechno vždycky bude jako růžový a tak. Jo? Tak v tom si myslím, že to může být zátěž, ale to není jako, že je v tom Bůh, ale spíš jako, že je v tom nějaké naše jako nerealistické očekávání. Za mě je to hrozně důležitý, že mám přátelé, s kterýma jdu nějak tu cestu víry v tom, že prostě některé věci si nevysvětluje, máme nějaké jako společné hodnoty, byť je třeba různýma způsobama žijeme a to je pro mě obohacující teda. Je pro mě důležitý, že mám lidi, kterým můžu napsat, prosím tě, modli se za mě. Jo, a vím, že to udělají, že mě podepřou, modlite mě a já se můžu modlit za ně. Tak to nějak, no.
1: Já mám moc ráda ta slova, která jsou o přátelství napsaná v knize Přísloví. Speciálně to, kde se říká, že byl přítel stvořen jako ten blízký pro ten náročný čas, pro ten těžký, proto by miloval v té době soužení. Je doba soužení něco, co prověří přátelství?
2: No často jo. Často to tak je. Já jsem to tak měla, no, v nejtěžších jako obdobích mýho života, že jsem pak viděla, kdo. Ale já se ani nezlobím třeba na lidi, kteří to se mnou jako nedali, jo, že to nezvládli se mnou ujít, protože prostě to bylo moc těžký. A vlastně respektuju i tu volbu, že se rozhodli, že ne. Tak to jenom chci říct, víš, že jako to není, tak ty jsi nevydržel, jo, tak prostě to se stane, jako že je to na někoho moc. A zároveň jsem vděčná za ty, kteří to se mnou jako prošli. A kteří právě vědějí, takže když jako řeknu, hele, nic moc zrovna, jako, jo, nebo něco se děje, tak já vím, že to mají v nějakém kontextu třeba taky mým a že to nějak rozumějí. Ale jo, jako v nouzi poznáš přítele, že nějak to přísloví vzniklo a za mě, já tohle chci nabízet svým přátelům, jako tady bejt pro ně, když to potřebujou, třeba i když třeba na ně někdo háže zrovna kamení, jo, nebo když třeba selžou, nebo já selžu, že jsou tady pro mě, jo. A jsem těčná za lidi, kteří právě mi dokážou naslouchat těch těžkých chvílích a je to taky to, co já nabízím ve vztazích. Že umějí mlčet, když je čas mlčet a mluvit, když je čas mluvit. Jako. A taky máme, že v Galatské jsme břemena jedni druhých, jo, že tak naplníte Kristův zákon, že to nějak pro mě patří do přátelství, to nesení těch břemen vzájemný. A je pro mě vlastně těžký potom, třeba někdy v tom přátelství je to moc jednostranný třeba, jo, a to já pak mám potřebu to nějak jako něco s tím udělat, že jako pro mě důležitý, pokud ten druhý nese nějaký mý břemena, aby si taky občas o něco řekl třeba, jo, aby mě o něco poprosil, nebo aby typicky právě třeba prosbou o modlitbu nebo něco takovýho, jo. Nebo abych mu v něčem vyšla stříc, nebo ho nějak podpořila, nebo vyslechla. Tak to je pro mě důležitý. Nějaká ta vzájemnost. Že to není něco za něco.
1: Rozumím.
2: Ale že je tam ten pocit vzájemnosti, že jsme v tom spolu, v tom vztahu.
1: Jo. Že to není jenom, že jeden investuje a druhý přijímá, že je to prostě, každý z nás něco investuje a něco přijímá.
2: A zároveň mám i vztahy, kde je o mě prostě pečováno a tečka. A to je v pořádku. Mm-hmm. A mám vztahy, kde pečuju, ale jo, za mě to je jiný druh vztahu.
1: Jo.
2: Který je taky v pořádku.
1: Vidíš, to je možná taky zajímavé téma, na které jsem se vůbec neptala. Na taková ta přátelství, která jsou rovnocená versus ta, kdy prostě jeden nebo druhý má nahoru na jakoby převahu, nebo jak to říct. A možná i na to, jak se, že většinou, když jeden má převahu a ten druhý jde vedle, tak se dřív nebo později stane, že ten druhý toho prvního dožene. A pak to možná může být výzva, ne? Víš, takové to, že najednou se z toho nerovnoceného přátelství stává to rovnocené přátelství. A co s tím?
2: A se to ustojí, teda, že?
1: Jo, přesně tak, no. Protože to je podle mě jako velmi bolestivé, tohle.
2: Jo. A jak jsi říkala, že máš potřebu vydefinovávat si tyhle věci, tak tím jsem teda taky postižena. Protože já strašně nerada něco nazývám nějak, když to tak není. Jako, jo. A je pro mě i v pořádku, že je to něco jiného, ale říkejme tomu tak. já se v tom pak neorientuju. Vlastně mě to až zúzkostňuje, musím říct, jo? Že si pak připadám, jestli nejsem nějak mimo, nebo jako že ztrácím důvěru vlastně v sebe. Moje zkušenost je, že s lidma, který jsou mi fakt blízko a který jsou fakt jako přátelé, tak se tohle dá vyříkat. Že se to dá vlastně otevřít, že se dá, že to, ten vztah právě ustojí. A mám zkušenost tak i tak, že, to, že jsme to neustáli s někým a s někým, že jsme to ustáli.
1: My tu celou dobu mluvíme o přátelství jako o nějakém pingpongu nebo tenise nebo prostě nějaké kooperaci nebo prostě něčem, co je rovnocené, nebo co je prostě, na čem se podílíme oba. Ale co má nějaký soulad, tak to je možná to, kam se chci dostat. Protože přece jsou ale chvíle, kdy se ten soulad nějakým způsobem naruší. Kdy tomu druhému potřebuji říct něco, co by nechtěl slyšet. Přítel není vždycky jenom ten, který říká ty hezké věci. A to, kdy my mažeme kolem pusy, nebo prostě, jo, kdy je to růžové a zalité takovým tím krásným světlem. Přijde mi, že tohle je velká zkouška přátelství. Takové to, jako kdy ta upřímnost vítězí nad tím, aby to bylo krásné a zalité sluncem, protože je to něco úplně jiného. Zároveň to může být něco, co toho člověka znejisťuje. Jednoho i druhého. Zažila jsi někdy něco takového a co ti pomohlo nestratit důvěru v to, že to přátelství je pevné? Byť to mohlo být třeba znejisťující tohleto.
2: No, jako kritiku nebo nějaký toho mi vadí, no to není nikdy jako jednoduchý nebo úplně skvělý to přijmout, ale vlastně zároveň pro mě je to hrozně cenný, když to od toho druhého slyším. V písmu máme vlastně i varování před lidma, který nám jenom pochlebujou, jo? Že s takovýma vlastně úplně přátelit jako není ideální. Jo. Takže není možný někomu být přítelem a nevidět i jeho chyby, i jeho slabý stránky. A jsou slabý stránky, které prostě přijímáme a bereme toho člověka tak, jak je. A jsou některé věci, které musíme prostě otevřít. Jo? Že třeba hele, tohle, když mi děláš, tak pro mě je to prostě nějaké jako náročné nebo moc. Nebo můžeme dát třeba i zpětnou vazbu, že se nám nějak nezdá třeba rozhodnutí toho druhého. Jo, když máme dostatečnou důvěru. A to je asi to slovo, když je tam vzájemná důvěra, že nám jde o dobro toho druhého. Zase je tam ta vzájemnost, zase je to ten ping-pong nějaký, jo. A ta důvěra není ze dne na den, ta nějak se buduje. Právě i těma chvílema, kdy si řekneme, hele, tohle jako není OK. A ten druhý to fakt vyslechne a nějak na to reaguje. A nějak to přijímá. A nějak s tím s náma v tom je. A tohle, když se děje, tak vlastně ta důvěra se buduje. Když je to vždycky děsný drama, že jsme si dovolili třeba něco říct, nebo když my sami na to reagujeme jako nějak příkře třeba, tak vlastně se narušuje ta důvěra toho, že se můžeme navzájem opravdu vidět jako reální lidi, který mají reální emoce, reální potřeby a tomu vztahu to ubližuje. Takže pro mě to, jak ten druhej reaguje na to, když si dovolím teda říct, hele, tohle ne, tak je pro mě vlastně, může být jako úžasný budující moment jako pro ten vztah. A já bych fakt jako, pro mě strašně důležitá ta vzájemnost a ta spolupráce v tom, jo, že třeba i společně hledáme, OK, tak co s tím budem dělat, nebo jaký najdem řešení, jo. Protože některý věci je mi jasný, že třeba ten druhý nebo ta druhá, že jo, se nezmění, jo, nebo tak, jo. Ale to ještě neznamená, že musí skončit naše přátelství, ale musíme najít způsob, jak třeba o tom mluvit, jo, nebo jak, když se to stane, tak jak to spolu vyřešíme, jo, nebo prostě něco. A když já vidím u toho druhého tuhle ochotu, tak věřím, že to naše přátelství bude pře naše dohody.
1: Nedávno jsem četla článek, který vyjadřoval skoro až zoufalství především současné mladé generace nad tím, jak se čím dál víc přátelství posouvá do takové roviny potkáme se, dlouho trvá, než naplánujeme, kdy se potkáme a až se potkáme, tak si vlastně jenom vyměňujeme informace o tom, co žijeme a vlastně tohle není přátelství. Není to nějaký seznam toho, co jsem zažila za poslední 3 týdny, měsíc nebo prostě od našeho posledního kontaktu. Já jsem se na to záměrně neptala celou dobu, ale chci se na to ptát teď. Co je to přátelství?
2: Já jsem úplně zmatená jako tím kontextem, do kterého jsi to dala, jo. Já samozřejmě chci vědět novinky, jako jaký jsi měla den. Ale zároveň pro mě přátelství rozhodně víc než jenom tahle výměna informací. Pro mě je přátelství nějaký bezpečný prostor, kde můžu být to já, nejenom se svojí agendou, kde můžu být se svýma zkušenostmi, se svýma s tím, co mě zajímá, kde si můžu, jak už jsem zmínila, jako testovat třeba, jo, jako hele, teď přemýšlím o toho, a ještě to nemusí být hotový, jo, jako nebo teďkom prožívám takovýhle období a vlastně formuluju si nahlas s tím člověkem a toho druhého to fakt zajímá. To je pro mě třeba přátelství. Je to pro mě prostor, kde je mi odpuštěno a kde odpouštím. Je to pro mě prostor, kde vím, že ten druhej taky se nebojí za mnou přijít, když něco potřebuje. Mě vlastně několikrát ranilo, že se mi stalo u nějakých přátel, že něco prožívali a vůbec jako mi neřekli, jako a tím pomůžu třeba, jo. Jakože to je samozřejmě, oni nemusí, jo, ale jakože mě to zaskočilo, že vlastně a odůvodnění bylo, nechtěla jsem tě otravovat, jo. No, tak jako Ježkovi oči, jo. Co to je, jo. Je to pro mě taky prostor, kde ten druhý respektuje moje ne, umí mi ho říct, naopak taky. A hodně mi pomáhá přátelství v tom, jakože mít nadhled, jo, že vlastně no, nějaký nadhled asi životní, že trošku nahlídnu do ještě jiným způsobem, než třeba v mý práci, v terapii, tam taky nahlížím do lidských životů, a tohle je jiný prostě, no.
1: Rachel, moc děkuji, že jsme spolu mohli reflektovat přátelství. Pro mě to bylo takové osvobozující a obohacující, tak doufám, že i posluchači si tam našli to, co potřebovali. Hostem dnešního klíčového slova byla psychoterapeutka Rachel Bícová. Děkuji za povídání a přeju ti, aby zůstávala ta tvoje otevřenost vztahům, o které jsi mluvila. Díky moc.
2: Děkuji, Lucie.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Naslyšenou.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.

Hostem Kateřiny Hodecové v příštím vydání Klíčového slova na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno bude Lukáš Stejskal. A tématem, nebo tím klíčovým slovem, generace Z.

S Rádiem 7 jste ve čtvrtek 4. června překročili 23. a vstoupili do poslední hodiny dnešního dne. Čtení na pokračování v ní přinese další povídku Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře. Úspěšný, ale vyčerpaný konzultant se vydá na pouť do Santiaga, aby našel ztracený klid. Jenom neputuje španělskou, ale českou krajinou, kde kilometry zkracují bufety a restaurace. Najde to, co hledá i tak? Vladimír Hauser bude číst od 11:45. Do té doby ještě několik písniček.

u tebe odložit vše, co mě stihlo obtížit, čemu jsem nedokázal jasně říci ne. Vím, že jsi jediný, kdo může zcela očistit všechny mé myšlenky a místo nich dát své. Prosím tě, dotkni se, toužím tě v srdci.

Kniha Mirka Vostrého Muzikant na jezeře je souborem 9 povídek. Ve čtení na pokračování dnes otevřeme 5. z nich. Ve 4 setkáních se vydáme spolu s hlavním hrdinou putovat. Čte Vladimír Hauser.

Tohle léto bylo zvláštní, neobvyklé. Jeden by až řekl pozoruhodné nebo jedinečné. A nebylo to jen tím, že jaksi postrádalo několika týdení vedra k nepřežití nebo naopak den co den slejvák. Co se počasí týče, bylo fajn. Jako naprosto unikátní a překvapivé jsem ho ale vnímal, protože něco zcela neočekávaného jsem uprostřed toho léta udělal já. Tak, jak jsem se v posledních 41 letech znal, bych od sebe ani v nejdivočejších snech nečekal, že se vydám na takovouhle cestu.

vybodnout, vykašlat, vykvajznout, vyprdnout. Tohle všechno se jim na to můžu. Teda kromě toho posledního, já jsem totiž slušně vychovaný. Ten druhý jen pokýval hlavou a mlčky dopil panáka džinu. Takové řeči znal. Kolikrát je už v noci u baru musel poslouchat, pokaždé v trochu jiném provedení, ale vždycky to vlastně bylo totéž. Lidi, co pořád pracují, nadstandardně vydělávají a někam to dotáhli a pak jim najednou dojde, že tohle není život. Nebo by aspoň být neměl. Život má být o něčem jiném. Jenže o čem? A jak přehodit výhybku? Sorry, kámo, že jsem tak upřímnej, povídám. Ale tak to je. Tomáš furt ráno do firmy, dřív než děti vstanou, nejvejš občas do školky toho staršího vemu. Večer z práce, děti už většinou v posteli, maximálně pohádku před spaním stihnu přečíst. A potom až do půlnoci u počítače. Zhruba jednou měsíčně letím na konferenci, pak se koncem týdne vrátím. A žena, že jsem pořád pryč, kdy spolu někam zajdem a děti, že mě ani neznají. Jo, v tom má pravdu. Jenomže zas vydělávám dost nekřesťanský prachy, tak má vlastní auto, ke kadeřnici, na kosmetiku a na manikuru chodí nejspíš každý druhý den. A klukovi může dopřát jakýkoliv kroužek, dokonce ani golf není problém, s tím je dobrý začít už od školky. Tak nevím, co se jí furt nezdá. Můj posluchač vypadal, že se do něj ještě hodně vejde, tak jsem pokračoval. Popravdě nevím, co by mě v tomhle lítostivém rozpoložení mohlo zastavit. Že prej mám bejt víc doma, tak si to musíš, holubičko, vybrat. Řekl jsem jí nedávno. Buď prachy a tohle všechno, barák, uklízečku, dvě auta a tak, nebo budu doma v pět a můžem po odpoledních jezdit na kole a chodit na zbrzlinu. A ona na to, že ta druhá možnost se jí docela zamlouvá. Jenomže dokázala by žít v paneláku. Protože barák bychom museli prodat, kdybych dělala za 50 000. No dobře, nemuseli. Jenže stejně je to nesmysl. Já bych žádnýho obyč úředníka dělat nešel. Jednou si z holka vzala úspěšného konzultanta, kapacitu ve svém oboru, tak to máš. Stejně jsi mě ulovila hlavně kvůli těm prachům. No tak ne, to jsem přepísk. Vím, že jsi mě tenkrát měla ráda, ale ty prachy k tomu tak nějak patřily. A to, že nebejvám doma taky. A když už doma jsem, tak děcka jsou sice fajn, ale prostě toho je na mě moc. Asi jsem v podstatě šťastnej, nebo bych měl bejt, jenže mi to v poslední době vlastně už pěkně dlouho nejde. A ani žena nevypadá zrovna spokojeně. Co mám teda jako dělat? Každý po mně furt něco chce, já se můžu přetrhnout a nikdy to není dost dobrý. Chlápek nahlédl do sklenky, v které zbyla nepatrná kapka džinu, ale neobjednal si. Nic mi do toho není, ale když tě tak, kamaráde, poslouchám, ty seš zralej na psychologa. To je dneska v módě, kdo nemá psychologa, jako by nebyl. Jenomže takový psycholog ti bude na prd, akorát z tebe bude tahat prachy. Pro tebe nejspíš takový výdaj není problém, ty ale potřebuješ něco jinačího. Žádnýho psychologa, ale pořádně se zamyslet nad svým životem a něco změnit. Taky pořádně. Byl bych ho zarazil, že na takové řeči jsem akorát tak zvědavý, jenže zbytky mojí výřečnosti odplavaly s předminulým panákem. Poslední, k čemu jsem se vzchopil, byl ten můj zoufalý monolog. Jestli ses vykecal, pokračoval, a vydržíš minutku nebo dvě pro změnu poslouchat ty mě, tak ti něco povím. Kámoš, je jedno, jak se jmenuje, byl taky takovej nešťastný, úplně rozhozený. Měl teda trochu jiný trable, než mi tady vyprávíš ty, ale to je fuk.
Dlouho vypadal, že mu hrábne a nevěděl, co se sebou. A psycholožka? Škoda mluvit. Pak ho ale bývalá spolužačka navedla na Santiago. Slyšel jsi někdy o Santiago? Neslyšel. Santiago Compostela, nebo tak nějak. Že prej se mu to tam srovná v Makovici, jestli teda bude fakt chtít a nejni úplně tupej. On teda bystrostí zrovna nevyniká, i když má fůru titulů před i za jménem. Nakonec se mu to ale rozleželo a šel. Že jsem měl těžké ráno, asi nemusím vykládat. Hlava jako škopek, žaludek na vodě, prostě děs běs. Taky jsem si úplně nevzpomínal, jak jsem přišel o sako. Honem do firmy, uvědomil jsem si při pohledu na hodiny, co mi svítili na telefonu. Za chvíli mám prezentaci. Cestou mi kdesi vzadu v hlavě neunavně znělo něco, co jsem zpočátku nedokázal rozluštit. Kafe? Jo, to teď potřebuju ze všeho nejvíc, ale to není ono. Kafe, kafe. Odbočit doleva. Kafe. Zastavit na červenou. Kafe. Santiago. Zelená. Jo, Santiago. Umolousaný chlápek u baru a Santiago. Compostela? Jo, tak nějak mi to včera znělo. Prezentaci, kterou jsem zahájil skoro s půlhodinovým zpožděním, jsem náležitě zestručnil a pak jsem sedl k počítači. Místo, abych do nové studie zapracoval výsledky čerstvého výzkumu, kdo ví, jaká opičárna by z toho vylezla, když mám pořád trochu opičku, tak jsem si vygooglil Santiago. Celý název je Santiago de Compostela a to město leží někde v severozápadním Španělsku. Místopis mě ani moc nezajímal, prolítnul jsem si ale pár blogů lidí, kteří se tam vydali. Většinou hledali sami sebe a někteří i něco jiného. Jenže potřebuju to já? Chci to? No, asi ne, ale čistě jen pro účely tohohle uvažování připustíme, že možná ano. Dobře, proč se ale mám nechat osvítit zrovna cestou do Santiaga? Že by to bylo místo, kde k člověku může promluvit Bůh, když se tam vypraví sám a po svých a zakusí trochu askeze? Nevím teda, proč by se mnou nemohl dát řeč i jinde. Nebo možná člověka inspirují ostatní poutníci, které tam potká, a třeba když není úplně zabedněný, tak na něco přijde? Moudrý jsem z toho nebyl a trvalo mi několik dní, než jsem dospěl k závěru, že mi sice pořád není jasné, co přesně bych od cesty do Santiaga měl čekat, ale že to může mít něco společného s hledáním, o čem je život a jak ho žít smysluplně a s přehozením výhybky. Takhle to říkal i ten týpek u baru. A jestli mi v tom chce poradit Bůh, tak to bude jedině dobře, protože kdo jiný než on by měl vědět, co mám dělat, když to nevím já. Změna může bolet, takže tím míň ji potřebuju, řekl bych. Jenže na druhou stranu nedospěl jsem před pár dny k tomu, že jsem sice šťastný, ale možná taky nejsem. A žena a děti. Nakonec jsem si slíbil, že o tom budu přemýšlet. Psycholog určitě ne. Ale že by třeba to Santiago? Na víkend jsme s ženou a dětmi jeli na chalupu. Máme ji na takovém malebném klidném místě u Příbrami na okraji brdských Hvozdů. Jak jsem vynášel věci z auta, zahleděl jsem se do okolní zeleně a napadlo mě, jestli bych o smyslu života docela dobře nemohl rozvažovat tady. No, asi ne.
Jednak bych tu musel být bez rodiny a za druhé, aspoň podle toho, co psali ti poutníci na netu, se člověk má dostat do nějaké jiné duchovní hladiny. K tomu je nejspíš potřeba potkávat lidi, co jsou stejně naladění, putovat po duchovně silných místech a zakoušet nějaké to nepohodlí. A taky být v jiném prostředí, než tam, kde to důvěrně znám a kde stejně co chvíli otevřu notebook. Neuměl jsem to sformulovat, ale asi mi to kousek po kousku začínalo docházet. Počkej, ne tak rychle. Přerušila mě Lenka, když jsem se jí u kafe snažil opatrně svěřovat s tím nápadem. Ty mi říkáš, že chceš něco změnit ve svém životě a možná i v našem společným a že o tom chceš důmat, zatímco se budeš pěšky trmácet po Španělsku? A že ti to přemýšlení půjde líp, když dojdeš do kostela, kde je pohřbený nějaký svatý apoštol? Jak mám tohle vysvětlovat, když se tomu snažím porozumět už několik dní a pořád jsem na to úplně nekápnul? Ne, Leni, já netvrdím, že to chci. Je to jenom takový nápad, hodně syrovej. Sám o tom nejsem nějak přesvědčený, ale třeba by to zafungovat mohlo, nevím. Vždycky jsem si myslel, že tenhle způsob života je v pořádku, že to je správně a že mi to vyhovuje. A tobě taky. Teď už si ale jistý nejsem. A ani ty nejseš v poslední době zrovna v pohodě. Tak co kdyby se něco dalo dělat jinak? Neříkám, že tam půjdu, ani pořádně nevím, jestli chci něco měnit, ale na druhou stranu, jo, přerušila mě Lenka. Takže náš veliký a nepostradatelný pan konzultant je najednou ochotný na 2 týdny jen tak zmizet z práce. Chápu to správně? Přitom přemluvit tě, aby jsi vzal obyčejnou dovolenou a byl s náma, je nadlidský výkon, to mě teda podrž. Počkej, tak to není. Nechci jen tak zmizet, bránil jsem se. Já jenom doufám, že tam třeba přijdu na to, hele, a víš, že možná jo? Sice ani trochu nechápu, proč bys kvůli tomu musel na druhý konec Evropy, ale jestli ti to pomůže zamyslet se nad tím, jak se z kapacity stát normálním manželem a tátou, tak jeď. Hlavně prosím tě, fakt přemýšlej, usilovně. Řekla toho samozřejmě mnohem víc, ale tohle bylo asi tak to hlavní. Tím mi Lenka vyřešila moje dilema. Chci nebo nechci? Prostě pojedu a uvidíme.

0: Ještě v sobotu jsem koupil letenku na příští pondělí a do mobilu jsem si stáhnul průvodce poutníků do Santiaga. Celý následující týden jsem pak strávil bojem, jestli letenku vrátit nebo sebrat veškerou odvahu a jít za ředitelem, že tu teď v době, kdy v projektu řeším kriticky důležité věci, 2 týdny nebudu. Zrovna jsem dozrával k té první možnosti, jenže v pátek ráno jsem na něj na chodbě narazil. Jako obvykle měl naspěch, už 10 minut měl být na poradě managementu. Jak to ze mě vypadlo, vlastně ani neumím říct. Najednou to bylo venku.
1: Se zbláznil? Teď? Hele, na blbý vtipy nemám náladu ani čas. Už 15 minut jsem měl být jinde.
0: A nasledoval nejmíň 5minutový velmi hlasitý monolog, z kterého mi v hlavě zůstaly 2 hlavní myšlenky. Nezodpovědnost a taky si můžeme najít někoho jinýho. Nevím, jak se mi to povedlo, ale ustál jsem to. Nejspíš proto, že mě nepustil ke slovu a já jsem neměl šanci se za tu nemístnou troufalost pokorně omluvit. V hlavě se mi velkými červenými písmeny rozsvítil nápis: hledáš si nového zákazníka, rovná se 5,5 roku bez výdělku. A skoro se mi podlomila kolena. Nějak jsem se ale zabejčil a trval jsem na svém, prostě se 2 týdny obejdou beze mě. Bylo na bíle dni, že toho brzo budu hořce litovat. O víkendu jsem zbalil 5 nejnutnějších věcí. Stačil mi na to docela malý batoh, protože takhle v létě člověk nic moc nepotřebuje. Problémy se spaním před cestou nemývám, tentokrát jsem ale 30 minut koukal do stropu a přemýšlel, jestli dělám dobře. Na druhou stranu jsem se začínal těšit. Minimálně si odpočinu a po létech si pročistím hlavu, když nic jiného. Ráno jsem dal Lence zlehka pusu na čelo a v pokojíčku naposled mrknul na skoro 6letého Vaška a o 3 roky mladší Aničku. Tak ze 14 dní naschledanou. A když se to, ať už to má být cokoliv, povede, tak se vám vrátí jiný táta. No, tak asi ne. Hned jsem si scenzuroval ten nepodložený optimismus. Prostě se vám vrátí někdo, kdo se snad bude snažit být tátou, nebo tak nějak. Obul jsem si pohorky, které už pěkných 5 let zahálely na půdě, vzal jsem si batoh a honem na pendolino do Prahy. Normálně bych si zavolal taxíka, ale vlak mi k téhle expedici seděl líp. Když už mám putovat, tak se vším všudy. Než jsem zabouchl dveře, zazvonil mi telefon. Generální ředitel. Co do pytle chce zrovna teď, když mi začíná dovolená, že mě bude přemlouvat, abych nikam nejezdil a vyhrožovat padákem? Nakonec i ta jeho páteční SMS-ka byla v tomhle duchu. Chvíli jsem civěl na displej a nechal ho vydusit, snad ho to brzo přestane bavit. Nepřestalo. Nakonec jsem to já, blbec, vzal. Samozřejmě jsem se příliš nemýlil. Generál nicméně od pátečního šoku vychladl a už nevyhrožoval a zdálo se, že se mnou dál počítá. Potřeboval ale vyřešit něco naprosto zásadního, kvůli čemu jsem se musel vrátit a zapnout počítač a seděl jsem u něj snad 30 minut. Vlak mi samozřejmě ujel. Byl jsem pořádně naštvaný, na generála i na sebe, jenže co když je to znamení, že do žádného Santiaga letět nemám? Kdybych tu pouť opravdu měl podniknout, tak by to snad bylo vyšlo, ne? OK, mám dovču a do práce se nevrátím a domů taky ne. To bych pak musel strávit 2 týdny s ženou a s dětmi, co neustále štěbetají a permanentně se něčeho dožadují. Víkend s nimi byl fajn, ale na tohle jsem se necítil. Věděl jsem přesně, co by mě potom čekalo. Šupem by mě vezli na Lochotín do cvokárny. Budu se tedy toulat někde po Čechách. A nakonec proč bych nemohl vyrazit rovnou z Plzně? V trafice jsem vyzvěděl, jaký lístek potřebuju, a 13 dojel k tomu obludnému obchodnímu centru v Černicích. Podešel jsem dálnici a město nechal za sebou. Na okraji lesa jsem se zhluboka nadechl. Jako za mlada. Žádný slovutný velekonzultant, žádná kapacita, poutník. Sice nejdu do Santiaga, ale jsem na 14 dní úplně volný. Když jsem začal stoupat na Radyni, marně jsem pátral v paměti, kdy jsem zažil takovou úlevu. Možná nikdy.

Radyně není žádná velehora, spíš jen takový rozpláclý pahorek s mírným, asi kilometr dlouhým stoupáním a celá cesta vede v milosrdném lesním stínu. Pro člověka, který celá léta jen sedí, je ovšem chůze do kopce trochu nezvyk. Po nějakých 500 metrech, kdy byl vrchol ještě v nedohlednu, se ve mně začaly mísit dva pocity. Pořád jsem měl nezřízenou radost z té pro mě neznámé volnosti, ale taky jsem se začal cítit jako volná, ale pořádně zadýchaná slepice, kterou na zádech tíží něco, co tam nepatří. Něco jako vypasený, nadržený kohout. Batoh byl sice lehoučký, mohl mít tak 7 kilo, ale byl bych ho s potěšením odhodil do nejbližšího maliní. Naštěstí se po chvilce přede mnou objevil stánek s občerstvením, neklamné znamení, že se nacházím pod zříceninou majestátního královského hradu. Sundal jsem batoh, dal si pivo a v duchu se poplácal po rameni, jaký jsem to statečný poutník. Askezi, šplhání do kopce s batohem, která patří k poutnictví, jsem absolvoval a můžu si ji odškrtnout, i když to pivo jim malinko znehodnocuje. Rozhovory s ostatními poutníky, ty ale jaksi chybí a kdo ví, jestli vůbec nějaké budou. Tak aspoň nějaká ta duchovně silná místa, ta se snad cestou najdou. Kostelů a kapliček jistě bude nepočítaně. Prozatím tu ale máme hrad. Duchovně asi nic moc, i když se o králi Karlovi píše, že byl hluboce věřící. To mě ale asi nějak zvlášť nepomůže. Vylezl jsem na věž a zhlédl do kraje. Úchvatný rozhled. Jak to, že mám něco takového za humny a přitom jsem tu ještě nebyl? Slíbil jsem si, že jsem příležitostně vytáhnu rodinu. Pod hradem jsem se cítil na další pivo, ale jako správný asketa začátečník jsem si ho odepřel a šupajdil lesem dolů. Dole v Losiné jsem už měl pěkný hlad a tak jsem zašel do hospody. Na jídelním lístku mi zrak padl na čočku s volským okem, askeze, ale nakonec jsem svůj boj hanebně prohrál a objednal si obří pečené koleno a k tomu 2 piva. Konec askeze, nejspíš definitivní. Mám za to, že přes veškerou snahu asketický typ nejsem. To jsem se ale tady pěkně rozseděl, zhodnotil jsem kolem 16:00. Viděl jsem to do večera nejvýš tak na 5 kilometrů. Přitom ti poutníci do Santiago dělají denně třeba 30 a v daleko větším vedru. Jenomže oni nemají na trase takovéhle hospody, to se jim to pak putuje. No, poutník se ze mě asi nestane, aspoň ne na téhle výpravě. A vadí to? Nevadí. Tímhle stylem mě nejspíš Bůh nebude chtít nakopnout a já na nic moudrého nepřijdu. Škoda. Mně se to ale takhle docela začínalo líbit.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudbou opatřil Jonatan Kaleta. Pokračovat už 15. částí čtení téhle knihy budeme na Rádiu 7 zítra 15:15.

Několik minut před půlnocí se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí Daniel Zeman, který vás provázel dnešním čtvrtečním večerem. Přeju dobrou noc a budu se těšit na slyšenou v příštím týdnu.

Vítám vás u poslechu nočního vysílání Rádia 7 s datem 5. června. Je před námi celých 6 hodin nočního proudu vysílání, ve kterém doufám najdete i něco pro sebe, tedy pokud samozřejmě už nejdete spát. Pokud ano, přeji vám dobrou noc a klidné sny. Ale pokud s námi ještě chvíli budete, pokud se spát ještě nechystáte, přijměte pozvání k následujícím pořadům. Ve čtvrt na jednu vás zveme k dalšímu dílu z cyklu Světem Bible, ve kterém se zaměříme na text z 2. kapitoly starozákonního proroka Malachiáše. Budeme se věnovat původnímu božímu záměru s kněžským povolením Lévy a významu věrnosti smlouvy s Hospodinem, což představuje klíčový pilíř pro správné fungování lidských vztahů i celé společnosti. Výkladem textu nás doprovodí teolog John Vernon McGee za necelých 15 minut. V koncertínu dnes procestujeme různá staletí, žánry i místa. V jednu hodinu budeme poslouchat díla Georga Friedricha Händla, Claude Debussyho, Johna Dowlanda, Johanna Christiana Bacha a jako poslední zazní jedna ze 6 symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Čtení na pokračování přinese další povídku Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře. Úspěšný, ale vyčerpaný konzultant se vydá na pouť do Santiaga, aby našel ztracený klid. Jen neputuje španělskou, ale českou krajinou, kde kilometry zkracují bufety a restaurace. Najde to, co hledá, i tak? Vladimír Hauser čte od 14:15. Místo, kam jezdíme čerpat, které se pro nás stalo duchovním domovem. Máte také takovou svou duchovní studnu? Travná v Rychlebských horách je pro mnohé právě takovým místem, kde se zrodila jejich víra v Pána Ježíše či nejedno přátelství a manželství. Od roku 1968 se zde konají nejen setkání mládeže. Historií i současností Travné nás provede Dana Kenningová v pořadu Řeka života. Poslouchejte po 3. hodině raní. Proč by měl člověk získat lásku bez jakékoliv zásluhy či dokonce zájmu o projevy lásky? Láska navzdory je láskou, která pramení z Boha. Vědět, že mě Bůh miluje věčnou láskou, znamená, že nic v mém životě této lásce nemůže konkurovat, ani jí být na překážku. Tuto boží lásku chce v relaci doteky přiblížit Charles Stanley. Nalaďte si jeho vyučování od 4 hodin a 15 minut. Když Ježíš říká svým učedníkům, že mají být jeho svědky až na konec země, může to myšlenky středoevropana směřovat do

0: Tak tolik stručný přehled pořadu, které jsme pro vás připravili na dnešní pátou červnovou noc. Snad si vyberete. Chceme vám být dobrými průvodci a opravdu se modlíme za to, aby inspirace, která doufáme v těchto pořadech je, pro vás byla silou a motorem do vašich rozhodování a vašich životů. Od mikrofonu vám dobrý poslech, ještě jednou přeje Kateřina Hodecová.
1: Posloucháte Rádio 7.

0: Před námi je další pokračování z cyklu Světem Bible. Tady si na textu proroka Malachiáše ukážeme, že pro duchovního vůdce i každého věřícího je naprosto zásadní nekompromisní věrnost Božímu slovu. Protože bez pevného vztahu se Stvořitelem nemohou správně fungovat ani vztahy mezi lidmi. Výkladem teologa Johna Vernona McGeeho nás provede Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, dnes se po páté setkáváme nad Malachiášovým proroctvím. Musím přiznat, že probírání tohoto textu nám jde trochu pomaleji než možná jindy, ale je to tím, že doktor McGee je zaměřen na některé důležité věci, které jsou spíše aplikací než výkladem. Budeme pokračovat ve druhé kapitole veršem 4., 5. a 6. Viděli jste to? Vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí. Chci mít smlouvu s Lévim, pravý Hospodin zástupů. Má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto. Bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Učení pravdy bylo v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. Zde je řeč o důvodu, proč si Bůh vyvolil pro kněžskou roli pokolení Lévy. Když se podíváme na samotného Lévyho, Jákobova syna, nikdy bychom ho asi nezvolili pro tuto úlohu, protože na Lévym samotném nebylo nic, co by se Bohu mohlo tak moc líbit. Možná si vzpomenete na naše společné čtení první knihy Mojžíšovi. Když umíral starý Jákob, svolal svých 12 synů kolem svého lože a udílel požehnání každému z nich a přitom vyslovoval určitá proroctví, jak je to zachyceno v 1. Mojžíšově 49. kapitole. Simeona a Lévyho spojil Jákob do jednoho hodnocení a do jednoho proroctví. Šimeon a Lévy, bratři, jejich zbraně, nástroj násilí. V jejich kruh ať nevstupuje moje duše, s jejich spolkem zajedno ať není moje sláva, neboť v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá, rozdělím je v Jákobovi, rozptýlím je v Izraeli. 1. Mojžíšova 49, 5 až 7. Jak Bůh rozptýlil Lévyho v Izraeli? Měli se stát kněžským pokolením. Nedostali žádné území, ale byli rozptýleni mezi všechna ostatní pokolení. Ale jak se mohli stát kněžským pokolením, když Lévy byl darebák a dokonce podlý vrah? A tu je třeba sledovat i pozdější historii, abychom viděli, proč si Bůh vybral právě pokolení Lévy. O několik staletí později, když izraelský národ upadl do modlářství a udělali si zlaté tele, aby se mu klanili, Mojžíš učinil výzvu, aby modláři byli zabiti. A bylo to právě pokolení Lévy, které učinilo podle Mojžíšových slov. Když měl Mojžíš potom na konci své pouti zemřít, svolal kolem sebe všechna pokolení. Z 12 Jákobových synů bylo nyní přes 1 000 000 lidí, kteří se shromáždili kolem Mojžíše. Mojžíš také vyslovuje proroctví o každém z těchto pokolení a požehnání Lévymu zní takto. 5. Mojžíšova 33, verše 8 až 10. Tvé Tumím a Urím, Hospodine, patří muži tobě zbožně oddanému. Vyzkoušel si ho při pokušení v Mase, měl si s ním svár při vodách sváru u Meríby. Řekl o svém otci a o své matce, nehledím na ně. Na své bratry se neohlíží, své syny nezná. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele. Budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 33. kapitoly. Všimněte si, že i když Jákobův syn Lévi sám byl krutý vrah, tak pokolení, které z něho vzešlo, zachovávalo Boží slovo. Dodržovali Hospodinovu smlouvu. A Bůh z nich učinil kněžské pokolení, které mělo za úkol učit izraelský lid Božímu zákonu a přinášet před Hospodina modlitby a oběti. Ty oběti ukazovaly na Krista. Proto v tom citátu z 5. Mojžíšovi dále následuje Mojžíšovo slovo: žehnej, Hospodine, jeho zdatnosti a měj zalíbení v díle jeho rukou. Zdeptej bedra těch, kdo povstávají proti němu, aby už nepovstali, kdo ho nenávidí. To je 5. Mojžíšova 33, verš 11. To je tedy smlouva, kterou Bůh učinil s pokolením Lévy. Tento kmen měl znát Boží zákon a měl mu vyučovat Izraele. Měl sloužit na místě modliteb u zlatého oltáře a měl přinášet zápalné oběti, které ukazovaly na Krista. Když se přesuneme historií dále až do doby našeho Malachiáše a do doby zbytku lidu, který se vrátil do izraelské země po babylonském zajetí, můžeme si klást otázku, jak vypadá kněžské pokolení Lévy nyní. Viděli jsme, že kněží přivírají oči, když se Bohu přivádějí k oběti nemocné ovce nebo krávy. Viděli jsme, že kněží a levíte pohrdají Božím jménem a neposlouchají Boha. Jak tedy může nyní toto pokolení vyučovat ostatní lid Božímu slovu? Vidíme, že dokonce ani 70leté zajetí ty kněze z pokolení Lévyho nepoučilo. Ale Hospodin řekl: má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto: bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Tak jsme si to četli v naší 2. kapitole Malachiášova proroctví. Bůh říká skrze Malachiáše, že Lévy se ho dříve bál, ale nyní se toto pokolení Hospodina nebojí, tedy nemá před ním žádnou bázeň. A taky tu Malachiáš přiznává, že kdysi učení pravdy bylo v jeho ústech, čili lidé z pokolení Lévy znali Boží pravdy a vyučovali jim další lidi. Učení pravdy bylo v jeho ústech, bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil přede mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti. To tedy znamená, že levíté bývali lidu dobrým příkladem. Jak se nyní změnili? Tito kněží nejenže nesetrvávali v tom, aby dále věrně učili Boží pravdy, dokonce i oni sami porušovali Boží přikázání. Pro nás je v tom významná aplikace. Bohu nemůže ve skutečnosti sloužit nikdo, kdo v skutku nectí jeho jméno. Nejenom svými slovy, ale především svým životem. To znamená, že Kristus musí být před lidmi vyzvednut na nejvyšší místo. Jestliže je Kristus vyzvednut, pak potáhne lidi k sobě. Je možné jej mimo jiné vyzvedávat také naším svědectvím, a to svědectví se má dít jak naším životem, tak i slovy. Náš životní příklad je důležitý, stejně jako to, co říkáme. A v 7. verši 2. kapitoly Malachiáše si potom čteme: vždyť rty kněze střeží poznání. z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Tedy kněží mají být podle tohoto slova posly Hospodina zástupů. Slovo posel, jak jsme si už naznačili, se také překládá jako anděl. A v knize Zjevení vidíme, že Pán oslovuje posly či anděly jednotlivých zborů. Ke komu to tam Pán Ježíš mluví? Oslovuje toho, kdo v církvi vyučuje Boží slovo. A v tomto smyslu je poslem. Toho, kdo je duchovním vůdcem církve. Dovolte, abych to shrnul. Nevím, možná s tím nebudete souhlasit, varuje nás předem náš učitel. Věřím, že jedinou opravdovou povinností kazatele sboru je vyučovat Boží slovo. Bůh se slituje nad církví, která očekává, že její kazatel bude mít na starosti všechny veřejné vztahy, že bude chodit po celém okolí a navštěvovat nemocné a že přitom bude sekat trávu, uklízet zpěvníky, konejšit slabé věřící a nevím, co bychom ještě vymysleli jako potřebné, anebo jako vhodné pro člověka, který přece nechodí do práce a proto to všechno může dělat. Samozřejmě, že mnohé z toho kazatel dělá a dělá to s láskou a věrně. Ale Bůh se slituje nad církví, která chce po svém kazateli, aby věnoval čas administrativní práci sboru v době, kdy má na modlitbách studovat Boží slovo a pak vyučovat lid. Dosti příkře hodnotí náš učitel.

Jednou jsem měl telefonát s člověkem, který měl určitou funkci ve svém sboru a nebyl spokojen s pastorem, vzpomíná zase náš přednášející. Postěžoval si, že pastor spoustu času prostuduje, místo aby se staral o administrativní záležitosti sboru a navštěvoval věřící. Tak jsem se toho váženého bratra v odpověď na jeho stížnost zeptal: říkal jste mi, že jste diakon sboru? Ano. A vy navštěvujete nemocné? To ne, na to nemám čas. Víte, co je vaším posláním? Vy máte navštěvovat nemocné. Vy se máte starat o administrativní záležitosti sboru. Kazatelovým úkolem je, kromě jiného, především vyučovat Boží slovo. Když jde na kazatelnu a nevyučuje Boží slovo, je to něco jiného. Ale jestliže tráví čas studiem a čerpáním z Božího slova, pak koná to, k čemu je povolán. Tolik tedy citát našeho učitele z jeho rozhovorů. Vzpomeňme si v této souvislosti, že před podobnou situací stáli apoštolé v první církvi. Helenističtí židé si stěžovali, že jejich vdovy jsou zanedbávány a že se dává přednost domorodým, čili židovským vdovám. Celou záležitost přednesli před apoštoly a ti se s tím vypořádali skvěle. Řekli církvi, aby určili diakony, což znamená služebníky, kteří se o ty vdovy spravedlivě postarají. Apoštolé tam řekli, Skutky 6.2, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Poté, co jsem odešel do důchodu, rozhlíží se náš starý pastor, mám teď velmi výhodné postavení. Děkuji Bohu, že jsem se dostal tam, kde jsem. Už nemusím nechávat odříhnout duchovní miminka. A i když mám něco společného s administrativní činností, nemusím tím utrácet mnoho času. V současné době trávím daleko více času studiem Božího slova než dříve a jsem za to Pánu Bohu vděčný. Kdybych se mohl znovu vrátit do doby, kdy jsem byl pastorem, strávil bych studiem Božího slova ještě více času. Třeba, že si někteří lidé mysleli, že i tak studuju až příliš. Ale jsem přesvědčen, že studium a vyučování Božího slova je ta nejhlavnější náplň práce pastora. Když se vrátíme k našemu hlavnímu textu v Malachiášovi, vidíme tu, co bylo posláním kmene Lévyho. Ale v Malachiášově době to Lévíci nekonali, neplnili své poslání. Proto Bůh těmto kněžím skrze proroka říká: vždyť rty kněze střeží poznání, z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z této cesty sešli, mnohé jste přivedli k tomu, že klopítli o zákon. Porušili jste lévijskou smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto i já jsem způsobil, že jste opovrženi a poníženi u všeho lidu, za to, že nestřežíte mé cesty a při výkladu zákona straníte osobám.

Malachiášova druhá kapitola pokračuje od 10. verše takto. Což nemáme my všichni jednoho otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Jsou vykladači, kteří říkají, že pojem otec zde znamená Abrahama, protože v následujících verších je řeč o Izraeli i o Judovi. Mám však za to, že otázka, která v textu následuje, dává najevo, že Malachiáš má pod pojmem otec na mysli Boha. Což nás nestvořil jediný Bůh? A také ukazuje, v jakém smyslu je Bůh otcem. Je otcem v tom, že nás stvořil, ale člověk ztratil tenhle vztah se svým stvořitelem. Adam byl nazván Božím synem, ale po pádu splodil syna podobného sobě, už ne tak zcela k obrazu Božímu. Adamovi děti měli padlou přirozenost po Adamovi. Když tedy přichází do zorného pole Izrael, vidíme, že Bůh nikoho z Izraele jako jednotlivce neoznačuje co by svého syna. Spíše za svého syna, nebo také za svou dceru, označuje celý tento národ. Nikde ve Starém zákoně není zmínka, že by Bůh označoval nějakého jednotlivce jako svého syna. Dokonce ani v případě dvou vynikajících mužů, Mojžíše a Davida, Bůh neříká můj syn, ale jen můj služebník Mojžíš a můj služebník David. Jednotlivci se stávají Božími syny teprve vírou v Pána Ježíše Krista. Bůh je tedy v tomto textu otcem lidí pouze ve smyslu stvořitele. Je to něco, co se v současné společnosti hodně zdůrazňuje. Nedávno jsem slyšel v televizi mluvit jednoho člověka a přitom bylo jasné, že není spasený. Rozebíral skutečnost, že všichni jsme lidé a že bychom měli jeden druhému prokazovat úctu. To je pravda. V tom, co povídal, měl naprosto pravdu. Vy jste lidé, já jsem člověk a měl bych vám dopřát stejných práv, výsad a úcty, jako já požaduji od vás. Malachiáš se ptá, což nemáme všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh? Ano, všichni jsme Božím stvořením. A potom Malachiáš pokračuje, proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Izrael byl vyvolený národ a přece porušoval Boží smlouvu a lidé jeden s druhým zacházeli věrolomně. Neměli v pořádku svůj vztah s Bohem a tak nemohli mít v pořádku ani vztahy mezi sebou. Totéž platí o dnešním člověku. Já osobně musím říct, že je docela hodně neobrácených lidí, kterým bych dvakrát nevěřil. Většinu svého života jsem strávil v církvi, vzpomíná Maggie, a žel, musím říct, že i tam je mnoho lidí, kterým bych moc nedůvěřoval. Vůbec bych na ně nespoléhal. Proč? Jednají věrolomně. Ach, přátelé, nic nezraňuje Kristovu věc tolik jako souboje a konflikty v církvi. Vůdcové, kteří si navzájem odporují a vyhrožují, případně o sobě navzájem šíří všelijaké rozpravy, to je zraňování Kristovy věci, díla Páně.

V závěru tohoto našeho pořadu, milí posluchači, vstupujeme ještě do dalšího rozsáhlého tématu, o kterém se prorok Malachiáš zmiňuje. Je to hřích rozvodu a nového manželství. Nutno říci, že dnes na toto téma panuje v církvi velmi velký zmatek, který často mnohé jednotlivce, rodiny nebo i celé sbory připravuje o požehnání. 11. verš ve 2. kapitole Malachiášově. Věrolomně jedná Juda, ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Juda znesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje. Oženil se s dcerou cizího božstva. Malachiáš je tu velmi otevřený. Juda jedná věrolomně. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Vidíme tedy, o kom to zde Malachiáš konkrétně mluví. Hovoří o Judovi, o judském pokolení. Když řekl Izrael, bylo jasné, že šlo o všech 12 kmenů. Teď je však ve středu naší pozornosti Juda, čili Jižní království, a v jeho centru především Jeruzalém, jakožto jeho hlavní město. Ohavnost se páchá v Izraeli i v Jeruzalémě. Bůh mluví o tom, jak tito lidé znesvěcují smlouvu otců, když jednají k sobě navzájem věrolomně. Znevažují Hospodinovu svatost. Bůh je svatý a miluje svatost. Bůh se nemůže stotožnit s ničím, na čem je hřích. Bůh nenávidí hřích. A zde to judskému lidu otevřeně říká. Konkrétně vyjadřuje, co má na mysli. Oženil se s dcerou cizího božstva. Když se národ vrátil ze zajetí, mladí muži viděli krásná děvčata, která v době zajetí Izraele žila v rodinách v této zemi. To by ještě nebylo tak zlé, že tu viděli krásná děvčata, ale oni se s těmito cizími děvčaty, která sloužila pohanským božstvům, oženili. A tak byl postupně celý národ znovu zaveden do modlářství. Do modlářství, kvůli kterému jejich otce potkalo tak hrozné babylonské zajetí. Tutéž věc uvidíme v Božím slově častěji a vždycky to byly skutky, které Bůh odmítal, s nimiž nesouhlasil, které nepřinesly národu pokoj a rovnováhu, ale modlářství a v jeho důsledku pád. Příště o tom budeme přemýšlet trochu podrobněji a především se dostaneme k otázce rozvodu, neboť tyto nové sňatky s pohankami byly vlastně na úkor jejich dosavadních židovských manželek.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračovat budeme už dnes ve 20 hodin a 15 minut šestou částí Malachiášova proroctví.

Šťasten jsem v Bohu svém. Známý kancionál, tedy píseň stará často několik století, která ale nevymizela z lidské paměti a stále rezonuje v srdcích těch, kdo ji zpívají. Opravdu štěstí nacházíme v tom, který sám je zdrojem štěstím, v Pánu Bohu samotném. Tak kéž tuhle důležitou pravdu nemíjíme.

Minula první hodina z 5. června roku 2026. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová. A srdečně vás zvu na koncert. Na koncert klasické hudby, který pro pořad Concertino připravil Dalibor Bakala.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, vítám vás při poslechu pořadu, v němž má hlavní slovo krásná muzika. Začíná Concertino, kterým vás bude provázet Dalibor Bakala. Mým přáním je, aby vám dnešní hudební nadílka pohladila duši a věřím, že Allegro z 12. koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla by to mohlo dokázat. Přeji vám příjemný poslech.

Mezi oblíbená díla světové huslové literatury bez pochyby patří koncert D-dur Petra Iljiče Čajkovského. V následujících minutách zazní jeho nádherná druhá věta Canzonetto.

Dozněla druhá věta koncertu D-dur Petra Iliče Čajkovského. Mecenáškou tohoto skladatele byla paní von Meck, u níž 2 roky působil jako domácí pianista další výrazný zjev evropské hudby Claude Debussy. Z jeho první knihy Preludií a etid si nyní poslechněme etidu číslo 1 chromatickou.

Hudebním jazykem Johannu Sebastianu Bachovi nejvlastnějším byla fuga. Druh skladby, který tu byl dávno před Bachem, ale který byl Bachem přiveden k dokonalosti. Fuga je vlastně rozhovorem několika hlasů, kdy každému z nich je na chvilku dáno hlavní slovo. Poslechněme si teď společně jeden takový vícehlasý dialog ve Varhaní fuze C-dur.

Zygmunt Hafner, vážený salzburský měšťan, si u Mozarta objednal hudbu. Měl to být svatební dar pro jeho dceru Elizabeth. Tím byl dán podnět ke vzniku serenády D-dur, zvané Hafnerova. Uslyšíme její pátou větu, Menuetto galante.

Posloucháte Concertino, jehož dnešním průvodcem je Dalibor Bakala. Come again, sweet love. Přijď znovu, sladká lásko. Zpívá se v písni Johna Dowlanda, slavného loutnisty shakespearovské Anglie. Píseň vyšla ve sbírce The First Book of Songs or Airs roku 1597.

Bachův nejmladší syn Johann Christian se narodil, když otci bylo 50 let. V 19 letech se přestěhoval do Itálie, kde působil jako varhaník v milánské katedrále. Poté se usadil v Londýně, stal se oblíbencem královny Charlotty a pohyboval se ve šlechtických kruzích. Londýn však musel opustit, když ho začaly tížit zdravotní problémy, kterým nakonec v 47 letech podlehl. Z tvorby Johanna Christiana Bacha si nyní vyslechneme první větu Tria B dur pro dvě flétny a basso continuo.

Významná osobnost hudebního romantismu Franz Schubert byl nejenom výborným hráčem na klavír, ale i zdatným houslistou. Hře na tento instrument byl od 8 let vyučován svým otcem, hrával ve školním orchestru, při domácím muzicírování i v orchestru ochotnickém. V jeho skladbách pro housle je proto cítit důvěrná známost a porozumění tomuto nástroji. Poslechneme si menuet ze sonatiny A-moll pro housle a klavír.

Milí posluchači, naše koncertino se blíží ke svému konci. Uzavřeme je symfonickou básní Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Poslyšte, jak obsah básně nastínil sám autor. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, báj o dívce Šárce. Skladba počíná líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, kteří táhnou na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek a čelstivý přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ke krvavému činu. Hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycení pomsty Šárky, toť konec skladby. Vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou se těší váš dnešní průvodce Dalibor Bakala.

Končí Concertino, hudební pořad, který pro vás připravuje Dalibor Bakala. Tentokrát mu dal podtitul Cesta hudebními staletími. I za týden vás v tomto pořadu bude očekávat stejný autor, tedy Dalibor Bakala. Tentokrát mu dává název Narozeni na českém území, zemřeli v cizině. Bude se věnovat dílům Josefa Myslivečka a Gustava Mahlera.

Pod další skladbou je podepsaný Antoine Bradford, dal jí název Coram Deo a zpívat v ní bude o tom, co pro něj znamená Ježíš. A já si tak říkám, kéž bychom tohle nemíjeli. Kéž bychom si uvědomovali u Boha samotného, tedy u Pána Ježíše, ale i u lidí kolem nás, co pro nás znamenají, dřív, než je možná ztratíme.